mistrovské a intelektuální vhledy, kterými inspiruje posluchače i kritiky. Důležitou součástí jeho interpretační kariéry jsou kompletní provedení Beethovenových sonát a děl Josefa Haydna, France Schuberta, Bély Bartóka a především Johanna Sebastiana Bacha. A právě dílo posledního jmenovaného autora, konkrétně francouzskou uvertúru pro klavír H-moll, si dnes v podání Andráše Schiffa vyslechneme.

0: Na stanici D-dur dozněla francouzská uvertura pro klavír H-moll BWV 831 Johanna Sebastiana Bacha v podání Andráše Šifa.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Smetanovo kvarteto bylo české smyčcové kvarteto, které vystupovalo v letech 1945 až 1990. Během svého aktivního života tento významný soubor získal celosvětový věhlas. Nahrávky Smetanova kvarteta přinášejí jedny z prvních přesvědčivých dokladů o tom, jak kvalitní byla česká hudební interpretace. Význam Smetanovců spočívá nejen v jejich umělecké práci, ale i v oblasti pedagogické, která má dodnes výsledky v podobě nových vynikajících souborů. My si dnes vyslechneme v jejich interpretaci Beethovenův smyčcový kvartet A-moll číslo 15, opus 132.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Hudební samouk Georg Philipp Telemann byl nejproslulejším autorem své doby, a to i přesto, že se vedle něj vyjímal samotný Johann Sebastian Bach. Telemannovou inspirací pro komponování bylo do jisté míry cestování, kterému skýtalo řadu nových hudebních stylů, ovlivněné danými místy. Jeho pozdně barokní hudba z prvky rokoka je ovlivněna italským a francouzským stylem. Z Telemannovy tvorby dnes k poslechu vybíráme svitu pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur. Hraje soubor Zefiro, který řídí Alfredo Bernardini.

Dozněla svita pro tři hoboje, smyčcové nástroje a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana. Hrál soubor Zefiro, který řídil Alfredo Bernardini. Český skladatel, kapelník, hráč na violu a teorbu František Ignác Tůma získal hudební vzdělání od svého otce, venkovského varhaníka. Byl choralistou v minorickém kostele svatého Jakuba na Starém Městě v Praze. V roce 1729 odešel studovat do Vídně, kde později získal postavení kapelníka u českého kancléře, hraběte Františka Ferdinanda Kinského. Po jeho smrti nastoupil na místo komorního skladatele a kapelníka císařovny, vdovy Alžběty. V roce 1750 odešel do penze. My si dnes vyslechneme Tůmovu partitu C-dur. Hraje Collegium Marianum, které řídí Jana Semirádová.

0: Na stanici D-dur dozněla závěrečná skladba dnešního hudebního bloku, partita C-dur Františka Ignáce Tůmy. Hrál soubor Collegium Marianum, který řídila Jana Semerádová. Příjemné chvíle se stanicí Český rozhlas D-dur přeje a od mikrofonu se loučí Simona Kostrhůnová.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nádhera, že? Melodie, nic než melodie. Krásně zaspívaná, jen střídmě doprovázená několika nástroji. Autorem je samozřejmě Bach, který dokázal být božsky dokonalý ve všech oborech, v komplikovaných polyfonních strukturách i v nejjednodušších písňových formách. Tato árie z jeho lovecké kantáty stojí jen na melodii. Její krásy si byl Bach dobře vědom, takže tutéž melodii použil i v několika svých dalších kantátách, ovšem s různými texty. Že by i Bachova melodická nápaditost měla své meze? Ne, to těžko. Ale všichni ostatní skladatelé po něm už si velmi dobře uvědomovali, jakou hodnotu dobře vystavěná nápaditá melodie má. Je to nejvýše ceněný hudební sdělovací prostředek. Ta nejvzácnější kostka hudební stavebnice, zhotovená nejspíš z ryzího zlata.

V tomto pořadu bych rád probral nejpodivuhodnější melodie největších melodiků hudební historie. Samozřejmě, že to bude výběr trochu subjektivní, ale u tak emotivního útvaru, jakým je melodie, snad nelze ani žádnou objektivitu očekávat. Pokud by se vám některá z vybraných melodií vyloženě nelíbila, pošlete mi do 6 měsíců písemnou reklamaci a já to s vámi proberu v rámci záruční lhůty na tento pořad. Hned z počátku se však musíme zbavit iluze, že melodie musí být široká, pomalu plynoucí řeka tónů. Velký skladatel dokáže vložit melodickou hodnotu i do velmi svižných kousků. A proč ještě nezůstat u Bacha? Jeho Badinéra začíná sestupem po tónech rozloženého molového akordu, což je dosti otřepaný melodický prostředek. Po druhé je však stejný prvek rozveden do bohatě nazdobené melodické linky, která graduje k virtuóznímu vrcholu. Druhá polovina melodie rozvede rozložený akord ještě bohatěji. Ke gradaci přispěje i výraznější doprovod. Obě části se opakují. A to vše se vejde do 1 minuty a 20 vteřin.

Johann Sebastian Bach promine, ale neřekl bych, že byl největším barokním melodikem. Skladeb, které jsou stoprocentně soustředěny na melodii, není u něho tak moc. V áriích jeho kantát, v pomalých větách koncertů a svit se pravidelně ozývají výrazné protihlasy, které často převládnou nad hlavní melodií. I Bachova nejslavnější melodie, zvaná Air, je do značné míry kontrapunktickou skladbou, kde se prolínají dvě téměř rovnocenné melodické linky. Melodikem, tělem i duší byl Handel. Jeho melodie jsou zcela samostatné, stačí jim jednoduchý harmonický doprovod. Některé z nich hledí svým výrazem daleko vpřed, do klasicismu, ne-li romantismu. Handlovu kantátu Acis a Galatea ostatně romantici velmi obdivovali a Mendelssohn ji s úspěchem provedl podobně jako Bachovi Matoušovi Pašie. Úžasná melodie, která teď zazní, je na rozdíl od Bachových melodií víceméně symetrická a vyzařuje z ní harmonie naplněná velkým citem.

Kdybychom měli zvolit krále mezi klasicistními melodiky, asi bychom se rozhodovali mezi Haydnem a Mozartem, přičemž by nakonec zřejmě vyhrál Mozart. Haydn je v melodickém oboru trochu více svázán klasicistními pravidly, omezen trochu strnulou symetrií a těsným spojením melodie s harmonií. Mozart už dokázal osvobodit své melodie od nadvlády tóniky subdominanty a dominanty a okořenil je jemnými poentami. V kancionetě, kterou zpívá Don Giovanni pod oknem Donny Elvíry, ale která je ve skutečnosti určena její komorné, je onou poentou v podstatě jeden tón, který na okamžik vyvede melodii ze základní tóniny.

Poslouchat Mozartovy melodie není právě jednoduché. Pokud se opravdu nesoustředíte, proplují kolem vás jako lístek v potůčku, minete je bez povšimnutí. Jsou na první poslech obyčejné, skoro bezbarvé. Teprve když se jejich prosté lince začnete věnovat, pochopíte, že jsou to malé hudební zázraky. Nebo eventuálně i velké zázraky, jako tato rozlehlá melodie pomalé věty Mozartova klarinetového koncertu.

Mozart připravoval pro pozorné posluchače i takové malé kvízy. V jedné jeho skladbě jsou dvě melodie, které si při opakování vzájemně vymění konce. Ale to už jsou hříčky pro znalce, kdežto melodie je prostředek, který má zasáhnout každého. Popravdě však vůbec není jednoduché melodie vnímat. Probíhají v čase, nic není možné vrátit. Člověk si musí průběh melodie vlít do paměti, aby ji mohl vnímat jako celek. V tom je totiž její smysl. Je to celistvý útvar, který směřuje od někud někam. V Mendelssohnově klavírní písni Beze slov zazní dvakrát za sebou první část melodie. Potom hudba zabloudí do trochu jiného světa a když se po chvíli vrátí k úvodní myšlence, zjišťujeme, že se proměnila, rozrostla a projasnila. Teprve před koncem melodie pohasne, aby skončila v podobné atmosféře, v jaké začala.

Raní romantici Schubert a Mendelssohn byli skutečnými mistry melodie, kterým se málo kdo vyrovná. Schubertovy symfonie jsou přehlídkami melodií všech typů, které se vynořují jedna z druhé a jedna je lepší než druhá. Schubert dokáže melodií vše, rozpoutat konflikt, uklidnit.

zmírnit ho, rozespívat se do nevázaného jásotu a propadnout do tíživé molové deprese. První věta jeho nedokončené pracuje s dvěma slavnými melodiemi, které tu mají hrát funkci témat v sonátové formě. Až je člověku někdy líto, že Schubert musel stavět symfonické drama z materiálu, kterému by možná více slušelo přirozené, postupné rozvíjení písňového typu. Symfonie je symfonie, ale docela chápu, že Schubert řešení tohoto problému nedokončil.

Raný romantismus byl asi nejmelodičtější etapou hudebního vývoje. Značný vliv tu měla lidová píseň, přežíval klasicistní smysl pro čistotu, ovšem nové harmonické postupy, zejména modulace, umožnily rozvinout melodie do netušených šířek, délek a hloubek. Další rozvoj romantismu byl poznamenán nástupem hudebních barev. Orchestry se rozrůstaly a hráči se stále zdokonalovali v ovládání svých instrumentů. Nástroje bylo nutno rozehrát v melodii i doprovodu. Podložit melodii prostým střídáním smyčcových akordů se stalo skoro nemožné. Doprovod začal pomalu pohlcovat melodii nebo přinejmenším od ní odváděl pozornost. Pro romantiky však zůstala melodie nositelkou citů, mnohdy dokonce vášní. Ze skladatelů vrcholného romantismu vybírám jako melodika číslo 1 Čajkovského. Melodie, do níž vyústí jeho předehra Romeo a Julie, dokonale symbolizuje lásku mezi oběma milenci, a to včetně jejího erotického obsahu. Ale stejně, všimněte si, jak melodie, alespoň při prvním zaznění, musí bojovat o místo na slunci s barevnou masou orchestrálního doprovodu.

Největší krize melodie nastala ve 20. století. Impresionisté se zaměřili na nálady všeho druhu. Debussyho Faunovo odpoledne začíná krásným flétnovým sólem, ovšem jeho melodie se rozplyne v neurčitém barevném oparu. Nezůstane dokončena. Také Ravelovo Bolero má geniální melodii, ale poenta skladby tkví, jak víme, v něčem jiném. Atonalita a dodekafonie sice existenci melodie a priori nevyloučily, ale udělali z ní do jisté míry fyzikální veličinu. Myslím, že se nedopustím velkého zjednodušení, když řeknu, že vlastně jediným čistým melodikem, pro něhož je Cantilena hlavním zdrojem obživy, je Benjamin Britten. Jeho melodie jsou typické stupnicovitými postupy. Britten pěkně po diatonické škále vystoupá nahoru, pak se zase vydá do údolí, doprovodí to dvěma akordy, zakončí harmonickým překvapením a publikum ani nedýchá. Vy ovšem, prosím, při pastorále z Britnovy serenády pečlivě dýchejte, abychom se ve zdraví sešli u dalšího Da Capa. Do té doby naschranou.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Francouzský trumpetista Maurice André byl už za svého života, který se uzavřel v roce 2012, označován za jednoho z největších trumpetistů 20. století. A to začínal jako horník a v hudbě to byl samouk. Přes vojenskou kapelu došel až na pařížskou konzervatoř. Maurice André se díky svému fenomenálnímu mistrovství stal legendou ještě za života. Kromě klasické hudby hrál úžasně jazz, folk, chanson, prosadil trubku jako žádaný soulový nástroj a významně rozšířil její repertoár o předklasická díla, mnohdy nesmírně technicky náročná. Jak známo, v 60. letech se u nás podílel na nahrávce braniborských koncertů s Milanem Munzlingerem. A v barokní hudbě si teď Andrého trubku poslechneme i my. Třetí věta, Allegro, ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur anglického mistra Henryho Persla. Akademii svatého Martina vede Neville Merriner.

Cyklus Old American Songs, staré americké písně, zkomponoval americký skladatel 20. století Aaron Copland. V roce 1950 první pětici písní, o dva roky později druhou. V té první byly prvními interprety Britové, tenorista Peter Pierce a u klavíru seděl Benjamin Britten. Texty našel Copland v Harrisově sbírce americké poezie a my si vybereme v Coplandově zhudebnění báseň Koupil jsem si kočku, I bought me a cat, ve verzi pro mezzosoprán a orchestr v nahrávce Frederiky von Stade a Utahského symfonického orchestru s dirigentem Josephem Silversteinem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonín Reicha, fuga číslo 9 na téma Dominika Scarlattiho z opusu 36. Hraje Milan Langer.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Velikán italské opery Giuseppe Verdi se klonil spíš k tragickým příběhům. Ony se ty dojemné, táhlé, intimní árie a melodie anebo vypjaté dramatické scény možná psali Verdimu snadněji. A tak ve většině jeho oper na konci posledního dějství někdo umírá. Abigail v Nabukovi, Ernani, Macbeth, Rigoletto, Leonora a Manrico v Trubadurovi, Violeta v Traviatě, Aida i s Radamesem. A také je poslední Verdiho opera Falstaff, lyrická komedie, skutku vzácným a vítaným šťastným završením jeho bohaté operní tvorby. Ostatně libretista Boito Verdiho přemlouval ke kompozici Falstaffa slovy: je to jediná cesta, jak skončit ještě lépe než v Otelovi, slavný konec s Falstaffem. Poté, co jsme v lidských srdcích probudili hrozné výkřiky a nářky, nyní můžeme končit huronským smíchem, to všechny překvapí. A bezmála 80letý Verdi odpověděl: milý Boito, amen, staniš se, dělejme Falstaffa. A stalo se a svou poslední operou se velikán tohoto žánru Verdi rozloučil se světem s úsměvem. Jednu z árií, Fordův monolog ze druhého dějství, zařadil na svůj operní kompakt se Sočerem a Ondrejem Lenárdem baritonista Adam Plachetka.

bay. Affiderei la mia birra a un tedesco.

Johann Heinrich Schmelzer, sonáta Cum tubis in pleno pro instrumentální soubor. Hraje muzika Florea, řídí Marek Štrincl.

John Adams, Steve Reich, Philip Glass, to jsou hudební minimalisti. Základním principem jejich hudby je opakování krátkých hudebních motivů, které se postupně nějak proměňují. Říká se tomu repetitivní technika. Zpočátku se zdálo, že minimalismus je slepá ulička hudebního vývoje. Jenomže už 40 let v jeho rámci vznikají orchestrální i komorní kusy, opery, koncerty, oratoria. Skoro to vypadá na nový univerzální sloh. Minimalistické skladby často vystačí s minimem hudebního materiálu, jsou ale naopak velmi dlouhé. Při jejich poslechu nesmíme čekat na změnu. Nejlepší je zapomenout na běžící čas a nechat se unášet tikotem minimalistické struktury. Philip Glass a svita z hudby k filmu Drákula z roku 1931 pro smyčcové kvarteto. Hraje Carducci String Quartet.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Walter Gieseking nám zahraje první píseň z pátého sešitu písní Bezeslov Felixe Mendelssohna Bartholdyho.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus, samá hudba.
1: A teď tu na našem pomyslném pódiu přivítáme vynikající německou houslistku, v tomto případě možná opravdu spíš houslovou virtuózku, již se ne náhodou přezdívá královna houslí. Herbert von Karajan ji objevil, když jí bylo 13 let a vsadil na správnou kartu. Anne-Sophie Mutter přichází s New Yorkskou filharmonií a dirigentem Kurtem Mazurem, aby zahrála Beethovenovu přeslavnou romanci pro housle a orchestr číslo 2 F-dur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Antonio Vivaldi a jeden z jeho nesčetných koncertů, které psal v útulku pro slečny bohatých obchodníků v Benátkách. Vivaldiho koncert a mol má tři věty. Na pikolu hraje Jean-Louis Beaumadier a Orchestre National de France řídí slavný flétnista Jean-Pierre Rampal.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: O 14. Mozartově klavírním koncertě hovoří někteří muzikologové jako o prvním, který lze považovat za vyzrálé dílo. Někteří ho řadí rovnou k jeho nejlepším pracím v klavírním repertoáru. Sám Mozart si byl vědom výjimečnosti toho díla, když v dopise otci porovnával několik svých koncertů pro klavír a ten 14. označil za dosti zvláštní z docela jiné kategorie. Toto je Jiskřivé rondo, jehož vracející se refrén vydrží leckomu velmi dlouho v hlavě. Nám hrají maďarští umělci solo Jene Jandó, koncertus hungaricus vede András Ligeti.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: A nyní sonáta pro flétnu a varhany, u níž není jasný autor. Buď je to Johann Sebastian Bach nebo Carl Philipp Emanuel Bach. Je v tónině S-dur, druhá věta má podtitul Siciliána. Hraje Yoshimi Oshima a Jaroslav Tůma.

Josef Haydn. Druhá věta ze symfonie číslo 94 G-dur s úderem kotlů. Österreichisch-Ungarische Haydn-Philharmonie řídí Adam Fischer.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera zkomponoval německý skladatel Paul Hindemith v roce 1943, už za svého pobytu v Americe. Podnětem byl nápad ruského choreografa a tanečníka Leonida Masina, který Hindemithovi radil, aby Webrovu hudbu upravil pro balet. K tomu nakonec nedošlo. Masin měl jiné představy o zacházení s Webrovou hudbou, Hindemithovi se zase nelíbily Masinovy choreografie. Ale z nápadu nakonec vznikla čtyřvětá symfonická skladba na webrovské hudební motivy a nám teď Symfonický orchestr Bavorského rozhlasu zahraje čtvrtou větu zařízení Syra Colina Davise.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. A nyní otevřeme soubor skladeb, které vydal v Mnichově jistý Adam Berg, a to v roce 1577, přičemž ona tištěná sbírka obsahovala bezmála 30 sakrálních motet na latinské církevní texty, všechny zhudebněné velmi žádaným a slovutným tehdejším skladatelem jménem Orlando de Lasso. Ač to byl původně Vlám, usadil se v Bavorsku, sklízel obdiv mocných vladařů i svých skladatelských současníků. A my si teď poslechneme proč. Moteto Beatus Homo, blahoslavený ten, kdo hledá moudrost. Orlando de Lasso a Collegium Vocale Chent.

Do přeslavného díla teď nahlédneme a vydáme se za ním do barokní Francie k mistru Marku Antoinovi Charpentierovi. Te Deum je hymnus oslavující Boha slovy Tebe, Bože, chválíme, Tebe, Pane, velebíme, Tebe, věčný Otče, oslavuje celá země. To jsou mimochodem slova z pera svatého Ambrože. A nyní Te Deum ve Charpentierově zhudebnění, jehož preludium je znělkou Eurovize. Úvodní část pro sbor a orchestr, sbor Orfeon Donostiara a Orquesta Sinfonica de Madrid vede José Antonio Sainz Alfaro.

V době, kdy ještě autorská práva nebyla tak pečlivě ošetřována a střežena jako dnes, si hudební vydavatelé jako pragmatičtí obchodníci vypomáhali různě. Třeba i tím, že občas vydali nějaké to dílo pod jménem slavného skladatele, protože pak měli prodej zaručen. Jedním z mnoha takových případů je i ten ohledně šestice smyčcových kvartet, která jako opus 3 Josefa Haydna vydal francouzský vydavatel Bayer a po něm i další, takže se pak už velmi těžko dohledávalo to, co tvrdí současné bádání. Totiž, že autorem je ve skutečnosti německý skladatel, benediktinský mnich a Haydnův velký obdivovatel a napodobovatel Romanus Hofstetter. Ovšem fakt, že jeho serenáda ze smyčcového kvartetu F-dur je kouzelná, ten je nespochybnitelný a průkazný. Poslechněme si v podání komorního orchestru Orpheus.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Basso continuo je skupina nástrojů v rámci barokního ansámblu, která se stará o basovou linku a současně o harmonický základ skladby. Nástrojové obsazení je variabilní, ale typicky jde o violončelo a kontrabas spolu s čembalem nebo malými varhanami. Basso continuo je tedy harmonický a také rytmický fundament pro práci melodických nástrojů nebo zpěvních hlasů.
0: Jan Dismas Zelenka strávil sice převážnou část svého života ve službách saského kurfiřta a polského krále v Drážďanech, ale svůj asi největší životní triumf prožil přeci jen v rodné české zemi, totiž v Praze. Když si od něj praští jezuité objednali hudbu pro velkolepé slavnosti korunovace habsburského císaře Karla VI. Českým králem na podzim roku 1723. A on napsal, nastudoval a provedl v pražském Klementínu svou mistrovskou hudbu k velké alegorické hře o životě svatého Václava Sub olea pacis et palma virtutis. A také několik orchestrálních skladeb, včetně té, která zazní v zápětí. Je to Hypokondria, uvertýra francouzského typu s pomalou procesní částí, rychlou a kontrapunktickou střední a velebnou akordickou závěrečnou tečkou. I těchto asi 8 minut dokazuje, jak originální byl Zelenka mistr v harmonii, kontrapunktu i instrumentaci. Freiburský barokní ansámbl.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Vltava končí hudební program digitální stanice Českého rozhlasu D-dur.
1: Přejeme dobré ráno, teď je 6 hodin.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Prezident Pavel se summitu NATO zúčastní. S Babišem chce jednat o své roli v delegaci. Po výbuchu v Monaku jsou 3 lidé zranění, 2 z nich jsou ve vážném stavu. Umělci Šumperského divadla se už připravují na novou sezónu. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Prezident Petr Pavel chce s vládou o rozložení rolí na summitu NATO v Ankaře ještě jednat. Podle něj by měl být v čele delegace on jakožto nejvyšší ústavní činitel. Opírá se o protokoly aliance. Premiér Andrej Babiš z ANO ale řekl, že delegaci povede sám. Prezidenta zároveň vyzval, aby svou účast přehodnotil a jel až na další summit příští rok. To Pavel odmítá, jak vysvětlil ve vysílání na svém Facebooku.
4: Prezident nemá možnost se rozhodnout, které pravomoce vykonávat bude a které ne. A pokud mě dnes Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
3: Pavel taky dodal, že za prezidentskou kancelář by mělo na summit NATO letět 7 lidí. Spekulace o 35 členem doprovodu odmítla. Česká armáda bude mít po 4 letech nového náčelníka generálního štábu. Do nejvyšší vojenské funkce jmenuje prezident Petr Pavel na Pražském hradě generál poručíka Miroslava Hlaváče. Ten doteď působil jako první zástupce končícího náčelníka Karla Řehky. Předání agendy tak bude podle Řehky proto jednoduché.
5: U všech zásadních rozhodnutí sedí celou dobu vlastně a v tomhle je to výhoda ty kontinuity, že vlastně v tom předávání je to poměrně jednoduchý, protože my v podstatě pracujeme téměř denně na denní bázi spolu na různých projektech.
3: Řehkův nástupce Miroslav Hlaváč se chce zaměřit mimo jiné na dokončení těžké brigády nebo vylepšení protiletadlové a protidronové obrany. Nejméně 3 lidé jsou zranění po výbuchu v Monaku. 2 z nich jsou ve vážném stavu. Potvrdila to monacká vláda. Kamerové systémy zachytily člověka, jak položil batoh před domem. Potom utekl směrem do sousedního francouzského města Beausoleil.
6: V Monaku se nikdy nestalo nic podobného. Bezpečnost patří mezi naše základní pilíře.
7: Popsal televizi BFM šéf monacké vlády Christophe Mirman. Výbuch se ozval kolem 9. hodiny večer. Kamery zachytily člověka, který položil batoh před dveře rezidenčního domu. Měl béžové kalhoty, černou mikinu nebo bundu a černý čepec. Zranění jsou podle deníku Le Figaro 3 Ukrajinci ze stejné rodiny. Mezi nimi 50-letí rodiče, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Ermolájeva, který v Monaku jezdil v Bentley a v Estonsku je podezřelý z praní špinavých peněz. Z Francie Martin Baluch, Český rozhlas.
3: Publikum divadla Šumperk čeká v příští sezóně 5 premiér a 1 nová inscenace pro děti. Se zkouškami už herci začali. Jako moto příští sezóny se zvolili Teď nebo nikdy. Podle dramaturga Michála Sodomky spojuje hlavní postavy připravovaných inscenací, které stojí před zásadním životním rozhodnutím.
8: Učinit něco, k čemu se dlouho odhodlávali, možná to pořád nějak odkládali, možná k tomu nebyly určité okolnosti, ale nyní už přestává ten čas výmluv a vlastně jsme si to tak jako dovnitř do divadla řekli, že vlastně pro nás je tam spousta výzev, že jsme si opravdu řekli, teď nebo nikdy zkusíme, co půjde.
1: Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku čekáme až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy jinde jenom ojediněle budou tvořit přehánky nebo bouřky. Můžou být i silné. Večer bude od jeho západu srážek přibývat. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách čekáme kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.
9: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Mozaika.
1: Dobré úterní ráno. Ano, už je poslední červnové, máme tu 30. červnový den a naše dnešní vysílání ranní mozaiky na Vltavě začneme divadlem, které překvapilo i odborníky. Václav Havel ještě během pobytu ve vězení v roce 1989 napsal krátkou nonverbální hru Perpetuum mobile. Badatelé ji objevili teprve před 12 lety a dnes s ní pražská Laterna Magica vyráží na prestižní festival do francouzského Avignonu. No a protože už za pár dní začíná Mezinárodní filmový festival tady u nás v Karlových Varech, tak se podíváme do jeho historie. Zajímá nás, jak vypadal ročník v roce 1948 a jak rychle do něj po únorovém převratu začala zasahovat nastupující komunistická moc. Budeme rádi, když dnešní ranní cestu projdete až do 10. společně s námi.
2: A to i v hudbě. Z klasiky a jazzu nabídneme Jiřího Čarta, potom Wolfganga Amada Mozarta nebo Dizzy Gillespieho a jeho orchestra. Jako první Jean-Marie Leclerc, Lasetra Baroque Orchestra Bazilei a první část koncertu pro housle, smyčce a basso continuo.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Leila Šech, Lasseter Baroque Orchestra Basilej a Jean-Marie Leclerc v 6 hodin a 11 minut.
1: Zazděnou, ale dobře zachovalou černou kuchyni odhalili archeologové ze společnosti Archaia Brno při průzkumu souvisejícím s rekonstrukcí bývalého kláštera Voršilek v centru města. Její datace zatím není jasná, ale zazděná byla nejspíš na přelomu 18. a 19. století.
0: Odborníci se nejprve domnívali, že jde o přikládací a vymatací otvor kamen. Když ale odstranili vrstvu suti a popela, tak zjistili, že jde o poměrně celistvě zachovalý prostor někdejší černé kuchyně.
1: Tahle kuchyně se nachází v chodbě, která v minulosti sloužila jako hlavní vstup do klauzury kláštera. Tam ve zdi archeologové narazili na zprvu nevýraznou zazdívku, která kryla něco jako průchod nebo niku, a po vybourání téhle zazdívky se na ně vyvalilo celé mračno černých sazí a popela.
0: Takovou zajímavost nabízíme v úterní ranní mozaice 30. června.

0: Dalibor Pimek, Michal Ambrozy a Martin Hroch v první části sonáty pro flétnu a basso continuo Jiřího Čarta.
1: Blíží se největší filmový svátek u nás, Karlovarský filmový festival. Letos slaví 60. Vůbec poprvé se odehrál už rok po druhé světové válce.
0: Starší je jenom filmový festival v italských Benátkách. My jsme zapátrali v rozhlasovém archivu i kronice filmového festivalu od historika Květoslava Kroči.
1: A připravili jsme pro vás seriál o historii festivalu. V dnešním dalším díle se vrátíme do roku 1948.
2: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový glóbus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
3: Děcko, bo oni nás tu všichni pomorduje.
2: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
4: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se zapálit už nemohly objevit.
2: Konala se dokonce i volba Královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
5: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Varicha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem tak něco dělat, taky tím, že jsem žila mezi kunštíři.
2: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát, naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi

Začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
0: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Il Giardino Armonico, a Giovanni Antonini v části Serenate Notturne D-dur Wolfganga Amadea Mozarta.
1: Před malou chvilkou jsme se podívali na historii Karlovarského filmového festivalu, teď se podíváme trošku do budoucna. Víme, že v hlavní soutěži se za pár dnů představí melancholická komedie Čika Čeka režiséra Šimona Holého.
0: Tvůrci teď představují oficiální trailer filmu, který diváky zve do světa venkovské poštěčky Zdeny a jejího syna Lukáše, jehož návrat domů odhalí dlouhostřežené tajemství.
1: V hlavních rolích excelují Pavla Tomicová a Jan Cina a do českých kin snímek Čika Čeka vstoupí 20. srpna. Ještě chvilku, konkrétně 4,5 minuty a bude 6:30.

0: Tohle byla skladba Lala Schifrina, ale hrál Dizzy Gillespie a jeho orchestr Prelude ze svity Gillespiana. Teď je 6 hodin 30 minut, dnes máme úterý a je tu poslední červnový den.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Lidé mají už jenom dnešek na to, aby policii bez postihu odevzdali nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Končí totiž půlroční zbraňová amnestie. Zbraně je možné přinést na kteroukoliv policejní služebnu. Zatím lidé odevzdali zhruba 4000 zbraní. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku a lidovci potom chtějí prosadit i další změny. Na severu Venezuely pokračuje pátrání v sutinách budov po přeživších série ničivých zemětřesení. Podle oficiálních údajů zemřelo více než 1719 lidí a dalších více než 5000 je zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují. S vyprošťováním z trosek domů pomáhají i mezinárodní týmy, včetně českého specializovaného USAR týmu. Ústecký kraj vypsal výběrové řízení na rekonstrukci muzea v Krupce na Teplicku. Zakázka za několik desítek milionů korun se týká historické budovy, která je pro veřejnost uzavřená od roku 2019. Rekonstrukce by mohla začít letos na podzim. A čekejte oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku čekáme až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy, jinde jenom ojediněle budou tvořit přehánky nebo bouřky, i silné. Večer potom bude od jeho západu srážek přibývat. A nejvyšší teploty 27 až 32, na horách v 1000 metrech kolem 23 stupňů. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: A co všechno můžete právě dnes podniknout? Můžete zajít na koncert, můžete se zastavit na kytarovém festivalu, anebo si udělat výlet do kláštera v Plasích. Právě dnes tam totiž otevírají výběrový prohlídkový okruh. Přístupný bude dvakrát denně, kromě pondělí samozřejmě, a můžete se tam podívat i do hodinové věže.
2: 16. ročník kytarového festivalu na 12 strunách a dnes uzavře koncert AZ Guitar Dua. Chorvatský kytarista Zoran Dukić a jeho italský kolega Anielo Desiderio se představí v dominikánském klášteře v Českých Budějovicích.
1: Koncert s flétnou napříč Evropou zahájí v Novém Městě na Moravě už 14. ročník festivalu Slunohraní a ještě pozvání do pražského kampusu Hybernská.
2: Tam chystají přednášku historika Michala Šustra na téma dějiny Romů a jejich pronásledování během druhé světové války.

0: Ernst von Dohnányi, Jaromír Klepáč a Kocianovo kvarteto ve druhé části klavírního kvintetu číslo 1, 7 minut po 6:30.
1: Možná, že už teď balíte, chystáte se někam na prázdniny, takhle to dělá ostatně taky většina souborů na konci června, kdy uzavírá sezónu a odjíždí na prázdniny. Laterna Magica tam míří do francouzského Avignonu.
0: 4. července uvede v rámci OFF programu tamního divadelního festivalu světovou premiéru inscenace Perpetuum Havel v režii Petra Boháče.
1: A musíme upozornit, že se jedná o historicky první premiéru Národního divadla ve Francii.
2: Kdy se v roce 1989 v lednu dostal do vězení v rámci Palachova týdne.
3: Vzpomíná znalkyně díla Václava Havla Anna Frajmanová ve 12 let starém dokumentu, který vznikl jako součást uvedení dosud málo známého Havlova díla. Sám autor do něj vepsal řadu režijních poznámek o tom, že by herci měli využívat pantomimu a také prvky cirkusové artistiky. Pod názvem Perpetuum mobile a neb 7 dní pana A ho připravili tehdejší studenti hudební a taneční fakulty AMU Praha. Uváděli jej jako němou absurdní grotesku. Vůbec poprvé libretto zpracoval švýcarský mim Albert Folletti. Na prosbu jeho manželky Lenky Machoninové totiž Václav Havel koncem března roku 1989 pantomimické libretto napsal a v jednom z dopisů Olze Havlové odeslal z vězení. Libretto zaujalo také teoretičku umění a badatelku Ladislavu Petiškovou, která oslovila tehdejší umělce Hamu. A tehdy, v roce 2014, byl mezi nimi i Radim Vizváry, současný šéf Laterny Magiky.
4: Tento text mě velice zaujal, protože Václav Havel ho napsal jako vězeňskou pantomimu. A mě jako mima přišlo fascinující, že Václav Havel napsal něco pro nonverbální divadlo.
3: Vzpomíná Radim Vizváry, který se na Havlovo Perpetuum rozpomněl, když přišla výzva přivést do Avignonu něco takzvaně od Havla.
4: Je také důležité říci, to originální dílo se jmenuje Perpetuum mobile a my jsme ho trošku aktualizovali, protože Václav Havel zanechal tvůrcům takovou jakousi fakturu, že to dílo můžou zpracovat dle vlastní fantazie.
3: Vizváry k režii dosud téměř neinscenované předlohy přizval Petra Boháče. Téma považuje za stále aktuální. Popisuje situaci člověka, který je potrestán za to, že řekne svůj názor a hájí své morální postoje. Michaela Vetyšková, Český rozhlas.

0: Ivo Viktorín, Karel Markyta, na Vlasta Rédl na vlnách Českého rozhlasu Vltava. 2 minuty zbývají do 6:45.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jeden z mých nejoblíbenějších filmů v hlavních rolích s Michaelem Douglasem a Kathleen Turnerovou, to je Válka Rouseových. Vzpomenete si ještě vztah Jonathana a Barbary? Ten je dlouho jako z pohádky, ale všechno se potom změní v momentě, kdy jim děti vyrostou a Barbara si uvědomí, že jí nestačí být ženou v domácnosti.
0: S rozvodovými papíry se objeví i otázka, komu připadne dům. V rozhlasovém zpracování uslyšíte Vasila Fridricha a Janu Strikovou. Tady je ukázka.
3: Já se vrátím z nemocnice, kde jsem málem umřel, a ty chceš rozvod?
4: Pojďme to udělat nějak rozumně, ano? Jako dospělí lidé.
3: Jako dospělí lidé?
4: Bejt s tebou, našla bych si právníka. Já už svoji právničku mám.
3: Nemůžu uvěřit, že to řekla, Goldsteine.
5: Takže ale neřekla přímo, přála bych si, abys umřel. Prostě jí to jenom bylo jedno?
3: Jaký jenom?
5: No, škoda, mohli jsme to použít. Teď mi povězte, už jste se odstěhoval?
3: Ne, proč bych měl? Ona se chce rozvíst. Proč bych se já měl stěhovat ze svého domu?
5: To je standardní postup. V případě manželů chlapi většinou chtějí co nejrychleji vypadnout.
3: Do toho domu jsem hodně investoval. Aha. A nejenom peníze. Aha. Hodiny a hodiny práce.
5: No, dobře, dobře.
3: Moje Ferrari tam má svoji oblíbenou klimatizovanou garáž. A Benny co? Co? Benny je tam taky doma.
5: Chápu, pejsek. Nebudete se stěhovat.
3: A co jako? Je to problém?
5: Záleží na Barbaře.
4: Já se nikam nestěhuju. Ať jde on. Muži se přece stěhujou. To je nepsaný pravidlo, ne?
2: Tak jestli znáte tu filmovou verzi Války Rouseových, která je úplně výjimečná díky tomu, že brilantně kombinuje černou komedii s ostrou satirou na rozpad manželství, skvělé herecké výkony Michaela Douglase a Kathleen Turnerové, tak si rozhodně nenechte ujít u nás na Vltavě rozhlasovou verzi Války Rouseových.
0: Večerní drama startuje ve 20 hodin, tak určitě poslouchejte.

0: Červenec patří létu a festivalovým zážitkům.
1: Sledujte s Vltavou dění v Karlových Varech a na letní filmové škole v Uherském Hradišti.
0: Nebo letní slavnosti staré hudby a divadelní Jiráskův Hronov.
1: Rozhovory, reportáže i kritické reflexe ve vysílání i na webu vltava.rozhlas.cz.

0: Láska ke třem pomerančům Sergeje Prokofjeva, část svity z opery pro orchestr, hrála Petrohradská filharmonie.
1: Dnes se ranní úvaha historičky umění Evy Janáčové bude věnovat česko-izraelskému grafikovi Ote Vališovi. Je to rodák ze Znojma, který se do historie zapsal jako dvorní grafik nově vznikajícího státu Izrael.
2: Grafická tvorba česko-izraelského umělce Ote Vališe mě nepřestává fascinovat. Věnuji se jejímu výzkumu už víc než 15 let a neustále objevuji nová Vališova díla, o kterých nemají ponětí ani jeho potomci žijící dnes v Izraeli. Ote Vališ se narodil do židovské, německy mluvící rodiny ve Znojmě v roce 1906. Ačkoliv přišel na svět v nuzném bytě, který byl součástí zadního traktu místního dominikánského kláštera, jeho rodiče se brzo ekonomicky schopili a začali úspěšně provozovat obchod s látkami a galanterním zbožím. Výtvarný talent Ote Vališe se projevil už v dětství. Zajímavé je vzhledem k jeho pozdější práci grafika sledovat, jak už například jako 11-letý hoch doplnil své kresby popiskami a snažil se napodobit tiskací písmo včetně gotického fontu. Po dokončení studia na německém gymnáziu ve Znojmě odešel do Vídně, kde navštěvoval Akademii výtvarných umění. Výuka ho však moc nezaujala, plně se naopak zapojil do života místní židovské mládeže. V tu dobu si ho všimlo vedení Židovského národního fondu v Berlíně, pro které začal navrhovat letáky a brožury. Na začátku 30. let si v pražském paláci AXA naproti dnešní Bílé labuti otevřel vlastní grafické studio a s fondem dál intenzivně spolupracoval. Před svou emigrací do mandátní Palestiny v roce 1934 vytvořil několik stovek grafických návrhů. Mezi vizuálně nejzajímavější patří díla se sionistickou tematikou. Příkladem může být plakát s německým názvem 30 let práce pro a v Palestině, který na červeném podkladu představuje černobílou fotografii kibucu Nahalal pořízenou z ptačí perspektivy z letadla. Výtvarně přesvědčivý je taktéž Vališův plakát s velkým hebrejským nápisem Projekt Pizzaron, který zobrazuje postavu mladého chalucníka, čili pionýra. Ten v jedné ruce drží hrábě a kosu, v druhé naopak svírá pušku, aby mohl bránit židovské osídlení v Palestině. Z této doby jsou známé také jeho reklamní plakáty na cigarety Abadie nebo kampaň pro firmu Auto Praga. Poutavé jsou rovněž Vališovy filmové plakáty propagující české i německé snímky natočené na Barrandově, jako je například film Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, němž si zahrál hlavní roli Vlasta Burian. Co však na Ote Vališovi především obdivuji, jeho nebývalou citlivost vůči rostoucímu antisemitismu, který doprovázel vzestup nacistického hnutí v Německu a Rakousku. Důkazem mohou být jeho deníkové skici mužů v hnědých uniformách nesoucích prapory s hákovými kříži, které lze vidět také na červených páskách těchto uniformovaných nacistů. Později dokonce zobrazil postavu hajlujícího Adolfa Hitlera. Po nástupu tohoto diktátora k moci v roce 1933 v Německu se tlak na Židy pomalu stupňoval a mnoho československých Židů, kteří ještě nebyli přímo ohroženi, začalo přemýšlet o emigraci. Byl mezi nimi i Ote Vališ, který ke konci roku 1934 odjel do mandátní Palestiny. Krátce na to si v Tel Avivu otevřel grafické studio a zapsal se do dějin nově vznikajícího státu. V roce 1948 graficky navrhl deklaraci nezávislosti státu Izrael, dále vytvořil první izraelské známky, mince a podílel se na návrhu znaku izraelské policie. Vedle státních zakázek se věnoval také komerčním projektům. Vytvořil několik tisíc plakátů, přičemž některé z nich patří k ikonám grafického designu v Izraeli. U nás je Ote Vališ pořád neznámou osobností. Ve Znojmě chybí jeho pamětní deska. V odborných i popularizačních publikacích pojednávajících o grafickém designu v Česku nadále schází jeho jméno. Mérin, Moravské židovské muzeum v Brně, se proto pokusilo tento dluh alespoň částečně splatit a při příležitosti jeho 120. výročí narození připravilo komorní výstavu mapující nejdůležitější momenty jeho života i díla. Věřím, že Ote Vališ má tam někde nahoře z tohoto symbolického dárku věnovanému k jeho abrahamovským narozeninám velkou radost.
1: Otto Wališ navrhl vůbec první sérii poštovních známek a taky se podílel na grafickém stvárnění prvních izraelských mincí, vládních tiskopisů a insignií. Právě jemu věnovala své dnešní zamyšlení historička umění Eva Janáčová.
0: Celá řada kulturních akcí probíhá, řada festivalů se chystá a dnes začíná třeba festival Loutkářská Chruděm. Přehlídku amatérského divadla mohostí město už 75 let. I o tom řekneme víc ve zprávách v 7.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Hezké ráno, teď je 7 hodin.
6: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
7: Vedení ANO o pražském kandidátovi na primátora zatím nerozhodlo. Migranti ve Španělsku mají poslední možnost zlegalizovat svůj pobyt. Začíná festival Loutkářská Chrudim. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Vedení hnutí ANO o lídrovi pražské kandidátky pro říjnové komunální volby zatím nerozhodlo. Po jednání to řekl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Vedení by podle něj mělo vybírat mezi 3 kandidáty, kteří se lídrům strany přišli představit. Jejich jména ale Havlíček neřekl.
8: Zatím je nebudeme představovat, protože nemáme od nich definitivní potvrzení toho, že by se takto přáli, ale jsou to lidé, kteří jsou z pražské kandidátky, jsou to lidé, kteří jsou zdatní a zruční v pražské komunální politice, nejsou to lidé, kteří by přišli od nikud, nebo lidé, kteří by byli třeba osobnosti v rámci třeba společenského života, ve smyslu toho, že by nebyli aktivní v rámci politiky.
7: Hnutí by mohlo podle Havlíčka definitivní jméno vybrat zhruba do 2 týdnů. Původní lídr pražské kandidátky ANO Ondřej Prokop se minulý týden vzdal všech politických funkcí po kritice kvůli kauze zbytek, které nakoupil a neuvedl v majetkovém přiznání. Vrchní soud v Praze projedná odvolání v případu usmrcení vůdce kutnohorské sekty Charda Šifra. Za vraždu léčitele se má zubařka Magdalena a penzistka Irena odpykat 12 a 13 let ve vězení. Mluvčí soudu Eliška Duchková říká, že zatím není jasné, jestli dnes padne rozsudek.
9: Ohledně obsahu jednání nemohu předjímat. Většina násilné kriminality je sice u odvolacího soudu standardně spíše otázkou jednoho či dvou jednání, ale neplatí to vždy a záleží na konkrétní věci a potřebě dalších procesních úkonů.
7: Obžalované tvrdí, že jednali na pokyn vůdce sekty a věřili, že jeho tělo po smrti přejde do jiné dimenze. U soudu je budou obhajovat 2 noví advokáti, bývalý ústavní soudci Jaroslav Fenek a David Uhlíř. Stát převezme do správy letiště Karlovy Vary, rozhodla o tom vláda. Kromě civilního provozu ho bude využívat i pro armádní potřeby a nově také jako stanoviště letecké záchranné služby. Podle úřadu vlády zajistí ministerstvo obrany modernizaci vzletové a přistávací dráhy tak, aby letiště splňovalo požadavky NATO. Migrantům bez povolení k pobytu ve Španělsku zítra skončí možnost zlegalizovat svůj pobyt. Madrid v dubnu zavedl mimořádné opatření pro nelegální přistěhovalce a počítal s tím, že se přihlásí asi 500 000 lidí. O povolení k pobytu nakonec podle španělské neziskové organizace SEAR požádalo více než 1,25 milionu cizinců.
10: Ke schválení žádosti musí mít žadatelé čistý trestní rejstřík a žít v zemi nejméně 5 měsíců. Potom dostanou jednoroční obnovitelné povolení k pobytu. Podle premiéra Pedra Sancheze je jejich začlenění do systému potřeba k udržení ekonomiky a kvality služeb. Opozici tato přistěhovalecká amnestie vadí. Podle ní povede k zvýšení nelegální migrace do Španělska. Většina nelegálních přistěhovalců v zemi pracuje v zemědělství, a to často za velmi špatných pracovních podmínek. Jiří Chábera, Český rozhlas.
7: Dnes začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací a dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě, jak doplňuje za organizátory Martine Dittert.
11: Centrem je divadlo Karla Pipicha, kde máme vlastně 2 scény, hlavní scéna, malá scéna, to už je tradiční, a hned za divadlem nás čeká šapito, což je další scéna, potom v muzeu máme scénu, která se jmenuje Na medu, a spolkový dům. Ono těch scén je, myslím, 7, takže opravdu těch představení se tam potom vystřídá hodně.
12: Počasí.
7: bude oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku čekáme až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy jinde jenom ojediněle budou tvořit přehánky nebo bouřky. Můžou být i silné. Večer bude od jeho západu srážek přibývat. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno, 30. červen je tady, za námi na mnoha místech další tropická noc, bouřky snad už všude odezněly, no a před námi ráno plné kultury. Nabídneme vám pestrý kulturní servis od legendárního filmu Cesta do pravěku, jehož hrdinové se po více než 70 letech vracejí díky knižnímu vydání svého deníku, přes otázku, proč se písně Xyndla X, Anety Langerové nebo Michala Prokopa objevily v databázích používaných pro trénování umělé inteligence, až pojemnou krásu krušnohorské krajky. Právě ta teď zdobí novou výstavu v Teplicích. Tam všude nahlédneme. Teď máme téměř 6 minut po 7. Ještě jednou dobré ráno za celý dnešní ranní vysílací tým.
1: A dobrý poslech připojí se Dan Bárta s Ilustratosférou, potom Josef Haydn nebo Bratislava Hotzereneider s po půl 8. Taky Antonín Dvořák a jako první hraje Komorní filharmonie Pardubice.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Fumika Mohry a Komorní filharmonie Pardubice na vlnách Českého rozhlasu Vltava necelých 10 minut po 7 ráno.
1: Teď se zastavíme u krajky. Paličkovaná krajka, ta patří k nejjemnějším a technicky taky nejnáročnějším druhům krajky. Třeba v takové oblasti Krušných hor se její výroba rozvíjí už od 16. století. No a my se teď podíváme do muzea v Teplicích na novou výstavu.
0: Tam totiž připomínají právě tradici krajkářství. Návštěvníci se o tom můžou ve výstavních prostorách Teplického zámku přesvědčit až do konce prázdnina.
2: To znamená dva vodivý páry po síti a do té sítě jsem vlastně upaličkovala rovnou i ty vlaštovky. Takže nic není všívaného, nic. No. Takže
3: jste musela i nějak vymyslet tu techniku.
2: Jo, musela, abych prostě nemusela nic sešívat. Prostě když to máte tady u srdíčka, tak jehlu k tomu nevemete.
4: Helena Svatková se paličkování věnuje přes 30 let. Ve vitríně má taky krajkový slunečník a klobouček.
2: Ten klobouk, to byl podvinek od paní Proškový z Prahy, protože je to pásková krajka plus lístečky. A já lístečky dneska miluju. Nemám ho jenom na výstavy, ale mám ho i na nošení.
4: Takže musíte naškrobit, aby držel
2: tu. Všechno tužem. No a krajce bych přála, aby byla co nejlepší a aby měl každý rád a aby hlavně žila dál.
4: Jana Šenheferová paličkuje šperky a taky je nosí třeba náušnice.
5: Technika je pořád stejná, jako byla před 100 lety, 200 lety a víc.
4: Technika je tedy stejná a co materiály, které se používají?
5: Materiály se samozřejmě hodně mění. Já jsem začínala na lněných a bavlněných nití. Dneska používáme převážně efektivní nitě, ale samozřejmě tu bavlnu mám taky velmi ráda, i ten lén.
4: Když koukám na náušnice, tak tam jsou i korálky.
5: Ano, doplňuju svý šperky, doplňuju korálkama, protože to zvyšuje ten efekt a ten zájem. Ono to i trošku zatíží, protože šperk z krajky je hrozně lehoučkej.
4: Své práce tady má 6 krajkářek z Ústeckého kraje. 2 výstavní místnosti patří autorské tvorbě výtvarníka a pedagoga Jaroslava Prášila. Sám si pěstuje i len, z kterého spřádá nitě. Upozorňuje kurátorka výstavy Alena Hubáčková.
6: Pěstuje si, ano, přesně tak, takže opravdu on tu tradici uchovává velmi poctivě. Každá ta osobnost je i lektor nebo lektorka. To znamená, je tam důležitý ten generační přenos a to, že to řemeslo teda předávají dál. Velmi poctivě přistupují vlastně i k tomu historickému zázemí, které to krajkářství v Ústeckém kraji má.
4: Výstava je součástí záměru zapsat krušnohorské krajkářství jako uznané řemeslo na seznam nemateriálního kulturního dědictví Ústeckého kraje. Z Teplic Jana Vitásková, Český rozhlas.

včera jenom jako to jen písmena se řekla. Dnes určitě se v tobě něco roznítí. Otočí se za lopatkou mezi pruhy světla. To, že má být

0: To byl můj film.
1: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
0: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
1: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Nicák Parlman a hudba z filmu Hrdina, Tandun na vlnách Vltavy v 7 hodin a 21 minut.
1: Představte si, že někdo bez vašeho vědomí pozbírá tisíce písní, použije je jako učebnici pro umělou inteligenci a vy se tohle všechno dozvíte až po letech z veřejně dostupné databáze.
0: Přesně to teď řeší i někteří čeští hudebníci. Ti totiž našli své písničky v databázích, které používali vývojáři bez vědomí autorů k trénování svých programů.
2: A každý zvlášť do kapsy svý.
3: Aneta Langerová, 180 písniček. Michal David, přes 200 písniček. Kapela Framus 5, 9 skladeb.
4: To bývávali na koleji časy.
3: To je jenom drobný výčet hudebníků, kteří se objevili ve čtyřech databázích zveřejněných americkým magazínem The Atlantic. Autoři článku na základě výzkumných prací získali seznamy zvukových záznamů, které vývojáři mohli využívat k strojovému učení takzvané umělé inteligence. Takzvané datasety obsahují odkazy na hudbu ze streamovacích služeb. Zvuky a informace z nich stahují vývojáři pomocí nástrojů, které můžou porušovat podmínky platform. A stejně tak mohou porušovat smlouvy ochranného svazu autorského, říká předseda představenstva OSA Roman Strejček.
5: Tyto služby, nebojím se říci, ukradly nahrávky a autorskou tvorbu z internetu. Je proto nezbytné přivést provozovatele služeb s generativními modely umělé inteligence k jednacímu stolu, a to i za cenu soudních sporů. Minimálně

0: Ale na jeden takový se společností Suno se v OSA připravujeme. Zdokumentovali jsme totiž, že Suno generuje celé refrény známých skladeb českých autorů, jejichž práva zastupujeme a mezi které mohu například zmínit patří Karel Kryl a jeho píseň Bratříčku zavírej vrátka.
1: Volně přístupný generátor hudby Suno promění jednoduché zadání v hotovou skladbu. V jádru funguje tak, že originální nahrávky rozdělí na malé části, zapamatuje si kontext a pak z těchto informací generuje další hudbu. Zatím není prokázáno, které konkrétní komerční modely byly na nalezených datasetech trénovány.
2: Že tyhle nástroje trénují na hudbě stažené z internetu, je prakticky jisté. Naznačují to jak jejich vlastní výstupy, tak i důkazy z několika soudních sporů, které proběhly v posledních letech. Co bohužel nevíme, je, která firma použila pro trénování který dataset.
1: Komentuje Josef Holý, odborník na umělou inteligenci a spoluautor podcastu Kanárci v síti. Podle článku webu The Atlantic je teď u soudu celkem 12 žalob od labelů a hudebníků, kteří obvinili softwarové společnosti z nelegálního použití původních nahrávek. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Never Will I Marry, tak tohle je známý jazzový standard, původně ale vznikl jako píseň pro muzikál. Autorem jak hudby, tak i textu v tom muzikálu je Frank Lesser a tahle píseň pochází z muzikálu Green Willow. Nikdy se nevdám nebo nikdy se neožením, i tak bychom to mohli přeložit. My se blížíme k 7:30, za okamžik nabídneme kulturní tipy, ale to hned po aktuálních zprávách, se kterými právě teď přichází František. Dnes máme úterý a je tu poslední červnový den. Tak ať je pro vás příjemný. 7 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Česká armáda dnes vymění své nejvyšší velení. Prezident Petr Pavel na Pražském hradě jmenuje novým náčelníkem generálního štábu generálporučíka Miroslava Hlaváče. Dosavadní první zástupce Karla Řehky chce po nástupu do funkce dokončit budování těžké brigády a posílit protivzdušnou i protidronovou obranu. Půlroční zbraňová amnestie dnes skončí. Některé odevzdané zbraně můžou jejich majitelé po splnění zákonných podmínek znovu získat. Ostatní propadnou státu. Zajímavé historické nebo technicky výjimečné kusy potom končí například ve sbírkách kriminalistického ústavu nebo muzea policie. Celkem už lidé během amnestie odevzdali kolem 4 000 zbraní. Po explozi v domě v centru Monaka jsou zranění 4 lidé, z toho 2 vážně. Podle televize BFM TV je mezi nimi i ukrajinský oligarcha Vadim Jermolajev a jeho žena. Policie teď pátrá po pachateli, který údajně utekl do francouzského města Beausoleil. Se začátkem prázdnin se mění návštěvní doba hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Historické objekty navíc rozšiřují nabídku pro návštěvníky. V Ratibořicích bude například od zítřka provázet komtesa Hortenzie a na zámku v Náchodě a Opočně zase promítnou pohádku Princezna stokrát jinak, která se tam natáčela. A ještě počasí, čekejte oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku čekáme až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy jinde jenom ojediněna budou tvořit přeháňky nebo bouřky. I silné. Večer bude od jeho západu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 27 až 32, v 1000 metrech na horách 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika.
1: Zastavte se v Chrudimi, začíná tam festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. A v hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací a dalších 30 potom nabídne doplňková část.
2: Do Gasku v Kutné Hoře můžete zajít na koncert francouzského kytaristy Antoana Boyera a jeho korejské hráčky na harmoniku Jeore Kima.
1: Letní scéna Voděrátky zve na benefiční koncert houslisty Jiřího Vodičky a souboru Barocco Sempre Giovane z cyklu umění Cesta do duše.

0: kamer orchestr Bazilej a Giovanni Antonini v části symfonie číslo 82 od Josefa Haydna.
1: Kdo by neznal na svou dobu jedinečný film Karla Zemana Cesta do pravěku. Tenhle snímek měl premiéru už roku 1955 a od té doby oslovuje několikátou generaci mladých diváků.
0: Čtyři kluci, kteří výpravu podnikli, si během cesty vedli deník a právě ten se teď chystá k vydání jako kniha.
1: Za projektem stojí Muzeum Karla Zemana a také výtvarník Jakub Fábel, který si povídal s naším redaktorem Tomášem Pilátem.
0: A právě Jakub Fábel vyzdvihuje jedinečnost deníku Cesty do pravěku.
2: To je knížka, kterou všichni znají a ona doposud neexistovala. Teď existuje v jednom kuse jako maketa a je udělaný tak, aby vypadal, jako že jste ho našli někde na půdě a že se ten příběh skutečně stál. Mně se tam podařil takový zajímavý grafický efekt, jsem grafik, že jo, tak proto to prožívám, že v podstatě to je komiks a ten komiks většinou má takové ty bubliny, kde jsou ty texty. No a protože tento deník byl několikrát ve vodě v tom příběhu, tak já jsem místo bublin využil takové kaňky a v těch kaňkách potom jsou ty texty.
3: Takže značná část té práce spočívala v patinování toho deníku.
2: Značná část byla vůbec vybrat ty fotografie, protože jich tam přes 800, tak si představte, že musíte vybrat 800 záběrů z toho filmu, ty všechny musíte upravit, aby nějakým způsobem vypadaly a potom hlavně vymyslet ten příběh, aby fungoval, protože on ten film je něco jiného než je ta knížka. Takže já jsem byl do poslední chvíle velice napjatý, jestli ta knížka bude fungovat, ale nakonec výsledek je takový, že funguje a myslím, že jestli se to povede dokončit, tak to bude krásná záležitost.
3: Asi vám hodně pomohlo, že ten film Cesta do pravěku už je zdigitalizovaný. Takže s těmi fotografiemi se asi pracovalo lépe, než kdyby nebyl.
2: Jednoznačně, to musím říct, že kdyby nebyla ta restaurace toho filmu, tak by vlastně ta knížka nemohla nikdy vzniknout. Že opravdu ty původní filmy, které já jsem znal ještě jako dítě, tak ty televizní záběry rozhodně by nebyly použitelné pro takovou tu knihu a to restaurování tomu opravdu pomohlo a teprve se z toho staly krásné obrázky, které jsou použitelné.
3: Jak moc vám pomohli ještě žijící členové té výpravy z těch kluků, kteří byli hlavními hrdiny nebo představiteli těch hlavních rolí?
2: Tak dneska bohužel živí už jen pan Lukáš, který je neuvěřitelně vitální pán, je mu 86 let, dokázal pro nás i natočit film, který tu knížku uvádí a dokonce se nám podařilo i zopakovat záběr, kdy jeden z těch kluků bojuje s pterodaktylem na vodě, tak máme pana Lukáše natočeného, jak s pádlem bojuje s pterodaktylem. Díky takové aplikaci, kterou jsme vytvořili k této knížce, která umožňuje fotit dinosaury.
3: Pár slov k té aplikaci.
2: My jsme vytvořili aplikaci Moje cesta do pravěku a udělali jsme to proto, aby čtenáři té knížky si mohli také udělat vlastní cestu do pravěku. A proto jsme udělali takovou zajímavou věc, že jsme využili postupy Karla Zemana, který tak, aby vytvořil pravěk v podstatě v našich krajinách, ve Zlíně a na Váhu, tak používal takzvané dokreslovačky, což jsou kulisy, které překládá před kameru a ty kulisy změnily část toho záběru tak, aby vypadal dramaticky pravěce a podobně. A my jsme podobným způsobem udělali takové masky, které jsme aplikovali do telefonu. Ta aplikace funguje dokonce bez sítě, nemusíte být na signálu a můžete si udělat výlet do přírody a v té přírodě se vyfotit nebo svoji rodinu vyfotit s pravěkými zvířaty. Je to velmi hravé.
4: Haló, pane mamuň, jsme tady dobře v pravěku.
3: K obsahu té knížky dá se tedy říct, že to je chronologicky ta cesta, kterou absolvovali ti chlapci ve filmu Cesta do pravěku.
2: Ano, opravdu ta cesta funguje a já v tom musím říct, že opravdu Karel Zeman je unikátní v tom, že on šel proti času, jo? Že to vlastně je unikátní nápad, který je světový a už ho asi nikdo nezopakuje a v té knížce je to skutečně naprosto stejné a ta knížka je udělaná tak, aby to opravdu vypadalo jako deník. Já jsem se snažil, aby i ty fotografie nebyly jen obrázky, ale aby to byly staré fotografie, takže jsem šel do antikvariátu, nebo několika antikvariátů, tam jsem vybíral staré pohlednice a fotografie, aby byly ošahané, měly ty krásné okraje a ty jsem naskenoval a potom jsem do nich teprve vkládal ty snímky z toho filmu.
3: Je tam jeden snímek z konce filmu, kdy jeden z těch kluků drží v jedné ruce živého trilobita, v druhé ruce skamenělinu. To je záběr, u kterého většina diváků pláče.
2: Přesně tak to ta knížka končí a když si k tomu dočtete ten zbytek toho textu, toho filmu, tak i já, když jsem to dokončil, tak jsem byl dodatý.
3: Vy jste vyhlásili sbírku na Doniu. Chcete vybrat 1 000 000 korun, to je poměrně hodně peněz.
2: Ano, protože ta knížka rozhodně není levnější, bude ta výroba, řekněme, výrazně dražší, ale je to proto, protože my chceme opravdu vydat velký náklad. A dneska je velký problém vydat knihu a velký náklad je veliké riziko. A už jenom nakoupení toho papíru, protože tady jsme použili speciální papír, velmi kvalitní papír ze zahraničí, tak trvá 6 neděl. Ten tisk je zrovna tak velmi složitý, takže my, abychom si mohli troufnout vydat knížku tak, aby měli všichni, co mají mít, tak potřebujeme nějakou jistotu. A ta jistota je právě tato sbírka Donio, ale ta není o penězích, ale spíš o těch objednávkách, těch kusů knih. A my podle toho zjistíme, kolik skutečně těch knih máme vydat.
3: A když se to všechno podaří, tak chcete ty knížky distribuovat třeba do dětských domovů nebo do nemocnic dětských dětem, které by si třeba normálně nemohli pořídit?
2: Ano, to je od začátku jednoznačný plán, že chceme ty knížky dát do dětských domovů, chceme dokonce i ty aplikaci dát do táboru pro dětské domovy a chceme vůbec vytvořit programy na téma Cesta do pravěku pro dětské domovy.
0: Říká autor knihy Deník cesty do pravěku, výtvarník a spoluzakladatel muzea Karla Zemana Jakub Fábel. Na serveru Donio právě probíhá i sbírka na vydání téhle výpravné knihy.
1: A za pár minut přineseme něco statistických čísel. Vstupenku do Národního divadla v Praze si v loňském roce koupilo víc než 500 000 lidí, ale přesto meziročně je to méně. Detaily za okamžik.

0: Bratislava Hotzernejdrs a píseň Svítá, nahrávka z roku 2006. Máme 7:45 a přejeme dobré úterní ráno.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Národní divadlo v Praze v loňském roce navštívilo přes 545 tisíc diváků. Oproti rekordnímu roku 2024 je to ale o 35 tisíc diváků méně. Souvisí to i s uzavřením nové scény kvůli rozsáhlé rekonstrukci. Ale přesto divadlo odehrálo víc než tisícovku představení a průměrná návštěvnost ta byla vyšší než 85%.
0: Největším diváckým hitem byly balety Šeherezáda a Luskáček, Vánoční příběh, které měly 100% obsazenost. Ředitele Jana Buriana, který stojí v čele divadla od roku 2013, vystřídá už za 2 roky Martin Glázer.
2: A právě do té doby by měla být dokončena i rekonstrukce nové scény.

0: Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a Jiří Bělohlávek, Valčík G-moll opus 54 Antonína Dvořáka.
1: Vizitka.
2: Kdo bude hostem? Zdeněk Fiala, letitý objevovatel filmových lokací, tedy míst, která se filmařům hodí do jejich snímků. A Zdeněk Fiala říká, produkční je jako premiér a lokační je potom ministr zahraničí.
0: Co všechno musí ta či ona lokace splňovat za kritéria a nakolik vypracované musí být jeho vyjednávací schopnosti a taky diplomacie?
2: I na to se budeme ve vizitce ptát Zdeňka Fialy po 10. dopoledne.

0: Il Giardino Armonico a Giovanni Antonini v koncertu pro violu d'amore Antonia Vivaldiho. Slyšeli jsme třetí část.
1: Tak trochu tušíme, jaké má herečka a scénáristka Lucie Trmíková ráda divadlo. A víme to hlavně díky aktivitám jejího divadelního spolku Jedl. Ale jakou má ráda poezii?
2: Básnění.
3: Elza Lasker-Schillerová, Do mojí temnoty. Do mojí temnoty žádný pastýř se neodváží. Mé oči neukazují cestu jako hvězdy. Být tak slepá, myslela bych, že ležím ve tvém těle. Všechnu krev smísila bych s krví tvou. Jsem přebohatá, ne každý smí mě sklízet, anebo si moje dary nosit domů. Úplně jemně chci tě učit sobě. Pojmenovat mě už umíš. Pohleď na moje barvy. Černá a hvězdná. Já mám na Elze Lasker-Schillerové asi nejradši tu její divokost. A vlastně i se mi líbí ta teatrálnost toho života jejího. Ten svůj život pojala opravdu hodně dramaticky. Mě baví hrozně její životní příběh. Já jsem si třeba proto představení, které bylo o Elze, vybrala pasáž z jejího života, kdy ona asi rok žila s Gottfriedem Benem, s básníkem, který byl o 17 let mladší než ona. A během toho vztahu vznikl nádherný dialog právě v poezii. Ty dva lidi spolu komunikovali veršema nádherně. A její naprostá jako odvaha jako vstoupit do takhle komplikovaného nekonvenčního vztahu v té době ještě, což třeba v dnešní době už nám to připadá jako celkem normální, nebo jsme na to zvyklí. Mě fascinuje, no. Fascinuje mě stejně jako spousta dalších žen, vlastně, kterých jsem se dotkla nějak při práci, který šly jako úplně strašně ostře, bez ohledu na to, co si o nich okolí myslí, autenticky za tím, co si mysleli, že oni jsou. A připadá mi, že to je nějaký téma hrozně důležitý, jako žít autenticky, bez ohledu na názory jako druhých.
1: Lucie Trmíková nám představila báseň Do mojí temnoty Elze Lasker-Schillerové. Pokud si ještě chcete pročíst anebo její další texty, musíte sáhnout po sbírce s názvem Moje zázraky.
0: Za klavír už usedá Hiromi Uehara. The Tom and Jerry Show zní 4 minuty před 8 ráno.

0: Příjemné ráno, teď je 8 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
2: Obnovení trestu vězení pro neplatiče výživného stát odsouvá. Platit mělo původně od zítřka. Francie registruje vysoký počet obětí v domácnostech při uplynulé vlně veder. Baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského od září povede Lea Besudo Grek. A čekejte oblačno až zataženo s nejvyššími teplotami 27 až 32 stupňů Celsia. Za neplacení výživného bude rodičům hrozit vězení nejdřív příští rok. Ministerstvo spravedlnosti původně počítalo s tím, že obnoví trestnost tohoto činu od začátku července. Koaličním poslancům se ale nepodařilo návrh prohlasovat hned v prvním čtení. Pokračuje mluvčí rezortu spravedlnosti Vladimír Hřebka.
3: Musí projít všemi třemi čteními v poslanecké sněmovně. A protože se nedostal ani do druhého čtení, nestihne nabýt účinnost v původně plánovaném termínu. Pokud se datum účinnosti neupraví, začne zákon automaticky platit k nejbližšímu datu, 1. lednu nebo 1. červenci.
2: Neplacení alimentů přestalo být trestným činem letos v lednu. Rozhodla o tom ještě minulá vláda. Nový kabinet chce trestnost obnovit smírnějšími podmínkami. Silničáři od zítřka omezí provoz v Gbelské ulici v Praze. V obou směrech bude průjezdná jenom jedním pruhem místo dvou. Denně po ní projede 90 tisíc aut. Začne rozsáhlá oprava silnice, za kterou Praha zaplatí zhruba 600 milionů korun, jak popisuje náměstek primátora Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Samotná rekonstrukce Gbelské ulice začne i hned po půlnoci z 1. na 2. července a předpokládáme ukončení prací v polovině srpna k 15. srpnu.
2: Gbelská ulice bude sloužit jenom pro tranzitní dopravu. Řidiči z ní nebudou moci nikam odbočit ani na ni najet. Objízdná trasa pro dálkovou dopravu povede z dálnice D8 u Nové Vsi na Mělník, Mladou Boleslav a dálnici D11 u Poděbrad. Francie zaznamenala vysoký počet úmrtí v domácnostech při uplynulé vlně veder. Potvrdil to premiér Sébastien Lecornu. Neuvedl ale konkrétní počet obětí. Francouzská agentura pro veřejné zdraví zaznamenala od minulé středy o 1000 úmrtí víc než v předchozím období.
5: Počet úmrtí v domácnostech je podstatně vyšší než při předešlých vlnách veder. Když záchranáři přišli k těmto lidem domů, tak už byli po smrti.
6: Francouzský premiér Sébastien Lecornu potvrdil, že tlak na nemocnice může trvat i v nadcházejících dnech. Proto bude nadále v platnosti plán s názvem Orsan, který posiluje zdravotnický systém, umožňuje povolat potřebné pracovníky a usnadňuje spolupráci nemocnic. Premiér Sébastien Lecornu zároveň potvrdil, že první klimatizace z 30 tisíc, které vláda objednala, dorazí do nemocnic koncem nebo začátkem příštího týdne. Francouzští nacionalisté mají dnes v parlamentu představit rozsáhlý plán klimatizace do nemocnic, škol a domovů důchodců, který počítá s investicemi ve výši 40 miliard eur. Z Paříže Martin Baluch, Český rozhlas.
2: Baletní soubor Národního divadla Moravskoslezského bude mít nové vedení. Šéfkou baletu bude původem francouzská choreografka Lea Besudo Grek. Po 13 letech vystřídá dosavadní vedoucí souboru Lenku Dřímalovou.
7: Lenka Dřímalová vybudovala 45členný soubor složený z tanečníků z celého světa a představila ostravskému publiku tvorbu světových choreografů. S divadlem bude i nadále spolupracovat. Lea Besudo Grek chce klást důraz hlavně na pestrost repertoáru a rozšiřovat mezinárodní spolupráci. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku čekáme až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy, jinde jenom ojediněle budou tvořit přeháňky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty 27 až 32 a v 1000 metrech na horách kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobré ráno. Podíváme se na místa i na příběhy, které obstály ve zkoušce času. Navštívíme ikonickou horskou chatu designérky Charlotte Perriand ve francouzských Alpách. Připomeneme návrat legendární umělecké skupiny Bezhlavý jezdec na pražské výstavní scéně. No a nakonec se přesvědčíme i o tom, že válka mezi manželi může být stejně strhující jako nějaký thriller. A to díky nesmrtelnému příběhu Válka Rouseových. Určitě ještě vzpomenete na jeho filmovou adaptaci, ale my dnes na Vltavě nabídneme jeho rozhlasovou verzi. No a teď máme 8:05. Přejeme příjemný start do nového dne. Je poslední červen. Nový.
1: Náš dramaturg Jan Kincel pro vás vybral Camille Pertot, potom taky Johanna Sebastiana Bacha nebo Ervína Schulhoffa. Ke Pmou se připojí 9:30. Teď Akademie svatého Martina v Polích s Hermanem Baumanem. Tak dobrý poslech.
0: Mozaika. To nejlepší kulturní ráno. S Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: František Xaver Pokorný, třetí část koncertu pro lesní roh a orchestr a Akademie svatého Martina v Polích.
1: Film s Michaelem Douglasem a Kathleen Turnerovou jsme určitě všichni viděli, ale mimochodem, znáte původní knižní předlohu Války Rouseových od Warrena Adlera z 80. let?
0: A jaké jsou rozdíly mezi celovečerními filmy a původním textem? O tom víc zjišťovala redaktorka Šárka Jančíková.
1: Proč? Právě proto, že vám dnes večer na Vltavě nabídneme Válku Rouseových jako naše večerní drama. A proto si Šárka vzala k mikrofonu filmovou publicistku a spisovatelku Zdenu Mejzlíkovou.
2: I want a divorce. No, you don't. You can't have one.
3: Je to ten bod zlomu v posteli večer. Ona se k němu obrátí a najednou ona mu oznámí, že už ho nemiluje. A pro ně je to strašná rána. A přijde po té jeho hospitalizaci, když on se octne v nemocnici, omylem se domnívá, že má infarkt a loučí se se životem. A tam dochází k té první diskrepanci, kdy si uvědomí, jak ta manželka je pro něj důležitá a u ní se stane pravý opak, že když se k ní dostane ta zpráva z nemocnice, uvědomí si, že by vlastně byla ráda, kdyby ten manžel zemřel. Touhle zlomovou scénou vlastně začíná ten jejich rozkol.
4: Budeš v pořádku.
5: Barbaro, proč jsi za mnou nepřijela, když jsem ležel na smrtelný posteli?
4: Neležel jsi na smrtelný posteli.
5: Ale já jsem myslel, že umírám.
4: Budeš v pořádku.
5: Přestaň to opakovat. Jsi moje žena, měla jsi tam být se mnou.
4: Fajn. Chceš vědět, proč jsem za tebou nejela až do New Yorku?
5: Ano.
4: Prostě protože...
5: No.
4: By to bylo jedno.
3: No a druhá klíčová scéna je ta ikonická na tom lustru. Řítí se na obrovském starožitném lustru dolů. Po té válce, po tom rozkolu se octnou na jedné lodi, zase zpátky spolu, ale ta loď nepluje k nějakým šťastným zítřkům, ale k destrukci a sebedestrukci.
6: Ta scéna lustru je v té původní knize.
3: Ale tam je rozdíl oproti adaptaci. Ve filmu se děje, když jsou jenom oni dva v tom domě a potom přijdou ten právník, kterého hraje režisér Danny DeVito, oproti románu, že udělal rámování toho příběhu jako vypravěč, ale zároveň se stal přítelem té hlavní postavy, což v knize není. A ta služka ještě tam přijde. Kdežto v románu tam přijdou i děti. Ta adaptace se liší i v té účasti dětí na té jejich válce, protože v knize ty děti tím hrozně trpí a pořád k rodičům mají vztah. Kdežto ve filmu, tam jsou děti odeslané na Harvard a loučí se s tím, že už o rodiče nemají zájem, že jsou jim jedno a že chtějí mít od nich pokoj. Kdežto v románu, tam jsou ty děti přítomné té zkáze a tím pádem si autor zadělal na další román, protože děti jsou tím samozřejmě traumatizované, takže Warren Adler napsal Děti Rouseových nějakých 20 let po tom původním románu. A využil tím i popularity filmu.
6: Nicméně ta kniha ještě ukazuje perspektivu jejich takové opér N. V té nové adaptaci není, ale vyskytuje se v tom filmu Danny DeVito.
3: Ta se ve filmu vyskytuje, ale je tam pojatá úplně jinak. V románu se mluví o krásné 20-leté studentce, která jim tam dělá hospodyni a šíleně se zamiluje do Olivera. No a on toho využije pro svoje sexuální uspokojení. Kdežto ve filmu tohleto není, tam je sice ta N, ale je to taková paní středního věku, ne moc atraktivní, je tam takovou jakousi oporou, která to zároveň sleduje.
6: Mě i v té nové adaptaci z roku 2025 zaujalo, že ty filmové adaptace ukazují to násilí, co se mezi nimi děje, to, jak oba obrátí ty city v tu agresi a ten vztek, ale jediné, čím nebojují, je ta sexualita. Ani v jedné z těch adaptací oni tohle proti sobě nepoužijí, přestože je to skoro možná v takovýchhle situacích nejsnažší prostředek, jak tomu druhému ublížit. A v té knize to je.
3: Myslím si, že záměrem bylo to, aby se neobjevila další temnota. Ten Hollywood to nalakoval trochu na růžovo. V té předloze se tím bodem zlomu oba dva začnou nenávidět. A není tam už sebemenší snaha o znovu obnovení toho vztahu. Kdežto v té adaptaci, tam je to různé. Ona už o něj nestojí, kdežto ten muž si ještě zachovává lásku k ní. On jenom reaguje na to, co ona mu řekla, že ona se chce trhnout, že ona už je nespokojená a on ji stále miluje.
7: You can buy another house, you can replace everything.
8: Except you. You may find this hard to believe, but I still love you. I still want you.
7: I think what you can't believe is that I don't want you.
3: Ta vášeň zůstává, ale překlopí se z lásky do nenávisti a to pouto je pořád stejné, jenom s opačným znamínkem. Ale mám pocit, že ten rozdíl mezi původní adaptací a tou novou je ve způsobu agrese, protože v tom prvním filmu je hlavně fyzická, je brachiální, ničí se tam věci, předměty, ubližují si i tělesně. Kdežto v tom novém z roku 2025 ta agrese se přesouvá na verbální rovinu. Oni se častují nevybíravými ironickými šlehy, je to krásná ukázka suchého anglického humoru, takže divák se u toho i pobaví, ale je to možná stejně agresivní jako to fyzické násilí, protože oni se těmi sarkazmy dokáží úplně odrovnat a zasáhnout to citlivé místo partnera.
1: Říká filmová publicistka Zdena Mejzlíková o nejrůznějších podobách románu Válka Rouzeových. Mimochodem během té reportáže nebo během toho rozhovoru jsem pořád přemýšlela, kdo ve filmu dabuje Barbaru a kdo dabuje Michaela Douglase. A už jsem na to přišla. Pavel Soukup a Eliška Balcerová. Ale vy u nás na Vltavě v našem dramatu od 8 hodin uslyšíte fantastického Vasila Fridricha a úžasnou Janu Strikovou. Nechte si to ujít od 20 hodin.
0: Je téměř minuta po čtvrt na 9, hezké úterní ráno a za okamžik do Galerie hlavního města Prahy. Tam totiž otevřela výstavu umělecká skupina Bezhlavý jezdec. Okomentovat ji přijde výtvarný publicista Matěj Forejt.

0: Kami Berto na vlnách Vltavy, nahrávka 3 roky stará. Bonjour Mon Amour, to je album, ze kterého jsme hráli 20 minut po 8 hodině.
1: A míříme na výstavu. Umělecká skupina Bezhlavý jezdec byla jedním z důležitých fenoménů tuzemské výtvarné scény přelomu milénia. Teď se do galerie hlavního města Prahy vrací, a to retrospektivou, kterou můžete navštívit v Domě u kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.
0: Nejenom skupinu Bezhlavý jezdec, ale i aktuální výstavu rozebereme s naším stálým spolupracovníkem, výtvarným publicistou Matějem Forejtem. Dobré ráno.
2: Přeju dobré ráno.
1: Matěj, skupina Bezhlavý jezdec, jenom stručně, krátce v úvodu představte, kdo tam patří.
2: Do téhle skupiny patřili 4 umělci, Jan Mančuška, Josef Bolf, Jan Šerých a Tomáš Vaněk. Byla to skupina, která existovala od roku 1996 asi do roku 2004, nebo tak to minimálně počítají kurátoři té výstavy Vít Havránek a Sandra Baborovská. Skupina neměla úplně jako klasické rysy té umělecké skupiny, jak to znají většinou dějiny umění u těch starších skupin. Neměla manifest nebo nějaký úplně jasně formulovaný program. Bylo to spíš takové uskupení přátel, generačních souputníků. Členové té skupiny se narodili v rozmezí let 1966 až 72, takže to opravdu je v rámci jako té jedné generace na té scéně. A myslím si, že ve výsledném efektu měla ale tahle skupina nebo posloužila těm svým členům dobře v tom, že dokázali přijít na té scéně s nějakým efektem, s nějakým fenoménem, který je trochu nasvítil lépe a účinně, a možná dříve, než kdyby vystupovali každý za sebe, že vlastně ta jejich spolupráce přinesla té jejich tvorbě něco navíc a že dokázali zaujmout vlastně poměrně brzy po tom, co přišli na tu českou výtvarnou scénu. Ostatně 3 z těch členů, tedy Josef Bolf, Jan Šerých a Tomáš Vaněk, patří dodnes k těm jako nejvýraznějším jménům české výtvarné scény. A Jan Mančuška zemřel v roce 2011, jinak by byl určitě také jedním z těch nejvýraznějších men, protože za svého krátkého života dokázal být tím jakoby jedním z nejvýraznějších českých umělců vůbec.
0: Řekl jste, Matěj, že to jsou výrazné osobnosti, jaká byla jejich tehdejší tvorba?
2: Ta výstava ukazuje, že ta tvorba byla dost různorodá. Ono to dost dokládá to, že ta skupina neměla nějaké úplně jako jednotné směřování nebo nějaký jeden programatický cíl, ke kterému by byli vlastně ti členové upnutí. Myslím, že ta výstava dokazuje, že do velké míry šlo o nějaký experiment, o možná i nějaké naopak zpochybňování nějaké jako jediné autority, jediného směřování. Ten název Bezhlavý jezdec trochu evokuje nějakou absenci té hlavy, nějakého směřování, nějaké jedné myšlenky, že to celé vlastně nějakým způsobem zapadá dohromady. Myslím, že ta skupina přinášela na českou scénu v té své době, v těch pozdních 90. letech, náměty i formy, které se tehdy teprve stávaly součástí nějakého, a teď to myslím úplně v dobrém, uměleckého mainstreamu, ať už to je instalace, video, nebo třeba nějaké odkazy ke komiksu. To je všechno, co teď na té aktuální výstavě můžeme vidět. Dneska nám to přijde vlastně úplná samozřejmost, že něco takového na té současné výtvarné scéně známe. Ale když se na to podíváme tou dobovou optikou, tak jsou to opravdu věci, které i tahle umělecká skupina Bezhlavý jezdec na tu českou scénu pomáhala nějakým způsobem přinášet. A myslím si, že je docela zábavné se na tu výstavu dívat i v kontextu právě

0: současné tvorby bývalých členů té skupiny, protože je tam docela vtipné pozorovat nějaké stylové kořeny, tak jak ty umělce známe dneska, a vlastně to třeba pozorovat v té jejich starší tvorbě.
1: Matěj, zkuste propojit odpověď na moje dvě otázky. Nabízí tahle výstava průřez celou existencí skupiny Bezhlavý jezdec? A pro koho bude nejvíc zajímavá? Pro ty, kdo pamatují Bezhlavého jezdce ještě z devadesátek?
0: Nabízí průřez. Vít Havránek a Sandra Baborovská sledují celé to období 96 až 2004, ale ta výstava nenastavuje nějaké úplně jednoznačné kategorie, nejde jako katalog jednotlivých let, jako časová osa, nejsou to samostatné boxy věnované jednotlivým členům té skupiny. Je to opravdu takový, myslím si, že dobře namíchaný kurátorský mix té jejich tvorby v tom časovém průřezu. V tomhle ta výstava, myslím, i divácky velmi příjemná. A kdo se chce dozvědět víc, tak k té výstavě vyšel skvělý, a jak je v galerii hlavního města Prahy zvykem, i krásný 300-stránkový katalog. A na tu druhou otázku, já si myslím, že ta výstava je skvělá i podle ohlasů z vernisáže, kde jsem byl, jako nějaké místo vzpomínání pro pamětníky té scény 90. let, ale zároveň, a to jsem vlastně i v rozhovorech s lidmi na té vernisáži zdůrazňoval hned na místě, mně a mojí generaci v té době, kdy skupina vznikala, byly 3 roky, nebo plus mínus, mně byly 3 roky. Takže já jsem vlastně tuhle etapu české výtvarné scény nezažil. A zároveň, když jsem studoval, tak tahle témata, tohle období bylo příliš nedávné na to, abychom se o tom učili jako o dějinách. Takže pro tu moji generaci vlastně ta 90. léta jsou pořád trochu nějakým bílým místem. A myslím si, že tahle výstava je jednou z těch příležitostí, kdy si právě i naše generace může připomínat nebo vlastně objevovat to, co se v našem dětství dělo na české výtvarné scéně.
2: Říká výtvarný publicista Matěj Forejt. Až do 11. října můžete vyrazit na Bezhlavého jezdce do domu u Kamenného zvonu. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
0: Já děkuji za pozvání.

0: Johann Sebastian Bach, čtvrtá část sonáty pro violu da gamba a čembalo D-dur. Za pár vteřin bude 8:30.
1: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.
2: Jaké jsou vzlety a pády s bipolární poruchou? Je možné ji ukočírovat a prožít tak spokojený život bez otřesů? Tohle všechno zabalené do humoru a lehké ironie nabízí nová autobiografická knížka herečky a překladatelky Hany Kušiakové Pavkové. A tento týden si o ní můžete zahrát v pravidelné soutěži na našem webu iRozhlas.cz.
0: Hana Kušiaková-Pavková se s bipolární poruchou potýká celý život a v knize s názvem Bipolárka odkrývá autentickou zkušenost s touto psychickou nemocí a otevírá tak ve společnosti stále tabuizované téma.
2: Jestli se chcete zapojit do soutěže o 5 publikací Bipolárka, stačí otevřít náš zpravodajský server iRozhlas.cz.

0: Erwin Schulhoff, Janáčkovo kvarteto hrálo první část smyčcového kvartetu číslo 1, 9:30.
1: A my jsme před chviličkou říkali, jdeme na to, ano, jdeme na to, protože Královéhradecké regiony, to je jedna z akcí, kterou každoročně, letos to bylo už po 31., vrcholí celá divadelní sezóna. Osmidenní mezinárodní festival letos nabídl skoro 400 produkcí, to je neuvěřitelné číslo. Dominantní část patřila divadlu. No a pravidelnou návštěvnicí regionu je i divadelní publicistka Marcela Magdová, která právě přišla k nám do studia. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Lákadlem regionu jsou vždy zahraniční hosté. Letos to byl bezesporu katalánský soubor La Perla 29, který uvedl spolu s britskou kapelou The Tiger Lilies Macbeth Song. Jaké to bylo?
2: Festival nemohl zvolit vhodnějšího kandidáta. Kapela Tiger Lilies má u nás obrovskou posluchačskou základnu, takže v důsledku přivedla do divadla i ty, kteří by na zahraniční inscenaci možná ani do samotného divadla nepřišli. Tříčlenná britská skupina sebe charakterizuje jako anarchistické brechtovské bluesové trio. A skutečně ráz jejich vystoupení má v sobě velkou divadelnost, takže se samozřejmě spojení s katalánským souborem La Perla 29 vysloveně nabízelo. Navíc není to tak dlouho, co byly regiony otevřeny jiným Macbethem, a to konkrétně inscenací Sardinského divadla. Bylo to v roce 2022, takže tam existovala i tato jistá souvislost. Pravdou je, že zpočátku ta inscenace spíš vypadala jako dvě samostatná tělesa, která se sešla na scéně. Tiger Lilies, kteří reprezentovali v inscenaci Čarodějnice, což se samozřejmě nabízelo, tak zpočátku neúplně organicky vstupovali do dění, respektive tedy do toho, co předváděli před nimi tři herci, kteří prezentovali v podstatě takový rychlý sled těch nejzásadnějších situací z Shakespeareovy hry. V druhé části už jsem měla dojem, že přeci jenom jejich spojení je už daleko organičtější a že tedy nakonec opravdu mělo smysl jejich spolupráce. Nicméně inscenace se setkala s velkými ovacemi, jak jsem naznačovala, tak zejména do divadla zavítali fanoušci skupiny Tiger Lilies. Ale já bych ráda upozornila ještě na jinou zahraniční kampaň, která letošní regiony navštívila. Pro mě to je opravdu z kategorie zjevení. Jedná se o nizozemský punkový retro kabaret Brass souboru Muzik Theater Bot. V podstatě šlo o takovou symbiózu estetiky do-it-yourself, obdivu k podomácku vytvořeným hracím strojům, zároveň fascinace industriálem a bezesporu lidská uhrančivost čtveřice vyzrálých mužů, kteří měli velice silný smysl pro absurditu a zároveň ale vlastně skrz tu jakousi počáteční ironii se tam do toho dostávaly i velmi aktuální palčivé otázky dneška, jako je násilí a samozřejmě válečného konfliktu. A zároveň vlastně oni sice přicházeli z jednoho jazyka do druhého, zpívali, do toho občas něco provolávali, ale bylo to celkem jedno, protože vlastně ta jejich presence byla tak silná, že o ten jazyk vůbec nešlo.
1: A byly podobně silné i dvě opery, které byly na regionech uvedeny?
2: Ano, a myslím, že je to velice dobrá volba nepředstavovat jenom činoherní divadlo, ale samozřejmě divadlo má mnoho podob. Byly to současné opery, opera Orfeus a Euridika z divadla Nacusky, kterou zde režíroval Jan Fritsch. V podstatě se jednalo o novou adaptaci klasického mýtu, která výrazně narušuje obvyklý operní kánon. Jan Fritsch přitom vychází z postmoderní premisy, což je mu vlastní, míšení vysokého a nízkého, v tomto případě vlastně klasického řeckého mýtu, ideálu nebo tématu smrti a zároveň i jeho devalvace v jakémsi karnevalovém veselí, nebo potom to jeviště bylo pokryto různými cetkami, pomníčky a takovou tu funerální veteší. Na jevišti se setkávaly dvě operní pěvkyně a zároveň do toho projektu byly angažované i členky studia Sen, což byly už postarší dámy, vlastně amatérky, které tam vytvářely sbory, takže to mělo i takový velice silný sociální přesah. Tou druhou operou byla opera Proč je taková, souboru Ran operan, který se profiluje jako soubor, který je orientovaný vlastně na současnou operu, na jeho úplně jiné inscenování. Stojí za ní Veronika Kosloulová. Tentokrát to byla ovšem opera režisérky a libretistky Báry Viceníkové, která reflektovala události okolo dcery J.F. Kennedyho Rosemary, která absolvovala lobotomii.
0: Marcelo, my už máme velmi málo času, zkuste ještě vybrat, co vám přišlo nejzajímavější na regionech. Vím, že je to 400 produkcí, že vy jste toho určitě viděla hodně.
2: Bezesporu bych upozornila na produkci, která byla pro letošní regiony profilová. Jednalo se vlastně o performance Chemického divadla Vojty Bárty, o performance ve veřejném prostoru, která vznikla přímo pro festival regiony a byla tam také několikrát uvedena. Chemické divadlo se dlouhodobě profiluje jako divadlo, které ve svých projektech prozkoumává terén, dané lokace, ale i tématu, které rozvíjí. Je to vždycky především takový dramaturgicko-produkční počin. Tohle město není prostarý, jak se performance nazývala. Rozžila Hradec Králové a to, jak jeho exponovaná místa, tak i různá zákoutí. V podstatě to byl takový labyrint tématem stáří a jeho možnými nerezignujícími polohami. Bylo to nesmírně očistné, nadějeplné a myslím si, že to je jeden, řekla bych, možná s nejsilnějších a nejzdařilejších projektů Chemického divadla doposud.
3: Tak teď už víme, jaké inscenace a jaké projekty zanechaly letos v Hradci Králové na festivalu Regiony největší dojem v naší stálé spolupracovnici divadelní publicistce Marcele Magdové. Děkujeme, mějte se hezky.
2: Naslyšenou.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Vítězslav Novák a Část v Tatrách, opus 26, Buffalo Philharmonic Orchestra u nás na Vltavě 3 minuty po 8:45.
1: Nejvyšší čas podívat se do Savojských Alp. Francouzská designérka a architektka Charlotte Perriand si právě Savojské Alpy hodně oblíbila. Během svého života tam nejenom stavěla rekreační stavby, ale taky tam trávila veškerý svůj volný čas. No a její chata v Méribel, to je zosobnění citlivé moderní horské architektury, která propojuje místní stavitelskou tradici s kosmopolitním pohledem na svět.
0: Do Alp se vypravil i náš spolupracovník, historik designu Adam Štěch, aby si splnil sen a chatu po mnoha letech snah konečně navštívil. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak z jakého architektonického diskurzu vzešla Charlotte Perriand?
2: Tak my jsme minulý týden se bavili o Le Corbusierovi tady a Charlotte Perriand je samozřejmě s ním velmi spojena. Ona u něj v podstatě v jeho studiu na konci 20. let začínala jako stážistka. Dělala s ním nábytek hlavně, vlastně většina těch slavných Corbusierových nábytkových kusů tak vznikla v těsné spolupráci se Charlotte Perriand. A potom se osamostatnila, i když s Corbusierem spolupracovala vlastně až téměř do konce života, nebo už ještě po válce spolupracovali spolu. Ona se zaměřovala hlavně na nábytek a byla velmi taková sociálně smýšlející, to znamená, považovala design opravdu jako ten nástroj pro budování nějaké lepší, spravedlivější společnosti pro všechny. A to souvisí i právě se stavbou různých rekreačních objektů v Savojských Alpách v 60. letech, kde vlastně jako jedna z prvních přemýšlela o tom, jak zpřístupnit horskou rekreaci masám, když to tak řeknu. Takže právě ty její ubytovny, o kterých jsme tady mluvili někdy před pár lety už tedy, tak byly právě tím prototypem, jak vlastně může architektura a design pomoci, řekněme, demokratizovat přístup k přírodě, k rekreaci a podobně. A i proto si ji nesmírně vážím, protože ona byla opravdu designérkou, která na konci svého života v jednom rozhovoru řekla, že by nejraději spolupracovala s IKEA, navrhovala něco pro IKEA.
0: Bylo to právě v 60. letech, Adame, kdy staví svou vlastní chatu. Proč si vůbec natolik oblíbila hory?
2: Ona už vlastně od těch 20. let se do hor strašně ráda jezdila, lyžovala, chodila horské túry, fotografovala hory, takže vlastně ta příroda jí velmi, velmi inspirovala. Byla to taková prostě nebojácná dáma, která se jako nebála ušpinit, když to tak řeknu, přírodou nebo prostě těmi horami. A ona tedy ve 40. ona měla takový zajímavý osud, ona ve 40. letech se dostala do Japonska a vlastně po roce 40, kdy nacisté napadli Francii, tak ona tam vlastně v tom Japonsku musela zůstat, vlastně neměla šanci se dostat zpátky, vrátit se vlastně do okupované Francie. Takže zůstala nějaký čas v Japonsku, poté ještě Japonsko se zapojilo do války, takže ona pak šla ještě do Vietnamu a měla vlastně tady tu asijskou zkušenost a ta jí dala taky jistou takovou jako zvláštní, jako speciální pokoru vlastně v té tvorbě a právě i vlastně ten japonský styl se tak trochu v té horské architektuře vlastně mísí právě s těmi tradičními prvky.
1: Tak se pojďme tedy podívat konkrétně na tu její horskou chatu ve francouzském alpském středisku Méribel. Co vás na ní asi nejvíc zaujalo?
2: No, já pro mě to byl prostě jeden z mých jako vrcholů mé kariéry, že jsem se vůbec mohl podívat prostě do této chaty. Byl to pro mě až takový spirituální zážitek, ten den, který vlastně jsem strávil v té chatě společně s Pernet, což je dcera Charlotte Perriand a jejím mužem Jacquesem. Oni na tu chatu jezdí pouze jednou za rok a zaveleli, že budeme tam v říjnu, přijeď. Tak jsem teda přijel a je to neuvěřitelné. Je to vlastně chata, kterou zvenku vlastně nějak nepoznáte, že by byla něčím zvláštní nebo výjimečná. Je dřevěná, je kamenná a vlastně až uvnitř se projevuje ten styl Charlotte Perriand. Je to především třeba právě, jsou to japonské prvky. Ona má třeba na podlaze tatami, takové ty japonské matračky. Má tam úžasný nábytek, který si vyrobila pro tu vlastní chatu, který je takový rustikální, abych třeba zmínil takzvanou milking stool, neboli mléčnou stoličku, což byla stolička, kterou původně používali dojiči a dojičky krav v horách, když prostě dojili krávy, tak si sedli na velmi nízkou stoličku k té krávě a vlastně Charlotte tyto tradiční prvky vlastně jako trošku modernizovala a vlastně používala je právě v té chatě. A v té chatě jsou pak takové další vlastně nábytkové kusy, třeba úplně z neopracovaných kusů dřeva, takový velmi opravdu přírodní. Takže je to, jak jste zmínili na začátku, opravdu tradice, místní tradice, lokální tradice, ale vlastně kosmopolitní pohled na svět. Jo? Je tam Japonsko, je tam modernismus, je tam trošku Corbusiera. Úžasný.
0: Další zajímavá stavba, tentokrát od Charlotte Perriand, kterou nám představil náš spolupracovník historik designu Adam Štěch. Děkujeme za návštěvu, mějte se hezky.
2: Děkuji.

0: Dobrý den, právě máme 9 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Za posledních 10 let klesla kriminalita v Praze nejvýrazněji ze všech krajů. Vyplývá to z nových údajů Českého statistického úřadu. V počtu trestných činů hlavní město sice dlouhodobě převyšuje ostatní kraje, ale podíl metropole na celkové kriminalitě v zemi se stále snižuje. Podstatnou část trestných činů tvoří v Praze zejména drobné kapesní krádeže. Na přehradní nádrži Rozkoš u České Skalice na Náchodsku dnes cvičí armáda a záchranné složky. Součástí výcviku budou seskoky vojáků do vody a jejich následný transport na břeh. O ten se postarají desítky policistů, hasičů a členů vodní záchranné služby. Počet potvrzených obětí eboly v Demokratické republice Kongo vzrostl na 377. Podle tamních úřadů se v této africké zemi doposud potvrdilo 1307 případů nemoci. Epidemie zasáhla celý severovýchod Konga. Způsobila ji varianta typu Bundi Bugio, proti které zatím neexistuje žádná schválená léčba ani vakcína. Publikum divadla Šumperk čeká v příští sezóně 5 premiér a 1 nová inscenace pro děti. Soubor uvede například klasickou Moliérovu komedii Tartif, Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky nebo psychologické drama Sladké ptáče mládí. Jako motto příští sezóny si v Šumperku zvolili Teď nebo nikdy. A čekejte oblačno i zataženo, na Moravě a ve Slezsku čekáme až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy, jinde jenom ojediněle budou tvořit přehánky nebo bouřky. Můžou být i velmi silné. Večer bude od jeho západu srážek přibývat. A nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, v 1000 metrech na horách potom kolem 23. Více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Mozaika. Dobrý den. Kino, nebo chcete-li biograf, to není jenom místo, ve kterém se promítá film. Je to vlastně i ta chvíle, kdy na 2 hodiny zhasnou světla, utichne okolní svět a teď desítky neznámých lidí začnou společně prožívat stejný příběh. Právě tenhle sdílený zážitek žádná domácí obrazovka úplně nahradit nedokáže. Když se řekne kino, tak asi jenom málo které má takovou atmosféru jako pražské kino Lucerna. Je to nejstarší nepřetržitě fungující kino v Česku. Promítá už od roku 1909. Jeho velkolepý sál se secesní architekturou a taky bohatou historií a výjimečnou akustikou dodává každému filmu slavnostní rozměr. Není to jenom biograf, je to místo, kde se psaly dějiny české kinematografie a kde si promítání dodnes uchovává kouzlo, stejné jako před více než 100 lety. A právě kino Lucerna bude naším cílem už za pár minut. Začnou naše výlety s Vltavou. Budeme rádi, když se na ně vydáte společně s námi.
1: Jinak do 10. třeba Nina Simon, Johannes Brahms, Arcangelo Corelli a taky Vlasta Redl. Tady je píseň Letiště.
2: Ranní mozaika s Nadeždou Hávovou a Františkem Šedivým.

0: Vybírali jsme pro vás z alba Staré pecky Vlasty Rédla. Nahrávka je z roku 1992.
1: Když Vlasta Rédl zpíval o letišti, tak cestovat se zdaleka nemusí jenom letadlem. Někdy ta nejzajímavější místa jsou nedaleko od nás. Před námi už výlety s Vltavou a tento týden vám představujeme kina, ve kterých se promítá víc než 100 let.
0: V sérii nemohl samozřejmě autor pořadu Ivan Motýl vynechat pražské kino Lucerna, které je nejstarším fungujícím kinem u nás.
1: A hostitelem nám teď bude ředitel kina Filip Schauer.
2: Výlety s Vltavou.
3: Na výlet do biografu? Pokud se rozhodnete navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta. A navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nichž se nepřetržitě promítá více než 100 let. Tedy minimálně od roku 1926. A do kina v pražském paláci Lucerna se chodí již od roku 1909, tedy 117 let. Vzhůru do Lucerny. A to už kráčíme pasáži Lucerna do kina Lucerna. Zrovna tady je houf polských turistů, kteří si prohlížejí sochu svatého Václava naopak. A přicházíme do samotného kina. Zaklepeme. Dobrý den.
4: Dobrý den. Ředitel kina Lucerna. Vítejte u nás.
3: Český rozhlas Vltava. Jsme v nejstarším kině funkčním v České republice. Tady je nějaká promítačka, hned nás vítá v chodbě.
4: Ano, přesně. Vítejte v kině z roku 1909, které postavil Václav Havel. Bylo slavnostně otevřeno 3. prosince a teď, než se dostaneme přímo do velkého kinosálu, tak procházíme kinokavárnou, která je vlastně v takovém tom tradičním duchu celého paláce Lucerna, takže vy zde vidíme klasické kombinace mezi dřevem, zlatem, tapisérie a podobně a samozřejmě zde probíhají filmové večírky.
3: Čili tady se filmové hvězdy setkávaly od roku 1909, ještě nemluvili tehdy, byli němé.
4: Přesně tak.
3: Postupujeme dále po schodišti. Vidíme krásnými průhledy kupole, že svatý Václav.
4: A celou pasáž zdobí dominanta našeho obráceného koně od Davida Černého. A teď vlastně, když už přicházíme téměř do našeho velkého kinosálu, držte vám otevřu dveře.
3: Původní dveře z roku 1909. Zavrzal jsem schválně, nevrž je to tak vždycky.
4: Přesně tak. Kračte dál.
3: A jsme v nejstarším kině.
4: Je to nejstarší kino v České republice, patří mezi nejstarší kina na světě, samozřejmě starší se najdou ještě v Polsku, v Americe a v Paříži, ale patříme mezi ty nejstarší kina, která jsou v každodenním denním provozu. Velký sál má kapacitu 453 míst a je takovou jakoby dominantou centra Prahy vzhledem z důvodu, že se tady koná veškeré české premiéry a je to sídlo pro většinu českých filmových festivalů. A jelikož Václav Havel původně tento prostor budoval jako divadlo, tak my máme celkem dominantní pódium s velkou oponou. Samozřejmě nemůže chybět ani velká lucerna hned na ústropu a zde se vlastně ty filmové delegace, premiéry, festivaly, ale i koncerty, stand-upy, ale v dnešní době i konference marketingového rázu nebo cestovatelské kina odehrávají. Já myslím, že film nikdy nezmizí vlastně z nabídky kulturního spektra. Film poleze čím dál tím víc nahoru, ať už přes obrazovky v obývacích pokojích, které vlastně samozřejmě v době covidu byly velice žádané, nicméně ten společenské dění a ten společný divácký zážitek zažijete vždycky pouze v kině, což samozřejmě po ukončení pandemie covidu se vlastně ty kina opět začaly velice hojně plnit, protože prostě ten kontakt s těmi lidmi a sdílet ty emoce z dramatu, komedie, nebo akčního filmu, nebo klidně i rodinné snímky, samozřejmě to kino nikdo nenahradí. Kino jako takové, co se týče kina Lucerna, my věříme, že se nám podaří ještě nějaké dílčí rekonstrukční prvky, ať už to budou podlahy, koberce nebo sedačky, ale určitě víme, že se tady nikdy nedočkáme ku Dolby Atmos, protože myslím, že by nám to památkáři nedovolili vzhledem k našemu vysokému původnímu stropu, ale věříme tomu, že po technické stránce jsme schopni kompletně hostit jakýkoliv druh event eventu, snad kromě nějakých sportovních utkání.
3: Se můžeme posadit do těch sedaček?
4: V přízemí máme 353 sedaček, z toho 100 je na balkóně, kde byla právě odebrána ještě jedna řada, která byla umístěna přímo pod kabinou. Teď vlastně místo této řady je to zazděné a je to zázemí pro našeho promítače.
3: No, takže tady na těch sedačkách nebo v tomhle sále samozřejmě si můžeme představit, že tady seděla při premiéře Hrdina Mandlová, Lída Bárová a tak dále. Všechny tu něco zanechali, odér svého parfému.
4: Určitě Lucerna těží z genia Loci, jelikož jsme nejen v centru Prahy, jsme nejstarší kino, co se týče i té kapacity, jsme velice silně dominantní. A vzhledem k tomu, že tady probíhá jakákoliv česká premiéra nebo hlavně české premiéry a dá se říci, že kino Lucerna je takovou mekou českého filmu.
3: Můžeme se tady podívat i na pódium. Tam se ty hvězdy klaní, že?
4: To pódium už zažilo leckterou delegaci od početných...
3: Pojďme nahoru rovnou.
4: ...publice skromný. A odsud vlastně mohou nejen být pochváleni potleskem.
3: Včera jsme si v modřanském biografu řekli, že první promítání v Praze se konalo již v roce 1896 a první stálé kino vzniklo v hlavním městě roku 1907. Když dědeček Václava Havla stavěl v roce 1909 palác Lucerna, napřed vážně zvažoval, že nový sál bude sloužit výhradně divadlu, jakési alternativní scéně Národního divadla. Pak ale změnil business plán a do Lucerny umístil promítačku. Od počátku bylo narváno a výnosy ze vstupného pomáhaly investovat do stavbu celého paláce. Když měl v tomto kině premiéru Havlův opus Odcházení, což se stalo 22. března 2011, nedlouho před jeho smrtí, promluvil Havel symbolicky zároveň o divadle i o filmu. Jestli to vypadá víc jako divadlo, nebo víc jako film, já jsem to prostě udělal tak, jak se mi zdálo, že se to má udělat. Tak, jak jsem to cítil. A tím, kam to patří, než se zabývají kritici, to jim přenechám. Kdy jste byl poprvé v kině v Lucerně, jestli si to vzpomenete?
5: Vůbec ne, to jsem ještě studoval vysokou, to je leta zpátky, vůbec nevím.
3: Tak vy jste roční narození?
5: 45.
3: Takže jste tak v 60. letech někdy?
5: No, tak nějak.
3: A chodíval jste tady do kina?
5: Jo, chodíval, ale to bylo koncem 60. let, no. Jo,
3: pamatujete nějaký film nebo nějaký koncert tady?
5: Nepamatuju. No, chodím se do Lucerny, když tady byly ty plesy, to jo, do sálu, hlavního.
3: Jo? Ale do kina taky?
5: Taky.
3: Jste rád, že takové kino zůstává?
5: Není ani velký, já hrozně spěchám.
3: Mějte se, naschledanou. Můžeme se jít podívat i do promítací kabiny? To vypadá, že musíme jít do schodu.
4: Ano, Lucerna je známá tím, že žádné výtahy, žádné plošiny, jenom hromada a hromada schodů, což je bohužel nepraktické pro naše imobilní diváky.
3: Takže zase pokračujeme těm původními dveřmi a na schodiště.
4: Tady vlastně vidíme šachtu, která byla kdysi koncipována jako výtahová, protože Václav Havel měl v úmyslu tu budovu zvedat ještě do výšky, ale z projektu sešlo a zůstala tady jenom tahle ta krásná kovová kostra, která už by neodpovídala současným možnostem.
3: Má to svoje kouzlo. Jste se s ní zábradli a výtah nikde. A, takže...
4: Já poprosím jen pozor na hlavu.
3: Já mám jít první? Ano.
4: Vás budu jistit zezadu.
3: Klasicky slyším, ano. Promítací přístroje se musí neustále chladit.
4: Ano, teď už se nacházíme přímo v promítací kabině, kde vidíme jak moderní projektor s možností projekce až 4K, tak samozřejmě filmoví nadšenci by zde ocenili ještě staré promítačky typu 35 mm pásu, které zde máme, a kino Lucerna je schopno tyto filmy hrát. Nicméně poptávka po těch filmech je čím dál tím menší, když to řeknu popravdě, a my máme tendenci zahrát takový jednou, maximálně dvakrát ročně film na 35 mm pásu.
3: Naposled to bylo, pamatujete?
4: Oppenheimer. opět nevím, což je 2024. Teď bude jakoby v kinech Odysseus, ale myslím si, že už tu 35mm kopii hrát nebudem a myslím, že jeden z důvodů je i ten, že ty fanoušci, kteří ocení tu kvalitu 35mm pásu, je jich čím dál tím méně a naopak současný divák by se vlastně možná divil, co s tou kvalitou je, jestli se ten obraz trošku netře se a tak dále. A naopak by možná spíš na to nadával, než aby z toho měl radost. My máme velký sál teď částečně automatizovaný, nicméně naši promítači jsou vždy přítomní a tuž to je právě na základě nějaké bezpečnosti, hlídání toho filmu, ale nebo taky z toho důvodu, že připravují program na příští týden, ale promítač je tu vždycky stále. Nicméně je schopen z velkého kinosálu promítat i do malého sálu, který má kapacitu 51 míst a ten byl vlastně otevřen v roce 2015. Ten už je takového toho moderního typu.
5: Ale tady těmi okýnky ten promítač se díval od toho roku 1909. Ty jste určitě nezměnili.
4: Ne, ty tady jsou pořád stejné.
5: A odsud také pozoroval dění v sále. Tam možná někdy je vidět ledasco?
4: Ano, ano, ano. Minimálně vidíte celou delegaci, částečně vidíte film, pokud se nechcete ještě přímo jakoby naklonit, abyste z toho okýnka viděl pořádně. Myslím, že na to nemá ani moc čas a díky tomu, že vzhledem k tomu, kolik těch filmů se mu tady protočí, tak vidí spíš ty filmy po XT anebo po několikátý a vidí je na kousky.
5: Kdy vy jste byl poprvé v Lucerně v kině?
4: Já si osobně myslím, že v kině jsem byl, mohlo mi být takových 18 let, takže 20 let dozadu, poprvé v kině.
5: Co to bylo?
4: To vám nepovím. To už si opravdu nepamatuju. Já si pamatuju ještě kino Kyjev na jugoslávských partizánů a tam jsem byl na Hvězdných válkách. Ale co se týče jako Lucerny, já jsem ji začal navštěvovat mnohem vlastně paradoxně později, a to už z důvodu právě filmových festivalů anebo nějakých speciálních projekcí, které vlastně kino Lucerna hostí. A to už to jsou jako předpremiéry, premiéry v otevřené veřejnosti. A to vím, že jeden z prvních filmů byl Na hraně zítřka s Tomem Cruisem.
5: Takže vlastně z takového fanouškovství nakonec vysněná práce, dá se říct?
4: Dá se to tak říct, protože já, než jsem nastoupil do kina Lucerna, tak já jsem pracoval v městských divadlech pražských,

0: nějaké větší umělecké vystoupení nejenom pro film, což samozřejmě ocení primárně diváci v ložích nalevo a napravo. Jinak věřím tomu, že je to, každý má nějaký svůj vkus. Já jsem třeba divák zadních řad, dopředu úplně nechodím. Byť výhoda, si troufám tvrdit, našich předních řad je taková, že před náma je ještě dosti velké pódium, takže u toho plátna skutečně blízko nejste. Tak, dneska hrajeme od 15 hodin film Zmizení Josefa Mengeleho. Je to vlastně dokument a věřím tomu, že nejen fanoušci historie a dokumentárního filmu si přijdou na své.
1: A jaká je vůbec struktura diváctva v současné době?
0: My jsme kino, nebo co se týče našeho diváka, tak se jedná o tradičního diváka. Dlouhou dobu se držela taková jakoby 35 plus spíše. Nicméně od 1.1.2025, kdy kino Lucerno vstoupilo do sítě takzvaných aerokin, což v Praze je ještě Světozor, Přítomnost, Biooko, tak si myslíme, že co se ta divácká základna omladila a chodí sem již i mladí diváci, kteří tradičně do Lucerny chodí spíše na ty filmové festivaly, než na ten běžný kinový program. Takže bavíme se zde vlastně od fanouška tradičního filmu, já bych ho omladil třeba na 30, ne 35 plus, ale 30, se zájmem o artový film, což v našem jazyce neznamená, že by tady nebyly moderní filmy, ale nehrajeme zde takové, když to řeknu, velkosálové blockbustery jako typu Marvel. Na druhou stranu samozřejmě hrát to můžeme, ale myslíme si, že náš kinosál má mnohem větší potenciál u filmů, jako je třeba I ďábel nosí Pradu, dokumenty, festivalové snímky. Většinu filmů hrajeme v originálním znění s českými titulky, jelikož kino Lucerna naštěvuje ve velkém množství i nečesky mluvící diváci.
1: České publikum se omlazuje, to zní nadějně, to znamená, už to tady bylo řečeno, film nezanikne.
0: Film žije.
1: Kino nezanikne.
0: Určitě ne.
1: S tímto optimistickým provoláním můžeme Lucernu opustit.
0: Já vám děkuji za vaši návštěvu.

0: Navštívili jsme společně v našich výletech s Vltavou pražské kino Lucerna, ve kterém se promítá už od roku 1909.
1: Jenom o 5 let později bylo založeno jihlavské kino Dukla, které se původně jmenovalo Reform a po odsunu jihlavských Němců dostalo jméno Stalingrad.
0: A na Vysočinu zamíříme ve výletech s Vltavou zítra. Naleďte si Vltavu těsně po 9.

0: kultovní melodie i hudba z nejnovějších filmů.
1: Kristýna Šrámková a Tomáš Pilát ve světě melodií, které provázejí filmové příběhy.
0: Klapku poslouchejte během filmového léta ve všední dny po 13. hodině.
1: Na Vltavě.

0: Omrimor na vlnách Českého rozhlasu Vltava. It's About Time, to je album z roku 2018. Je minuta po půl desáté.
1: Mozaika. Máme tady poslední červnový den, máme taky za sebou mimořádně horký, rekordně horký víkend. A tak si říkám, jestli existuje třeba nějaká hudba, která by člověka příjemně ochladila, schladila. A tak je to otázka, která už míří na našeho kolegu, šéfredaktora Českého rozhlasu D-dur a jazzu, Lukáše Horníka. Lukáši, dobrý vítejte, den. Dobrý den.
2: No, ta hudba pro nás je spíš tak jako hřejivá, někdy nás rozpaluje, ale že by schlazovala, to si teda nevybavuju, jestli něco opravdu takového je, no možná zimní cesta, ne? Šubrtová.
1: Leda tak.
2: Ty ale... severáni, to se říká, jsou takový chladnější, ale Sibelius není zrovna, že by ochlazoval. Že by fungoval jako air conditioner.
1: Ale také nás čekají, František ostatně o tom mluví taky ve zprávách, trošku chladnější dny, tak si pojďme říct něco o 15 let, které uplynou 7. července od smrti velkého českého houslisty Josefa Suka. Jinak o měsíc později, potom 11. srpna, to zase bude 30 let od smrti dirigenta, skladatele Rafaela Kubelíka. Vy na ně určitě na D-duru budete vzpomínat.
2: Budeme vzpomínat, my moc na ta výročí jako nedáme, protože vlastně pořád hrajeme všechny, ale tady se to nabízí jako moc zajímavě, protože existuje, kolega Bálek našel archivní pořad, který vytvořil violončelista Severočeské filharmonie Pavel Kirs, a to byl velký milovník a sběratel Sukových nahrávek. A včetně teda těch, co vyšli v zahraničí. A to je pořad, který jako ukazuje, co ten Suk má všecko za sebou, co v tom, jak ten repertoár byl široký, dokonce i jako si violový, že jo. A tak tomu se budeme věnovat. No a Kubelík, tak to je jasné, a tam kolega Bálek vybral Mahlerovy symfonie 4. a 9. Tak na tom se ukáže, co dirigent umí samozřejmě a jaký to byl zjev, když mu světové orchestry svěřovaly takový repertoár.
0: Dnes máte na D-duru shodou okolností taky Mahlera.
2: Taky ještě jedno. Já nevím, možná, že ten Mahler právě, on se hodně pohyboval v těch Alpách nahoře, že jo, a ty symfonie by nemohly vzniknout jinde, než s obzorem těch Alp, tak možná, že to je takové ochlazující, takže dneska ta 7. symfonie taky může schladit trošku.
1: A večer dáváte potom náročnější díla, ale i moderní, 20. století se propisuje na D-duru?
2: No tak tam jsou jaksi různé zajímavosti a mezi jinými i skladba pro soprán orchestr Marka Kopelenta. To taky vlastně možná je trošku chladivé. On psal takové ty tiché, táhlé noty, které, jak takové ty plochy a do toho ten soprán, tak možná se ochladíme i přitom.
0: Český rozhlas D-dur o víkendu připomene nejenom houslistu Josefa Suka a dirigenta a skladatele Rafaela Kubelíka. Pozval nás k poslechu šéfredaktor stanice Lukáš Horník. Děkujeme za návštěvu.
2: Děkuju také.

0: Je po druhé občanské válce, Ameriku sužuje neplodnost a z posledních plodných žen se stávají otrokyně.
1: Příběh služebnice, dnes už kultovní seriál.
0: A taky román Margaret Atwoodové, který otevírá filmové léto na Vltavě.
1: Mrazivá dystopie už od 28. června v četbě s hvězdičkou.
0: Vždy ve 23 hodin na Vltavě a pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Nina Simone a Work Song z roku 1967 v ranním vysílání Vltavy v 9 hodin a téměř 42 minut.
1: Slyšeli jste někdy jméno Ote Wallisch? Je to, nebo byl to česko-izraelský grafik a rozhodně stojí za toho blíž poznat. Rodák ze Znojma se totiž do historie zapsal jako dvorní grafik nově vznikajícího státu Izrael. A víc už naváže je historička umění Eva Janáčová.
2: Grafická tvorba česko-izraelského umělce Ote Wallische mě nepřestává fascinovat. Věnuji se jejímu výzkumu už víc než 15 let a neustále objevuji nová Wallischova díla, o kterých nemají ponětí ani jeho potomci žijící dnes v Izraeli. Ote Wallisch se narodil do židovské, německy mluvící rodiny ve Znojmě v roce 1906. Ačkoliv přišel na svět v nuzném bytě, který byl součástí zadního traktu místního dominikánského kláštera, jeho rodiče se brzo ekonomicky schopili a začali úspěšně provozovat obchod s látkami a galanterním zbožím. Výtvarný talent Ote Wallische se projevil už v dětství. Zajímavé je vzhledem k jeho pozdější práci grafika sledovat, jak už například jako 11-letý hoch doplnil své kresby popiskami a snažil se napodobit tiskací písmo včetně gotického fontu. Po dokončení studia na německém gymnáziu ve Znojmě odešel do Vídně, kde navštěvoval Akademii výtvarných umění. Výuka ho však moc nezaujala, plně se naopak zapojil do života místní židovské mládeže. V tu dobu si ho všimlo vedení Židovského národního fondu v Berlíně, pro které začal navrhovat letáky a brožury. Na začátku 30. let si v pražském paláci AXA naproti dnešní Bílé labuti otevřel vlastní grafické studio a s fondem dál intenzivně spolupracoval. Před svou emigrací do mandátní Palestiny v roce 1934 vytvořil několik stovek grafických návrhů. Mezi vizuálně nejzajímavější patří díla se sionistickou tematikou. Příkladem může být plakát s německým názvem 30 let práce pro a v Palestině, který na červeném podkladu představuje černobílou fotografii kibucu Nahalal pořízenou z ptačí perspektivy z letadla. Výtvarně přesvědčivý je taktéž Wallischův plakát s velkým hebrejským nápisem Projekt Pizzaron, který zobrazuje postavu mladého chalucníka, čili pionýra. Ten v jedné ruce drží hrábě a kosu, v druhé naopak svírá pušku, aby mohl bránit židovské osídlení v Palestině. Z této doby jsou známé také jeho reklamní plakáty na cigarety Abadie nebo kampaň pro firmu Auto Praga. Poutavé jsou rovněž Wallischovy filmové plakáty propagující české i německé snímky natočené na Barrandově, jako je například film Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, němž si zahrál hlavní roli Vlasta Burian. Co však na Ote Wallischovi především obdivuji, jeho nebývalou citlivost vůči rostoucímu antisemitismu, který doprovázel vzestup nacistického hnutí v Německu a Rakousku. Důkazem mohou být jeho deníkové skici mužů v hnědých uniformách nesoucích prapory s hákovými kříži, které lze vidět také na červených páskách těchto uniformovaných nacistů. Později dokonce zobrazil postavu hajlujícího Adolfa Hitlera. Po nástupu tohoto diktátora k moci v roce 1933 v Německu se tlak na Židy pomalu stupňoval a mnoho československých Židů, kteří ještě nebyli přímo ohroženi, začalo přemýšlet o emigraci. Byl mezi nimi i Ote Wallisch, který ke konci roku 1934 odjel do mandátní Palestiny. Krátce na to si v Tel Avivu otevřel grafické studio a zapsal se do dějin nově vznikajícího státu. V roce 1948 graficky navrhl deklaraci nezávislosti státu Izrael, dále vytvořil první izraelské známky, mince a podílel se na návrhu znaku izraelské policie. Vedle státních zakázek se věnoval také komerčním projektům. Vytvořil několik tisíc plakátů, přičemž některé z nich patří k ikonám grafického designu v Izraeli. U nás je Ote Wallisch pořád neznámou osobností. Ve Znojmě chybí jeho pamětní deska. V odborných i popularizačních publikacích pojednávajících o grafickém designu v Česku nadále schází jeho jméno. Mérin, Moravské židovské muzeum v Brně, se proto pokusilo tento dluh alespoň částečně splatit a při příležitosti jeho 120. výročí narození připravilo komorní výstavu mapující nejdůležitější momenty jeho života i díla. Věřím, že Ote Wallisch má tam někde nahoře z tohoto symbolického dárku věnovanému k jeho abrahamovským narozeninám velkou radost.
1: Ote Vališ navrhl vůbec první sérii poštovních známek a taky se podílel na grafickém stvárnění prvních izraelských mincí, vládních tiskopisů a insignií. I tohle vzpomněla historička umění Eva Janáčová ve své úvaze.
0: Právě teď pro vás taky vybíráme z tvorby Bedřicha Smetany. Nesou 2 minuty po 3:15.

0: Jitka Fohler, Fraňková a na břehu mořském, koncertní etída pro klavír Bedřicha, jsme tady 8 minut před 10. dopoledne.
1: A nejsme tu s Františkem sami, s námi ve studiu už je Karolína Koubová, moderátorka dnešní vizitky, a dnes se těším na tvého mimořádně zajímavého hosta. Vítej u nás.
2: Dobré dopoledne. My jsme tenhle týden zahájili sérii filmových vizitek, speciálních vizitek, v nichž představujeme různé profese od filmu, skryté i ty zřejmé samozřejmě, ale teď je to jedna z těch skrytějších, protože představíme lokačního Zdeňka Fialu, čili toho, kdo má na starosti a vybírá místa, kde se daný film bude odehrávat.
1: Filmový produkční přeslokace Zdeněk Fiala tady za okamžik hostem dnešní vizitky, tak ať se to povede.
2: Děkuju.
0: Protože máme na Vltavě filmové léto, tak i akcent bude mít obdobné téma filmy Letní škola 2001 a Nahoře nebe v dolině Já budovali u kritiků. A oba tituly mají něco společného. Natočili je Dušan Duong a Kateřina Gramatová a pro oba je to jejich celovečerní debut.
1: Nás bude v akcentu zajímat, co obnáší natočit vůbec první celovečerní film, jak to vnímá režisérka, jak to potom vnímá producent. A na to všechno se tedy Saša Michailidis bude ptát v našem akcentu, který na Vltavě můžete poslouchat v 16 hodin a 30 minut. No a když jsme u filmu, tak ještě jedno pozvání, a to k našemu večernímu dramatu, které pro vás chystáme od 20 hodin. A možná, jestli jste ráno poslouchali, tak dobře víte, že pro vás máme ovšem v audiopodobě Válku Rouzeových. Jinak mimochodem vynikající film v hlavních rolích s Michaelem Douglasem a Kathleen Turnerovou. Ovšem u nás na Vltavě to bude Vasil Fridrich a Jana Streková. Nenechte si ujít.
0: Máme poslední červnový den, 6 minut před 10. Vám krásné úterý přejí Nadežda Hávová
1: a František Šedivý.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Je přesně 10 hodin, dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Vltava, zprávy.
3: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO, dostalo by 35,5% hlasů. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12%. Do sněmovny by se dostali taky Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. O podobě rodičovského příspěvku budou dnes znovu jednat poslanci. Ve druhém čtení je novela, podle které by se od příštího roku podpora pro rodiny s jedním dítětem zvýšila na 400 tisíc korun, u dvojčat a vícerčat na 800 tisíc. Opozice navrhuje zavést automatickou valorizaci příspěvku a lidovci potom chtějí prosadit i další změny. Mezi pohřešovanými po zemětřesení ve Venezuele jsou i desítky lidí, které do země krátce před katastrofou deportovaly Spojené státy. Zřítil se s nimi hotel, ve kterém měli čekat na lékařské prohlídky, očkování a vydání dokladů totožnosti. Deportační spojem s Venezuelany vyhoštěnými v rámci protiimigrační politiky amerického prezidenta Trumpa létali ze Spojených států dvakrát týdně. Na palubě letu v den zemětřesení bylo přes 140 lidí, včetně 7 dětí. Dnes začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací a dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě. Čekejte oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku čekáme až do večera převážně malou oblačnost. Na západě a severozápadě území se místy, jinde jenom ojediněle budou tvořit přeháňky nebo bouřky i silné. Večer bude od jeho západu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů a více zpráv najdete na irozhlas.cz.

0: Vizitka.
1: Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Hlavní produkční je jako premiér a lokační jako ministr zahraničí, říká produkční přes filmové lokace neboli lokační manažér Zdeněk Fiala, který přijal pozvání do naší filmové vizitky speciálního vysílání, v němž vám z kraje července v rámci filmového léta na Vltavě představujeme různé filmové profese. Vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zdeněk Fiala vystudoval produkci na pražské FAMU a už v roce 1980 nastoupil do filmového studia Barrandov Praha. Spolupracoval na celé řadě snímků české i zahraniční provenience. Podílel se i na Oscarovém Amadeovi, hollywoodských produkcích i desítkách evropských filmů a seriálů. Podle Zdeňka Fialy, letitého a zkušeného lokačního, jak se zkráceně této profesi u filmu říká, musí umět jednat s celým spektrem různorodých lidí. Vyjednávací schopnost jsou základní předpoklad této filmové práce. Můžeme si nejdřív říct, jak se vlastně ta pozice lokačního etablovala jako samostatná filmová profese, protože říkáme, že vy jste vystudoval produkci a ono to není zas tak staré filmové řemeslo.
2: No, staré filmové řemeslo nevím, ale je to vlastně součást systému jakési anglosaské organizace toho filmového štábu. Já teď můžu porovnávat.
1: Kterou jsme dřív, se tady přebrali i u nás.
2: Ano, přesně tak. To znamená, že vlastně dřív, když byl filmový studio Barrandov, byl klasický český štáb, tak vlastně ty lokace si vybíral většinou sám režisér, architekt, kameraman, kteří jezdili po těch takzvaných oblídkách dneska, jak se tomu říká, a vybírali si tam místa natáčení. Bylo to taky dáno tím, že na všechno bylo daleko více času. To znamená, že ty české filmy na tom Barrandově starém opravdu se připravovaly 2-3 měsíce dopředu, vlastně, takže na všechno byl čas. Po revoluci, lépe řečeno, jak začaly přicházet zakázky, tak vlastně po revoluci, když se rozpustil Barrandov, tak ty štáby se vlastně přeorganizovaly do toho mezinárodního anglosaského systému, té organizace, kde je tato profese vlastně daná. Dokonce ona se ještě někdy drobí. Drobí se na location managera, pak ještě bývají takzvaní location scoutry, to znamená, to jsou vysloveně už specialisti, kluci, holky, který, nebo lidi, kteří hledají ty lokace, kteří je nafotí a přivážejí a dál už se o to nestarají. A ten location manager vlastně potom organizuje celé to natáčení, všechny ty smlouvy, povolení, finance, za kolik se to bude tam natáčet. A
1: to jste vy, lokační manažer.
2: A to jsme my, ano, přesně tak.
1: Ale zároveň vy tedy
2: vyhledáváme,
1: ty obhlídky děláte.
2: Vyhledáváme.
1: No tak mi prosím popište, jak vaše práce vypadá od začátku, protože vy si jak to taky přečtete scénář, domlouváte se s režisérem, nebo tak, jak to vypadá?
2: Ano, to je první věc vlastně, že když teda dostanete nějakou nabídku, nebo když teda nastupujete na nějaký film, tak první, co je, že si musíte přečíst scénář, abyste viděli, o čem to je a kde to je, kde se to odehrává, na jakých místech. A pak teda začíná ta práce tím, že vytipováváte ta místa, kde by se to dalo natáčet. Mm-hmm. Jo. Tady se snoubí vlastně dvě věci a to je ta práce produkční, dalo by se říct, to znamená, vy musíte myslet nejenom na to, aby to bylo to místo zajímavé, hezké, aby se líbilo, ale taky z toho organizačního hlediska, aby bylo nějakým způsobem přístupné. Mm-hmm. Na těch zakázkách máte za sebou štáb, který má v tom základu 120-150 lidí plus kompars, máte tam bejzy, máte, ta technika se potřebuje dostat na tu lokaci. Takže je sice fajn, když víte o nějaké lokaci, která je nahoře ve skalách, ale musíte taky myslet, jak tam se dopraví všichni, jestli je to bezpečný, jestli tam vůbec lze tohle ty věci realizovat. Jo, takže na tohle všechno musíte při tom výběru myslet a to vás zase svým způsobem trochu omezuje v tom výběru.
1: Jo,
2: sám trošku se musíte redukovat, říct, tohle by bylo sice hezké, ale nejsme schopní tam dostat tu techniku a nejsme dostaní to z toho. O podobné místo je jinde a tam už to dokážeme.
1: No a jak do toho mluví třeba sám režisér? Vy jste říkal, že vlastně dřív, když na to bylo víc času, tak si to vlastně dělal sám s tím filmovým architektem a kameramanem. Takže on má nějakou představu?
2: On má nějakou představu, to znamená většinou vy teda uděláte nějakou první nabídku. Na ty první obhlídky, kdy přijíždí ten režisér, většinou přijíždí režisér, přijíždí producent, přijíždí kameraman, hlavně přijíždí architekt.
1: Mm-hmm. Ale to už má od vás ten tip?
2: To už mají nějaké fotky, kdy my si vlastně po mailu posíláme fotky a specifikujeme si tohle, takhle si to asi tak nějak představuju, ten režisér řekne, tak tohle si nepředstavuji, já si představuji něco úplně jiného, takže nabídíme něco jiného a když se to nějak ty základní lokace, když se takhle specifikují a ujasní, tak jsou ty první obhlídky, kdy oni přijíždí, jedeme se podívat na ta místa, oni řeknou ano, takhle si to představujeme, tohle to asi tady bychom to dokázali natočit, nebo řeknou ne, tohle to není ta správná lokace, musíme najít něco úplně jiného nebo něco trošku jiného. Takže takhle se to postupně, takže těch obhlídek, než vznikne ten film, jsou třeba 2-3 určitě, než jsou ty poslední, kterým se říká technické obhlídky a to už jsou daný ty lokace, určitě daný.
1: Technické obhlídky, to už se tam jako něco konkrétně
2: technické obhlídky už jsou. Technické obhlídky už jsou v momentu, kdy ty lokace jsou dány, kdy už jsou předem domluveny, že jsou volné v těch termínech, který potřebujeme a už se jich zúčastňuje trošku širší štáb, kde se řeší vlastně dopodrobna celé to natáčení, které tam pak bude probíhat. To znamená, tam jsou už nejenom art department, ale jsou tam osvětlovači, nebo je tam vrchní osvětlovač vždycky, jsou tam rekvizitáři, je tam produkce, je tam někdo od dopravy, to znamená, je to třeba obhlídka 20-30 lidí, který potom už si tam říkají ty konkrétní věci.
1: Jsme na začátku dnešní vizitky se Zdeňkem Fialou, lokačním manažerem, také začínáme právě točit film. Jsme tady u těch technických obhlídek. Jak to v jeho filmové profesi vypadá potom s natáčením dál? To si řekneme po písničce. Vy jste pro nás tu otevírací vybral taky filmovou Mamma Mia, Abu.
2: No, to je taková vzpomínka na moje mládí.

0: Zdeněk Fiala, produkční přes filmové lokace, je naším dnešním hostem. Mluvíme o tom, jak to probíhá u filmu, co se týká míst, kde se natáčí. A byli jsme tedy u těch technických obhlídek, nebo když už se definitivně určí, jaké místo to bude, kde se bude točit. No a co tedy následuje dál? Protože pak tedy se začne natáčet, je první klapka a zdálo by se, že vaše práce mohla skončit, ne?
1: Zdaleka ne.
0: Ne.
1: Zdaleka ne. Po těch technických obhlídkách vlastně dostáváte konečně spoustu informací, které potřebujete k tomu, aby se uzavřely smlouvy. Ta technika dneska je strašně složitá. Jo, jenom aby všichni věděli zhruba, jak se to všechno navyšuje. V těch 80. letech, když se točily české filmy, tak třeba technika pro kamerovou techniku a takzvaný grip, což jsou takový ty různý jeřáby dneska, jízdy,
0: koleje.
1: Tak to byla 1.12.3 Škodovka, tohlensto. Jo. Dneska jenom osvětlovači mají třeba 2-3 kamiony, jenom osvětlovači. Mm-hmm.
0: A teď kam to všechno naskládat, jo. To je teda vaše práce taky.
1: Přesně tak, kam to všechno zaparkovat, kam to všechno dát. Mm-hmm. Jo. Takže vlastně vy po těch technických obhlídkách máte ty první informace, opravdu detailnější, a musíte všechny ty věci zakotvit do těch smluv, takže vy vyjednáváte nejenom vlastně cenu za tu lokaci, protože jsou takzvané přípravné práce, zařizování, pak je natáčení, pak je likvidace, předání zase té lokace vlastně do pořádku. Já to uvedu na příkladu. Teď při posledním filmu jsme třeba točili v parku na zámku Hluboká.
0: Mm-hmm. Tak to je asi docela mastná záležitost.
1: Nejenom to, ale bylo to složité v tom, že vlastně my jsme točili za provozu, točili jsme ale dobovku, takže vy musíte vlastně s panem Kastelánem domluvit veškeré ty organizační věci, kdy můžete přijít, kdy můžeme zastavovat lidi, kdy nemůžeme zastavovat lidi, kudy ty lidi, když přicházejí do zámku, platící musí chodit, aby nám nechodili přes plac a my zase neomezovali je, protože jsou to peníze pro zámek. Takže tyhle všechny věci vy před tím natáčením musíte naprosto zvládnout. Domluvit si, že ze strany té lokace tam někdo s vámi musí být, teď jsou tam nějaký pyrotechnický
0: záležitosti. No a je to pro vás spíš noční můra, když se dozvíte, že režisér chce zámek Hluboká, ne nějaký parčík a neznámou ruinu třeba.
1: Řeknu vám to takhle, na začátku se na ten projekt vždycky strašně těším, když si přečtu ten scénář, pak začnou tyhle ty první obhlídky a tyhle první informace, pak začne první natáčení a tohle fáze, to je obrovský stres, vlastně psychický. A teprve až tak od půlky natáčení, ta druhá půlka si to začínám trošku užívat, protože mi ty lokace vlastně takzvaně odpadávají.
0: Mm-hmm. Říká Zdeněk Fiala, pište nám na vizitka@rozhlas.cz, cokoliv vás zajímá, jak se u filmu vybírají místa, která se v tom daném snímku objeví. A to si právě tak říkám, když vy čtete ten scénář, tak jestli vám už třeba naskakují některé ta místa přímo v hlavě, jestli už máte takovou databázi za celou tu svoji dlouhou kariéru, kdy děláte lokačního, že si řeknete jo tohle a zase potom, aby nebylo to místo tak jako profláknuté.
1: No, je spousta míst, které se opakují. Jo, kam můžete vlastně opakovaně přijít, protože stejně ten art department je nějakým způsobem mění. Mm-hmm. Mění. Takže jsou oblíbené lokace, kde už jsou na to natáčení zvyklí, umějí s náma komunikovat, my s nima, řeknu příklad, klášter v Doksanech, klášter v Chotěšově, v Teplí, to jsou prostě úžasné prostory, které nějakým způsobem vždycky můžete využít a můžete je přetvářet a kam ty štáby jezdí. Mm-hmm. Pak jsou samozřejmě, musíte najít nová místa podle toho scénáře a podle těch lokací. Ta místa většinou nějakým způsobem naskakují, každý ten lokační manažer nebo lokační firma má už svoji nějakou databázi, My samozřejmě mezi sebou i komunikujeme, takže si tak občas jako pomůžeme, že řeknete, hele, já tady mám, teď podscháním nějakou jeskyni a teď nemáte nějaký tip, nebo měla by takhle vypadat a pomůžem si v těch věcech. Tady ještě u těch lokací je důležitá věc jedna, že vlastně, když čtete ten scénář, tak aspoň já vlastně si udělám takový 4, 5, 6 základních velkých míst jako lokací, kde se to odehrává. Jo, máte třeba interiér zámku, exteriér lesa, jo, takže a pak je spousta drobných lokací, to znamená, nejdřív se

0: vlastně vůbec je třeba četný stav lokačních? Kolik vás je?
1: No, to záleží na tom projektu.
0: Jo,
1: na
0: já nemyslel tom, u jednoho projektu, ale myslel jsem tak celkově, jestli o sobě víte, jak je četná, je to profese.
1: Znám se vám, že nevím. Samozřejmě já, když jsem začínal, protože já jsem si tu profesi de facto našel hnedka na začátku v 91. roce, když jsem se vrátil na pokrátkých studiích v Anglii, ale teď už je jich samozřejmě těch lidí víc, ale nedokážu říct počet, nevím. Já třeba spolupracuju, nebo si tak jako máme takovou skupinu, což je takový, řekněme, třeba 20 lidí.
0: Zaujalo mě, když jste mluvil o tom natáčení na Hluboké, že jste natáčeli za provozu a já si vždycky vzpomenu, jak mi rodiče se procházeli po Majzlově ulici za mladá a najednou okolo nich na kole projeli Rudolf Hrušinský s Michalem Dočolomanským v košíku ve slavné scéně, kdy honí Miloše Kopeckého, co by padoucha ve filmu Adéla ještě nevyčeřil, tak to se u nás traduje. Bylo by to dneska taky takhle možné, že se prostě natáčí film a člověk neznaje toho, tak najednou vidí herce, nebo se to dělá už jinak?
1: Jo, tak je to v podstatě vždycky to natáčení v těch ulicích, to je velký show, že jo, pro ty lidi. Nevím, jestli je to až takhle, že se dostanete k těm hercům, to asi ne, protože dneska už vlastně máte ty natáčecí místa vždycky uzavřena. Je tam nějaká agentura, která vlastně zastavuje lidi, zastavuje dopravu, aby se tam právě, je to i z bezpečnostních důvodů, upřímně řečeno.
0: No mý rodiče taky nejsou v tom filmu, to by byl trochu anachronismus, tam taky asi, ale...
1: Samozřejmě, ale jo, tak jako na ulici, když se prostě, nebo když lidi přijeli na Hlubokou, no tak z nějaké trošku větší distance se mohli dívat na natáčení, klidně, proč ne?
0: No a tam vaše práce taky spočívá v tom, že jim třeba vysvětlíte, nebo to už jsou právě ty firmy, že nemají někam vstupovat, nebo teď
1: na to,
0: se natáčí.
1: Na to si najímáme agentury, na to si najímáme už vlastně firmy, to jsou takzvaní lock-upové, jsou většinou pod režií a ta režie si vlastně organizuje potom tedy ten plát, to je vlastně hlavně zase starost toho asistenta režie.
0: No ale říkal jste, že právě je velkou součástí vaší práce ty smlouvy a zorganizovat to i z hlediska, řekněme, úředničiny. Takže třeba jak se vyjednává právě s těmi samosprávami, s městy nebo s majiteli, to musíte taky...
1: Složitě.
0: Tak říkáte, máte třeba klášter v Doksanech, tak tam víte, že to půjde docela hladce, ale jak to teda probíhá, když bychom si vzali soukromého majitele nějakého domu, že se bude líbit třeba, nevím, nějaká vila,
1: Tak vlastně musíte kontaktovat toho majitele, musíte mu říct, o co se jedná. Tady podle mě je hodně důležitá právě ta komunikace. To je ten příměr, který vy jste možná zmiňoval na začátku. Vy jako lokační totiž máte jedno specifikum oproti všem ostatním profesím. My totiž pracujeme s lidmi, kteří nemají zkušenosti s filmem většinou. Všichni ty kameramani, maskéři, kostyméři, vlastně když komunikují s těma skladama, s různýma lidma, s různýma firmama, kterým dodávají objektivy, techniku a tak dále, to jsou všechno firmy filmařský v podstatě. Ty vědí přesně, o co jde a tak dále. My vstupujeme z toho filmařského sektoru do toho sektoru civilního a vlastně jednáte s lidmi, kteří nemají kolikrát vlastně vůbec představu. A vy musíte vlastně
0: vysvětlit. Že si jim prožene filmový štáb pod krovím.
1: Jo, jejich představa, že občas se stává, že mi řeknou, jo, my už jsme tady měli natáčení, tady točili dokument, to byly tady 2 dny a já si říkám, ano, kolik jich bylo, no těch bylo hodně, těch bylo 10, já říkám, ano, nás bude 150, jako, jo. A tohle všechno musíte vy nějakým způsobem vysvětlit těm lidem, musíte jim vysvětlit, co byste chtěli, jestli je to možný, za jakých podmínek, teď to musíte všechno zkomunikovat i s tou druhou stranou, to znamená s režií, s architektem, říct mu, já vím, že ty máš tuhle představu, ale tohle tady prostě udělat nemůžeme.

0: nemůžu prostě přemalovat stěny na hluboký, jo, nejde to, jo, musíme to udělat nějak jinak prostě, jo, pokud máš tuhle představu, a nebo musíme jít do jiný lokace. Ale vlastně s těma majitelama tohle všechno já musím dopředu domluvit a pokud možno co nejvíc ukotvit v té smlouvě.
1: A máte pocit, že je to pro lidi jako radost nebo spíš obtíž, když je osloví takhle filmový štáb, že si vybrali jejich objekt?
0: No, záleží na tom, jak ten štáb vypadá. Někdo má nějaké už třeba i špatné zkušenosti, protože upřímně řečeno, tak jako máte spoustu, když si objednáte instalatéra, tak máte spoustu firem, které jsou výborný, a pak, který už si nikdy nepozvete.
1: Mm-hmm. A tak vlastně i takové jsou filmové štáby.
0: Je to podobné. Jsou to produkce, kdy jako samozřejmě jsou nějakým způsobem citliví k těm lokacím a umějí se chovat, a pak jsou produkce, kde...
1: No a tady prostě potom nastupuje právě ta vaše nějaká komunikační schopnost, protože předpokládám, že když něco štáb zničí v té dané lokaci, tak se potom obrací ať už úředníci, anebo majitelé sami na vás.
0: Přesně tak. To se nám teďko stalo právě při posledním natáčení.
1: Co jste zničili na Hluboké?
0: Na Hluboké nic, ale ve Veltrusích, kde jsme točili skoro 10 dní v únoru, kdy nám celou dobu pršelo, sněžilo, my jsme tam jezdili s kočárama, s koňma, takže tam vznikla prostě nějaká škoda v parku, na cestách, a tuhle věc potom holce musí nějakým způsobem dát dohromady, takže pokud ta škoda je velká, ty zahraniční štáby jsou většinou dobře pojištěny, takže vstupuje nějaké pojištění. V žádném případě se nesmí stát, nebo aspoň mně se to nesmí stát, že bych to nedotáhl do konce, abych tam už třeba nikdy nesměl.
1: Nechal rozryté cesty.
0: Jo, nebo nějakou škodu. Takže i tohle je vlastně naše práce zas po tom natáčení. Takže vlastně my jako první vstupujeme na tu lokaci, jsme tam při tom natáčení, ale taky jako poslední vlastně to uzavíráme na té lokaci, celé to natáčení, a musí se to uzavřít tak, aby tam po nás nebo my jsme tam znova mohli přijít.
1: Mm-hmm. Tady se přišel dotaz, ale my už jsme na něj vlastně asi trochu odpověděli. Paní Rychlíkovou by zajímalo, když uvidíte dům, který by se možná hodil do filmu, jak se dostáváte dovnitř, jak komunikujete s lidmi, kteří v něm bydlí a podobně. Tak o tom jsme právě teď mluvili. Zároveň vzpomínáte třeba, to by mě zajímá, na nějaký váš majstrštyk, co se vám podařilo domluvit, na co jste opravdu pyšný, třeba nějakou architektonickou památku, která není přístupná, nebo co prostě máte za takový svůj highlight?
0: No, víte co, já jsem u filmu 46 let, jo, takže to je, já už jsem opravdu byl skoro všude, ale řeknu vám, na co já hodně rád vzpomínám, což není ku podivu nějaká velká filmová produkce, ale měl jsem tady příležitost asi nějakým 94., 95. roce provázet filmaře poměrně malí, kteří z Discovery Channel, kteří jezdili po světě a točili hraný dokument o panovnících, kteří jsou něčím zvláštní. A tady u nás natáčeli Rudolfa II. A svatého Václava. Mm-hmm. A zažil jsem atmosféru, kdy jsme v létě, brzo ráno, v úplně prázdné katedrále svatého Víta, točili v kapli svatého Václava přímo, kde nás pustili přímo do té boční kaple. Což byla úžasná atmosféra, protože těma vitrážema vám začalo svítit to sluníčko a vy jste byli úplně sami v celé té katedrále. A pán ze správy hradu nám přinesl svatováclavský meč, který je vlastně takový jakoby širší, v širším
1: Co se týká jako klenotů.
0: Co se týká klenotů, přesně tak. Vy ho znáte, je to takový ten kříž s tím vypadlým křížkem vlastně. Jako, jo. A to je meč, který pochází z doby svatého Václava. Tady se přou odborníci, jestli mu skutečně patřil, nebo je to jenom z té doby. Ale co je historicky dokázané, že tímto mečem pasoval Karel IV. Svoje rytíře. Mm-hmm. A teď máte tu atmosféru, že stojíte v té katedrále, máte ty bílé rukavice a ten pán vám dá ten meč do té ruky. Mm-hmm. A vy si říkáte, takhle teda to držel ten Karel IV., ten meč, ten artefakt. A to teda jako byl velký zážitek, musím říct.
1: Říká Zdeněk Fiala, který se i k takto velkému zážitku dostal díky své profesi lokačního u filmu, když natáčel se štábem v chrámu svatého Víta. My si teď zahrajeme další píseň, kterou jste pro nás vybral. Electric Light Orchestra All Over the World z filmu Xanadu.
0: Ano, opět vzpomínka na trošku vzdálenější doby.

0: pokračuje filmová vizitka dnes s produkčním přes filmové lokace, s lokačním manažerem Zdeňkem Fialou. Pokud vás cokoliv zajímá, pište na vizitka@rozhlas.cz. A my navážeme na to, co jste říkal před písní, tedy, že vaše profese je taky velmi zajímavá z hlediska toho, kam všude se podíváte. Byli jsme ve svatováclavské kapli, i když tam si říkám, že zase lokační může být dost nervózní, jestli se tam něco nesemele. Ale na jaká další zajímavá místa, třeba úplně z opačného konce, než z takto monumentálního místa, jste se dostal? Na co ještě vzpomínáte?
1: No tak dostanete se opravdu leckde, tak já jsem třeba točil nějaké povídky ještě za starého tady systému v Dolech na Kladně. To byl, tenkrát se to ještě jmenovalo Důl Nejedlí 2, tam se normálně fáralo a tam jsme fárali v noci. Točili se tam takové povídky začínajících režisérů, se jmenovalo Povídky ze šmantů. A to jsme se opravdu dostali s těma horníkama až do takzvaného, až takzvaně napředek, jak se říká. To znamená, že úplně do těch slojí, kde fakt jste už vlastně v tunelu, který má metr šířku a metr na výšku. A tam jsme točili vlastně povídky. Tam
0: jste musel tenkrát všechny ty sloje projít, abyste věděl, kam můžete
1: všechny
0: s kamerou.
1: Ale to bylo takový jako
0: která
1: hodně,
0: bude nejlepší,
1: hodně
0: která
1: náročný
0: bude,
1: místo, musím říct.
0: Která bude nejfotogeničtější.
1: Samozřejmě druhá strana, běžně se dostáváme na různé lomy, do lomů, do různých gotických sklepů, do jeskyní. Minulý rok jsem točil v Koněpruských jeskyních třeba. Jo, takže to jsou zase takový jakoby místa na druhé straně těch monumentů typu katedrály svatého Jiří.
0: Ano, to bezesporu, přímo úplně na druhé straně. Ale podle vaší filmografie to vypadá tak, že většinu vaší práce lokační a zařizování záležitosti s nimi spojenými děláte pro zahraniční produkce, je to tak?
1: Je to tak.
0: A jak se liší právě třeba práce pro zahraniční filmový štáb a pro ten český?
1: Ten český štáb, vlastně systém technologie té práce, ta je vlastně podobná.
0: No, ano, jo. Jasně.
1: Akorát u toho českého filmu je to všechno daleko náročnější, že musíte myslet na ty finance, protože tady ty finance opravdu většinou moc nejsou. A je to všechno v menším měřítku. Jo, jak ten štáb, tak ty požadavky, i když ty požadavky těch českých režisérů někdy jsou monumentální, ale prostě jim řeknete...
0: Rozpočet tomu neodpovídá.
1: Promiň, ale na to nemáš.
0: Jo. Takže se s těmi zahraničními produkcemi můžete víc rozmáhnout.
1: Ale s těma ty zahraniční produkce, tam samozřejmě ty finance jsou trošku jiné a ty možnosti jsou taky trošku jiné. Jo.
0: A můžu si to tedy tak představit, že vám třeba řeknou, no tak my pojedeme točit do České republiky, protože kdybychom točili třeba v Paříži, tak je to příliš drahé a my chceme v České republice, abyste pro nás udělal Paříž.
1: Přesně takhle to vypadá. Přesně takhle to vypadá, takže vytipujete ulice, které se můžou zaměnit za Paříž. Víte, že Praha vlastně představuje v těch filmech kolikrát už mnoho různých evropských míst. A samozřejmě u nás je to taky pořád stále dražší a dražší jako všechno, ale myslím si, že pořád ještě jsme o něco lacinější než třeba v té Paříži.
0: A jaké třeba právě v tomhle takové unikátnosti nebo absurdnosti jste zažil, kdy se třeba typicky české město tvářilo jako nějaká světová metropole?
1: Ježíš, tak to vám asi teďko nepovím.
0: Nebo že se to dá takhle kamuflovat, prostě když vyberete dobré místo...
1: Dá určitě, já třeba hodně spolupracuju s francouzskými štáby, ta Francie je taky trošku specifická, takže když točíme třeba dobovou záležitost, řeknu třeba Kutná Hora v těch uličkách, tak vlastně tam jsme dělali takový ten art department, takový jako představky před ty obchody, jaký známe právě třeba z té Bretaně nebo z té Francie, vlastně oni mají takovou jakoby niky vlastně, kde mají to zboží, takže prostě se to dá upravit, vyměníte nápisy, vyměníte lampy pouliční, sundají se dopravní značky, prostě tohle všechno se takhle upraví.
0: A cestujete tady hodně, nebo už to vlastně máte tak trochu online?
1: No, cestuje se hodně. Jako já teda musím říct, že hodně, já za ten film třeba najezdím sám okolo 10-12 tisíc kilometrů třeba, jo.
0: Mm-hmm. A točíte a vybíráte raději, řekněme, lokace v krajině, nebo v městech, nebo vám to je jedno? Nebo ono asi vždycky je tam trochu obého, že?
1: Tak vlastně, když máte přírodu, tak je to většinou jednodušší. Jo, jednodušší na ty smlouvy, jednodušší na ta povolení, i když taky vlastně někdy musíte jednat s různými chákáočky a dostáváte se do nějakých takových rezervací a tak, takže to je taky složitější. Ale vždycky tam i máte víc toho místa pro to parkování, pro ten base, bývá to líp přístupný. No. Ty ulice jsou samozřejmě složitější, protože...
0: Ty vás stresují trochu víc
1: než
0: Louka. Hmm. Zdeněk Fiala, produkční přes filmové lokace, přijal pozvání do dnešní vizitky a zahrajeme si Davida Gilmura Dark and Velvet Nights, tak jenom jestli mi řeknete, co se vám k tomuhle váže.
1: No prostě Pink Floyd, no, to je úžasný.

0: V rámci filmového léta je tu vizitka dnes se Zdeňkem Fialou, produkčním přes filmové lokace, čili zlokačním, který vybírá místa natáčení. Pište nám dotazy na vizitka@rozhlas.cz, jako například teď Martin Kuriš, který by se rád zeptal, jak spolupracuje lokační ve filmu s výtvarníkem nebo architektem. A rád by po vás i nějaký příklad.
1: Tak my vlastně s architektem a s art departmentem celým vlastně spolupracujeme úplně nejvíc jako lokační, protože tam jde vlastně o tu výtvarnou stránku.
0: A ještě nám dovysvětlete přesně ten art department, co to všechno je.
1: Art department je vlastně, ten filmový štáb má různé takzvané departmenty neboli vlastně složky toho filmového štábu, jo. Kostýmní department, rekvizitní department, takže art department jsou vlastně architekti, výtvarníci, se kterými my spolupracujeme úplně nejvíc. Protože ten architekt vlastně dodává tu uměleckou stránku té lokace tomu režisérovi, staví tam většinou nějakou dekoraci, upravuje tu lokaci a my spolu se vlastně musíme vždycky domluvit, jestli to tak vyhovuje, jestli to jde, jestli je to technicky možné z naší stránky, to znamená ze stránky toho majitele nebo toho nájemce, který tam je, a taky jestli to vyhovuje teda tomu architektovi. Takže vlastně architekt je, řekl bych, nejbližší spolupracovník nebo nejbližší člen štábu, se kterým nejvíc úzce spolupracuje ten lokační na tom daném filmu.
0: Já jsem říkala, že ta vaše filmografie je opravdu bohatá. Zmínila jsem, že jste spolupracoval na Amadeovi, tak jak na něj vzpomínáte? A co jste tam přesně dělal
1: tak
0: a vybíral?
1: To je přes 40 let vlastně už. To je hrozná doba. Já jsem tam byl jako jeden z asistentů režie, protože já jsem vlastně 10 let dělal asistenta režie, když jsem začínal, pak jsem teprve přešel na produkci.
0: Ale i jako asistent režie jste tady už jako tak trochu doporučoval nějaká místa jako lokace? Nebo?
1: Ne. Asistent režie dělá úplně něco jiného a mě bylo tenkrát 21. A byl jsem čtvrtým rokem u filmu, že já jsem nastoupil v roce 80 na Barrandov a to byl kultovní film.
0: Že byste byl asistent režie Miloši Formanovi? To.
1: Ne, vysloveně takhle ne, ale byla tam režijní složka, kdy Pavel Forman měl svýho hlavního asistenta režie, což byl Mike Houseman, úžasná postava. Za českou stranu tam měl našeho českého režiséra, pana Jana Šmita, ale ne z toho, z Ypsilonky. To je Honza Šmit, který točil třeba Havran Pírko, takovou tu trilogii, točil, hodně spolupracoval s panem režisérem Juráčkem v 60. letech. Nebyl zrovna oblíben starému systému, ale byl to vlastně celoživotní opravdu přítel od dětství Miloše Formana, takže měl obrovskou důvěru, takže to byl takový jakoby druhý režisér z české strany.
0: A ten si vás vzal k ruce.
1: A pak tam byli vlastně tři takový hlavní asistenti. Honza Kubišta, který dělal vlastně plac a kompars a role a organizaci placu, a k tomu já jsem byl jako k ruce tenkrát. A pak tam byl Tomáš Tintěra, který je taky režisér, vlastně teďko dabingový. Tomáš hodně spolupracoval, měl na starosti muzikanty a tanečníky, takže tenkrát vlastně celé ty choreografie s Twilou Tarpovou, slavnou choreografkou, vlastně tak to byl zase pro něj kontakty. A pak byl Petr Makovička, který měl na starosti vlastně rekvizity, takové jako supervizi za režii přes rekvizity a přes zařizování na lokacích. Jo. Takže já jsem vlastně byl s tím Honzou Kubištou, jsme byli na place celou dobu, posílali jsme ty komparzisty, různě organizovali tady ten plac, takže fakt jsem byl přímo u zdroje a bylo to úžasný. Jako.
0: Takže tam stále ještě nebyl za lokačního,
1: ne, to jste se
0: specializoval až později. Ne. Píše nám Lukáš Vlček zajímavý dotaz, jak vidíte budoucnost takzvaných LED studií, tedy virtuálních studií, nebo to mě i zajímá, jak vlastně třeba do vaší práce zasahuje AI a vůbec tahle virtuální realita?
1: No, zasahuje. Já si myslím, že vlastně je to, ten nástup je strašně rychlý. Teď se tady vlastně stavějí už vlastně studia, které mají tyhle ledkové stěny.
0: A co přesně to tady znamená?
1: To je vlastně další stupeň de facto toho, že ty filmy se už budou točit de facto v ateliérech. Já jsem před několika lety točil film, ve kterém hrál hlavní roli Gérard Depardieu. Jmenoval se to Muž, který se směje. Je to taková klasika historická, francouzská. A tam se polovina filmu točila tak, že jsme měli v ateliéru postavenou dekoraci, okolo bylo zelené pozadí na všechny strany, na který se potom klíčovala vlastně obraz, který potom v tom filmu vypadá, že jsme v lesích, v plenéru někde. A to samý při velkém filmu Babylon AD s Vinem Dieselem, kde byl hodně akční film, to dělal Matthew Kasovic jako režii, on je známý herec docela. A tam třeba byly scény, kdy jsme v ateliéru měli postavený obrovský plato, na kterém bylo iglu, to bylo celý zasněžený, sněžný skútr, takovýhle věci, okolo zelené pozadí. Dneska to nahrazují už tyhle ty ledkový panely. Natočila se, jel malý štáb natočit vlastně jakoby podklady do Norska tenkrát na sněhový pláně. A my jsme točili normálně v pohodě v ateliéru a vy potom ve filmu vidíte, že jsou na zasněžených arktických pláních, kde je bouře, sníh, nepohoda, prostě odříznutí od světa, ale my jsme byli v ateliéru.
0: Takže vidíte spíš, že se to bude tímhle směrem víc rozšiřovat a že teda na hlubokou se třeba už ten štáb nebo lokační ani nepodívá, ale že se naklíčuje ve studiu.
1: Já to vnímám teď tak, že, a to je můj osobní názor, že, nebo tak já to vidím, že vlastně si myslím, že budou dvě takové kategorie hlavních filmů. Ta jedna kategorie, která se profiluje, jsou ty akční věci, hodně se točí třeba filmy, které vychází z nějakých počítačových her. Tady opravdu ty AI a tyhle ty trikové věci budou dominantní. Naprosto. Což je ty prostě Pánů prstenů a hry Potterů a tak dále. Jo. A pak jenom tajně doufám, že zůstane ta klasická filmařina. A to je ten... to je ten lev v zimě, jak já říkám, kdy prostě koukáte 2,5 hodiny nebo 3 hodiny na 4 herce uzavřený v jednom hradu, který se odehrává jednu noc, ale ten film je tak úžasný, že se od něj nemůžete odtrhnout. Jo. Mm-hmm. Ale to už se opravdu moc netočí. Mm-hmm. Bohužel.
0: Když jste mluvil o těch trikových filmech, tak mě třeba ve vaší filmografii také zaujalo, že jste natáčel s Václavem Vorlíčkem lecos a třeba Křečka v noční košili, ten seriál, ale tam ty triky se ještě dělaly teda jaksi postaru, poctivě.
1: Ano.
0: Jak to tam vypadalo?
1: Ano, to se dělalo opravdu postaru, to se prostě postavili obrovský. Když tam byl hrnek na stole.
0: A tam prolezal, že jo, mandlemi, krkem, uchem.
1: Jo, a to byla postavená taková jako vnitřek hlavy vlastně, kam ty kluci byli a teď to byla veliká dekorace velikosti tady toho studia a byla na takových kývacích lyžinách a s tím asi takhle kývalo a tak. Jako, já vám řeknu, jestli ještě můžeme, jeden hezký trik, který je vlastně opravdu starý. Jo. Točil jsem s Angličanama jízdu vlakem. Vlci z Wild Bill Chase. Jo. Kupé a okýnko, kde jede vlak krajinou. Tak jak se to dřív dělalo? Tak tam bylo, za tím okýnkem bylo modrý pozadí. Na každé straně byli dva kluci na štaflích, kteří měli v ruce bílé prostěradlo, který proti sobě tahali. A když to tahali, tak ono to dělá takový varhánky, takže to vypadalo, že ten vlak jede krajinou. Ten vagon byl postavený v depu jenom. Na každé straně viselo asi 10 kluků, kteří skákali na tom, aby se ten vagon hýbal celý. A okolo z těch kluků na těch štaflích okolo toho okýnka obíhali dalších asi 8 rekvizitářů, který měli různé větve.
0: No trošku to připomíná film Trhák, že? Když Jiří Korn tam
1: úplně přesně.
0: A letí, takhle, neletí.
1: Takhle to v podstatě vypadalo a takhle se to dřív točilo, takže ten posun je opravdu značný.
0: Říká Zdeněk Fiala, který nám představil svou profesi u filmu Lokačního manažera. Přeju vám ještě spoustu zajímavých filmů a natáčení a děkuju, že jste za náma přišel do vizitky. Naschledanou.
1: Děkuju moc a všechny zdravím. Díky moc.
0: Na závěr si ještě zahrajeme Leonarda Cohena Everybody Knows.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Hezké dopoledne, je 11 hodin.
4: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
3: Novým náčelníkem generálního štábu České armády je ode dneška Miroslav Hlaváč. Na Pražském hradě ho dnes jmenoval prezident Petr Pavel. Hlaváč v čele armády nahradí Karla Řehku, který k dnešku ve funkci končí. Za jednu ze svých priorit ve funkci Hlaváč už dřív označil třeba dokončení výstavby těžké brigády. V armádě slouží od 80. let. Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim také, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. Ve Španělsku mají dnes migranti bez povolení k pobytu poslední možnost zlegalizovat svůj pobyt. O povolení požádalo víc než 1,25 milionu cizinců. Aby úřady zlegalizovaly pobyt uprchlíků, musí být v zemi nejméně 5 měsíců a mít čistý trestní rejstřík. Tento krok prosadila levicová vláda premiéra Pedra Sancheze s odůvodněním, že integrace cizinců je nutná pro rozvoj hospodářství. Opatření kritizuje pravicová opozice, která tvrdí, že se tím zvýší nelegální migrace do Španělska. Přesně před 90 lety poprvé vyšel román Jih proti severu. Kniha do té doby neznámé americké spisovatelky Margaret Mitchellové se stala světovým bestsellerem. Svého času byla druhou nejprodávanější knihou světa po Bibli. Děj románu se odehrává v době americké občanské války a popisuje i léta obnovy poraženého jihu. V roce 1937 za román získala Mitchellová Pulitzerovu cenu. A počasí bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až do večera bude převládat převážně malá oblačnost. Na západě a severozápadě se místy jinde jen ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na východě až 36, maxima na horách kolem 23 stupňů. Více zpráv najdete na webu iRozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Poslední červnový den trávíte ve společnosti Vltavy. Hezký den vám ze studia přeje Dagmar Kopečková. Teď už se vydáme do světa jazzu. Co dnes uslyšíme, prozradí Jakub Doležal. Jakube, hezký den.
2: Dobré dopoledne všem.
1: Které album si dnes do studia přinesl?
2: Já jsem přinesl, teď jsem malem řekl úplně jiné, ale taky cizí slovo, reedici alba Kaleidoscope of Rainbows, které původně vyšlo v roce 1976. Nyní se jedná o výroční reedici k 50. výročí a autorem a dala by se říct hlavním interpretem je Neil Ardley, britský skladatel, pianista a vůbec velice zajímavá osobnost.
1: A můžeš nám o této osobnosti něco říct?
2: Neil Ardley je pozoruhodný, protože on byl úspěšný nejen v hudbě, ale jak se dneska říká na více frontách, ale mám-li začít hudbou, tak Neil Ardley byl v 60. letech vedoucím tělesa New Jazz Orchestra, což je z historického úhlu pohledu pozoruhodná kapela, protože to byl vlastně mix jazzmenů různého ražení a z některých z nich se pak staly rockové hvězdy. Tak můžu jmenovat třeba Johna Heismana, bubeníka skupiny Colosseum, nebo Jacka Bruce, basistu skupiny Cream a úspěšného soulového umělce. Zároveň se orchestr nebránil ani avantgardním tendencím a nebránil se ani tradičně smýšlejícím hráčům. New Jazz Orchestra se rozpadl mezi lety 68-69 a Neil Ardley posléze začal točit ne příliš často alba pod svým jménem. A Kaleidoscope of Rainbows je vlastně desetidílná svita, jedná se o jeho třetí album.
1: A jakou hudební ukázkou začneme?
2: Začneme jak jinak než skladbou Rainbow One.

0: Kaleidoscope of Rainbows je album, ze kterého dnes posloucháme hudební ukázky. Povídáme si s Jakubem Doležalem. Jakube, čím je album specifické po hudební stránce?
1: Myslím si, že základní zajímavost na tomto albu je ta, že Neil Ardley si vlastně veškeré melodie neimprovizované, které na albu slyšíme, odvodil z jedné stupnice. Je to stupnice, která se vyskytuje na Bali, nebo v hudbě z Bali. A stupnice se říká Pelog a pokud sedíte u klavíru zrovna, tak vězte, že ta stupnice, jaký pan skladatel uvádí, je D, E, Gis, A, Cis a vlastně různé módy a
0: variace
1: na, děkuji, na tuto stupnici nás vlastně prochází celým albem.
0: A kdo na albu účinkuje?
1: Je, teď řeknu větu, která bude znít jako vtip, ale je to tak, že jádrem kapely, kterou posloucháme, je skupina Nucleus. Nucleus byla vlastně proslulá britská kapela, která se na konci 60. let začala věnovat takzvanému jazz rocku nebo jazzovým fúzím. A my slyšíme tedy vlastně všechny členy Nuclea, kteří v roce 1975-6 v kapele hráli, včetně jejího vedoucího trumpetisty Iana Cara. Ale na albu účinkuje taky například saxofonistka a flétnistka Barbara Thompson, klarinetista a saxofonista Tony Coe, toho bychom měli slyšet v zápětí. A jsou tu další z proslulé jazzové osobnosti britské, například pianista John Taylor, který na albu hraje i na syntezátor, bubeník Trevor Tompkins a co může být pro někoho zajímavé, tak se svým elektrickým violončelem se nahrávání účastnil i skladatel Paul Buckmaster, kterého můžeme znát pak i ze spoluprací s Milesem Davisem, nebo jako autora filmové hudby, například k filmu 12 opic.
0: A pojďme zpět k hudbě, co dalšího si poslechneme?
1: Rád bych navázal skladbou, respektive jako větou, která se jmenuje Rainbow Five.

0: Rainbow Five, další skladba z alba Neila Ardleyho. My jsme si v krátkosti Neila Ardleyho už představili, nicméně Jakube, jaké byly jeho další aktivity v 80. a 90. letech?
1: Neil Ardley se v 80. a 90. letech věnoval hudbě už jen, nechci říct sporadicky, ale trošičku na vedlejší koleji, protože jeho hlavním zaměstnáním se v tu dobu stalo psaní populárně vědeckých knih pro děti.
0: Mm-hmm.
1: A tuhle kariéru on teda ukončil odchodem do důchodu v roce 2000. V tu dobu se uvádí, že napsal celkem 101, nebo autorem celkem 101 publikací. Takže byl rozhodně jako velice plodným autorem, velice populárním, protože ty knihy měly i jako, jak se dneska říká, dobré prodeje. A věnoval se vlastně elektronické hudbě, přičemž vlastně se mu nepodařilo nikdy pořádně vydat jako svoje současné aktivity na desce a taky psal chorály třeba. Posléze nás tedy v roce 2004 opustil ve věku 67 let vinou infarktu.
0: Ještě nám prozrať, co si poslechneme na závěr.
1: Na závěr jsem vybral ještě jednu duhu, bude to Rainbow Six.
0: Jakub Doležal dnes zavítal k nám do studia s výběrem jazzové hudby. Děkujeme.
1: Taky děkuji, mějte se pěkně.

0: Kaleidoscope of Rainbows, deska pianisty Neila Ardleyho. Ve vysílání dozněla skladba Rainbow Six. Jste s Vltavou, je úterý 30. června.
1: Jáchymov 90. let, jeden lázeňský hotel a tajemství skrytá pod povrchem.
2: Co všechno odhalí zelenkavá záře uranového skla?
1: Uranova.
2: Román současné české autorky Lenky Elbe.
1: V premiérové čerbě na pokračování od 18. června vždy v 18:30 večer na Vltavě.
2: A pak na vltava.rozhlas.cz.

nikdo si neumí představit, co to znamená tak blízko slunce obíhat na stará kolena. Mám 88 dní na oběh jediný, pomaličku se otáčí

mi krátery posetou. Jsem jako měsíc sluneční, přesto jsem planetou. Mám 88 dní, na oběh jediný. Pomaličku se o

0: Matej Benko a Michal Kocáb. Ve vysílání dozněla píseň Merkur.
1: Kultura v rytmu dne.
2: Osudy, povídky a spousta hudby.
1: Polední Vltava. Vždy od 11 do 2.
0: Kameraman Jaromír Šofr patří k osobnostem, které zásadně ovlivnily podobu českého filmu. V rozhlasových osudech vzpomíná na dětství poznamenané 50. léty, na studium na FAMU i na setkání s tvůrci nové československé vlny. Vypráví o hledání krásy prostřednictvím světla a obrazu i o tom, co pro něj znamenala fotografie a hudba. Druhou epizodu osudů vám nabídneme už za okamžik.

0: To byl McCoy Tyner, americký jazzový klavírista a skladatel. Jsme rádi, že den trávíte v naší společnosti.
1: Osudy.

rámci vltavského filmového léta vám nabízíme pětidílný cyklus rozhlasového vzpomínání filmového kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra. Na programu je druhá epizoda. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Reichem.

50. léta patří samozřejmě už k mým méně šťastným obdobím, poněvadž rodina byla zbavena původní živnosti lékárnické a to se projevovalo i menšími možnostmi pro mě tedy investovat do svých zálib. A samozřejmě, že to přineslo větší stísněnost než samotná doba protektorátní. Protektorátní doba byla dobou velkých nadějí. Například jsem zažil průjezd německých armád, které utíkaly před Rudou armádou. Naší ulici, která byla jedna z hlavních, takzvaná Stařečka v Třebíči, tak tudy se hnali samozřejmě Němci, aby se pokud možno dostali co nejdříve do zajetí amerického a aby tedy unikli před Rudou armádou, poněvadž jejich zajetí často končilo odesláním na nucené práce na Sibiř. A v zápětí na to tedy se prohnala vojska Rudé armády. Průjezd vojsk naší ulici mě zastihnul v době kolem mých 10 let. Průjezd armád byl nezapomenutelný už i tím, že například střeskem na ulici dopadl protektorátní název naší lékárny apotéka na dlažbu a objevil se tam tedy už název český lékárna. To byl zvláštní zlom, poněvadž nikdo tehdy z mých rodičů zvlášť netušil, jaký to vezme obrat. Ta 50. léta byla rozhodně více ponurá než ten předešlý život v protektorátu. Aspoň tak si to mohl člověk srovnat a zapamatovat. Čili nebyl tak tísnivý jako potom, kdy to tedy vyhráli průvody rudých a zvlášť v Třebíči, poněvadž Třebíč byla městem poměrně chudých ševců, chudých lidí, kde se ideologii komunistické bylo dopřáno hodně sluchu a pozornosti. Moje budoucnost se ubírala jiným směrem, než do té doby bylo mými rodiči i prarodiči předpokládáno. Tak pro mě nejvýznamnějším byl můj únik z tehdejší Třebíče. Já jsem si za studijních let na 11 letce, tedy jakoby gymnáziu, zvolil určitý obor, který neměl v oblasti třebíčského obyvatelstva žádné předchůdce. Já jsem si to zvolil na základě četby významného historika, filmového teoretika a historika, dokumentaristy a kameramana Jana Kučery. Jsem se seznámil s jeho knihou Kniha o filmu. Vyšla mu ještě za protektorátu. Mě to učarovalo natolik, ten teoretický vklad, že jsem se chtěl stát původně filmovým střihačem. Nakonec filmový střih neměl samostatnou katedru na filmové fakultě, ale já jsem se s takovým diagramem o možnostech studia na vysokých školách, o existenci a možnosti studia na Akademii muzických umění. Nejzajímavější pro mě se mě jevila fakulta filmová. Nebyl jsem ani příliš významným fotografem, ale stačilo to, poněvadž v té době už jsem fotografoval cíleně takové jakoby fotografie jako záznam okénka z filmu. Takže s tímhletím jsem celkem u těch přijímacích zkoušek obstál, i když přijímací komise obsahovala některé osobnosti tehdejší filmové praxe, které moje přijetí nebyly schopni nijak podporovat. Spíš se jim to jako nezdálo.
ale působením některých jiných osobností, například profesora Ilji Bojanovského, pozdějším tedy profesor Akademie muzických umění. V té době přijímací zkoušek to byl pouhý asistent na té škole, na filmové fakultě. Zásluhou některých těchto lidí, kteří pocházeli z podobných poměrů maloměstských, pan profesor Bojanovský, tedy z Kutné Hory, jako fotograf a původem dokumentarista, kameraman a výborný samozřejmě pedagog. Zásluhou těchto lidí se to obrátilo v můj prospěch, ta zkouška dopadla dobře a byl jsem přijat. To byl rok 56. Poněvadž v 57. podle záznamu v indexu studentském jsem byl už studentem filmové fakulty. A to bylo to nejvýznamnější a nejšťastnější, co mě mohlo potkat. Vybral jsem si obor filmové fotografie a televizního obrazu, krátce řečeno obor kamery.

Já jsem se do Prahy dostal ještě před 17. svým rokem. Moji rodiče z toho měli radost, poněvadž i když nebyly žádné představy a zkušenosti s tím, co znamená takové to povolání, ale samozřejmě film a život ve filmařské profesi prostě něco znamená. Nejenom ve městě, ale něco znamená i v představách mých rodičů. Je pravda, že před nástupem na filmovou fakultu jsem zájem o toto řemeslo projevil i tím, že jsem docházel do promítací kabiny, kde promítal můj učitel fyziky, velmi dobrý profesionál, a tam jsem tedy se dostal k filmu přece jenom skrze tedy tu projekční kabinu, přece jenom jako blíž, že jsem toho hodně viděl, poněvadž tam jsem za ním jako docházel. To pro mě bylo jaksi kouzelný prostředí. Mně se tímto způsobem podařilo z tísnivých poměrů Třebíči uniknout do Prahy. A následovala velmi šťastná léta, poněvadž po prvních ročnících na filmové fakultě už, řekněme, v takovém třetím ročníku jsem měl postavení, které i mými pedagogy bylo respektováno. Měl jsem postavení na základě fotografických prací, kterým se říkalo, tehdy dělali se takové diascénáře, takový jakoby teda film, kde každý záběr reprezentoval jakoby tedy záběr z nějakého budoucího filmu. Tak to se mně podařilo na základě toho získat dobré postavení v tom, že jsem se dostal poměrně brzy k natáčení filmu na filmové fakultě. To byly už spolupráce s režiséry. A v mém případě to byla už první spolupráce s Jiřím Menclem. To je zajímavé. Ale tomuto režisérovi, který byl o rok nižší v studijně, tedy na filmové fakultě, bylo tehdy takovým praktickým ustanovením, že kameramani o rok vyšších ročníků mohli obsluhovat režiséry o rok nižších ročníků. Řemeslo kameramanské, dá se říci, jaksi umělecké řemeslo, vyjadřovací možnosti mě lákaly z té strany jako výtvarné víc než ta technická stránka věci. Ale věděl jsem, že to je v takovém sepětí, že je to neoddělitelné od sebe, takže já jsem musel nakonec přijmout i to vzdělání ryze technické, jehož základem je i samozřejmě matematika a fyzika, zejména optika. Tak to už jsem byl jako na půdě, kde jsem se cítil jako doma. Stalo se tedy, že už na škole jsem měl příležitost spolupracovat s později velmi významnými osobnostmi studentskými, například Evaldem Šormem, například Janem Němcem a s podobnými lidmi, a takže jsme se znali a šlo jenom o to, abychom prorazili na půdu tehdejšího Barandova, kterážto jaksi ty hranice zaměstnanecké v tom Barandově byly velmi neprůstřelné pro nás, pochopitelně. I když významní tvůrci v oboru třeba právě kamery byli mnohdy našimi profesory, nebo mým vedoucím profesorem byl Václav Hanuš, který měl dost významné postavení mezi kameramany Barandova. V 60. letech jsem byl v pražských poměrech a při studiu spíše pozorovatelem toho, co se děje v oblasti kultury vůbec a v oblasti filmu zejména a v oblasti i
tedy politické, co se děje. Zejména pozorovatelem toho, co předznamenávalo přece jenom významný obrat ve filmovém tvoření, který bylo stále více a zřetelněji poznamenáno iniciativou takzvané Nové české vlny. Tato vlna byla utvářena mými spolužáky z významnější katedry, katedry režie a scenaristiky. Jako scenarista tam samozřejmě se už uplatňoval Miloš Forman, který skrze scenaristiku se dostal brzy k té režii. To všechno mělo své úzké vazby na tehdejší velice progresivní trendy jako divadlo Semafor i Činoherní klub a podobně. A to všechno bylo příslibem tedy něčeho, co bylo pro nás velmi přitažlivé a důležité mít možnost rozvinout a pokračovat. Zásluhou šťastných tedy okolností, zejména tedy i těch politických, jsme se stali účastníky tohoto všeho. A já jsem k tomu chtěl přispět takovou českou verzi francouzské Nové vlny, Cinema Verité. To jsem sledoval už i při všech cvičeních, které jsem mohl na škole absolvovat. Už tato cvičení jsem se snažil podpořit tou novou formální vizí kameramanskou a tak jsem vešel v jakési povědomí.

Profesoři filmové fakulty v těch dobách byli většinou organizovaní ve straně tehdy, požívali určitou důvěru ze strany kruhů vládních, ale byli to významní profesionálové, takže věděli, že ideologické tendence nejsou tak všemocné, aby mohly poškozovat iniciativu a směřování té české nové vlny. Samozřejmě všechny tyto tendence české nové vlny filmové byly přijímány osobnostmi z oblasti politiky a vedení státu byly přijímány poměrně příznivě, poněvadž ten se potřeboval něčím prezentovat, to znamená účasti na festivalech filmových. Byli tam lidé velmi profesionálně zdatní a například jedním z takových samozřejmě původních prvorepublikánských agrárníků byl například náš pan profesor A.M. Brousil. Takže to byl jeden z profesorů, který byl natolik dobře zapsán jako host významných světových filmových festivalů, že nám umožnil přístup k nejvýznamnějším dílům tehdejší kinematografie. Pan profesor Brousil měl kontakty s vyslanectvími a s velvyslanectvím italským, stejně jako francouzským a jinými. Skrze ta vyslanectví se jeho zásluhou mohli u nás na filmové fakultě v podzemí, tam bylo kino, z toho později ateliér, ale dříve tedy kino významné, kde se promítaly ty nejvýznamnější filmy, které se v Evropě tehdy natočily. Zaujalo mě samozřejmě ta kameramanská tehdy škola, ty metody filmařů Cinema Verite, Francouzů. Měl jsem tam své takové guru a idoly, což byl kameraman Henri Deca třeba, který mě zaujal v Chabrolových filmech a Louis Malle. No, Chabrol to byli bratranci a Louis Malle natočil Milence. Mně se dost dobře dařilo na to navazovat takovou tou českou příbuznou formou těmto metodám, což není žádné plagiátorství, ale v tom řemesle filmovém je to prostě vždycky jenom velmi užitečné a čestné předávání toho štafetového kolíku z jednoho teritoria, z teritoria francouzského, tedy do toho našeho teritoria české nové vlny. Tak tohle to byla pro mě velmi dobrá zkušenost a start práci pro film.

Francouzská nová vlna, zejména svými kameramany, byla pro mě velmi inspirativní a přitažlivá právě pro novátorský způsob práce se světlem. Práce se světlem byla nevšední v tom, že se pracovalo především s přirozeným světlem, anebo se světlem sice umělým, ale difuzního charakteru, které navazovalo na světlo přirozené, tak jak ho známe ze života. A navazovalo to tedy tou neobyčejnou autentickou přirozeností. Rok 61 mě přinesl šťastnou spolupráci s Věrou Chytilovou, která o moji spolupráci dlouho usilovala, což nebylo jednoduché, ale podařilo se jí to tak, že já jsem se stal kameramanem jejího absolventského filmu Strop. Tento film nás oba dva katapultoval, vymrštil jak si k pozdější velmi významné kariéře. Poněvadž po natočení filmu Strop se ozývali vedoucí představitelé krátkého filmu, z oboru krátkého filmu, kteří vyžadovali podobný styl vyprávění filmového, jako byl použit při absolventském filmu Strop. Takže my jsme měli hned v oblasti krátkého filmu jsme měli o práci postaráno. I Chytilová využívala potom svých kontaktů s krátkým filmem. Jsme natočili třeba v dobrých podmínkách v Pytelblech. Režiséři nové vlny zpravidla vyžadovali natáčení synchronní, tedy zvuk současně s obrazem. Na to nebyla dobrá anebo vůbec vhodná kamerová technika tehdy u nás. U nás se dal dělat kontaktní zvukový záznam zvukového filmu jenom s velmi těžkopádnou kamerovou technikou. Byly to obrovské kamery o váze přes 100 kg. Zas na druhé straně to byl velký handicap z hlediska kameramanské profese se s těmito kamerami vypořádat při natáčení kontaktního zvukového filmu. Já vím, že třeba právě ten Pytelblech byl natáčen kontaktní českou kamerou Cinefon BT, zvukovou kamerou o této obrovské váze, ale Chytilová byla schopna tím, že kamera často měla pro delší scény stabilní postavení a vychytávala fragmenty a významné okamžiky dialogové a výpovědi v těch dokumentárních filmech dokázala využívat ke svému prospěchu, a tedy prospěchu celé té metody nové české vlny.

poslední ročníky mě přinesly velmi výhodné postavení, jak ve volbě filmů, na který jsem chtěl pracovat, a přinesly mi dobrý start právě na poli profesionálního filmu i hraného. Byl to slavný a známý Karel Kachyňa, který spolu s panem spisovatelem Janem Procházkou mě zlanařili, vlastně oslovili mě ke spolupráci na Kachyňově filmu Procházkově scénáři Adži republika. Tento velkofilm jsem s radostí přijal, ale samozřejmě nebyl jsem natolik ve svých soudech, v různých scénářích jsem nebyl natolik jako suverénním hodnotitelem, že jsem se chodil přece jenom poradit s některými spřízněnými dušemi mezi profesionálními režiséry, jako byl František Vláčil. Tak tento František Vláčil mi ten film Procházkův a Kachyňův doporučil. Tím bylo rozhodnuto. My jsme se do toho pustili s takovou klukovskou vervou a radostí a hravostí. Takže ten film byl s tou novou českou vlnou opět v těsném kontaktu a byl rukou už slavného tehdy režiséra realizován. No, já jsem v případě spolupráce s Kachyňou byl a pracoval ve velmi dobrých podmínkách, poněvadž Karel Kachyňa byl původním absolventem katedry kamery také, takže to byl člověk, který na té obrazové stránce kameramanské tvorby velice tomu přál, rozuměl a podporoval to. Takže já jsem si mohl vymyslet, co jsem uznal za nejvhodnější pro tu spolupráci s ním na tomto scénáři, který byl také výjimečný od pana Jana Procházky. A tak jsem se toho mohl ujmout opět s dobrým svým druhým kameramanem. Jirka Macháně to byl později samostatný kameraman. Režiséři to se mnou neměli jednoduché zcela, ale byl jsem z těch lidí, kteří se na projekci denních prací takzvaně těšili. Mně se zdálo, že při projekci denních prací to, co jsem viděl, bylo většinou velmi blízké tomu, co jsem už na place chtěl, o co jsem usiloval.

Slyšeli jsme druhou epizodu rozhlasového vzpomínání filmového kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra. Pořad připravila Lenka Kopecká v technické spolupráci s Ladislavem Reichem. Třetí díl vám nabídneme opět zítra v 11.30.

0: Hezký den, je 12 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Novým náčelníkem generálního štábu je ode dneška Miroslav Hlaváč. Záchranáři ve Venezuele vyprostili po 5 dnech od zemětřesení ze sutin živého 12-letého chlapce. Začíná loutkářská Chrudim a bude převážně oblačno, postupně se místy objeví přehánky a ojedinělé bouřky. Později budou četnější i velmi silné. Teploty na západě kolem 25 stupňů, na východě až 36. Českou armádu ode dneška povede Miroslav Hlaváč. Prezident Petr Pavel ho na Pražském hradě jmenoval novým náčelníkem generálního štábu. Doteď Hlaváč působil jako zástupce končícího šéfa armády Karla Řehky. Už dřív řekl, že jednou z jeho priorit bude třeba dokončení výstavby těžké brigády. Podle prezidenta čekají Hlaváče nelehké časy. Pavel ale věří, že nový náčelník bude spoléhat na odborné rady.
2: Čeká vás období, kdy budeme muset implementovat některé změny v souvislosti s vývojem konfliktů nejenom na Ukrajině, ale i třeba na Blízkém východě. Budeme se muset přizpůsobit nové realitě v alianci s částečným ústupem nejenom americké armády z Evropy. To všechno na pozadí poměrně limitovaného finančního rámce.
0: Sněmovní volby by v květnu vyhrálo hnutí ANO. Dostalo by 35,5% hlasů, vyplývá to z průzkumu společnosti Median, do kterého se od začátku do konce května zapojilo přes 1000 lidí. Druhé by podle šetření skončilo hnutí STAN se 14,5%. Třetí by byla ODS, podle průzkumu by dostala 12% hlasů. Do sněmovny by se dostali také Piráti a SPD. Hranici 5% v průzkumu nepřekonali motoristé. Jihomoravští záchranáři včera zasahovali u 437 událostí. Denní průměr bývá kolem 300. Jde o nejvyšší číslo za celou historii. Dosavadní rekordní počet výjezdů měli v době koronavirové pandemie. Včera zhruba polovina výjezdů souvisela s horkem. Šlo o kolapsy, úpaly nebo úrazy, říká mluvčí záchranářů Michaela Botová.
3: Je to velký nápor, myslím, ty vysoké teploty jak pro populaci, tak samozřejmě pro moje kolegy ve výjezdu, ale také na dispečinku. Je to náročné, my jsme některé dny přidávali posádky v Brně, ale také jsme posilovali právě operační středisko, protože i těch hovorů bylo hodně.
0: Výstraha meteorologů před velmi vysokými teplotami platí v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji do dnešní půlnoci. Ve Venezuele se záchranářům podařilo po 5 dnech od zemětřesení vyprostit z trosek přeživšího. 12-letého chlapce v sutinách našli hasiči z Ekvádoru. Venezuelané mezitím kritizují svou vládu za nedostatečnou pomoc po tragédii. V zemi se dál pohřešují desítky tisíc lidí. Některé budovy podle svědků citovaných stanicí BBC stále nikdo neprohledal.
4: Venezuelané si stěžují na promarněný čas v prvních dnech po zemětřesení. S prohledáváním sutin teď pomáhají stovky specialistů ze zahraničí. Nějakou dobu ale trvalo, než se do země dostali.
5: Valentina, me escuchas?
4: Na severu Venezuely působí i český USAR tým. Místní se na něj obrátili s tím, že v troskách jedné z budov zaslechli zvuky. Do pátrání po dívce český tým nasadil vše, co měl k dispozici. Žádného přeživšího v sutinách ale nenašel. Potvrzených obětí zemětřesení je zatím přes 1700. Adéla Bartáková, Český rozhlas.
0: Americký prezident Donald Trump tvrdí, že by se dnes měli v katarském Dauhá setkat zástupci Spojených států s představiteli Íránu. Bílý dům upřesnil, že na setkání mají přijet vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Cílem jednání bude podle Washingtonu navázat na takzvané memorandum o porozumění a pokračovat v rozhovorech o cestě k trvalé mírové dohodě. Teherán ale schůzku oficiálně nepotvrdil. Mluvčí iránského ministra zahraničí uvedl, že konzultace s vyjednavači pokračují jako obvykle. Jednání s USA ale nejsou naplánované. Dnes začíná festival Loutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací. Dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě, doplňuje za organizátory Martin Dittert.
6: Centrem je divadlo Karla Pipicha, kde máme vlastně dvě scény, hlavní scéna, malá scéna, to už je tradiční, a hned za divadlem nás čeká šapito, což je další scéna, potom v muzeu máme scénu, která se jmenuje Na medu, a spolkový dům. Ono těch scén je, myslím, 7, takže opravdu těch představení se tam potom vystřídá hodně.
1: Počasí.
0: Bude oblačno, v jihovýchodní polovině území polojasno až skoro jasno. Odpoledne se ojediněle na západě místy objeví přehánky nebo bouřky. Večer čekáme od jihozápadu přehánky a bouřky četnější a můžou být i silné. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na západě bude kolem 25, na jihovýchodě až 36. V 1000 metrech na horách naměříme kolem 23 stupňů, v Krušných horách kolem 19. Meteorologové upozorňují, že večer mohou být silné bouřky doprovázeny ojediněle přívalovými srážkami, kroupami a nárazy větru kolem 70 km za hodinu. Více zpráv si můžete přečíst na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Hezký den a dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Dagmar Kopečková. Propluli jsme do další hodiny našeho vysílání. Jsme rádi, že nás posloucháte i v úterý 30. června. Následující hodina bude patřit našemu novému projektu s názvem To byl můj film. Včera jsme mluvili o Barandově a některých prvních hvězdách a dnes navážeme. Se mnou je ve studiu Jana Podskalská, která se zaměří na jednu slavnou barandovskou tvář, literaturu ve filmu a také na první výraznější hrané filmy ve Zlíně. Jano, zdravím vás, vítejte ve studiu.
2: Dobré poledne.
1: Musím se zeptat, o jaké slavné barandovské tváři dnes bude řeč?
2: Bude řeč o Anině Mandlové, kterou považuji za jednu z skutečně nejlepších a nejvýraznějších hereckých tváří naší prvorepublikové kinematografie. Je to taková žena s velmi barvitým osudem. Myslím, že ten její život i kariéra byly pořád na houpačce a výrazně se na tom podepsala, jak její neskrotná povaha, ten temperament, který měla, tak zároveň tedy poměry politické, především válka, kdy vlastně ten její takový trochu lehkovážný život, který vedla, protože ona byla velmi veselá dívka, se vlastně v těch válečných časech samozřejmě projevil tak, jak by možná sama nečekala, že pak vlastně jí to spočítali i po válce, k tomu se dostaneme. Nicméně platí to, že to byla chytrá, talentovaná, vtipná žena, která se ničeho vlastně nebála, nebála se třeba vzepřít Goebbelsovi, když jí podobně jako Lidu Bárovou žádal, aby mu dělala společnici, ale pár těch chyb samozřejmě během protektorátu udělala. Ona vlastně nikdy neměla žádné herecké školy, ve svých pamětech vzpomíná na to, jak brala hodiny výslovnosti a hereckého výrazu u herečky Růženy Naskové, která když ji slyšela někde mluvit úplně počátcích, tak se zděsila a prohlásila, že prostě musí k ní docházet, aby se mohla stát herečkou, protože na to má. Takže ona skutečně k ní docházela asi zhruba rok a neplatila za to žádné peníze, pouze uklízela byt paní Naskové, takže vlastně nad ní vzpomínala s vděčností, že jí dala tyhle ty úžasné základy. Jinak dalším výrazným člověkem, který se podepsal na té kariéře její hlavně v začátcích, byl samozřejmě Hugo Haas, u kterého nějaký čas bydlela, byli partneři, on ji finančně podporoval, což takhle vlastně měla celý život. Tím, že to byla atraktivní žena, tak a muži ji měli rádi, ale ona také samozřejmě měla slabost pro muže, tak si často mohla dovolit být vlastně u některých svých mužů, kteří nějakou dobu podporovali, aby mohla hrát a pracovat na sobě. S Hugo Haasem natočila 7 filmů. A také vlastně mohla za to, že jí třeba doporučil Martinu Fričovi, takže to její první opravdu velkou šancí, kde mohla ukázat třeba, že skvělá komediální herečka, byl film Mravnost nade vše. Taková satyra o pokrytecké morálce, kde ona si zahrála jako roztomilou dívku Věru. Ale pak to samozřejmě byly další a další filmy, takže se postupně přehrávala vlastně z takových těch jako naivek do, myslím, skoro můžeme říct až moderních žen, které tak jako mají, jsou sebevědomé, mají vlastně poměrně odvážný pohled na život a dokážou poradit svým protějškům. Takže natočila filmy, nemůžeme se dostat úplně ke všem, ale k filmu jako Ducháček to zařídí. Kristián slavný samozřejmě, Hotel Modrá hvězda nebo Noční motýl. Mimochodem častým jejím partnerem byl kromě Hugo Haase potom později také Oldřich Nový, se kterým, to jsem se nemohla odpustit, měla takovou krátkou, ale milostnou aférku a bylo to v době, kdy žila vlastně už u jiného muže, žila u Freda Svítila, takového velmi kontroverzního podnikatele, který jí miloval, ale taky velmi žárlil. A když jednou odjel na služební cestu, tak ona pozvala Oldřicha Nového na takovou jednu večeři, takzvaně nevinnou. A dopadlo to tak, že samozřejmě Fred jí zavolal a ona vzpomíná na to ve svých pamětech. Dneska už se tomu směju. Chtěla jsem být hodná a nechtěla jsem před Oldřichem Novým lhát. A tak jsem začala se přetvařovat a začala křičet do telefonu, že vlastně Freda neslyším, že to je špatné spojení, aby mě určitě zavolal ráno. To jsem několikrát zopakovala. Olda byl už v polospánku, ale můj zvýšený hlas ho probudil, otočil se a přímo do sluchátka prohlásil svým nenapodobitelným způsobem. To víš, miláčku, že tě zavolám. Fred na druhém konci linky ihned poznal, že tam někdo je. Zařval na mě a položil sluchátko. Věděla jsem, že to tak nenechá a že jeho šofér, který má klíče od mého bytu i od domu, bude zburcován a okamžitě vyslán, aby se přesvědčil, jestli pánovo podezření bylo správné. Vzbudila jsem chudáka Oldřicha, musel na sebe rychle naházet šaty a uprostřed studené noci šlapat pěšky do svého nevytopeného bytu. Neuplynulo ani 5 minut a Fredův šofér si otevřel dveře a beze slova prošel všemi místnostmi po stopách zlého činu. Ovšem nic nezjistil, Oldřicha nenašel a já si mohla druhý den ráno hrát v telefonu na uraženou. I to vlastně něco vypovídá o tom světě vlastně hereckém, který byl někde jinde, než třeba svět těch podnikatelů, kteří navíc tady byli žárliví, ale ona samozřejmě byla na nich závislá, takže pak z toho musela tímhle způsobem vybruslit. Měla také samozřejmě poměr s Vladimírem Šmerelem, to je docela známá věc, dokonce s ním přišla do jiného stavu, ale bohužel, protože on byl ženatý, tak to, ten románek byl vlastně tajný a nakonec ta holčička potratila ji vlastně, takže přišla o to dítě už po druhé. A potom už nikdy vlastně děti neměla. Hrála ve spoustě filmů, všímali si ji samozřejmě i v zahraničí, ale ona se vždycky snažila tak jako balancovat v tom, aby vlastně moc jako nepřijímala později už tedy role v nějakých německých filmech, nicméně pak jí to tedy po válce samozřejmě sečetli, ona v těch pamětech přiznává, že vlastně měla jeden jediný poměr, snad jí to můžeme věřit, s takovým jako ne vlastně nějak vysokým pohlavárem, tvrdilo se, že měla, že spala s K.H. Frankem, to se vlastně nikdy nepotvrdilo. Byl to snad jakýsi člověk, který byl na nějakém kulturním úřadu a ten se tady u ní zastavil jednou na večer, že ona potřebovala, myslím, že to dokonce dělala pro někoho jiného, kdo potřeboval pomoc z jejich přátel. Ta doba už byla taková hodně vyhrocená, a takže se s ním vlastně vyspala a to vlastně přiznala, že tak to skutečně bylo a že se to samozřejmě brzo tedy dozvěděla široká veřejnost kvůli nějaké šikovné sousedce nebo respektive manželce nějakého jejího přítele. Takže tohle se jí samozřejmě po válce sečetlo, včetně toho, že samozřejmě si zahrála v jednom německém filmu, který se jmenoval Svěřuji ti svou ženu. A ona se dlouho kolem toho tak jako brusila, museli dokonce přemlouvat i ten její německý partner, aby si s ním zahrála, takže evidentně měla velmi dobrou pověst i v zahraničí, i u svých hereckých kolegů, ale vlastně i tahle ta účast v tomto filmu jí potom po válce hodně, hodně přitížila. Takže když v květnu 1945 byla zatčena a obviněna z kolaborace a byla vyšetřována, tak to myslím, že byla teda hodně temná kapitola v jejím životě, byla na pankráci a ona tam vlastně vzpomíná na to, jak si poprvé v tom vězení uvědomila znovu, jak, že měla to srovnání. Potom vlastně emigrovala do Anglie, pak ještě žila na Maltě nějaký čas, jak vlastně ta česká natura se projevovala i v těchto těch krizových momentech někdy strašným způsobem. A samozřejmě ona na to trochu doplatila, nicméně ty reflexe, jaké má, jsou velmi, velmi přesné. Tady popisuje vlastně scénu, kdy měla jít někam s nějakou partou dalších vězeňkyň, někam mít podlahy, ale bylo to hodně vypjaté a ona píše tedy ve svých pamětech. Jednou jsem se přece jen zhroutila a rozplakala, ne proto, že bych se cítila ponížená, ale prostě strachy. Sebrali nás 50, hali nás v průvodu do jedné školy na Pankráci, kde jsme měli vyčistit a dát do pořádku podlahy. Vedli nás ulicemi, bylo to smutné procesí a najednou mě někdo poznal. Vedou Mandlovou, rozkřiklo se okamžitě po celé čtvrti a za chvilku byly ulice plné lidí, kteří na mě pokřikovali. Tak co, kde máš milence, aby ti pomohl? Podívejte se, jak si nese hlavu vzhůru, to jí tam toho ještě moc nenaučili. Dorazili jsme do školy a já začala drnout podlahu, ale zakrátko mě zavolal velící důstojník. Já jsem vás vždycky obdivoval jako herečku a těm drbům o vás jsem nikdy nechtěl věřit a tak vám chci pomoct. Venku je obrovské srocení, nemáte ani představu, jak velké. A všichni čekají na to, až půjdete odsud a chtějí vám natlouct. Mohli by vás i zabít. Musíte se vrátit do věznice tak, aby vás nepoznali. S pomocí dozorkyně, která byla docela mírná a sympatická, mě převlékli z mé kožené bundy a kalho do staré blůzy a dlouhé sukně, dali mi na hlavu šátek, takže jsem vypadala jako nějaká stará babka. Ještě se dvěma dalšími vězeňkyněmi jsme přelezli zeď vzadu za školou a nastoupili na konečné stanici do tramvaje, jedoucí směrem k věznici. Tenkrát jsem poznala poprvé, co je to strach o život. Stála jsem v električce mezi lidmi, kteří se těšili, jak mi natlučou, a poslouchala. Pojedem až na náměstí před věznici a tam se na tu svini počkáme. Když jsme všechny tři konečně vystoupili před vězením, museli jsme se prodírat navíc davem, který se tam nashromáždil. Lidi mě chytali za rukáv, protože mě nepoznali a ptali se, kde je ta Mandlová, tak kde je ta Mandlová? A já koktala, počkejte, ona asi přijde, ona asi něco zdrželo. Když za mnou konečně zapadla brána věznice, byla jsem strachy polomrtvá, upadla na dláždění a hystericky jsem se rozbrečela. Asi poprvé ve svém životě. Tak to je taková jenom ukázka toho, čím si taky musela projít a vlastně trošku i o té náladě, která tady samozřejmě po válce panovala, mělo to různé důvody, ale tady to máme na konkrétní ukázce, jak vlastně ona, jak to prožívala. Takže samozřejmě potom, když ji propustili pro nedostatek důkazů, tak nebylo divu, že emigrovala tedy do Anglie, provdala se za, opět jí pomohli muži, jako vždycky v jejím životě, provdala se za českého letce Josefa Kocvárka. Tam nějakou dobu žila v Anglii, zkoušela navázat nějak na své herecké aktivity, ale nedařilo se jí, protože měla špatný přízvuk, takže tam neměla příliš úspěšnou tu kariéru a až v roce 1954 se provdala za Bena Pearsona, módního návrháře, nebo tedy divadelního návrháře, který byl gay původně, ale tak se do ní vlastně zamiloval, že nakonec se spolu vzali a vedli spolu velmi klidný život až víceméně do jeho smrti. Ještě poslední, no možná zajímavost je to v tom, že v 60. letech měla možnost se vrátit vlastně do Prahy. Dostala nabídku hrát v muzikálu Hello Dali v Karlínském divadle. Tehdejší ředitel strašně stál o to, aby hrála tu hlavní roli vlastně, ale intriky řady jejich kolegů, především tedy kolegyň. Máme ještě čas říct ještě jednu? Nemáme.
0: Já bych se možná k tomu vrátila po skladbě. Povídáme si s Janou Podskalskou v rozhovoru, budeme pokračovat za okamžik.

0: Tvorbu Bohuslava Martinů jsme slyšeli v podání Josefa Růžičky, Jaroslava Šarouna a České filharmonie. Posloucháte Polední Vltavu a další kapitolu našeho letního projektu To byl můj film. Dnes s filmovou publicistkou Janou Podskalskou. Vraťme se k Adině Mandlové. Mluvili jsme o tom, že měla možnost se v 60. letech vrátit z exilu. Nicméně se to nepodařilo.
1: Nepodařilo se to, ona přijela skutečně tady do Prahy, aby se pobavila o té nabídce, vlastně hlavní roli v muzikálu Hello Dali, ale nebudeme číst už ukázku, nemáme tolik času, ale v podstatě

0: to dopadlo takhle. Ona svou intuici vytušila, že to není v pořádku, takže se vlastně vrátila zpátky do Anglie a už potom už přijela vlastně do Čech, jenom umří, když tedy zemřel její přítel Pearson, se kterým žila velmi šťastný život dlouhou dobu vlastně na Maltě a nakonec tedy zemřela dožila na Nabříši a potom tedy zemřela v Příbrami. Nepřála si mít žádný hrob, žádné velké rituály, takže jenom rozptýlena někde u krematoria na tom Příbramsku, teď přesně nevím, které to je město, takže takhle vlastně skonala, ale nikdy vlastně v tom knížce je úžasné, že vlastně přiznává takové to, že nikdy ničeho nelitovala, že si je vědoma svých chyb, které udělala, že za ně nese plnou odpovědnost a že vlastně nemá důvod nikoho nenávidět nebo nikoho kritizovat, že odchází smířená se svým životem i kariérou.
1: Dalším tématem, kterému se dneska budeme věnovat, je literatura ve filmu. Jak to máme chápat? Prozraďte nám víc.
0: To je zajímavá otázka, která si myslím, že se prolíná celým naším filmem, tak jako vždycky v různých dekádách, silněji nebo slaběji, se vlastně vždycky se filmaři inspirovali u literátu. Myslím si, že naše literatura má mnoho dobrých námětů, dobrých autorů, řadu románů, podle kterých se točily filmy a dobré v posledních letech, které je to spíš takové jako střídavé s tou kvalitou, ale koncem 20. let třeba bylo výrazným jménem v tomto směru Vladislav Vančura, který vlastně celá jeho tvorba se vždycky tak jako trochu pohybovala mezi filmem a literaturou. On byl jeden z mála literátů, kteří v době, kdy ještě mnozí jeho vlastně vrstevníci, kolegové, literáti, básníci nebo spisovatele byli velmi nedůvěřiví k filmu a dokonce třeba Vítězslav Nezval nechtěl být podepsaný v titulcích pod erotikonem, protože napsal námět k tomu a bál se svého hnutí devět sil, že bude prostě linčován za to, že je podepsaný pod tímhle erotickým filmem. Tak naopak Vladislav Vančura vnímal velmi brzo a dobře tu sílu vlastně filmu, takže se pokoušel psát scénáře, dokonce nějaký čas se pokoušel sám i režírovat. Zmíním tedy alespoň jeho film Před maturitou, ke kterému tady napsal scénář a zároveň k němu napsal režijní explikaci. A když ten film točil vlastně někdo jiný, Svatopluk Inneman, tak už z té explikace vlastně vidět, jak strašně vážně film bral, jak pro něj nebyl takovou tou filmovou džunglí, jak se mu někdy přezdívalo u některých jeho kolegů, ale že vlastně to myslel vážně, dokonce se snažil o nějaké nové moderní postupy. Psal vlastně o tom, že to musí být čistý jazyk, že by měl být vyloučený vulgarizmy a triviality, že by zvuk měl být používán jenom omezeně, že důležité je naopak světlo. Velmi, velmi brzo odhadl vlastně, že světlo je tím důležitým prvkem filmové řeči. Takže bez vesporu v tomhle směru byl osvíceným člověkem. Já jenom pár příkladů právě z toho filmu Před maturitou, jak vlastně to bral vážně i režijně, že tam vlastně měl návrhy na to, jak by měly vypadat některé obrazy, třeba detail akvária, který trošku vlastně byl takovou metaforou toho života v zavřeném gymnáziu za skleněnými okny, nebo mouchy, které marně se snaží prorazit okenní tabulku ve chvíli, když žák stojí u tabule, nemůže vypočítat příklad, strašně se u toho potě, má problém, nebo síť na tenise se prolne v záběru do výpletu nějakého křesla. Takové věci, které vlastně dneska jsou už považované za kliše, ale tehdy to byly poměrně moderní postupy v tom filmovém vyprávění. Takže to je mu potřeba přiznat jakoby k dobru. A přestože Před maturitou běželo 10 týdnů a mělo jako různé sporné kritiky a sporný ohlas, tak každopádně dneska zpětně se vlastně říká, že to je jeden z těch filmů, kde Vančura ukázal vlastně, jak má citlivé vnímání, jak jako vidí dopředu. On pak ještě napsal tedy Barona Prášila, který ale nebyl realizován, pak ho vlastně převedl do románu Konec starých časů, to už jenom taková zajímavost, protože i později, jak víme, sfilmoval tento román Jiří Mencl v roce 1989 se svým Abrahamem. Natočil také film Na sluneční straně, tam poprvé se ujal režie, ten ovšem propadl. Potom se pokusil o Máriku nevěrnici, to už je známější jeho titul, podle Ivana Olbrachta, kde ovšem angažoval maturščiky, tož byl vlastně další poměrně odvážný krok, že tedy neměl herce, ale prostě zkusil tam obsadit maturščiky, ale neměl žádnou zkušenost jako literát s vedením těchto herců, protože je strašně těžké z nich dostat nějaký přirozený projev. Takže i tenhle film propadl, ale je považovaný taky za zásadní v téhle oblasti. No a pak nastupuje už v roce 1937 Otakar Vávra se svými adaptacemi známými. On samozřejmě natočil desítky filmů, nicméně z těch začátků určitě stojí za pozornost Filozofská historie podle Aloise Jiráska, kde byly různé pozoruhodné výtvarně řešené záběry, které vlastně se podařili díky jeho dvornímu kameramanovi Ferdinandu Pečenkovi. Oni spolu natočili 8 z jeho 14 filmů v době tedy válečné a dokonce války, takže to byl jeho oblíbený kameraman. A obecně se považuje vlastně za režiséra, který tedy v těch adaptacích, kterým přistoupil velmi vynalézavě, jako prostě správný filmař, našel jiný

0: způsob vyprávění, než jaký měli spisovatelé. Vlastně přivedl do filmu takovou tu pestrou filmovou skladbu. Pracoval mi vynalézavě s hudbou v případě filmu Filozofské historie, třeba se skladbami Bedřicha Smetany. A i když měl obsazené tam divadelní herce, kteří tedy nesklidili úplně pochvalu o tehdejší kritiky, tak nicméně to patřilo taky k těm průrazným filmům, které stejně jako dalšího film Panenství, kdy adaptoval naopak román Marie Pujmanové s Lidou Bárovou v hlavní roli, k těm vlastně důkazům toho, že on dospěl ve 30. letech jako režisér vlastně asi nejdál v těch postupech a v tom, co vymýšlel.
1: My jsme včera mluvili o začátcích Barrandova, vedle něj ale vzniklo další klíčové studio, a to konkrétně ve Zlíně, a tomu se budeme věnovat za okamžik.
2: To byl můj film.
3: Rozhlasový průvodce dějinami české kinematografie.
2: Filmy, osobnosti, vzpomínky.
3: Polední Vltava během filmového léta mezi 12. a 13. hodinou.

0: Julia Kozáková vás provází úterní polední Vltavou. Hezký den a dobrý poslech. Ve studiu je stále naše filmová publicistka Jana Podskalská, se kterou dnes odkrýváme zajímavosti například z první dekády hraných filmů ve Zlíně. Kdo stál za zrodem zlínského studia? Jaké bylo jeho primární poslání a jak vypadaly začátky prvních hraných filmů?
1: Tak samozřejmě myslím, že neřeknu žádnou novinku, že tím jménem byl Jan Antonín Baťa, který byl velmi osvíceným mužem, podnikatelem, vlastně celá jeho rodina, ale on tady samozřejmě dal ty základy a myslím, že patřil k tomu člověku, který to celé rozjel a který si velmi brzo začal být vědom toho, že film má svoji sílu, důležitou taky pro reklamu a pro různé instruktážní filmy, takže to byl vlastně ten první poput, který ho vedl k tomu, že založí úsek, který se bude věnovat tomuhle na natáčení těchto filmů, krátkých vlastně instruktážních, reportážních, dokumentárních. Vznikaly tam Baťa žurnály, takový jako první vlastně už nějaký předobraz nějakého zpravodajství a samozřejmě najímal také šikovné lidi, mladé lidi, kteří mu mohli pomoct tenhle úsek rozjet. V roce 1928 založil právě už konkrétně filmové oddělení, které se mělo zaměřovat na to, aby vlastně natáčelo nejenom takovým tím běžným zpravodajským způsobem, ale vlastně oceňoval všechny, kteří přinášeli do toho nějakou svoji kreativitu. To tam je podstatné říct. V roce 1934 proto nastupuje vlastně do tohohle oddělení Elmar Kloss jako taková hlavní vůdčí osobnost téhle etapy a ten právě položil vlastně základy filmové produkce nebo spíš filmových scénářů, filmového nějakého uvažování a vidění pozdějších zlínských ateliérů. Mimochodem nastupoval, když mu bylo 25 let, takže vlastně mladíček, ale velmi schopný muž, který vlastně věděl, co chce, přišel z Prahy a nabalil na sebe další vlastně vlivné a zajímavé lidi, které byly důležití pro Baťu a pro jeho firmu, Ladislava Koldu, producenta, nebo Alexandra Hakenschmida, fotografa, vlastně původní dokonce architekta, pak fotografa a kameramana. To byla taková trojka, která pak ještě k sobě přibírala vlastně další talentované lidi. Zajímavé je, což mi z dnešního pohledu přijde úplně bizarní, že v roce 1935 začaly výkopové práce na tom velkém vlastně moderním studiu, které si Baťa vždycky přál a které vzniklo na kopci Kudlov, a kde právě vyrůstaly ty moderní filmové ateliéry a ty byly hotové za 9 měsíců od těch výkopových prací. To jsem snad nechtěla ani věřit, že se skutečně stalo, ale v dnešní době, když se člověk dívá, jak dlouho se staví je to až neuvěřitelné.
0: Je to tak.
1: Ale tak to skutečně bylo. Ostatně za Baťy se prostě pracovalo. Jenom připomenu, že to studio samozřejmě, kromě toho, že začal vyrábět také hrané filmy, tak podstatné je, že hlavně dalo tedy zrod tomu, co je nejvíc s ním spojeno, tedy loutkovému a animovanému filmu, ale o tom budou mluvit, myslím, kolegové v dalších dnech. Podstatné je, že Baťa taky vlastně pronajímal i jiné ateliéry, nejenom tady ve Zlíně, ale také si pronajímal třeba hostivařské ateliéry v Praze, určitou jejich část, která nebyla využívaná, takže jako byl hodně, jakoby, hodně expandoval, byl si vědom toho, že ta produkce je důležitá pro něj. Například na světové výstavě vlastně i ty filmy, které se tam natáčely krátké, měly úspěchy v zahraničí, takže na světové výstavě v Paříži například dostal zlatou medaili film Silnice zpívá, reklamní snímek, možná se k němu ještě dostaneme. A tam je podstatné právě to, když jsme mluvili vlastně o těch osobnostech, že Elmar Kloss byl tím, který kromě toho, že to tam celé rozjížděl, dbal na to, aby se skutečně natáčelo takovým jakoby invenčním způsobem. Takže to je to podstatné, že jsem si tady vlastně poznamenala, že to obsahovou a stylotvornou složkou vlastně filmy jejich překračovaly to původní reklamní zadání, což byl ten začátek vlastně té nějaké zajímavější umělecké produkce ve Zlíně. Elmar Kloss je ostatně režisér, o kterém by se taky dalo mluvit podobně jako Hladině Mandlové dlouhé hodiny. Nicméně kromě samozřejmě Karla Zemana a Herminy Tydlové nebo Hakenschmida, o kterých jsme mluvili a kteří tam také byli, tak aspoň řeknu pár vět o něm. On samozřejmě kromě těch krátkých filmů, kde se nejdříve prezentoval, tak je podstatná v jeho případě už teda v pozdějších dekádách, kdy tady začal točit hrané filmy, spolupráce s Janem Kádárem, kdy udělali mimořádnou společnou dvojici, která pak natáčela Únos, Tři přání a samozřejmě Oscarový obchod na Korze, ale to už je zase téma na jinou hodinu. Bohužel Válku smloky, kterou také plánovali, nakonec nerealizovali.
0: A které další třeba režijní osobnosti natáčely ve zdejších ateliérech a jaké herecké tváře Zlín objevil?
1: Už jsem to trošku tady naťukla, jednak to byl tady Karel Zeman, pak to byla samozřejmě Hermína Týrlová, taková ta vůdčí osobnost vlastně loutkového filmu, žena, která má neuvěřitelnou řadu úžasných jako mini příběhů a která měla velký cit pro loutku, pro různé materiály, experimentovala s různými materiály, s bavlnkou, s nitěmi, s knoflíky, ale to si myslím, že nebudu brát téma svým kolegům, kteří myslím, že ho mají připravené na zítra. Ale byl to samozřejmě i Karel Zeman, který tady začínal a který se stal zjevením v hraném nebo vlastně v trikovém filmu. On vlastně obsáhl všechny možné oblasti toho filmu. Měl neuvěřitelnou fantazii, takže nakládal skvěle triky a přitom vlastně to bylo, nebylo to nějak drahé. V té době to bylo nesmírně moderní a on přitom si vždycky dokázal poradit, jak tu trikovou záležitost obrazovou vyřešit. Měl skvělé výtvarné nápady, dokázal se obklopit dobrým týmem i hereckým obsazením. Tak to jsou asi ty nejpodstatnější. A pak je to tady, jak jsem už říkala, fotograf Alexander Hakenschmidt, který byl důležitým člověkem, který začínal vlastně jako původně architekt, ale brzo tedy ve Zlíně odhadli jeho kvality, takže kromě toho, že byl fotograf a že se třeba podílel na různých dokumentech Karla Plicky, Zem zpěvá, nebo Jaro bude, natočil také bezúčelnou procházku v roce 1930, to je asi jeden z jeho známějších filmů, který je považován za takový začátek československé avantgardy, myslím právem. Tak jeho vlastně odraz v těch filmech byl až neuvěřitelný, co všechno vlastně on zahrnul. V Erotikonu byl architektem, v Obrácení Ferdiše Peštory výtvarníkem, v Loupežníku byl střihačem, jinde byl fotografem nebo kameramanem. Zkrátka to byl renesanční člověk, který bohužel tady samozřejmě jako mnoho jiných jeho, což je ta škoda, člověk si uvědomí během těch dějin, kolik lidí vlastně skvělých nám odešlo do zahraničí a tam už tady zůstalo, takže nezůstali u nás v našem filmu. On skončil tedy v Americe v New Yorku a tam byl považovaný celosvětově uznávaným vlastně režisérem, filmařem, který zkoušel různé experimentální filmy potom i se svojí manželkou a také natočil třeba dokument podle Johna Steinbecka Zapomenutá vesnice.
2: A kdybyste měli ještě jenom vyjmenovat třeba pár hereckých osobností?
1: Určitě tam objevili ve Zlíně objevili třeba Karla Hegera nebo Danu Medřickou. Objevili, tam ještě byl, čekejte, Ferdinanda Schlegra taky. To byli vlastně herci, kteří se objevovali ve filmech, které se točily ve Zlíně, i když dlužno říct, že třeba v těch začátcích nefungovaly ty ateliéry ještě přímo jako studio, kde by se natáčelo, spíš se třeba jako si je pronajímali pražští filmaři, nebo se tam dodělávali některé práce technické. Nicméně faktem je, že tyhle tváře se díky vlastně Zlínu mohly objevit i na plátně pro diváky.
2: Dnes si povídáme s Janou Podskalskou. Teď se na okamžik opět vrátíme k hudbě.

0: Niccolò Piccini. Předehru k jeho opeře Pomsty chtivé ženy posloucháte v úterní polední Vltavě. Z vltavského studia pokračuje živě vysílaná hodina našeho nového projektu To byl můj film. Dnes si s Janou Podskalskou povídáme mimo jiné o začátcích hraného filmu ve Zlíně. Jenom kdybyste měla říct, co ze zlínské produkce vás nejvíce chytlo za srdce.
1: No, přiznám se, měla jsem dva favority, ale vzhledem k tomu, že jsem byla na začátku příliš epická, tak vynechám ten celovečerní film Karla Zemana. Ona na něj ostatně dojde určitě někdy jindy. A vezmu si jenom krátký film, protože mě skutečně strhl, když jsem ho viděla poprvé, myslím, že na letní filmové škole. Už jsme ho tady zmínili, je to krátký film Alexandra Hackenschmida Silnice zpívá, který vznikl právě pro Baťovu firmu a který na světové výstavě v Paříži získal tu zlatou medaili. A já naprosto chápu proč, protože to je vlastně asi čtyřminutová takový mini příběh jedné pneumatiky. Je to vlastně o tom, jak jsou skvělé baťovské pneumatiky. A ten film je natočený tak fantastickým způsobem, že věříte tomu, že ty pneumatiky byly dobré a oni asi i byly, protože skutečně to, co vycházelo z jeho továren, bylo kvalitní. A ten film má úžasný střih, má úžasný nápad, vlastně je to takový, jako sledujete, tak jako teď jsme třeba sledovali příběh slepice v jednom maďarském filmu, nebo tak je to tady to prostě příběh pneumatiky, která se vydává z těch továren jako sloužit svému majiteli a vydává se do ulic metropole, ale je to tak úžasně vtipné, svižné a přitom se tam jako vešlo hodně postřehu z té doby, že mě ten film skutečně velmi zaujal a i když je krátký a i když už diváci nemají možnost moc nikdy vidět, možná jenom nějaký předfilm, tak velmi doporučuju.
0: S Janou Podskalskou jsme dnes mimo jiné odkrývali zajímavosti z první dekády hraných filmů Na Barrandově a ve Zlíně. Děkujeme, budeme se těšit příště. Hezký den.
1: Díky za pozvání, na shledanou.
0: To byl můj film, projekt, který na Vltavě poběží celé léto, každý všední den mezi 12. a 13. hodinou. Mimo jiné se do něj můžete zapojit i vy. Na našem webu můžete hlasovat v anketě o nejlepší film všech dob. Více na vltava.rozhlas.cz.
2: Jaké filmy se vám zapsaly do paměti, ke kterým se rádi vracíte?
3: Jana Podskalská, Alice Aronová, Kristýna Roháčková, Tomáš Pilát a Martin Hrnčíř v 50 epizodách provedou historii českého filmu.
2: To byl můj film. Polední Vltava mezi 12. a 13. hodinou.

0: Arafuky, duo zpívajících violončelistek, které tvoří Dorota Bárová a Andrea Konstankěvič Nazir, je 12 hodin téměř 51 minut. Karlovarský filmový festival letos slaví 60. Poprvé se konal už rok po druhé světové válce. Starší je jen filmový festival v italských Benátkách. Zapátrali jsme proto v rozhlasovém archívu i kronice filmového festivalu od historika Květoslava Kroči a připravili jsme pro vás seriál o historii festivalu. V dnešním druhém díle se vrátíme do roku 1948.
1: Třetí festivalový ročník byl už soutěžní a tak se poprvé udělovala i velká cena Křišťálový glóbus, která je součástí festivalu do dneška. V roce 1948 ji dostal film o koncentračním táboře Osvětim. Polská režisérka Wanda Jakubowská v něm popsala i to, co sama zažila.
2: Děcko, bo on nás tu všichni pomorduje.
1: Jak ve své kronice Mezinárodního filmového festivalu připomíná historik Květoslav Kroča, přestože socialistický realismus začal být tím jediným správným směrem, politika ještě v roce 1948 neovlivňovala na festivalu úplně všechno.
3: Ta politizace na tom třetím ročníku ještě nebyla. Ale samozřejmě byly v té soutěži ještě filmy, které by se zapálit už nemohly objevit.
1: Konala se dokonce i volba Královny krásy a vicemis byla pozdější též oceňovaná režisérka Věra Chytilová.
4: Já jsem totiž, než jsem přišla na Barrandov, tak jsem pořád těkala, nevěděla jsem, co budu dělat. Začala jsem studovat architekturu a poznala jsem takovou pražskou bohému, včetně Jiřího Trnky a Vericha. Pak už mě to neustále flámování vlastně nudilo. A chtěla jsem tak něco dělat, taky tím, že jsem žila mezi kumštíři.
1: Od roku 1950 se centrum festivalu definitivně přesouvá do Karlových Varů, a to především do Grand Hotelu Pup. Mimochodem, ten jste ve filmech mohli vidět mockrát, naposledy třeba jako Grand Hotel Budapešť nebo Casino Royale. V roce 1951 byl přejmenovaný na Grand Hotel Moskva a ve zdejším promítacím sále byla jedna z nejlepších zvukových aparatur na světě. Lístky do kina, kterých se mezi lidi moc nedostalo, stály tehdy 10 korun. Aby ale pokud možno žádný z filmů socialistických a rozvojových zemí nepřišel zkrátka, udělovaly se desítky nejrůznějších ocenění. Ceny míru, ceny práce nebo třeba cena za lepší svět. Festivalu vládlo heslo o nového člověka, o dokonalejší lidstvo. Ruštinu bylo postupně slyšet i v úvodních proslovech.
5: V roce 6. Mezinárodního kinofestivalu, který prochází pod lozem.
1: V roce 1952 pak diváci v Karlových Varech naposledy tleskají Gottwaldovi a Stalinovi. Jejich smrt přerušila festival rok na to a pak v 55.
5: Velký vůz, otec i učitel všeho progresivního člověčstva, velký Stalin.
1: Tím, že se festival z piety k diktátorům nekonal,
6: začalo počítání ročníků odlišně od kalendářních let. Navíc od roku 1958 se z rozhodnutí strany a vlády pořadatelství festivalu střídalo s Moskvou. No a i proto letos slavíme v Karlových Varech teprve 60. I přesto, že první ročník filmového festivalu se v západních Čechách konal už před 80 lety. Lenka Šumová, Český rozhlas.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Hezký den, je 13 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Dneškem končí půlroční zbraňová amnestie, kdy bylo možné bez postihu policii odevzdat nelegálně držené zbraně, munici nebo trhaviny. Některé odevzdané zbraně můžou jejich majitelé po splnění zákonných podmínek znovu získat. Ostatní propadnou státu. Zajímavé historické nebo technicky výjimečné kusy pak končí například ve sbírkách kriminalistického ústavu nebo muzea policie. Celkem už lidé během amnestie odevzdali kolem 4000 zbraní. Kampaň před říjnovými volbami může ode dneška začít. Ve sbírce zákonů totiž už vyšel termín voleb. O vedení obecních zastupitelstev a složení třetiny senátu rozhodnou lidé v Česku 9. a 10. října. Termín voleb vyhlásil minulý týden prezident Petr Pavel. V kampani do horní komory parlamentu nesmí kandidáti v prvním kole voleb utratit víc než 2 miliony korun. V komunálních volbách zatím limit není. Evropská komise dnes vyplatila první 3 miliardy 900 milionů eur z vojenské části půjčky pro Ukrajinu. Peníze jsou určené na pořízení dronů. Celková výše unijní půjčky je 90 miliard eur a vyplácení peněz je rozděleno na letošní a příští rok. Držitelé takzvaného Baťa pasu mohou ve Zlíně od zítřka do konce září uplatnit slevy na vstupném do vybraných míst spojených s osobností Tomáše Batě a jeho rodinou. Baťa pas získají lidé, kteří se ubytují v některém ze zapojených ubytovacích zařízení v rámci Zlínska a Luhačovicka. A počasí bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku bude až do večera převládat převážně malá oblačnost. Na západě a severozápadě se místy jinde jen ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, mohou být i silné. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na východě naměříme až 36, maxima na horách kolem 23. Více zpráv najdete na webu i rozhlas.cz.

0: Polední Vltava.
1: Máme 2,5 minuty po 13. hodině, jste s Vltavou i v úterý 30. června. Dagmar Kopečková vám přeje hezký a ničím nerušený den. Ennio Morricone, hudba a film ruku v ruce. Tak zní název čtyřdílného cyklu pořadu o tvorbě jednoho z nejvýznamnějších světových skladatelů filmové hudby. Připomínáme si ho v repríze Vltavské klapky.
0: Klapka. Ennio Morricone, někdy slyšíme jeho jméno vyslovovat i jako Ennio, složil hudbu k více než 500 snímků. Dnes se zastavíme u detektivek, dramat a romancí.

Tak to byl jeden z výletů Ennia Morriconeho do Francie. Hvězdně obsazený mafiánský snímek Sicilský klan z roku 1969. Zahráli si to třeba Jean Gabin, Alain Delon, Lino Ventura, Yves Branville, Irina Demick či bratr Charlieho Chaplina Sydney. Klasická kriminálka o starých, dobrých a vynalézavých zločincích a starých, dobrých policajtech. Všechno začíná s kvostným útěkem vězně při převozu z jednoho kriminálu do druhého. Zločinecká banda je tak kompletní a v plánu má loupež století. Perla ve svém filmovém žánru. Režie Henri Verneuil a hudba Ennio Morricone. Skladatel se filmovým detektivkám, gangsterkám či mafiánským příběhům věnoval často a rád. Spolupráci se Sergem Leonem, která do dějin vstoupila především díky spaghetti westernům, završil gangsterským příběhem Tenkrát v Americe z roku 1984. V hudbě jsou slyšet vlivy italské i americké, samozřejmě s typickými prvky charakteristickými pro Morriconeho. Podle skladatele a filmového historika Mervina Cooka jde v uvozovkách o operní hudební doprovod. Muzika v klíčových okamžicích filmu vystupuje do popředí, přebírá roli dialogu, navozuje a udržuje emoce. Slova jednotlivých árií obstarávají dlouhé pohledy do obličejů nebo do krajiny. Co se spolupráce s Leonem týče, vážil si Morricone nejvíc právě hudby ke snímku Tenkrát v Americe.

Tak to jsme byli tenkrát v Americe, tedy severní, a teď se vydáme do Jižní Ameriky. V roce 1986 měl premiéru film britského režiséra Rolanda Joffého Misie. Ten častěji bývá uváděný jako Mise. Jde o příběh misionářů ve španělských a portugalských koloniích, odehrávající se v 18. století. Tohle zadání dalo Morriconemu široké možnosti uplatnění filmové hudby. Ve velkém používá sbory, orchestr i sólové nástroje. Do dějin vstoupil především takzvaný Gabrielův hoboj, líbezné téma korespondující jak s nespoutanou jeho americkou přírodou, tak s vnitřními pocity misionářů. Ennio Morricone studoval etnickou hudbu indiánů Jižní Ameriky a pro soundtrack využil i jejich nástroje. Například panovu flétnu, kterou rozeznívá George Zamfir, ostatně jako už ve filmu Tenkrát v Americe. V Misii dokázal Morricone nenásilně a posluchačsky vděčně propojit harmonické a melodické postupy jihoamerické a evropské hudby, stejně jako muziky světské a liturgické.

i v misi pracuje Morricone s tématy přisknutými jednotlivým postavám a prostředím a s variacemi silných melodických linek. Melodie jsou rozprostřeny na škále od dramatických vystižení děje až po sladkobolnou kantilénu. Instrumentace patří k nejvelkolepějším a nejpestřejším Morricaneho pracím pro film. Však taky skladatel těžce nesl, že za muziku nezískal Oscara. To bylo asi jedinkrát, kdy se ozval, že by si ho zasloužil.

A misie do třetice. Morricone se ve filmu rozpřáhl i na poli církevních zpěvů a chorálů. Ostatně, jak už je patrné z názvu, jedním z hlavních témat snímku je křesťanská misionářská činnost. Ave Maria Guarani.

V roce 2000 měl premiéru film Giuseppa Tornatoreho Malena. Film o prokletí krásou, lásce, citovém i sexuálním dospívání, intrikách a zradě. V hlavní roli se blízkla krásná Monica Bellucci. Hudbu k filmu složil Ennio Morricone.

A ještě jednou spolupráce Ennia Morriconeho s režisérem Giuseppem Tornatorem, Oscarový snímek Bioráj. Jeho filmové melodie převedl do jazzové podoby Američan Cal Eastwood, syn slavného Clinta Eastwooda. Bioráj je filmem o tom, že není radno všechno staré bořit. Už název filmu v nás může vyvolat pocit, že se v kině můžeme často cítit jako v ráji, stejně jako s hudbou Ennia Morriconeho.

Závěrem dnešního dílu Morikonovské série ještě jednou k misii. Takhle si k obrazu svému přetvořil zásadní témata filmu australský kytarista John Williams.

Takhle zní Morriconeho melodie z filmu Misie v úpravě australského kytaristy Johna Williamse. Dozněla repríza klapky, kterou nás provázel Tomáš Pilát. Povídka.

Charles Ferdinand Ramy, autor dnešní povídky s názvem Člověk. Z francouzštiny přeložila Olga Mašková a pro rozhlas ji připravil Petr Turek. Účinkují Jan Vlasák a Simona Postlerová v režii Ivana Chrze. Příjemný poslech.

0: Od té doby, co mu zemřela matka, usedal každý večer na lavičku před domem a zůstával tam až do noci, protože to bylo v létě. Usedl, zapálil si dýmku a potom už se vůbec nepohnul. A Šero ho polehoučku obklopovalo. Ponořoval se do Šera a mizel v něm. Dokonce ani podle ohýnku dýmky nebylo znát, kde sedí, protože dýmka měla víčko. Nikde nic, jen Šero. Bylo to na dně údolí, na úplně rovném holém dně s bystřinou uprostřed a s pohořím po obou stranách. Pohoří jako stěna, vysoké, zalesněné a skalnaté s cimbuřím proti nebi a mezi dvěma zuby tohoto cimbuří se tyčila bílá špice. Tato špice nahoře vždycky ještě dlouho zářila. Nejprve do růžova, pak úplně do červena a pozvolna i na ní, jako popel na oharek, doléhala noc. Ale to už začaly svítit hvězdy na obloze a dole byla černá tma. Tma. Onen plášť z černého sukna zahalující dno těch údolí, která mají, jak se zdá, nejdál k nebesům a také nejvíc postrádají jejich dary. A jak narůstala noc, sílil i hukot bystřiny zaplňující tak nyní celý prostor. Přibližoval se a duněl ozvěnami v nepřetržitém tlumeném hřmění z porivy úderů, kámen vyrvaný z břehu, vlny narážející na skaliska a dole potom šumot mléčně bílé vody, hladce a napjatě plynoucí. Zůstával tam dlouho a vnitru pociťoval prázdnotu. Nevěděl, čím to je. Za to ona. Ona to dobře věděla. Protože bydlel hned blízko u potoka, neslyšel ji přicházet. Spatřil ji, jak už seděla vedle něho na lavičce a ucukl, když ji tu tak najednou uviděl, třeba že vůbec neslyšel, jak přišla. Potom si dal zase dýmku do úst.
1: Byla těsně vedle něho. Viděl, že není oblečena jako dívky z údolí, ale téměř jako městská slečna. Měla totiž bílý živůtek, černou sukni a žluté střevíce, hlavu nepokrytou a nakadeřené vlasy. Říkalo se, že to nejsou její. Řekla: dobrý den, jak se máš?
0: Děkuju vám, dobře, odpověděl.
1: Ale tak my už si netykáme. To, že jsem odjela a že jsem byla dlouho pryč, proto už se mi jako nemá tykat?
0: Bude to, jak si budete přát.
1: Dobrá, tak mi tedy tykej.
0: Tak začal jejich hovor, který onoho večera netrval příliš dlouho, poněvadž on neměl tentokrát na udržování rozhovoru náladu. Ale všechno musí nějak začít. A ona hovořila hlasitě, protože voda hučela.
1: Umíralo se tvé matce těžko?
0: Dost těžko.
1: Nevěděla jsem to včas, jinak bych byla přišla. Ale nikdo mi nic neřekl. Trápila se dlouho?
0: Dost dlouho.
1: A co teď? Jsi přece úplně sám. Jestli chceš, budu ti dělat společnost.
0: A co pak není dost chlapců, s kterými bys mohla chodit, že musíš ještě chodit za mnou?
1: Oh, to nevadí. To bylo pro ten první večer všechno. Ale třeba, že on už nic neříkal, zůstala tam ještě chvíli. Dýchala zhluboka, protože večerní vzduch se dobře dýchá. Její ňadra se tedy zvedala a on cítil, jak se ta ňadra zvedají těsně vedle něho. Proto už od tohoto prvního večera pociťoval neklid. Potom odešla a on šel domů spát.
0: Na druhý den upadl do rozpaku, zda má jít jako obyčejně ven, či zůstat mezi čtyřmi stěnami. Ale dlouho se nerozpakoval. Měl přece svou hrdost. Řekl si, nač bych si měl najednou lámat hlavu s děvčaty, která mi nadbíhají, jen proto, že jsem bohatý. Tahle ta obzvlášť. Byl si jistý sám sebou. Ona nepřišla. Třetí večer také ne. Čtvrtý večer, to byla neděle, také ne. Teprve pátý večer zase přišla. Řekl jí, nemusíš si dělat násilí, když budeš chtít přijít, přijď. Jen si nemyslíš, že musíš dbát, aby řeč nestála, protože já na řeči zrovna moc nejsem. Ale tady na lavičce je místa dost a pak se můžeš taky přijít podívat, jestli už dozrál rybís. Je kyselý. A to ty máš ráda.
1: Víš, tuhle si mi nic kloudného neodpověděl a já jsem tě s tím už nechtěla trápit. Ale jakou nemoc to vlastně měla tvá matka? Byli jsme tak trochu sestřenice. Mrzí mě, že o tom nic nevím.
0: Doktor přišel v sobotu a řekl, dávejte jí pečlivě užívat tenhle bílý prášek, který vám dám, aby se pročistila. Povídám mu, sedí ta její nemoc nahoře, dole nebo v prostředku. Ona tvrdí, že ji má všude. Chvíli se na mě díval, pak mi odpověděl, řeknu vám to příště. Příště jsem ho pustil dovnitř, ukázal jsem mu prázdné místo a povídám, tady byla a teď už tu není. Už vás nepotřebuju. A otevřel jsem mu dveře. Do kořán.
1: Dala se do smíchu, ale on se nesmál. To bylo druhého večera.
0: Pomalu si však zvykla jsem chodit a on si zvykl na to, že sem chodí. Zvykl si tak, že už pocitoval potřebu jí vidět. Ale nepřiznával jí to a nepřiznával to ani sám sobě. Naopak si říkal, je mi protivná. A jí říkal, nemáš toho nejspíš zrovna moc na práci, když se můžeš věčně takhle toulat. Když tu ještě byli starci, teď už jsou takřka do jednoho ti tam, měli stejné názory, které vnucovali ostatním, takže se zdálo, že je, totiž ty názory, mají všichni a všichni se jimi také řídili. Teď, co jsou starci, za bílou zdí má každý svůj vlastní názor, probíhá tedy ustavičně něco jako boj názorů. Takový je běh věcí, tak se časy mění. Dříve nikdo nevytáhl paty z údolí. Dnes to dělají všichni. Jedině Matěj odtud ještě paty nevytáhl a uchovával si staré názory. Proto ta jeho tvrdost. Proto ta nedůvěřivost. A proto také nic, co se v něm odehrávalo, nebylo znát na jeho kamenné tváři, která zůstávala stále stejná v radosti i v žalu. Nebyl výskal ani fňukal. Žádná vtělená laskavost, ale dobrák. Přinejmenším si to o něm lidé mohli myslet, jenomže to nikdo nevěděl. A v podstatě o něm vůbec nikdo nic nevěděl. Tak byl uzavřený.
1: Poslyš, Matěji, není to od tebe moc hezké, že mě takhle vítáš. Ostatní dělají člověku samé poklony, za to ty si na mne hrubý. Naštěstí je mi to jasné. V jádře mě máš moc rád. Už beze mne ani nemůžeš být.
0: Pokrčil rameny. Nezdálo se, že by si toho byla všimla.
1: Je pravda, co se říká, jsi opravdu tak bohatý?
0: Tak málo očekával otázku, že se přece jenom neovládl a učinil malý pohyb. Prudce k ní totiž otočil horní část těla a zespodu se na ní podíval. Ale v zápětí zaujal zase svou obvyklou pozici. Naklonil se dopředu, jak to s oblivou dělával, a lokty si dal na kolena. Tak je člověk podepřen. Upevněn jako strom s opěrným kůlem a názory mají lepší oporu. Jeho dýmka vydávala slabý zvuk, jak vtahoval kouř, protože už by mu byla málem uhasla. Upřeně přitom hleděl do tmy před sebe. A co ty? Ty jsi bohatá?
1: Bohatá na myši ve stodole a na šneky v zahradě.
0: A já jsem zase bohatý podle řečí děvčat.
1: To víš, děvčatům nezbývá nic než ty řeči. Za to mají spíš, kdyby ses chtěl podívat. A jak to říkala, přiblížila se k němu, až se ho dotkla bokem, ale on honem vstal a řekl: dobrou noc, jdu spát. Rychle vešel dovnitř a rychle zavřel dveře. Měl nevelké modré okenice se srdíčkem, vyřezaným nahoře. Viděla, že si nerozsvítil lampu. To ji zaujalo. Protože okna byla dost vysoko, vystoupla si na lavičku a pokoušela se nahlédnout do světnice. Ale ve světnici byla úplná tma a nebylo slyšet žádný šramot ani vrzání. Nemohlo to být přece tím, že by chodil potichu a že by byl bos. V těchto dřevěných domcích je slyšet sebemenší krůček a prk na vržou i pod vahou těla. Smála se do okna, protože jí napadlo... Sotva vešel dovnitř, jistě si sedl hned v kuchyni na stoličku a teď dělá mrtvého. Zabouchala na okenici. Hej, bratránku, je ti dobře samotnému v té velké posteli? Můžeš si lehnout napříč, máš tam dost místa, víš? Sbohem, milý bratránku, dobrou noc. Na mou duši nevím, jestli budu moci ještě někdy přijít. Neříkám tedy naschledanou, říkám sbohem. Sbohem, milý bratránku. A než usneš, dej si polštář hezky na plochu, ať tě hlava nepálí.
0: Na druhý den přišla zase. Řekl jí tvrdě: proč jsi mi včera lhala? Nemohla poznat, zda jí uvěřil či neuvěřil, zda to myslí vážně, či zda se jí posmívá, ale nikterek se tím nedala vyvést z míry.
1: A co když už bez tebe nemohu být?
0: Odpověděl jí prostě: pak by to bylo s tebou právě naopak než se mnou. Byla krásná noc. Dny se už krátily a tam nahoře, tam docela nahoře na bílé špici bylo ještě vidět zbytek záře, ale tam dole byla úplná tma. Stále jenom ta bystřina a její silný hlas, žádný jiný hluk. Vesnice je dost daleko a lidé stejně chodí spát se slepicemi, obzvlášť v létě, kdy jsou unaveni. Cesta byla pustá.
1: Odmlčeli se a zůstali tam vedle sebe beze slova sedět. V tom daleko v údolí kdo si zahalekal. Kristýna zvedla hlavu. Kdo pak by to mohl být, když dneska není žádný svátek? Ach, ano, řekla. To jsou chlapci, co se vracejí ze služby. No ovšem, na to jsem docela zapomněla. Je to Žil, baptistén.
0: Na to se zvedla, přiložila ruce do kornoutku k ústům a zahalekala v odpověď. Halekala dobře. Uměla to ze všech děvčat nejlíp. Její halekání každý hned poznal podle toho, že měla hodně vysoký a jasný hlas, který se vůbec nezachvíval. A jednu chvíli to byla pěkná hra hor. Jak se chlapci přibližovali, nepřestávali halekat, doléhalo sem volání. Kristýna odpovídala. Potom bylo chviličku ticho a znovu zaznívalo do noci volání, stále bližší, stále jasnější a téměř v zápětí vzlétala odpověď.
1: Matěj seděl bez hnutí. Cesta vedla právě za domek. Domek byl obrácen průčelím sem dopředu. Tady byli oni dva, Matěj a ona. Tam ti šli po cestě, nyní se hlasy odmlčely, bylo slyšet zvuk kroků, který se zesiloval, až byl zcela zřetelný. Nějaký hlas se ptal: jsi sama, Kristýno? Samozřejmě, že ne, řekla. A s kým tam jsi? S Matějem. To jste sami dva? Ano, sami. Dole se ozval smích, potom se ptal jiný hlas: co děláte, když jste tak sami? Co je ti do toho, ty nezdvořáku? Přidušený smích, šuškání, potom třetí hlas. Neměla by si z toho bavení brát tolik najednou? Ale ti odpověděla: to se nejdřív zeptej Matěje. Zůstávali tam dole za zahradním plotem. Nebylo na ně vidět. A oni už teprve nic neviděli, protože lavička byla schovaná za ohybem zítky. Hej, Kristýno, co chceš? Co kdyby jsi takhle přišla s námi pošpásovat? Položíme pytle a pušky a pobavíme se. Znovu výbuchy smíchu. Kristýno, ty neodpovídáš. Protože potom netoužím, leda, že by chtěl Matěj. Matěji, volali. Ale zůstalo to bez odpovědi. No tak, Kristýno, pojď i tak. Netoužím potom tolik, už jsem vám to řekla. Ale je nepřešla trpělivost, ani je to neomrzelo. Naopak, teď už skoro žadonili. No tak, Kristýno, nebuď protivná. Vstala. Matěj seděl vedle ní a dosud se ani nepohnul. Ale když teď vstávala, pozvedl hlavu a díval se na ní. Vzala si šátek, který měla položený na lavičce, přehodila si ho přes ramena a když šla kolem Matěje, řekla: tak se měj hezky a zítra naschledanou.
0: Vstáhl ruku a chytil ji za sukni. Kam jdeš?
1: Tam, kde se mi líbí.
0: Abys věděla, zakazuji ti to.
1: Stejně musím jít domů. Je už pozdě a maminka na mě čeká.
0: Domů nepůjdeš.
1: A co tomu řekne maminka?
0: Ať si říká, co chce.
1: A kde pak budu spát? Neviděl, jak se usmála, ani jak se změnil výraz jejího obličeje, když předstírala, že se brání. Přitáhl ji blíž, položil jí ruku kolem pasu, také vstal a pak ji přitiskl k sobě. Tam ti zatím stále volali: Kristýno, hej, Kristýno, čekáme tu. Kristýno, co je s tebou? Nic než ticho. Dali se tedy do smíchu. Pěkně mu ustel, ať má teplíčko. Potom na odchodu od kraje vesnice ještě jednou zahalekali. Nikdo jim neodpověděl. Na druhý den ráno vyprávěla matce, že byla na návštěvě u jedné přítelkyně v Kretoletazu a že u ní zůstala přes noc, protože na návrat bylo už příliš pozdě. Její matka byla drobná, hluchá a už trochu dětinská stařenka. Žili spolu sami. Stále chodila každý večer k Matějovi, ale už nezůstávali jako dříve venku na lavičce. Nechával pootevřené dveře a vyhlížel jí za nimi. Ona však nepřicházela dříve, dokud nebyla tma. Nerozsvěceli lampu. Lidé viděli malý černý domek a mysleli si, nikdo tam není. Nebo třeba chodí spát se slepicemi. Ten Matěj. Je to starý mládenec, má své brouky.
0: Dal jí poprvé 20 franků na šaty, které už nutně potřebovala. Po druhé 10 franků na jedny střevíce. Nic po něm nechtěla, říkala jenom: to je směšné, jak jsou teď ty látky špatné. Tuhle živůtek mám už samou díru a sukně není o nic lepší. Říkala: na cestě je plno kamení, je to znát na podrážkách. Tvrdilo se o něm, že je lakomý, a přece se nerozpakoval. Vstrčil ruku do kapsy, vyndal peněženku a řekl jí: tu máš na šaty, tu máš na střevíce. A po třetí jí dal dokonce 10 franků, i když nic neříkala. Dal jí je, protože byla smutná. Tak jí daroval za 2 měsíce něco málo přes 100 franků. A když si to na kousku papíru spočítal, sám byl svým chováním překvapen, ale řekl si: jinak se to nedá dělat, když chci, aby tu se mnou zůstávala. Každý večer odchází tak brzy, když jí dám víc, zůstane tu možná déle.
1: Nechtěla tam zůstávat déle. Jakmile odbyla 10., chystala se k odchodu. Ať jí zdržoval, jak chtěl, otevřela dveře, tichonce otevřela dveře, po špičkách sešla se schůdků a z dola se ozval její tlumený hlas: naschledanou zítra.
0: Byla tak přítulná a zdálo se, že se z něho těší. Zdálo se, že jí těší být s ním. Ale proč tu nezůstává déle? Noc je přece tak líbezná, když spolu naslouchají, jak voda zhora hučí, a když není slyšet nic jiného než tento ustavičný silný hukot, pronikající sem ze všech stran, s kulinami ve střeše, škvírou pod zavřenými dveřmi, šťarbinou mezi okénicemi. Člověku se zdá, že si s ním ten hukot pohrává jako řeka s obláskem. Byl by jí tehdy vzal za ruku, byl by jí tu ruku držel a nic by neříkal, nemusela by nic říkat, protože z ruky do ruky mohou takhle proudit všechny city, i to, co komu leží na srdci. Když tvá matka nedává pozor a když se můžeš vrátit domů, takže tě neuslyší, nikdo nemá větší volnost než ty.
1: Ne, takhle je mi to milejší.
0: A co když ti dám zlatý peníz? Z brusu nový zlatý peníz.
1: I když mi dáš zlatý peníz.
0: A co když ti dám krásnou brouš?
1: Nechávala si své tajemství pro sebe, dokud nepřišla ta pravá chvíle. A pro tuto chvíli si zvolila nejpříhodnější den. Po večeru, kdy ho nechala samotného. Jako když ukáže chléb někomu, kdo po něm napřáhne ruku, tak mu tehdy ukázala sebe a své tělo. Napřáhl po jejím těle ruku, ale ona se od něho náhle odtáhla, aby ji nemohl uchopit a klidně řekla: chtěla bych si s tebou promluvit.
0: Co je, polekal se?
1: Ale zbytečně se lekáš, je to docela přirozené. Muž chodí se ženou a už je to tady. Totiž to, že s tebou budu mít dítě.
0: Mlčel. Něco se v něm dělo. Všechny představy, které si vytvořil o budoucnosti, se hroutily jako špatně postavené domy při zemětřesení. A myslel si, jestli pak ji mám rád tak, jak má mít člověk rád svou ženu, když se s ní ožení. Jestli pak ji mám rád natolik, abych ji měl rád celý život, jak se sluší a patří, když se člověk ožení.
1: Ona pokračovala, jenomže jak sám víš, lidé nesmí mít spolu děti, když nejsou manželé, ani stýkat se spolu nesmí. O tom však nikdo neví, ale takhle mě moje břicho prozradí. A až budu mít dítě, stejně bych je nemohla utajit. Matěji, nezbývá, než aby se se mnou oženil. Byl by si to rád alespoň promyslel. Potřeboval si to alespoň trochu srovnat v hlavě, ale ona mu k tomu nedopřála času, protože byla přesvědčena, že váhá. A už na něho udeřila. Řekni okamžitě ano, slyšíš? Přitiskla se k němu.
0: Cítil sice její vůni, její žár a svěží dotyk jejich paží na své tváři, ale přece ještě rozvážně udržoval odstup. Nabízela se mu jenomže pod jednou podmínkou a on byl příliš vyhládlý. Přikyvl tedy, že ano.
1: Vzali se na sklonku podzimu. Ráno šli do kostela a všechno se tím napravilo. Ona byla veselá, ale on byl smutný. Vtipkovala a smála se s lidmi, kteří se podle starého obyčeje přišli najíst a napít. On neříkal nic. Odpoledne si vyšli do šábl a tam se před návratem navečeřili. Bylo jich 5 dvojic a trochu si zatančili. V noci se pak vrátili. A zase se před nimi vynořil z temnoty malý domek a zářil v měsíčním svitu. Zůstali sami. Tady je kuchyně a je prázdná. A tady je pokoj, zrovna tak prázdný. Všichni jsou daleko, zůstali tu zase sami dva. On, smutnější než kdy jindy, vyšel po schůdkách nahoru a strčil do dveří. Ona, nasycená a napitá, co hrdlo ráčilo, sama pro sebe se smála. A jakoby z ní nyní vyzařoval jakýsi nový pocit uspokojení, jímž překypovala. Rozsvítila lampu, postavila ji na stůl. On usedl ke stolu, natažené ruce položil před sebe. Ona si sundala klobouk a řekla: nevypadáš spokojeně. A jeho rty se sice pohybovaly, ale nevydali žádný zvuk. Tehdy pochopila, že nastala chvíle, kdy musí ukázat svou sílu a jak velkého vítězství dosáhla. Protože tím bylo všechno vyřízeno, byli manželé. Cítila, jak se v ní vzdouvá pýcha. Byla to úplná záplava pýchy. A proto měla tak silný hlas, proto se jí nechvěl, když mluvila. Bystřina unášela svůj hučivý proud. Poslyš, Matěji. Zvedl ruku a dlaní si podepřela hlavu. Nezbývá, než abych ti teď řekla všechno. Budu mít dítě, to je pravda. Ale ne s tebou.
0: Spustil ruku tak prudce, že pěst dunivě dopadla na stůl. Pootočil se k ní a upřeně se na ní díval. Podruhé uhodil pěstí do stolu, potom vstal a šel k ní. A když už byl až u ní, řekl: opakuj to.
1: Dítě budu mít, jenže ne s tebou.
0: Tak s kým je budeš mít? Pomalu na ní zvedl sevřenou pěst.
1: Ona stále zůstávala bez hnutí. Nemám právo ti to říct.
0: Aha, tak ty na to nemáš právo. Ale že se jeho hněv stupňoval, že se celý roztřásl, že zaťal zuby a zbledl, jako kdyby měl upadnout do mdlob, to všechno udělal ten její výraz. Ten stále stejný výraz, dokazující, že ona má z toho všeho radost, že je v tuto chvíli šťastná. Ba dalo by se říci tím šťastnější, čím on je nešťastnější. Proto byl tak zaslepen nenávistí, že ji už vůbec neviděl. Otočil se kolem dokola, potom na ní napřáhl pěst, tvrdou a hranatou jako velký kámen. Marš ven, vykřikl na ní.
1: Ale ona neodcházela. Přiblížila k němu hlavu. Přiblížila k němu šíji. Upřeně se mu podívala do očí. Nemám strach. Nic mi neuděláš. A protože mluvila pravdu, pěst mu zase klesla. Jsou takový muži, co by mě zmlátili. Takovému bych nic neřekla. Když jsem tobě všechno řekla, věděla jsem proč.
0: Pochopil nejen, co věděla. Pochopil také, že je bezmocný. Ona se usmívala. Byla krásná. Měla růžové tváře a nakadeřené vlasy. Potom se na něho znovu zadívala a viděla, že mu poklesly nohy a že zavrávoral jako strom podťatý u kořene. Rozpřáhla ruce a on jí padl do náruč.

0: Charles Ferdinand Ramy, autor dnešní povídky s názvem Člověk. Z francouzštiny ji přeložila Olga Mašková a pro rozhlas ji připravil Petr Turek. Účinkovali Jan Vlasák a Simona Postlerová, které režijně vedl Ivan Chrs. Ladíte Český rozhlas Vltava, bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Vltava, zprávy.
0: Vládní novelu o růstu rodičovského příspěvku dnes ve druhém čtení projedná sněmovna. Koalice navrhuje zvýšení podpory na 400 tisíc korun u jednoho dítěte a 800 tisíc u vícerčat. Opozice chce do zákona doplnit pravidelnou automatickou valorizaci příspěvku. Z lidskoprávních vládních rad k dnešku rezignovalo už 53 expertů. Nesouhlasí s přesunem agent z úřadu vlády mezi ministerstva. Podle nich změna oslabí ochranu zranitelných v Česku. Vadí jim také, že vláda s nimi rozhodnutí o přesunu dopředu neprobrala a kompromisní návrhy neprojednala. Podle vedoucí úřadu vlády Tinde Barta ale bude nové uspořádání efektivnější. Víc než milion lidí se přihlásilo do španělského programu umožňujícího legalizaci statusu migrantů. Oznámil to premiér Pedro Sánchez. Informovala o tom agentura AFP s tím, že podání žádosti automaticky neznamená legalizaci pobytu. Dnešek je posledním dnem, kdy je možné se do programu přihlásit. Východočeské muzeum v Pardubicích od 1. července zavádí na zámku prohlídky pro děti od 5 let. Nový okruh nazvaný Na návštěvě u Pernštejnů představí nejmenším návštěvníkům zábavnou formou život šlechtického rodu. Děti si během 45 minut vyzkoušejí například rytířské zbraně, vyšívání nebo šlechtické pozdravy a na závěr budou v zámecké kapli pasovány na rytíře. A počasí bude oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku až do večera bude převládat převážně malá oblačnost. Na západě a severozápadě se místy jinde ojediněle objeví přehánky nebo bouřky, které mohou být i silné. Večer bude od jihozápadu srážek přibývat. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia. Na východě naměříme až 36 stupňů, na horách kolem 23. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz. Dagmar Kopečková se loučí a na programu je odpolední Vltava s Davidem Hamrem.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapp Them. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.

Švédská jazzová zpěvačka Miriam Aida otevřela 8 minut po 14. hodině odpolední Vltavu s 30. červnovým datem. Ovšem prázdniny už dávno propukly, dokonce před víkendem. A tomu konec konců, milí posluchači, bude odpovídat i náš letní prázdninový program. Budeme zvát třeba na nový cirkus na festivalu Letopruhy, současný tanec v Lipnici nad Sázavou nebo na festival žonglobalizace v Plzni. To jsou témata dnešního kultivátoru, což jsou kulturní typy pro rodiny s dětmi, které věřím touží i po osvěžení kulturním, kterého se vám, milí posluchači, dostane vrchovatě. Legendární cesta do pravěku je téma rovněž dobrodružné, zdálo by se říct dětské, ovšem formující celé generace v kontextu celého a celoletního programu vltavského filmového léta vám nabídneme i deníkový text. Kniha, která zmíněné putování, slavný snímek Karla Zemana připomene, bude taky naším tématem. A mimo jiné i cestování ne v čase, ale v prostoru, ovšem v čase, kdy ženy cestovatelky nebyly obvyklým jevem. Seriál o ženách cestovatelkách bude tematizovat mimo jiné otázky, zda se cestovatelky převlékaly za muže, zda měly šanci získat skutečné renomé co by vědkyně, nebo jak na ně vlastně mužští kolegové nahlíželi. A mnohem více v odpolední Vltavě, jejíž příjemný poslech vám od mikrofonu přeje David Hamr.

0: Ze Smetanova klavírního cyklu jste slyšeli druhou část, nazvanou Útěcha v podání Johany Hanykové. Útěchu příliš nenabízí sarkastický, v mnohem však z životních zkušeností mnohých čerpající. Nejprve slavný román, později film. Večerní drama dnes na Vltavě přinese známý rozvodový souboj podle románu Válka Rozovových. Film s Michaelem Douglasem a Kathleen Turner jsme asi viděli úplně všichni. Ovšem znáte původní knižní předlohu Warrena Adlera z 80. let. O rozdílech mezi celovečerními filmy a původním textem se redaktorka Šárka Jančíková bavila s filmovou publicistkou a spisovatelkou Zdenou Mejzlíkovou.
1: Only... I want a divorce. No, you don't. You can't have one.
2: Je to ten bod zlomu v posteli večer. Ona se k němu obrátí a najednou ona mu oznámí, že už ho nemiluje. A pro ně je to strašná rána a přijde po té jeho hospitalizaci, když on se octne v nemocnici, omylem se domnívá, že má infarkt a loučí se se životem. A tam dochází k té první diskrepanci, kdy si uvědomí, jak ta manželka je pro něj důležitá a u ní se stane pravý opak, že když se k ní dostane ta zpráva z nemocnice, uvědomí si, že by vlastně byla ráda, kdyby ten manžel zemřel. Touhle zlomovou scénou vlastně začíná ten jejich rozkol.
3: Budeš v pořádku.
4: Barbaro, proč jsi za mnou nepřijela, když jsem ležel na smrtelný posteli?
3: Neležel jsi na smrtelný posteli.
4: Ale já jsem myslel, že umírá.
3: Budeš v pořádku.
4: Přestaň to opakovat. Jsi moje žena, měla jsi tam být se mnou.
3: Fajn. Chceš vědět, proč jsem za tebou nejela až do New Yorku?
4: Ano.
3: Prostě protože...
4: No.
3: By to bylo jedno.
2: No a druhá klíčová scéna je ta ikonická na tom lustru. Řítí se na obrovském starožitném lustru dolů. Po té válce, po tom rozkolu se octnou na jedné lodi zase zpátky spolu, ale ta loď nepluje k nějakým šťastným zítřkům, ale k destrukci a sebedestrukci.
5: Ta scéna lustru je i v té původní knize.
2: Ale tam je rozdíl oproti adaptaci. Ve filmu se děje, když jsou jenom oni dva v tom domě a potom přijdou ten právník, kterého hraje režisér Danny DeVito, oproti románu, že udělal rámování toho příběhu jako vypravěč, ale zároveň se stal přítelem té hlavní postavy, což v knize není. A ta služka ještě tam přijde. Kdežto v románu tam přijdou i děti. Ta adaptace se liší i v té účasti dětí na té jejich válce, protože v knize ty děti tím hrozně trpí a pořád k rodičům mají vztah. Kdežto ve filmu, tam jsou děti odeslané na Harvard a loučí se s tím, že už o rodiče nemají zájem, že jsou jim jedno a že chtějí mít od nich pokoj. Kdežto v románu, tam jsou ty děti přítomné té zkáze a tím pádem si autor zadělal na další román, protože děti jsou tím samozřejmě traumatizované, takže Warren Adler napsal Děti Rouzových nějakých 20 let po tom původním románu. A využil tím i popularity filmu.
5: Nicméně ta kniha ještě ukazuje perspektivu jejich takové au pair N. V té nové adaptaci není, ale vyskytuje se v tom filmu Danny DeVito.
2: Ta se ve filmu vyskytuje, ale je tam pojatá úplně jinak. V románu se mluví o krásné 20-leté studentce, která jim tam dělá hospodyni a šíleně se zamiluje do Olivera. No a on toho využije pro svoje sexuální uspokojení. Kdežto ve filmu tohle to není. Tam je sice ta N, ale je to taková paní středního věku, ne moc atraktivní. Je tam takovou jakousi oporou, která to zároveň sleduje.
5: Mě i v té nové adaptaci z roku 2025 zaujalo, že ty filmové adaptace ukazují to násilí, co se mezi nimi děje. To, jak oba obrátí ty city v tu agresi a ten vztek. Ale jediné, čím nebojují, je ta sexualita. Ani v jedné z těch adaptací oni tohle proti sobě nepoužijí, přestože je to skoro možná v takovýchhle situacích nejsnažší prostředek, jak tomu druhému ublížit. A v té knize to je.
2: Myslím si, že záměrem bylo to, aby se neobjevila další temnota. Ten Hollywood to nalakoval trochu na růžovo. V té předloze se tím bodem zlomu oba dva začnou nenávidět. A není tam už sebemenší snaha o znovu obnovení toho vztahu. Kdežto v té adaptaci, tam je to různé. Ona už o něj nestojí, kdežto ten muž si ještě zachovává lásku k ní. On jenom reaguje na to, co ona mu řekla, že ona se chce trhnout, že ona už je nespokojená a on ji stále miluje.
6: You can buy another house, you can replace everything. except you. You may find this hard to believe, but I still love you. I still want you.
7: I think what you can't believe is that I don't want you.
2: Ta vášeň zůstává, ale překlopí se z lásky do nenávisti a to pouto je pořád stejné, jenom s opačným znamínkem. Ale mám pocit, že ten rozdíl mezi původní adaptací a tou novou je ve způsobu agrese, protože v tom prvním filmu je hlavně fyzická, je brachiální, ničí se tam věci, předměty, ubližují si i tělesně. Kdežto v tom novém z roku 2025 ta agrese se přesouvá na verbální rovinu. Oni se častují nevybíravými ironickými šlehy. Je to krásná ukázka suchého anglického humoru, takže divák se u toho i pobaví. Ale je to možná stejně agresivní jako to fyzické násilí, protože oni se těmi sarkazmy dokáží úplně odrovnat a zasáhnout to citlivé místo partnera.
0: Říká publicistka Zdena Mejzlíková o filmových podobách románu Válka Rouzových. Jeho rozhlasovou adaptaci můžete v 8 večer dnes poslouchat jako vltavské večerní drama. Účinkují Vasil Fridrich a Jana Striková pod režijní taktovkou Petra Mančala.

0: Americké duo zpívající a hrající swing 40. let, říkající si Rachel and Will Ray, obstarali hudbu 23 minut po 14. hodině v odpolední Vltavě. A my jsme slíbili, že se vydáme na cestu proti proudu času, tedy do pravěku. Kdo by neznal na svou dobu jedinečný film Karla Zemana Cesta do pravěku. Snímek měl premiéru už v roce 1955 a od té doby oslovuje už několikerou generaci malých diváků. Čtyři kluci, kteří výpravu podnikli, si během cesty vedli deník a právě ten se teď chystá k vydání, co by kniha. Za projektem stojí Muzeum Karla Zemana a výtvarník Jakub Fabel, který v rozhovoru s redaktorem Tomášem Pilátem vyzdvihuje jedinečnost deníku Cesty do pravěku.
1: To je knížka, kterou všichni znají a ona doposud neexistovala. Teď existuje v jednom kuse jako maketa a je udělaný tak, aby vypadal, jako že jste ho našli někde na půdě a že se ten příběh skutečně stál. Mně se tam podařilo takový zajímavý grafický efekt, jsem grafik, že jo, tak proto to prožívám, že je v podstatě komiks a ten komiks většinou má takový ty bubliny, kde jsou ty texty. No a protože tento deník byl několikrát ve vodě v tom příběhu, tak já jsem místo bublin využil takové kaňky a v těch kaňkách potom jsou ty texty.
2: Takže značná část té práce spočívala v patinování toho deníku.
1: Značná část byla vůbec vybrat ty fotografie, protože jich tam přes 800, tak si představte, že musíte vybrat 800 záběrů z toho filmu, ty všechny musíte upravit, aby nějakým způsobem vypadaly a potom hlavně vymyslet ten příběh, aby fungoval, protože on ten film je něco jiného než je ta knížka. Takže já jsem byl do poslední chvíle velice napjatý, jestli ta knížka bude fungovat. Ale nakonec výsledek je takový, že funguje a myslím, že jestli se to povede dokončit, tak to bude krásná záležitost.
2: A se vám hodně pomohlo, že ten film Cesta do pravěku už je zdigitalizovaný. Takže s těmi fotografiemi se asi pracovalo lépe, než kdyby nebyl.
1: Jednoznačně, to musím říct, že kdyby nebyla ta restaurace toho filmu, tak by vlastně ta knížka nemohla nikdy vzniknout. Že opravdu ty původní filmy, které jsem, nebo já jsem znal ještě jako dítě, tak ty televizní záběry rozhodně by nebyly použitelné pro takovou tu knihu a to restaurování tomu opravdu pomohlo a teprve se z toho staly krásné obrázky, které jsou použitelné.
2: Jak moc vám pomohli ještě žijící členové té výpravy z těch kluků, kteří byli hlavními hrdiny nebo představiteli těch hlavních rolí?
1: Tak dneska bohužel živí už jen pan Lukáš, který je neuvěřitelně vitální pán, je mu 86 let, dokázal pro nás i natočit film, který tu knížku uvádí a dokonce se nám podařilo i zopakovat záběr, kdy jeden z těch kluků bojuje s pterodaktylem na vodě, tak máme pana Lukáše natočeného, jak s pádlem bojuje s pterodaktylem díky takové aplikaci, kterou jsme vytvořili k této knížce, která umožňuje fotit dinosaury.
2: Pár slov k té aplikaci.
1: My jsme vytvořili aplikaci Moje cesta do pravěku a udělali jsme to proto, aby čtenáři té knížky si mohli také udělat vlastní cestu do pravěku. A proto jsme udělali takovou zajímavou věc, že jsme využili postupy Karla Zemana, který tak, aby vytvořil pravěk v podstatě v našich krajinách, ve Zlíně a na Váhu, tak používal takzvané dokreslovačky, což jsou kulisy, které překládá před kameru a ty kulisy změnily část toho záběru tak, aby vypadal dramaticky pravěce a podobně. A my jsme podobným způsobem udělali takové masky, které jsme aplikovali do telefonu. Ta aplikace funguje dokonce bez sítě, nemusíte být na signálu a můžete si udělat výlet do přírody a v té přírodě se vyfotit nebo svoji rodinu vyfotit s pravěkými zvířaty. Je to velmi hravé.
3: Halo, pane mamuň, jsme tady dobře v pravěku.
2: K obsahu té knížky dá se tedy říct, že to je chronologicky ta cesta, kterou absolvovali ti chlapci ve filmu Cesta do pravěku.
1: Ano, opravdu ta cesta funguje a já v tom musím říct, že opravdu Karel Zeman je unikátní v tom, že on šel proti času, jo? Že to vlastně je unikátní nápad, který je světový a už ho asi nikdo nezopakuje a v té knížce je to skutečně naprosto stejné a ta knížka je udělaná tak, aby to opravdu vypadalo jako deník. Já jsem se snažil, aby i ty fotografie nebyly jen obrázky, ale aby to byly staré fotografie, takže jsem šel do antikvariátu nebo několika antikvariátů, tam jsem vybíral staré pohlednice a fotografie, aby byly ošahané, měly ty krásné okraje a ty jsem naskenoval a potom jsem do nich teprve vkládal ty snímky z toho filmu.
2: Je tam jeden snímek z konce filmu, kdy jeden z těch kluků drží v jedné ruce živého trilobita, v druhé ruce skamenělinu. To je záběr, kterého většina diváků pláče.
1: Přesně tak to ta knížka končí a když si k tomu dočtete ten zbytek toho textu, toho filmu, tak i já, když jsem to dokončil, tak jsem byl dodatý.
2: Vy jste vyhlásili sbírku na Doniu. Chcete vybrat milion?

0: korun, to je poměrně hodně peněz.
1: Ano, protože ta knížka rozhodně není levnější, bude ta výroba, řekněme, výrazně dražší, ale je to proto, protože my chceme opravdu vydat velký náklad. A dneska je velký problém vydat knihu a velký náklad je veliké riziko. A už jenom nakoupení toho papíru, protože tady jsme použili speciální papír, velmi kvalitní papír ze zahraničí, tak trvá 6 neděl. Ten tisk je zrovna tak velmi složitý, takže my, abychom si mohli troufnout vydat knížku tak, aby měli všichni, co mají mít, tak potřebujeme nějakou jistotu. A ta jistota je právě tato sbírka Donio, ale ta není o penězích, ale je spíš o těch objednávkách, těch kusů knih. A my podle toho zjistíme, kolik skutečně těch knih máme vydat.
0: A když se to všechno podaří, tak chcete ty knížky distribuovat třeba do dětských domovů nebo do nemocnic dětských dětem, které by si ji třeba normálně nemohli pořídit?
1: Ano, to je od začátku jednoznačný plán, že chceme ty knížky dát do dětských domovů, chceme dokonce i ty aplikaci dát do táboru pro dětské domovy a chceme vůbec vytvořit programy na téma Cesta do pravěku pro dětské domovy.
2: Dodává autor připravované knihy Deník Cesty do pravěku, výtvarník a spoluzakladatel muzea Karla Zemana, Jakub Fábel. My filmové téma akcentujeme po celé prázdniny, které už jsou v plném proudu, pochopitelně nejen na Vltavě. A konec konců filmu se také dotknou vltavské výlety, to ovšem až po 16. hodině budeme putovat po starých biografech, nebo budeme ve vltavském akcentu hovořit o filmových debitech.

0: Hvězdy světového filmu, Červený koberec a tisíce diváků.
1: Začíná jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu.
0: Jak se zrodila jeho jedinečná atmosféra, kdo utvářel jeho podobu a které okamžiky se zapsaly do jeho historie?
1: Premiéra radiodokumentu Marka Mojžíška ve čtvrtek 2. července.
0: A pak na vltava.rozhlas.cz.

0: Slovenská zpěvačka, která si říká Nina Rosa, nabídla hudbu, která právě dozněla finsky a správně finsky zní jméno Miki Nousiainena a jeho lehce autofinkční román bude naším tématem právě teď. Pojednává o rozhodnutí stát se šampionem v běhu na 400 metrů v kategorii 50+. Autor v knize popisuje přípravy, ale také je kniha plná poznámek, někdy sarkastických, k tamnímu spisovatelskému prostředí a Finsku vůbec. Na román s názvem Ovál se zaměříme právě nyní. Ojedinělá kniha tematizující atletiku z pohledu známého glosátora finské společnosti Miki Nousiainena nese onen příznačný titul. O románu, který vyšel také v češtině, nám víc poví spolupracovník Vltavy Josef Straka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Proč zrovna Ovál tedy číst? Čím je ta kniha zajímavá?
1: Možná, že dobré tuto knihu číst právě v tomto období, v letním dovolenkovém období. Ne snad, že by ta kniha byla snadná, ale protože nabízí odlehčení od velkých témat, neprobírá se tam nic zásadně složitého a přesto je to důsledně prokomponovaná proza, která dává nahlednout do prostředí, které není zas tak v literatuře tematizováno, to znamená svět čtvrtkařů, běžců na 400 metrů. Možná, že to, co se na začátku zdá jako bláznivý nápad, že autor se rozhodne stát se finským šampionem v kategorii 50+, tak může nabídnout i takové lehké pousmání. To se přece nemůže podařit. Ale od začátku to dostává jisté obrysy, ty obrysy se čím dál tím více konkretizují a jsou to různé plány, konzultace, různými odborníky, s dalšími běžci, fyzioterapeuty. Až nějak někdy kolem strany 60 začneme tomu hrdinovi věřit, že se to podaří. A začneme mu držet pěsti. A najednou začneme sledovat úpěnlivě jeho úmornost a vytrvalost příprav a prostě jeho běhy přípravné i potom ty konfrontační na tom oválu.
0: Tak nevím, zda to může ve filmové paralele připomínat třeba Orla Eddyho o britském skokanovi, který taky se drápe z amatérských pozic až na tu olympiádu. Každopádně věřím, že Mika Nousiainen je zajímavá postava, kdybyste jej představil.
1: Tak autor knihy je neunavný glosátor finské společnosti, kolegů spisovatelů a především sama sebe. Začínal jako novinář a doposud působí jako moderátor různých zábavných a diskuzních pořadů. A výrazně se proslavil románem Uprchlík na malinové loďce, který s nadsázkou tematizuje vztah Finů a Švédů. A v českém překladu vyšel jeho román Fasáda, to bylo v roce 2020, také v překladu Jitky Janušové, která překládala i právě Ovál. A tento román se stal ve Finsku bestsellerem a byl i zpracován divadelně.
0: Jde tedy o román autofikční, kterých, připomeňme, těchto typů poslední dobou začalo vycházet po vícero.
1: Nejsem si tím úplně tak jist. Autor sice mluví o sobě, o spisovateli, který se rozhodl být tím šampionem, ale zároveň v mnoha pasážích o tom pochybuju, že to je o nějaké postavě, která existuje jen v hlavě Miki Nousiainena. A neustále mám pocit nechávat čtenáře balancovat na této hraně a záleží tak na každém, jak to uchopí. V každém případě mě upoutalo líčení atletických pasáží, prostředí stadionu, debat s dalšími běžci, těsně před startem závodu nebo po něm. Popisování konkrétního dne závodu třeba, jak neustále hrdina reflektuje svůj běh, výsledky, ale také na jakém úseku se zakyselil a jak za to trochu zpomalil. Zajímavá jsou porovnání s prací spisovatele, sarkasticky, v příměrech, v mnoha příměrech, ale třeba řeknu jeden, že nikdy si nemyslel, že jeho práce bude promlouvat vítr, nebo že bude řešit stravu. Nebyl by to ale Mika Nousiainen, kdyby svou ironii nezaměřil i na finskou společnost. Nakonec se právě obrací ke svým kolegům, ale vždycky i také sám k sobě, i ke svým výsledkům na dráze. Jsme účastní jeho každodenních rozmluv sama k sobě, co ještě zlepšit, co ještě přidat, kde udělalo chybu, kde být o pár setinek lepší. Všechno to glosuje, jak se trápí, či naopak, jak reflektuje každý malý úspěch a jak se pozbuzuje do budoucna.
0: Tak je otázka, jestli je to celé velká mystifikace nebo skutečný prožitek. Každopádně, kdybyste měl obecně říct, co z autorova způsobu vyprávění a glosování vás vlastně nejvíc zaujalo, co by to bylo?
1: Myslím si, že právě uchopení těch atletických témat a to, jak nás dokáže přiblížit k tomu oválu. Někdy jsem měl pocit, že jsem přímo s ním, přímo u těch startů, přímo u toho atletického oválu, přímo sleduju čas, jak mu běží a takže člověk rád se dostane na tyhle ty stadiony a rád prožívá přímo až jako niterně. Je to prostředí a jak bojuje o každou desetinu vteřiny a pak už ho vidíme, jak míří do závěrečné rovinky. Ale výsledek, finální čas, uvidíme.
0: Kdybychom měli vynést finální verdikt, to je možná silný slovo teda, ale spíš říci, zda tedy kniha skutečně je hlavně o sportu, nebo pokud ne, tak o čem vlastně román především je, pokud byste krátce shrnul ten dopad?
1: Já myslím, že je o velké námaze. A jak dosáhnout prostě toho kýženého výsledku. Nekonečná reflexe výkonu, času, statistik, neustále přemýšlení o tom, kde se zlepšil, kde se zhoršil. Ale také je to odvaze mít nějaký sen, kolem 50, jít si za tím a o nových začátcích a i když to někdy může být úmorné a bolestné, a v případě hrdiny je to někdy bolestné, ale zároveň to můžeme číst jako jisté literární, sarkastické, ironické podobenství o sportu a finské společnosti. A závěrem chci říct, že v každém případě se nebudete nudit, protože o dlouhých bězích, půlmaratonech, maratonech, už si myslím, že toho bylo napsáno poměrně hodně, ale o běhu na 400 metrů, aspoň co já jsem vysledoval, a ještě tohletou básnickou formou, myslím, že ne.
0: Toliko knize Oval z pera Miki Nousiainea. Román nedávno vyšel v nakladatelství Host v překladu Jitky Hanušové, zprávu o ní a taky zamyšlení nabídl publicista a básník Josef Straka. Díky.
1: Děkuji.

0: Doznívá alespoň část symfonie pro smyčcové nástroje a basso continuo Karla Filipa Emanuela Bacha. Klasická hudba pochopitelně do programu Vltavy patří a správně také nový cirkus. Nejenom za ním, ale i za divadlem do Volyně, za současným tancem do Lipnice nad Sázavou, nebo si můžete zažonglovat v Plzni. Tipy na letní nejen kulturní aktivity pro děti a mládež přinášíme v pravidelné rubrice Kultivátor společně s redaktorkou Veronikou Joškovou Štefanovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak hned na začátku prázdnin zveme do Volyně na festival Letopruhy, který zaplaví na celou sobotu 4. července plovárnu ve Volyni.
1: Ano, Letopruhy to je festival plný nového cirkusu, divadla, hudby, tance, kreativních workshopů a koná se v areálu prvorepublikového koupaliště ve Volyni. Pod širým nebem tak bude k vidění například představení inscenace Cirkus Los Animales Fantasticos, ve kterém spojili své síly soubory Loutky bez hranic a Divadlo bratří Formanů. Vytvořili tak představení s živou hudbou a loutkami kapesních i životních velikostí, inspirované bajkami z různých koutů světa. Následně pak v představení Sien o dvěm kolektivu zjistíme, čemu věřili a čeho se báli dávní Slované. Divadelní exkurzi do světa slovanských mytologických postav zažijeme prostřednictvím masek, ale také prostřednictvím vyprávění a pohybového divadla. A z Francie přivítá festival Letopruhy soubor Compagnie Balance d'Or s představením Le Maïetique. Jedná se o hravou poetickou grotesku, to se pod plenér a otevřené nebe hodí. Vystupují v tomto představení dvě akrobatky na složité konstrukci z hrast a plošin. Obsah představení balancuje doslova na hranici punku i fantazy a výraz Le Maïetique odkazuje na cestu k vlastnímu sebepoznání. Více o tomto představení řekl jeden z pořadatelů Martin Roškaňuk.
2: Představení plné vzdušné akrobacie na flying trapeze, kterou v Čechách běžně neuvidíte. Součástí představení jsou kromě akrobatek také skvělí muzikanti, kteří nám zahrají živě. Zažijete hravý poetický příběh inspirovaný svobodou, která je v dnešní době tak důležitá.
1: V rámci doprovodného programu Letopruhů bude možné navštívit akrojogu pro děti od 6 let v doprovodu dospělé osoby, také výtvarný ateliér Ladílna Fantastika Jitky Barnetové, inspirovaný postavami z již zmiňovaného představení Los Animales Fantasticos. A nebo můžete zkusit dada střelnici. Co to je? Střelec si volí vlastní zbraň i originální munici, od gumových prasat a silikonových skřítků až po opeřené projektily a netopíry. Střelnice vznikla pod vedením autorky Daniely Klimešové pro českou sekci na Mezinárodní výstavě scenografie a divadelního prostoru Pražské kvadrienále 2011. A po představeních se můžete těšit i na diskuze s umělci a umělkyněmi, které za Český rozhlas Vltava povedu já.
0: Tak musím říct, že dada střelnice je něco, co mě natolik nadchlo, že jsem v skutku zatoužil vystřelit si třeba silikonové prasátko vůči někomu. Každopádně chceme-li zůstat aktivní i následující prázdninový víkend, nabízí festival Taneční Lipnice workshop pod vedením renomovaného souboru 420 People.
1: Festivalový program přiveze do Lipnice nad Sázavou nejen workshop, ale i nejnovější představení souboru 420 People. V pátek 10. července o zvláštní prostor tamnějšího hradu inscenace Smoke and Mirrors, choreografa Václava Kuneše, který propojuje solo italské tanečnice Francesky Ami Amante a flamenco kytaru Filipa Zubáka. V sobotu 11. července uvidíme choreografii Pulps, duet v podání Simony Machovičové a Matyáše Ramby a ten zmiňovaný pohybový workshop pro širokou veřejnost pod vedením choreografa Václava Kuneše bude také v sobotu 11. července od 17.30. Bude vycházet z pohybového materiálu představení 420 People a zaměří se na možnosti propojení kreativity, základního pohybu těla a současného tance. Workshop je určený skutečně pro všechny zájemce bez rozdílu zkušenosti s tancem.
0: A aby té interaktivity a nového cirkusu nebylo málo, tak dostupným a interaktivním festivalem nového cirkusu v ulicích Plzně je i žonglobalizace. Její poslední část se odehrává v úterý 7. července u Mlýnské Strouhy.
1: Takzvané plzeňské Benátky, tedy místo, které je součástí městského sadového okruhu, se stane na jedno odpoledne místem pro aktivní zábavu i podívanou. Poslední den festivalu žonglobalizace bude věnován workshopu žonglování a představení Ahoj. Více o programu řekl ředitel žonglobalizace Jiří Misař.
3: O 4 hodin začne otevřený workshop žonglování s lektory v Circularia, kde budou připraveny nejrůznější cirkusové rekvizity pro všechny, kdo si chtějí žonglování vyzkoušet nebo se v něm posunout dál. V 6 hodin naváže představení Ahoj souboru Tuto cirk. Novocirkusová inscenace hravým a poetickým způsobem vypráví o přátelství, naději a odvaze vydat se na společnou cestu. Je určena dětem i dospělým a nabízí zážitek, který baví napříč generacemi. Po celé odpoledne bude k dispozici chillzona a také interaktivní herní prvky pro děti, takže bude prostor nejen na představení, ale i na společný strávený čas.
0: Je vám horko, jděte se schladit do kotelny nové osmičky ve Frýdku místku. Frýdland je kousek vedle. Ta se dnes promění v dětské kino.
1: Ano, není to vtip. Zázemí bývalé kotelny v nové osmičce je podle pořadatelů prostor chladivý. Nová osmička je bývalý textilní podnik bratří Neumannů, který byl založený v roce 1868. Patřil k největším a nejmodernějším závodům ve Frýdku. Vzniklo tak ale kulturně kreativní centrum a dětské kino dnes od 18 hodin nabídne animovaný film Zlouni, The Bad Guys z roku 2022 od režiséra Pierra Perifella. Příští úterý 7. července už zve nová osmička na letní open air kino pod komínem. Filmové tituly i čas budou postupně upřesňovány.
0: Letní nejen kulturní typy a nejen pro děti a mládež. Na následujících 2 týdny jsme vám nabídli společně s redaktorkou Veronikou Ješkovou Štefanovou v rubrice Kultivátor.
1: Naslyšenou.

0: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
1: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
0: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
1: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
0: Na Vltavě.

0: Bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových povede Radek Ležatka. Jmenovala ho ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Do funkce nastoupí zítra. Nahradí tak bývalou generální ředitelku Kateřinu Arajmu, která z osobních důvodů skončila v březnu. Ležatka už předtím působil jako její zástupce na majetkovém úřadě, pracuje od roku 2015. Včerejší výbuch v Monaku nebyl terorismus. Policie ho vysvětluje a vyšetřuje jako pokus o vraždu za použití výbušného zařízení. Potvrdila to monacká prokuratura. Podle televize BFM a deníku Le Figaro exploze zranila 3 lidi, včetně ukrajinského oligarchy Vadima Jarmolajeva. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli, který zřejmě utekl do Francie. Život a tvorbu sochaře, medailéra, kreslíře a tvůrce muchláží Františka Pavlů, člena klubu konkretistů, představuje první monografie. Vydalo ji muzeum Kampa k výstavě Pavlů, kterou zahájilo pod názvem Dvě formy v červnu a potrvá do září. Monografii dnes její autorka a kurátorka výstavy Ilona Výchová představila v muzeu Kampa. Dílu Pavlů podle ní dosud chybělo adekvátní odborné zhodnocení. Na publikaci se podílela umělcova dcera Zuzana Pavlů. Počasí je oblačno, ojediněle na západě a severozápadě místy se vyskytnou přehánky a jen ojediněle i bouřky. Později odpoledne a večer čekáme od jeho západu přehánky a bouřky četnější i velmi silné, které budou postupovat pravděpodobně přes Českomoravskou vrchovinu a jižní Moravu k severu až severovýchodu. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů Celsia, na západě kolem 25 stupňů, na jeho východě až 630 stupňů Celsia, maxima na horách kolem 23. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: V hudební nabídce Vltavy po 15. hodině nebudou chybět taková jména jako Štěpánka Balcarová, Josef Haydn, Jaroslav Ježek nebo právě teď Klarinet Factory, Lenka Dusilová s Beátou Hlavenkovou.

Komíhání, tak se jmenuje hudba, kterou zprostředkovala Klarinet Factory Lenka Dusilová společně s Beátou Hlavenkovou 7 minut po 15. hodině v odpolední Vltavě. My vám nabídneme i komíhání na lodi a Void Floating Gallery. A to proto, abychom vás už za pár okamžiků pozvali na inspirativní letní akci, která má vztah ke čtenářství a také k závislostem. Ovšem možná jinak, než si v tuto chvíli představujete. Konkrétně půjde o multižánrový festival Knihovna na vlnách a právě její letošní podtitul zní Závislost je jen jedna. My podporujeme snad jen ty dobré závislosti na kultuře a umění a tu uspokojíme vrchovatě i mezi 15. a 16. hodinou. Mimo jiné připomeneme odkaz odvážných žen, které proklestily cestu džunglí nejen v tom opravdovém, ale i přeneseném slova smyslu svým následovnicím. O ženách cestovatelkách je seriál, který nabízíme v programu Letní Vltavy. Mimo jiné položíme a odpovíme na otázky, zda se cestovatelky převlékaly za muže, zda měly šanci získat skutečné renomé, co by vědkyně, když přivážely cenu sbírky a jak na ně mužští kolegové nahlíželi. A mnohem více v odpolední Vltavě, jejíž také součástí je hudba, teď aktuálně Grigova.

0: Suita pro smyčcový orchestr právě dozněla, alespoň její pátá část z pera Edvarda Grieg'a. My teď na chvíli zaměříme pozornost na čtenářství, i když zůstaneme multižánroví. V Praze už od 23. června a to až do 16. července probíhá multižánrový festival Knihovna na vlnách. Letos s podtitulem Závislost je jen jedna. Odpoví na to, co dnes považujeme za závislost, nebo proč nás třeba fascinují reality show, mimo jiné. Akce, kterou pořádá Městská knihovna v Praze, se uskutečňuje na lodi Avoid Floating Gallery na Pražské náplavce a program nabídne mimo jiné celou řadu debat o moderních fenoménech. Letní čtenářskou akci přišla představit za Městskou knihovnu Dagmar Plamperová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Tak možná úvodem, jak vysvětlit ten titul Závislost jen jedna a vlastně proč to téma závislostí letos?
1: Tak já bych ještě chtěla ten festival trošku ukotvit, protože my se potkáváme každý rok a festival letos slaví 13 let. A letošní ročník, který nese název Závislost a podtitul je Závislost jen jedna a má to takový dvě vysvětlení. To téma beru jako osobně, vzhledem k tomu, že jsem v organizátorském týmu, tak to téma jsem si vymyslela, protože se mě osobně dotýká. A takže já jsem si to slovo potřebovala nějak pojmenovat, dát mu nějaký život a snažila jsem se vymyslet takový témata, který by to slovo tak jako hezky jako zvýznamnilo a pomohlo nám na něj nahlídnout z různých možných směrů. No a ta druhá stránka je taková, že závislost nás doprovází všechny možná v tom životě, někdy ve velký a někdy menší míře.
0: Jste říkala ukotvit, to je vtipné ve chvíli, kdy se budeme pohybovat po člunu, pravda, přikurtovanému k břehu. Pojďme ještě nejdřív, než se budeme bavit o programu, popsat prostor, na kterém vlastně onen festival probíhá.
1: No tak já zkusím teda svoje básnické umění tady rozvinout. Tak loď Avoid Floating Gallery kotví a je to takový pojízdný vrak, ale nádherný, rezavějící, rezavý. Tak kotví pod Výtoní nebo na Výtoni pod železničním mostem. A je to loď, která má neskutečnou atmosféru a už řadu let tam probíhají akce různého typu. Dřív tam mohly probíhat koncerty, což už nemůžou, a díky TCP a podobně, ale stále tam probíhají literární večery, večer překladatelů, setkání s autory a podobně, nebo festival Knihovna na vlnách.
0: Jak se potkává závislost s tou knižní doménou, třeba na tom festivalu?
1: Jak se potkává? No tak jeden z večerů máme takový, řekněme, jakoby tradiční. Robert Janda, básník Robert Janda, bude hovořit o prokletých básnících a básnících, který tvořili právě pod vlivem nějakých látek, takže to mě velmi zajímá. A poslední večer, na posledním večeru potkáte tři současné básníky Josefa Straku, Jakuba Řeháka nebo Víta Janotu, kteří budou promlouvat o svém chudectví a budou číst své texty inspirované chudectvím.
0: Chodectví. Otázka zní, zda i chodectví může být závislostí a nakolik je taková závislost destruktivní. Konec konců, téma závislosti je možná obecnější, než bychom si mohli myslet. Jak si myslíte, že třeba literatura může pomáhat tématu závislosti porozumět?
1: Tak záleží na tom zase, z jakého úhlu se na to podíváme. Pokud se na to podíváme jako autor nebo autorka, tak psát je takový únik. Takový únik, taková možnost uniknout si z toho reálného světa a v úvozovkách si dělat, co chci. Můžu si do toho svého fiktivního světa vložit, co chci, můžu se tam stát, kým chci, můžu tam prožít, co chci. A zároveň si tam odložit ty emoce, protože tvůrčí lidé a vůbec jako citliví lidé s těmi emocemi zápasí. Jo? A závislost je vlastně dost často potom projev. Je to vlastně únik, že jo? Od nějakých emocí. No a co se týče toho druhého pohledu, toho čtenáře, tak asi nám, teď nevím, doufám, že jsem se do toho nezamotala, jo, ale ta závislost nebo to setkání je trochu jiný a zprostředkovaný.
0: Tematické večery jsou různé. Konec konců ten festival trvá mnoho dní. Jak pestrý je program?
1: Tak festival má 6 večerů, ten první tady proběhl už minulý týden a to byl večer s adiktologem a psychologem Alešem Kudou, který nám ten pojem závislosti nějak pomohl si ohmatat. A těch zbylých 5 večerů, tedy dneska nás čeká setkání s docentkou Irenou Rajfovou, která promluví o závislosti na reality show nebo o reality show vůbec. Takže budeme prostírat, vyměňovat manželky nebo něco podobného a doufám, že dostaneme i růži. A pak tam máme tedy 7. července večer, který bude věnován právě básníkům, prokletým básníkům třeba, kteří unikali do té tvorby a díky nim máme prostě něco, k čemu se můžeme vracet a zažívat něco úžasného. Pak tam máme večer věnovaný současným umělcům a pak tam máme večer věnovaný AI, to je takový velký téma, všichni ho známe. A ten poslední večer, jak už jsme hovořili, tak bude věnován chodectví.
0: Různá témata, spojená tedy jednak prostorem velmi nevšedním Floating Gallery, ale také tématem závislostí, tak jak jej prezentuje festival, který právě promítá, nebo který právě probíhá a my promítáme některé možnosti. Jestli se tam bude promítat, to se konec konců můžeme zeptat Dagmar Plamperové už za okamžik na Vltavě.

0: Znova a znova. I tak by šlo popsat závislostní mechanismy. Konec konců téma závislosti je i tématem festivalu, na který zveme. Vám zpíval Peter Lipa stejnojmenou píseň Znova a znova. V Praze od 23. až do 16., tedy od 23. června do 16. července probíhá multižánrový festival Knihovna na vlnách. Letos, jak už jsme zmínili, s podtitulem Závislost je jen jedna. Odpoví na to, co dnes považujeme za závislost, nebo proč nás třeba fascinují reality show, jak konec konců za pořadatelský tým podotkla už před chvilkou Dagmar Plamperová. Tak tedy, jak vlastně reality show souvisí s tématem závislosti? Konec konců bude to téma dnešního večera.
1: Tak my si dost často myslíme, že reality show je zábava, která nám nějakoby předkládá nějaký skutečný svět. Reality show je pro mě taková jako forma úniku. Jo, závislost, jak jsme se o tom na začátku bavili, je potřeba unikat do nějakého světa. Jo, světa, kde to nějak funguje, nebo do světa, který nefunguje. A reality show nám mají, už je to v tom, jako v tom názvu samotným, mají předkládat ten pravdivý život, jako ve kterém můžeme, máme hledat, nevím, návody pro to, jak žít. A my

0: Malo, ale jistě, čím AI je takový zvláštní nástroj, je takový umělý člověk, jo, takový naše RUR, který jsme si vytvořili a který si zdokonalujeme a ke kterému se obracíme, ke kterému taky unikáme. Jo, unikáme jako člověk, který hledá informace, unikáme jako člověk, jo, jako... Je to jako hrozně zajímavý fenomén, na který nemáme asi tady prostor, jo, ale AI je možná dobrý služebník a zlý pán a my se budeme snažit právě ty jeho plusy a mínusy společně s filozofem Ondřejem Krásou nějak uchopit a nějak vysvětlit.
1: Posedlost, sebedestrukcí, to je taky další téma. Ovšem, co mne tedy zaujalo asi nejvíc, a vy už jste to nakousla v předchozím vstupu, že závěr festivalu bude patřit chůzi. Tak pro mě je chůze, byti neprovozuji tak často, fenoménem veskrze zdravím. Tak jak zapadá do toho dramaturgického konceptu těch 6 večerů?
0: No to je dobrá otázka. Myslím si, že jsem ji i dostala. Proč jako na závěr? Bodo, jako když se řekne slovo závislost, tak je to takový stigma. Jo? Jako bereme to jako něco negativního. A já jsem chtěla zakončit ten festival hezky. Jo? Že opravdu chůze, pohyb je nutnost. Jo? V tom pohybu, když trvá nějakou dobu, tak lze v něm objevit spoustu krásného v sobě i venku, v krajině. A my společně s těmi básníky možná jako pochopíme proč.
1: A zároveň to předpokládám, budou patologičtí chodci.
0: Ano, Josef Straka je patologický chodec, který ujde i 30 kilometrů v mokasínech a v baloňáku Jakub Řehák chodí zase po městě a víte, Janota se pohybuje po periférii hodiny a hodiny. Jo, jsou to neuvěřitelní lidé a já chůzi začala probozovat nedávno a je to opravdu návykový.
1: No tak...
0: Já se to nesmí přehánět, teda to je...
1: Perspektiva bludných chodců je samozřejmě velmi atraktivní jako finále toho festivalového programu. Vím, že to bude velmi těžká otázka na závěr, nebo téměř na závěr. I v rámci té dramaturgie, k níž jste se přiznala, jakožto hlavní hybatelka, co pro vás je takovým jako programovým favoritem, dominantou, třeba i z osobní perspektivy, na co vy se nejvíc těšíte?
0: Já se těším na dnešní večer. Jo, já jsem si u toho uvědomila, jak, že jo, tak jsem 82. ročník a vyrostla jsem na Večerníčku a Nedělní chvilce poezie a pak přišly 90. a Televize Nova a rozjelo se to a opravdu jsem byla posedlá všemi seriály a prvními reality show, které přišly, takže jsem faninka Prostřena nebo bývala Prostřena, Výměnu manželek, Superstar, jo, tohleto a musím se přiznat, že i aktuálně sleduju Láska je slepá a hrozně mě to fascinuje. Tohleto téma, a ve kterém jo, toto, jak se ta reality show vlastně rozvíjí a co všechno vypovídá o tom světě, ve kterém žijeme, co všechno to vypovídá o nás samotných, jo. Jakým způsobem to s náma zachází, jakým způsobem to s náma manipuluje. A jo, takže já se opravdu na to těším. Ten večer povedu a jsem zvědavá, co tady z docentky Ireny Rajchové dostanu.
1: Tak my děkujeme i za nečekaně upřímné přiznání k Lásce, k Prostřenu a dalším televizním fenoménům. Budeme se samozřejmě těšit a děkujeme za to, že jste pozvala za pořadatele Městské knihovny na festival Knihovna na vlnách, který na lodi Avoid Floating Gallery na Pražské náplavce potrvá až do 16. července. Zvala Dagmar Plamperová. Díky.
0: Děkuju, přijďte.

0: Dopolední Vltava s Davidem Hamrem.
1: A 32 minut po 15. hodině také Michel Blavé jako autor vynikajícího flétnového partu, protože sám byl vynikajícím flétnistou. My ještě přidáváme tip na novou výstavu obrazů Adriany Rode Kabele v Malé galerii v Pordheimce v Praze. Česká výtvarnice slovenského původu ve své tvorbě přetavuje svět kolem sebe a denně realitu do mikropříběhů v podobě mozaiky, puzzle, vitráží nebo patchworku. Inspiraci čerpá z městských ulic, ale také z přírody nebo životních osudů. A její práce dokáží prozradit úzké spojení a propojení profese textilní výtvarnice, kterou tedy uplatňuje i ve své volné tvorbě. Vystudovala na Bratislavské vysoké škole výtvarných umění. Já jenom doplním ještě závěrem, že výstava tvorby Adriany Rode Kabele v Malé galerii v Pordheimce bude otevřena od zítřka do 26. července. Vernisáž je ovšem už dnes v 18 hodin.

0: Orchestra of the 18th Century pod vedením France Briggena provedla Haydnovu symfonii číslo 101 D-dur, alespoň tedy její čtvrtou část, 38 minut po 15. hodině na Vltavě.
1: Odpolední Vltava, hudba a kulturní zpravodajství od 14:30.
0: Prázdniny, jejich počátek o sobě dal vědět horkými dny a my vedle filmového léta pochopitelně sledujeme i další letní témata. Třeba téma příběhů žen, které se nebály vyrazit do tropů sami nebo jako odvážné cestovatelky. A s nimi také v našem vltavském seriálu otázky. Převlékaly se cestovatelky za muže, měly šanci získat skutečné renomé, co by vědkyně, když přivezly cenné sbírky. Jak na ně vůbec nahlíželi mužští kolegové? A co manželky objevily, které v džungli nebo na poušti rozhodně nefigurovaly pouze jako okrasný doprovod. Více o tom v druhém díle cyklu Šárky Jančíkové, Ženy na cestách, řeknou historici Ondřej Crhák a Veronika Faktorová.
2: Přírodovědkyně vstupují do těch dvou oblastí, které nemají být vlastní z toho společenského hlediska. A to je to samotné cestování a pak ještě ta oblast přírodovědy, která je realizovaná přímo v tom terénu. Sbírají hmyz, dělají geologické nebo etnografické sbírky a pak to přivážejí zpátky do Evropy a prodávají to třeba Evropský muzeum. A to je oblast, kde ty ženy jsou hodnoceny velmi rozporně. Jsou oceněny maximálně za to, že něco shromáždili, ale ne už za to, že by to mělo nějakou hodnotu. Tam jsou odsudky té jejich odbornosti. Vyplývá to i z toho, že oni nepodstoupili v žádné vzdělání, protože vzdělání v přírodovědných disciplínách prostě nebylo žádnou součástí ženského vzdělání, ani u těch nejprogresivnějších vzdělavatelů žen. A můžeme si to dokladovat i některými citáty. Máme tady odsudky týkající se Idy Pfeifferové, která se věnovala sběru hmyzu, rostlin nebo minerálů.
3: Byla to ženština odvážná a podnikavá, avšak cestovala příliš kvapně, postrádající k tomu vědomosti přírodní. Sbírala ovšem na cestách svých vzácné věci, které darovala muzeím ve Vídni, Berlíně a Londýně, ale tím prospívala vědě jenom bezprostředně.
2: To je heslo z Riegerova slovníku naučného 1862.
4: Též měla pěkné sbírky motýlů, brouků a mušlí. Jak vstoupila na pevninu, již chodila chytat pod palčivým sluncem motýly a brouky, čímž budila u obyvatelů vždy nemalou senzaci při svém stáří. Škoda, že neměla důkladnějších vědomostí národopisných a přírodnických, tak aby její turistické cesty i vědě byly prospěly.
2: To je Pavel Durdík, U lidojedu na Sumatře, cestopisní článek. I pro ně to bylo hodně těžké. V těch cestopisech je patrný, že oni se snaží nějak balancovat mezi těmi společenskými konvencemi a pravidly a mezi tou svojí osobní autonomií, kdy mají nějaký zájem a chtějí ho realizovat, je pro ně i prospěšný, protože oni, když budou dělat ty sbírky, tak potom třeba získají i peníze na další cestu a chtějí se profesně realizovat jako cestovatelky a přírodovědkyně. Ale v těch cestopisech dost často to zastírají, jo? Že tam vytvářejí takové retorické obraty, kde se přihlašují k tomu, že jsou i vzornými matkami a pečlivými hospodyňkami, aby strategicky zastřeli, že dynamicky atakují ty společenské normy.
5: Konečně jsem si umínila s nejbližší příležitostí do Bajrútu se dostati. Radili mě, abych tam v mužských šatech šla. V této pak radě mnoho rozumu se mi býti nevidělo. A moje malá, suchá postava by se sice na mládence, můj pak zestárlý obličej na muže spíše hodil. Poněvadž jsem ale vousů neměla, bylo by se moje přestrojení hned spozorovalo a já pak v mnohou nepříjemnost byla bych přijíti mohla. Já se tedy lépe potázala při svém jednoduchém evropejském kroji, kterýž v širokém plášti a v spodkách pozůstával zůstati. Na hlavě jsem měla kulatý slaměný klobouk. Na cestě teprve jsem se víc a víc přesvědčovala, jak jsem si dobře poradila, že jsem své pohlaví nezapřela. Všudy se ke mně měli uctivě. Ano, i v mnohém mi povolovali a laskavě se ke mně chovali. Právě proto, že brali ohled na pohlaví moje.
6: Tak líčí cestu Orientem a její obtíže ve svém cestopisu Ida Pfeifferová.
7: jsou ženy, které cestovaly za svým povoláním a tohle se jich netýká. Jsou třeba herečky, operní pěvkyně, často nějaké umělkyně, tak tam ta společenská konvence to nějakým způsobem přijímá. Jo. Jak to bylo součástí jejich práce, taky možná i na druhou stranu odsuzuje i to samotné povolání u nich, ale že to cestování není pak jako takový problém. To musí být vědecká činnost, ale třeba jako lékařky. Oni narážili na to, že nabourávají obecně mužskou profesi a ještě ji nabourávají dvojmo tím, že do toho cestují.
2: Ale máme tady ženy v uvozovkách jako objevitelky a přírodovědkyně, ale oni se objevují v roli manželek jako doprovodu těch cestovatelů. To asi Ondřej by mohl něco říct o Růženě Holubové.
7: Oni stojí ve stínu toho manžela. Ta Růžena Holubová je dobrý příklad, která i se do té role pak pasovala po Holubově smrti. Strážila ten jeho odkaz a sama nepečovala o ten svůj obraz. Ta Róza hrála obrovskou roli v tom jeho životě, ale my nevíme o ní ani z hlediska třeba pozůstalosti Emila Holuba, protože neexistuje pozůstalost Rózy Holubové u nás v archivu Náprského muzea, ale jenom Emil Holub. A ta Róza je tak jako v něm schovaná. To ale není osud jenom Rózy, to se týká mnoha žen.
2: A ne české prostředí, jo? To se týká napříč všech žen. Pěkný příklad je archeoložka Joana de la Foa. Byla objevitelkou různých starověkých památek v Perzii, vedla přímo ty vykopávky, kdy poroučila takřka 200 místním mužům, kde mají kopat a co mají zpracovat. Ale když se třeba otevřeme Rigrův slovní náučník, kde ku podivu má heslo, tak je tam napsáno, že teprve až když se na místo dostavil její manžel a začal celou věc organizovat, tak teprve to dostalo ten smysl a došlo se k těm pravým pokladům. Ona předtím tam byla třeba 6 let.
7: A nic se nenašla, ale pak přijel manžel a za týden vykopal úplně všechny.
2: Nesl do toho pořádek a rozum. Takže je to takový asi obecný jev.
0: Připomněli literární historička Veronika Faktorová a historik Ondřej Crhák v cyklu Ženy na cestách. Jeho třetí díl nabídneme zítra v týž čas a celou sérii už nyní najdete k poslechu na vltavském webu.

0: původně německá modelka, později velmi úspěšná zpěvačka, písničkářka, herečka, která se říkala Niko, obstarala hudbu 10 minut před 16. hodinou v odpolední Vltavě. Životní cesty muže, který původně mluvil německy, jsou tématem úvahy historičky umění a religionistky Evy Janáčové. Ta se věnuje česko-izraelskému grafikovi Ote Vališovi.
1: Grafická tvorba česko-izraelského umělce Ote Vališe mě nepřestává fascinovat. Věnuji se jejímu výzkumu už víc než 15 let a neustále objevuji nová Vališova díla, o kterých nemají ponětí ani jeho potomci žijící dnes v Izraeli. Ote Vališ se narodil do židovské, německy mluvící rodiny ve Znojmě v roce 1906. Ačkoliv přišel na svět v nuzném bytě, který byl součástí zadního traktu místního dominikánského kláštera, jeho rodiče se brzo ekonomicky schopili a začali úspěšně provozovat obchod s látkami a galanterním zbožím. Výtvarný talent Ote Vališe se projevil už v dětství. Zajímavé je vzhledem k jeho pozdější práci grafika sledovat, jak už například jako 11-letý hoch doplnil své kresby popiskami a snažil se napodobit tiskací písmo včetně gotického fontu. Po dokončení studia na německém gymnáziu ve Znojmě odešel do Vídně, kde navštěvoval Akademii výtvarných umění. Výuka ho však moc nezaujala, plně se naopak zapojil do života místní židovské mládeže. V tu dobu si ho všimlo vedení Židovského národního fondu v Berlíně, pro které začal navrhovat letáky a brožury. Na začátku 30. let si v pražském paláci AXA naproti dnešní Bílé labuti otevřel vlastní grafické studio a s fondem dál intenzivně spolupracoval. Před svou emigrací do mandátní Palestiny v roce 1934 vytvořil několik stovek grafických návrhů. Mezi vizuálně nejzajímavější patří díla se sionistickou tematikou. Příkladem může být plakát s německým názvem 30 let práce pro a v Palestině, který na červeném podkladu představuje černobílou fotografii kibucu Nahalal pořízenou z ptačí perspektivy z letadla. Výtvarně přesvědčivý je taktéž Vališův plakát s velkým hebrejským nápisem Projekt Pizzaron, který zobrazuje postavu mladého chalucníka, čili pionýra. Ten v jedné ruce drží hrábě a kosu, v druhé naopak svírá pušku, aby mohl bránit židovské osídlení v Palestině. Z této doby jsou známé také jeho reklamní plakáty na cigarety Abadie nebo kampaň pro firmu Auto Praga. Poutavé jsou rovněž Vališovy filmové plakáty propagující české i německé snímky natočené na Barrandově, jako je například film Lelíček ve službách Sherlocka Holmese, němž si zahrál hlavní roli Vlasta Burian. Co však na Ote Vališovi především obdivuji, jeho nebývalou citlivost vůči rostoucímu antisemitismu, který doprovázel vzestup nacistického hnutí v Německu a Rakousku. Důkazem mohou být jeho deníkové skici mužů v hnědých uniformách nesoucích prapory s hákovými kříži, které lze vidět také na červených páskách těchto uniformovaných nacistů. Později dokonce zobrazil postavu hajlujícího Adolfa Hitlera. Po nástupu tohoto diktátora k moci v roce 1933 v Německu se tlak na Židy pomalu stupňoval a mnoho československých Židů, kteří ještě nebyli přímo ohroženi, začalo přemýšlet o emigraci. Byl mezi nimi i Ote Vališ, který ke konci roku 1934 odjel do mandátní Palestiny. Krátce na to si v Tel Avivu otevřel grafické studio a zapsal se do dějin nově vznikajícího státu. V roce 1948 graficky navrhl deklaraci nezávislosti státu Izrael, dále vytvořil první izraelské známky, mince a podílel se na návrhu znaku izraelské policie. Vedle státních zakázek se věnoval také komerčním projektům. Vytvořil několik tisíc plakátů, přičemž některé z nich patří k ikonám grafického designu v Izraeli. U nás je Ote Vališ pořád neznámou osobností. Ve Znojmě chybí jeho pamětní deska. V odborných i popularizačních publikacích pojednávajících o grafickém designu v Česku nadále schází jeho jméno. Mérin, Moravské židovské muzeum v Brně, se proto pokusilo tento dluh alespoň částečně splatit a při příležitosti jeho 120. výročí narození připravilo komorní výstavu mapující nejdůležitější momenty jeho života i díla. Věřím, že Ote Vališ má tam někde nahoře z tohoto symbolického dárku věnovanému k jeho abrahamovským narozeninám velkou radost.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
2: Novým předsedou dozorčí rady skupiny ČEZ se stal místopředseda hnutí SPD Radim Fiala, informovala o tom energetická společnost. Do rady ho na začátku června jmenovala valná hromada podniku. Teď ho ostatní členové rady zvolili do svého čela. Fiala nahradil Radima Jirouta, kterého akcionáři odvolali. Litevský parlament schválil nového premiéra, bude jim předseda sociální demokracie Mindaugas Sinkevičius. 42-letý politik nahradí premiérku Ingu Ruginiovou. Její vláda podala minulý týden demisi. Krok byl součástí plánované rekonstrukce vládní koalice. Sinkevičius má teď 15 dnů, aby sestavil vládu a požádal parlament o podporu. Celovečerní dokumentární film Dalaj Lama Oceán moudrosti režiséra Williama Politkoviče přináší archivní záběry natočené v letech 1991 až 2022. Snímek vznikl u příležitosti 90. narozenin 14. Dalaj Lamy a zobrazuje ho prostřednictvím méně známých momentů od veřejných vystoupení přes meditace až po neformální setkání. Dokument uvedou tuzemská kina od 9. července. Počasí. V noci bude oblačno, místy kránu od západu četnější přehánky nebo bouřky i silné. Na východě bude přechodně skoro jasno až jasno. Nejnižší teploty 21 až 17 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačno. Nejvyšší zítřejší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů Celsia, na horách kolem 17. Více zpráv na webu irozhlas.cz.

0: Odpolední Vltava.
1: Dave Brubeck, George Mraz, Franz Schubert anebo právě teď Luciana Souza jako hudba, která vyplní čas po 16. hodině.
2: Sou rio para mim, não disse nada, porém fez jeitinho de quem quer voltar.

0: brazilská zpěvačka Luciana Souza a její bosanova zní odpolední Vltavou 6 minut po 16. hodině. To je také v prázdninovém čase doba, kdy zveme k výletům. A výlety s Vltavou v tomto týdnu představují kina, ve kterých se promítá déle než 100 let. V pětidílné sérii nemohl samozřejmě autor pořadu Ivan Motýl vynechat pražské kino Lucerna. Hostitelem nám bude ředitel kina Filip Schauer.
1: Výlety s Vltavou.
2: Na výlet do biografu? Pokud se rozhodnete navštívit kino, ve kterém se promítá už více než 100 let, je to regulérní poznávací cesta. A navíc spojená s filmovým zážitkem. V České republice je v provozu nejméně 20 kin, v nich se nepřetržitě promítá více než 100 let. Tedy minimálně od roku 1926. A do kina v pražském paláci Lucerna se chodí již od roku 1909, tedy 117 let. Z hůru do Lucerny. A to už kráčíme pasáži Lucerna do kina Lucerna. Zrovna tady je houf polských turistů, kteří si prohlížejí sochu svatého Václava naopak. A přicházíme do samotného kina. Zaklepeme. Dobrý den.
3: Dobrý den. Ředitel kina Lucerna. Vítejte u nás.
2: Český rozhlas Vltava. Jsme v nejstarším kině funkčním v České republice. Tady je nějaká promítačka, hned nás vítá v chodbě.
3: Ano, přesně tak. Vítejte v kině z roku 1909, které postavil Václav Havel. Bylo slavnostně otevřeno 3. prosince a teď, než se dostaneme přímo do velkého kinosálu, tak procházíme kinokavárnou, která je vlastně v takovém tom tradičním duchu celého paláce Lucerna, takže zde vidíme klasické kombinace mezi dřevem, zlatem, tapisérie a podobně, a samozřejmě zde probíhají filmové večírky.
2: Čili tady se filmové hvězdy setkávaly od roku 1909, ještě nemluvili, tehdy byli němé.
3: Přesně tak.
2: Postupujeme dále po schodišti. Vidíme krásnými průhledy kupole, že svatý Václav.
3: A celou pasáž zdobí dominanta našeho obráceného koně od Davida Černého. A teď vlastně, když už přicházíme téměř do našeho velkého kinosálu, držte vám otevřu dveře.
2: Původní dveře z roku 1909. Zavrzal jsem schválně, nevrže to tak vždycky.
3: Přesně tak. Kračte dál.
2: A jsme v nejstarším kině.
3: Je to nejstarší kino v České republice, patří mezi nejstarší kina na světě, samozřejmě starší se najdou ještě v Polsku, v Americe a v Paříži, ale patříme mezi ty nejstarší kina, která jsou v každodenním denním provozu. Velký sál má kapacitu 453 míst a je takovou jakoby dominantou centra Prahy vzhledem z důvodu, že se tady koná veškeré české premiéry a je to sídlo pro většinu českých filmových festivalů. A jelikož Václav Havel původně tento prostor budoval jako divadlo, tak my máme celkem dominantní pódium s velkou oponou. Samozřejmě nemůže chybět ani velká lucerna hned na ústropu. A zde se vlastně ty filmové delegace, premiéry, festivaly, ale i koncerty, stand-upy, ale v dnešní době i konference marketingového rázu nebo cestovatelské kina odehrávají. Já myslím, že film nikdy nezmizí vlastně z nabídky kulturního spektra. Film poleze čím dál tím víc nahoru, ať už přes obrazovky v obývacích pokojích, které vlastně samozřejmě v době covidu byly velice žádané, nicméně ten společenské dění a ten společný divácký zážitek zažijete vždycky pouze v kině, což samozřejmě po ukončení pandemie covidu se vlastně ty kina opět začaly velice hojně plnit, protože prostě ten kontakt s těmi lidmi a sdílet ty emoce z dramatu, komedie, nebo akčního filmu, nebo klidně i rodinné snímky, samozřejmě to kino nikdo nenahradí. Kino jako takové, co se týče kina Lucerna, my věříme, že se nám podaří ještě nějaké dílčí rekonstrukční prvky, ať už to budou podlahy, koberce nebo sedačky, ale určitě víme, že se tady nikdy nedočkáme ku Dolby Atmos, protože myslím, že by nám to památkáři nedovolili vzhledem k našemu vysokému původnímu stropu, ale věříme tomu, že po technické stránce jsme schopni kompletně hostit jakýkoliv druh eventu, snad kromě nějakých sportovních utkání.
2: Se můžeme posadit do těch sedaček?
3: V přízemí máme 353 sedaček, z toho 100 je na balkóně, kde byla právě odebrána ještě jedna řada, která byla umístěna přímo pod kabinou. Teď vlastně místo této řady je to zazděné a je to zázemí pro našeho promítače.
2: No, takže tady na těch sedačkách nebo v tomhle sále samozřejmě si můžeme představit, že tady seděla při premiéře Hrdina Mandlová, Lída Bárová a tak dále. Všechny tu něco zanechali, odér svého parfému.
3: Určitě Lucerna těží z genia Loci, jelikož jsme nejen v centru Prahy, jsme nejstarší kino, co se týče i té kapacity, jsme velice silně dominantní. A vzhledem k tomu, že tady probíhá jakákoliv česká premiéra nebo hlavně české premiéry a dá se říci, že kino Lucerna je takovou mekou českého filmu.
2: Můžeme se tady podívat i na pódium. Tam se ty hvězdy klaní, že?
3: To pódium už zažilo leckterou delegaci od početných...
2: Pojďme nahoru rovnou.
3: ...publice skromný. A odsud vlastně mohou nejen být pochváleni potleskem.
2: Včera jsme si v modřanském biografu řekli, že první promítání v Praze se konalo již v roce 1896 a první stálé kino vzniklo v hlavním městě roku 1907. Když dědeček Václava Havla stavěl v roce 1909 palác Lucerna, napřed vážně zvažoval, že nový sál bude sloužit výhradně divadlu, jakési alternativní scéně Národního divadla. Pak ale změnil business plán a do Lucerny umístil promítačku. Od počátku bylo narváno a výnosy ze vstupného pomáhaly investovat do stavbu celého paláce. Když měl v tomto kině premiéru Havlův opus Odcházení, což se stalo 22. března 2011, nedlouho před jeho smrtí, promluvil Havel symbolicky zároveň o divadle i o filmu. Jestli to vypadá víc jako divadlo, nebo víc jako film, já jsem to prostě udělal tak, jak se mi zdálo, že se to má udělat. Tak, jak jsem to cítil. A tím, kam to patří, nechce zabývají kritici, to jim přenechám. Kdy jste byl poprvé v kině v Lucerně, jestli si to vzpomenete?
4: Vůbec ne, to jsem ještě studoval vysokou, to je leta zpátky, vůbec nevím.
2: Tak vy jste roční narození?
4: 45.
2: Takže jste tak v 60. letech někdy?
4: No, tak nějak.
2: A chodíval jste tady do kina?
4: Jo, chodíval, ale to bylo koncem 60. let, no. Jo,
2: pamatujete nějaký film nebo nějaký koncert tady?
4: Nepamatuju. No, chodím se do Lucerny, když tady byly ty plesy, to jo, do sálu, hlavní.
2: Jo? Ale do kina taky?
4: Taky.
2: Jste rád, že v takové kino zůstává?
4: Není ani velký, já hrozně spěchám. Omlouvám se.
2: Dejte se, naschledanou. Můžeme se jít podívat i do promítací kabiny? To vypadá, že musíme jít do schodu.
3: Ano, Lucerna je známá tím, že žádné výtahy, žádné plošiny, jenom hromada a hromada schodů, což je bohužel nepraktické pro naše imobilní diváky.
2: Takže zase pokračujeme těm původními dveřmi a na schodiště.
3: Tady vlastně vidíme šachtu, která byla kdysi koncipována jako výtahová, protože Václav Havel měl v úmyslu tu budovu zvedat ještě do výšky, ale z projektu sešlo a zůstala tady jenom tahle ta krásná kovová kostra, která už by neodpovídala současným možnostem.
2: Má to svoje kouzlo. Jste se s ní zábradli a výtah nikde. A, takže...
3: Já poprosím jenom pozor na hlavu.
2: Já mám mít první? Ano.
3: Vás budu jistit zezadu.
2: Klasicky slyším, ano. Promítací přístroje se musí neustále chladit.
3: Ano, teď už se nacházíme přímo v promítací kabině, kde vidíme jak moderní projektor s možností projekce až 4K, tak samozřejmě filmoví nadšenci by zde ocenili ještě staré promítačky typu 35 mm pásu, které zde máme, a kino Lucerna je schopno tyto filmy hrát. Nicméně poptávka po těch filmech je čím dál tím menší, když to řeknu popravdě, a my máme tendenci zahrát jako jednou, maximálně dvakrát ročně film na 35 mm pásu.
2: Naposled to bylo, pamatujete?
3: Oppenheimer. Oppenheimer, což je 2024. Teď bude jako v kinech Odysseus, ale myslím si, že už tu 35 mm kopii hrát nebudem, A myslím, že jeden z důvodů je i ten, že ty fanoušci, kteří ocení tu kvalitu 35mm pásu, je jich čím dál tím méně a naopak současný divák by se vlastně možná divil, co s tou kvalitou je, jestli se ten obraz trošku netřese a tak dále. A naopak by možná spíš na to nadával, než aby z toho měl radost. My máme velký sál teď částečně automatizovaný, nicméně naši promítači jsou vždy přítomní, a to už to je právě na základě nějaké bezpečnosti, hlídání toho filmu, ale nebo taky z toho důvodu, že připravují program na příští týden, ale promítač je to vždycky stále. Nicméně je schopen z velkého kinosálu promítat i do malého sálu, který má kapacitu 51 míst a ten byl vlastně otevřen v roce 2015. Ten už je takového toho moderního typu.
2: Ale tady těmi okýnky ten promítač se díval od toho roku 1909. Ty se určitě nezměnili.
3: Ne, ty tady jsou pořád stejné.
2: A odsud také pozoroval dění v sále. Tam možná někdy je vidět ledas, co?
3: Ano, ano, ano. Minimálně vidíte celou delegaci, částečně vidíte film, pokud se nechcete ještě přímo jakoby naklonit, abyste z toho okýnka viděl pořádně. Myslím, že na to nemá ani moc čas a díky tomu, že vzhledem k tomu, kolik těch filmů se mu tady protočí, tak vidí spíš ty filmy po XT anebo po několikátý a vidí je na kousky.
2: Kdy vy jste byl poprvé v Lucerně v kině?
3: Já si osobně myslím, že v kině jsem byl, mohlo mi být takových 18 let, takže 20 let dozadu, poprvé v kině.
2: Co to bylo?
3: To vám nepovím. Mm-hmm. To už si opravdu nepamatuju. Já si pamatuju ještě kino Kyjev na jugoslávských partizánů a tam jsem byl na Hvězdných válkách. Ale co se týče jako Lucerny, já jsem ji začal navštěvovat mnohem vlastně paradoxně později, a to už z důvodu právě filmových festivalů anebo nějakých speciálních projekcí, které vlastně kino Lucerna hostí. A to už to jsou jako předpremiéry, premiéry v otevřené veřejnosti. A to vím, že jeden z prvních filmů byl Na hraně zítřka s Tomem Cruisem.
2: Takže vlastně z takového fanouškovství nakonec vysněná práce, dá se říct?
3: Dá se to tak říct, protože já, než jsem nastoupil do kina Lucerna, tak já jsem pracoval v městských divadlech pražských, takže já jsem vlastně tuhle pasáž nikdy v životě neopustil. V divadlech byl 11 let a hned jsem se po divadle přesunul prakticky sem, takže moje cesta do práce je neustále stejná, jenom místo do divadla chodím teď do kina.
2: Můžeme opustit promítací místnost. Tak, opouštíme promítací kabinu. Zamkneme.
3: Děkuji.
2: Taky to je napsáno nepovolený, zakázán. My jsme to teď měli povolené, ale... Teď balkon.
3: Ještě dál. Balkon je hodně využívám právě pro akce typu koncerty, nějaké větší umělecké vystoupení, nejenom pro film, což samozřejmě ocení primárně diváci v ložích nalevo a napravo. Jinak věřím tomu, že je to... Každý má nějaký svůj vkus. Já jsem třeba divák zadních řad, dopředu úplně nechodím. Byť výhoda, si troufám tvrdit, našich předních řad je taková, že před náma je ještě dosti velké pódium, takže u toho plátna skutečně blízko nejste. Tak, dneska hrajeme od 15 hodin film Zmizení Josefa Mengeleho. Je to vlastně dokument a věřím tomu, že nejen fanoušci historie a dokumentárního filmu si přijdou na své.
2: A jaká je vůbec struktura diváctva v současné době?
3: My jsme kino, nebo co se týče našeho diváka, tak se jedná o tradičního diváka. Dlouhou dobu se držela taková jakoby 35+, spíše. Nicméně od 1.1.2025, kdy kino Lucerno vstoupilo do sítě takzvaných aerokin, což v Praze je ještě Světozor, Přítomnost, Biooko, tak si myslíme, že co se ta divácká základna omladila a chodí sem již i mladí diváci, kteří tradičně do Lucerny chodí spíše na ty filmové festivaly, než na ten běžný kinový program. Takže bavíme se zde vlastně od fanouška tradičního filmu, já bych ho omladil třeba na 30, ne 35+, ale 30, se zájmem o artový film, což v našem jazyce neznamená, že by tady nebyly moderní filmy, ale nehrajeme zde takové, když to řeknu, velkosálové blockbustery jako typu Marvel. Na druhou stranu samozřejmě hrát to můžeme, ale myslíme si, že náš kinosál má mnohem větší potenciál u filmů, jako je třeba I ďábel nosí Pradu, dokumenty, festivalové snímky. Většinu filmů hrajeme v originálním znění s českými titulky, jelikož kino Lucerna naštěvuje ve velkém množství i nečesky mluvící diváci.
4: České publikum se omlazuje, to zní nadějně, to znamená, už to tady bylo řečeno, film nezanikne.
3: Film žije.
4: Kino nezanikne.
3: Určitě ne.
4: S tímto optimistickým provoláním můžeme Lucernu opustit.
3: Já vám děkuji za vaši návštěvu.

Nejstarší česká kina, aneb tady se promítá nejméně 100 let. Takový podtitul nesou tento týden Výlety s Vltavou. Zítra po 16. hodině se podíváme do jihlavského kina Dukla.

Hudba France Schuberta zní vysíláním odpolední Vltavy 23 minut po 16. hodině. Června minulého roku zemřel v Los Angeles Lalo Schifrin, kterého má většina z nás zafixovaného jako skladatele filmové a seriálové hudby. Konkrétně jako toho, kdo v 60. letech spolu s Henrym Mancinim, autorem hudby Růžového Pantera, prosadil jazz v Hollywoodu.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čirým nebem, zvuk komorní hudby v historických sálech, zvuk večerů, které si chcete zapamatovat. Festival Krumlov slaví 35 let. Velké symfonické projekty, výrazné osobnosti, výjimečná atmosféra jižních Čech. Hudba, která spojuje tradici s dneškem. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Ahoj, zajedeme dnes na ty trosky?
2: Čau, my jsme na Filmovce v Uherském Hradišti. Dopijeme kafe a jdeme na Kojeny na Fargo.
1: Že bych vyrazil za váma?
2: Jasně, po obědě se jdeme vykoupat a pak s náma stihneš Touhu nebo Pianistu. A večer budou Démanty noci.
3: Užijte si prázdniny se vším všudy na 52. letní filmové škole Uherské Hradiště 24. až 30. července.
4: www.lfs.cz.
3: Hlavním mediálním partnerem je Český

0: Český rozhlas.
1: A filmový bude i vltavský akcent, který začne za okamžik za námi, tedy odpolední Vltava, za jejíž tým se loučí od mikrofonu David Hamra, mistr zvuku Viktor Láně a také editor Jan Zítka. Teď už repríza akcentu z letošního února, v níž jsme mluvili mimo jiné o tom, jaké to je natočit filmový debut.

0: Film Letní škola 2001 získal cenu České filmové kritiky za scénář a také ocenění Objev roku. Na snímku Nahoře nebe v dolině já se kritikům líbila kamera Tomáše Kotase. Uvidíme, jak si zrovna tyto dva filmy povedou na českých lvech v polovině března. Nominací mají 8, respektive 7. Oba tituly mají něco společného. Letní školu 2001 režíroval Dužang Duong, Nahoře nebe v dolině já Katarína Gramatová. A pro oba je to jejich debut. Co obnáší natočit první celovečerní film u nás? Jak to vnímá režisérka a jak producent? O tom bude dnešní Akcent. Od mikrofonu vás zdraví Saša Michalidis. A ve studiu jsou s námi slovenská režisérka a stříhačka Katarína Gramatová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, děkujem za pozvání.
0: A producent, scenárista, kameraman a režisér Lukáš Kokaš. Dobrý den.
2: Dobrý den a taky děkuji za pozvání.
0: Tak oběma vám gratuluju, Katarině tedy k Nahoře nebe v dolině, já Lukášovi k Letní škola 2001. Jak vlastně vy jste vnímali, teď možná Lukáš, ten už spoustu ocenění má za sebou, jakožto producent, ale spíš Katarína, bylo to pro vás důležité?
1: Počas toho procesu som určite nemyslela na žiadne ocenenie, to som hlavne nemala, ale keď sa už vlastne...
0: Akože sa si dívate, Tomáši, to je tak skvělý záběr, ja myslím, že to bude na cenu české filmové kritiky.
1: Tak to, Tomáš na to určite myslel, akože boli tam ambície určite, tak ten kameraman na to myslí, keď ten film točí, ale tým, že pre mňa to bola úplne prvá skúsenosť, tak ja som vôbec nesmerovala až tak akože ďaleko už v tom štádiu. Keď sme to už začali strihať a videla som, že dobre, ten film sa naozaj tvaruje veľmi pekne, tak samozrejme som tie ambície už začínala mať, že tá cena by bola nejaká pekná. Takže
0: a to je hezké, že to dokážete priznať, pretože spoustu ľudí říká, no ocenení v umění sa nedá soutěžit, ale není to špatné nejakou sošku mít?
1: No není to... No jasné, je to určite príjemné, je to určite príjemné a hlavne mňa to dodáva väčšiu takú odvahu si veriť. Ako, že vidím, že ľudia na to majú pozitívne reakcie, že nie je to ani o tej soške, ale že ste tam s tými ľuďmi, že sa deje nejaká udalosť, ktorá oslavuje ten film a ľudia vám povedia, že je to dobré, takže to ma ako potešilo.
0: No, Lukáš už zažil několik ocenění, ale tentokrát se bavíme o tom zážitku producenta někoho, kdo debituje, což je vlastně taky moc hezké.
2: No, přesně tak. Já bych právě k tomu chtěl dodat tu producentskou perspektivu, protože práce na debutu, což je naše dnešní téma, znamená, že vlastně na tu scénu audiovizuální přivádíte nějaký nový hlas, nějakou novou energii, která tady předtím nebyla. A tak vlastně jakoby uvádíte nový talent do toho prostředí. A když se tady bavíme o těch cenách, tak samozřejmě kromě toho, co říkala Katarína, tak ono je to důležitý pro toho tvůrce jako pro jeho další krok, když vlastně se to podaří, ten film dostane nějakou cenu, tak to znamená, že pak bude jednodušší pravděpodobně, nebo s tím takhle nějak spekulujeme, zafinancovat a zrealizovat ten jeho druhý film. A proto je to třeba pro mě jako producenta důležitý, že není to potvrzení nějakých kvalit, to myslím, že dokážeme si nějakým způsobem vyargumentovat sami, ale otvírá to ty další dveře v tom prostoru.
0: Katarino, v případě vašeho filmu ten vznik byl, řekněme, přirozený v tom smyslu, že vy jste vystudovala střih, zároveň ale přitom jste už začala přemýšlet nad tím, že budete režírovat a prostě začala jste psát scénář k celovečernímu hranému filmu. Prostě to byl ten plán. Můj debut bude celovečerní hraný film.
1: Plán to úplne nebol ako môj nejaký sa stať režisérko. Bola to nejaká moja taká skrytá ambícia potlačená, ktorú som vlastne nevedela ani, že poriadne mám a potrebujem ju naplniť. Ale keď som vlastne objavila to miesto, že som tam šla, tak ja som bola. A hlavne tých chlapcov, to bolo to. Aj akože tých tém, ako som mala možno okolo seba viac, ale nemala som nikdy taký podnet, že toto teraz musím natočiť. Ale keď som videla tých chlapcov a mi to tam s nimi kliklo, tak ja som si povedala, že na tom možno mám niečo zrežírovať. Takže ja som si vlastne už ten deň, keď som celý ten príbeh objavila, tak hneď som to podala vlastne na fond.
0: A teď možná jenom v rýchlosti pro ty, kteří ešte nevideli snímek Nahoře nebe v dolině, a tak my sa vlastne dostávame do Hladových dolin.
1: Áno, áno, tak poeticky to nazývame vlastne tú chudobu.
0: Tak a je to tedy místo, ktoré sa menuje?
1: Utekáč. Je to vlastne dedinka Utekáč a vlastne na Slovensku máme veľa takých, a myslím si, že aj tu máte veľa takých miest, kde vznikali fabriky, ktoré boli kedysi dávno úspešné a potom keď skrachovali, tak vlastne z toho vznikli také hladové doliny, čo znamená, že ľudia tam nemajú vlastne prácu a nie je tam moc perspektíva na nejaké lepšie pracovné podmienky a oni tam žijú ďalej.
0: No ale když se vrátíme zpátky k tomu samotnému procesu, tak dobře, vy jako vystudovaná střihačka, ještě k tomu střihačka, to znamená, že vlastně nemáte ten štempel ze školy, mm-hmm. který by řekl, já jsem režisérka, mm-hmm. tak se zamilujete do tématu, začnete psát scénář, no ale teď potřebujete určitě nějakou producentku nebo producenta, kterého přesvědčíte, měj ve mě důvěru a najdi pro mě peníze.
1: No, tak ten... Áno, toto je, bolo naozaj veľmi kúzelné, že ja som vlastne sa úplne náhodou, ja som tam vlastne v tom utekači bola prvýkrát, bola som tam nejaké 3 až 5 dní a úplne náhodou mi napísal Igor Engler, ktorý je môj bývalý spolužiak zo strednej školy. Není producent, nikdy nebol predtým producent, ale pohyboval sa nejak vo filme a on prechádzal v Slovensku a ozval sa mi, že kde som a tak a ja, že tu v takom utekači random a on, že tak ťa prídem na chvíľku pozrieť. A ja som mu vlastne ukázala to, čo som objavila a on bol taký, že tak sa poďme nebať a poďme to skúsiť. A my sme vlastne hneď v ten deň nafotili všetky fotky. Ja som si hneď vymyslela vlastne ten fiktívny príbeh v spojitosti s tou realitou a my sme už o týždeň na to mali vlastne podané na štipendium.
0: Ja tomu nechávam trošku pauzu, pretože mi to přijde vlastne samo o sobě neuvěřitelné, Lukáši. To je někdo, kdo není producent a střihačka, která se byť pohybuje ve filmu a v hudebních klipech, ale není režisérka a natočí spolu film, který má potom 7 nominací na České lvy. To je vlastně docela krásný příběh.
2: To je krásný příběh, který se snažím taky sám žít, protože já vlastně nejsem producent. Já jsem vystudoval režii dokumentárního filmu na FAMU a Dušan Duong, jehož film Letní škola 2001 jsme společně udělali a je to jeho debut režijní, taky není režisér. On původně byl přijatý na katedru střihové skladby na FAMU, ze kterého po prvním semestru vyhodili společně se 4 dalšími spolužáky. Takže zdá se, že to je nějaká energie, kterou člověk hlavně musí mít v sobě, což má Katarína i Dušan, to znamená nějakou jako umanutost a zaťatost, že prostě chci tu věc udělat. A já mám pocit, že to potom jako generuje takovou přitažlivou sílu, nějaký magnetismus, že se k vám začnou přesně, jak říká Katarína, přidávat lidi, kteří vám začínají potom jako pomáhat a otvírají vlastně dveře. Takhle já jsem se nějak přisál nebo mě přitáhl svojí energií Dušan. A ano, sice jsem měl trošku lepší pozici v tom, že už jsem nějaký filmy producensky, spoluproducensky vyráběl, takže jsem vlastně Dužanovi nabídl nějaký kredit už člověka, který v té audiovizuální industrii u nás má nějakou pozici. A společně jsme otevřeli dveře k výrobě.
3: Akcent. Jedno kulturní téma, více úhlů pohledu.
0: Z pohledu režisérky a producenta se bavíme v Akcentu o tom, co to znamená natočit celovečerní debut u nás. Je s námi slovenská režisérka a střihačka Katarína Gramatová a producent, scenárista, kameraman, režisér Lukáš Kokeš. A bavíme se o filmech Letní škola 2001 a Nahoře nebe v dolině já. S jakými předsudky nebo možná překážkami jste se setkali v případě toho, že jste řešili debutový film, Lukáši?
2: No, já úplně to nemám definovaný, jako že by to byl, že překážkou je ten debut.
0: Kvůli tomu, že to je ten debut, tak to neznamená, že by měl víc překážek než jiné filmy.
2: Pro mě v tuhle chvíli úplně ne, protože moje takový moje lepší pozice vychází z toho, že vlastně z naší společností Nut Produkce už jsme 15 let nějak etablovaní tady v tomhletom audiovizuálním českém prostředí, takže vlastně přinášíme, když zaštítíme nějaký projekt, tak už přinášíme nějakou důvěryhodnost nebo relevanci, dejme tomu. Takže pro nás spíš byla taková úsměvná překážka právě to, co jsem zmínil před chvílí, že 85% dialogů je ve vietnamštině a naráželi jsme na předsudek, že no ale český divák se nerad dívá na film s titulky a možná to budeme muset nadabovat a nechcete ještě přehodnotit, jestli tam třeba nemají ty kluci mluvit častěji česky a tak dál. Byl tam tenhle ten kulturně jazykový zvláštní předsudek a to mě pobavilo a říkal jsem si, tak naopak, teď jsme na něco kápli a jen ať si český divák v české televizi pustí film, kde se mluví vietnamsky a přečte si titulky.
0: Katarino, narážili jste právě vy na nějaké obtíže s tím, že Vám někdo nevěřil, že jste prostě debitující a že nemáte za sebou tu zkušenost?
1: No jasné, tak já jsem měla skôr tu, že nejsem teda režisérka, že já jsem se nevěděla prezentovat tím, že mám zo školy už nějaké filmy, alebo ten Dom strom, fakt ten můj dokument vznikl vlastně počas toho písania scenára, takže já jsem, ale zase nemůžem fakt povedať nič zlé, ja som vlastne aj na vypočutiach, aj takto na fondoch mala tú podporu, nikto ma nejako nezhadzoval, takže ja som sa skôr, s týmto som sa až tak nepotýkala, akože bolo to cítiť, ale nebolo to nejak výrazné, ale skôr spochybňovali tých chlapcov, všetci.
0: Na herce.
1: Mhm. Všetci spochybňovali ich, že či to dokážu, či to zvládnu, či sa mi nevykašľú na to, že či ráno vstanú. A vlastne každý jeden deň som čelila tomu počas toho natáčania, že niekto to spochybňoval. Alebo
0: i ze štábu.
1: Že no, akože potom už samozrejme nie, ale samozrejme boli tam akože také otázniky občas nad chlapcami, tak oni sú takí divočáci. Takže to tam bolo, ale strašne nás všetkých vlastne už prvý týždeň nás všetkých strašne prekvapili, že keď sa povedalo 4.50 ráno, tak oni tam 4.50 ráno naozaj boli.
0: Lukáši?
2: No, mně vlastně dochází teďkon, že určitá nedůvěra u těch debutových filmů spočívá v tom, že musíme si představit, že to je míra nějaký investice do nějakého, dejme tomu, produktu, o kterým nevíte, jak dopadne. A ty investoři logicky u těch rizikových investic jsou opatrní. A já bych řekl, že vlastně i ten, dejme tomu, český nebo slovenský audiovizuální fond je vedený podobnou logikou, že vlastně investujete nějaký peníze do prvního filmu, o kterým nevíte, jak dopadne, a je tam určitá míra nějaký opatrnosti. A to je vlastně, dá se říct, ne úplně nemoc, ale charakteristika práce na debitu, že vy se musíte předem smířit s tím, že budete mít těch peněz míň, a je to naprosto logický, protože ta důvěra je jak kdyby nižší. A pak od těch druhých, třetích filmů se to jako samozřejmě zvyšuje, zvlášť když dostanete ocenění, jak jsme o tom mluvili na začátku. Ale tohle je jako specifikum debutové tvorby, že vlastně vy musíte počítat s tím, že do toho jdete naplno, investujete svoje prostředky, svůj čas, svoji energii, která často není zaplacená, ale to je ta investice do toho debutu.
0: Nakolik moc pomáhá, pokud máte to vzdělání z nějaké filmové školy? Byť třeba jako v případě Kataríny, že to není vystudovaná režie, ale střih. Nebavíme se možná jenom o těch řemeslných dovednostech, ale především o těch kontaktech, což je to, co vlastně často studentky a studenti na filmových školách vlastně po celé republice zmiňují, že pro ně bylo možná důležitější než to studium na samotné škole, Kataríny.
1: Mm-hmm. Tak ja som na tom vlastne stavala tým, že ja strihám často vlastne tu nám v Čechách, tak ja mám dosť prehľad, aj čo sa týka režisérov, aj čo sa týka hlavne kameramanov. Mám ich veľmi dobre napozeraných, keď mi príde materiál do strižne, takže ja som si veľmi precízne vybrala kameramana a strihala som naozaj asi každého kameramana veci. Takže ja som stavala na tom, že hneď som, vedela, že to bude Tomáš Kotás, ale dala som si stretnutia skoro so všetkými a tak som to vyberala, takže to bola jedna vec, ale potom vlastne aj producentsky mi to veľmi pomohlo, pretože tým, že som sa stýkala s tou filmovou, no pomáha to dosť určite, aj tu Júliu sme vlastne oslovili na základe odporúčania a vedela som, že má
0: producentku
1: Júliu Žačko, áno, z noči, že vlastne ma od nej delí reálne jeden človek a to je jej vlastne muž, takže ja som bola veľmi napojená vlastne na všetkých. Takže určite to pomáha.
0: Ale Lukáši, zase neznamená to, že obzvlášť v dnešní době, když je technologie tak dostupná a člověk se opravdu může takřka sám, ne takřka, ale opravdu si může sám natočit, sestříhat, postprodukovat film, a tak ta filmová škola je nutná?
2: Neřekl bych, že je nutná, rozhodně to znamená, že máte jednodušší procházet nějakýma prvníma dveřma a prostě na té škole potkáte spolužáky, producenty, střihače a tak dál, scenáristy, a společně s nima už vytváříte nějakou síť kontaktů a to se samozřejmě vyplácí a rychleji se dostanete tam, kam potřebujete, než když na takovou školu nechodíte. Nicméně, já vlastně miluju to, že v dnešní době sociálních sítí může každý každému napsat, a to se mi třeba reálně děje, takže přes Instagram, Facebook mi napíše někdo, kdo pracuje na scénáři, tak já mu řeknu, dobře, pošlete to, podíváme se na to, uvidíme, co můžeme dělat, a mám pocit, že tohle vlastně funguje čím dál víc. Dokonce znám skvělý příběh, že jeden selektor festivalu viděl ukázku z filmu na instagramovém profilu jednoho z tvůrců a na základě toho ho pozvali na festival, že ani vlastně nemusel ten tvůrce to přihlásit. Takže tohle mně připadá, že ty zkratky dneska vznikají i mimo školu.
0: Na Vltavě posloucháte Akcent, mluvíme o natáčení celovečerního debitu. Ve studiu jsou s námi slovenská režisérka, střihačka Kateřina Gramatová a producent Lukáš Kokeš. Když se člověk teď už odmyslí to, že sehnal ty peníze a jde tedy na to natáčení, nastávají, a to možná teď z pohledu Lukáše, nějaké okamžiky, kdy vy jako producent si říkáte, je to debit, to znamená, že musím si pohlídat tohle.
2: My jsme tohleto se snažili řešit od začátku, že podívejte se všichni, jo, děláme to za určitých podmínek, ty podmínky mají nějakou cenovku. S tou cenovkou musíme všichni souhlasit, protože to nám umožňuje určitý typ práce a třeba snížený komfort jako během toho natáčení. Musíme si všichni říct, že s tím souhlasíme a s tím do toho jdeme. Nemůžeme chtít prostě, aby nás vozili řidiči tuhle tamhle, nemůžeme chtít prostě vegetariánský jídlo jako druhou možnost, budou mít všichni jenom jedno a tak dál. No a když všichni souhlasí, tak potom nám na letní škole vznikla skvělá parta, která vlastně chápala, jaký jsou podmínky. Takže já jsem neměl úplně pocit, že musím hlídat, aby jsme někde nepřetejkali takzvaně, protože od začátku jsme to měli velmi dobře nastavený i s našima výkonnýma producentkama. A jediné, co bylo, když bylo potřeba krotit Dužana Duonga, režiséra, když si vymýšlel, že bude teďkon ve dvou scénách pršet, když jsme to přesně neměli předem napočítaný, scháněli jsme místní hasiče, aby nám za 5,50 stříkali vodu a byly to takový srandovní výzvy. Ale jinak za mě náš film proběhl krásně.
0: Kateřino, vy jste měla po ruce také zkušenější producentku, ale přesto byly nějaké okamžiky, kdy jste si říkala, to je daň toho debitu, kdybych to bývala věděla, tak to udělám jinak?
1: To by som si až tak nepovedala. Vedela som, že s tým do toho idem, ale boli tam niekoľkokrát takéto momenty, akože tie peniaze sú cítiť, keď ich nemáte na tom placi. Proste nemáte tú voľnosť si teraz len tak sadnúť a naozaj si tak popremýšľať, že idem teraz ešte, môžem, že nehodilo by sa do tejto scény ešte vôbec. Akože ja som mala 3 takey a išli sme. Naozaj, ja som brala 3. take, že my sme takto proste išli, takže my sme to vlastne natočili za mesiac. A takisto sú zložky v štábe, ktorí chápu, že je to debut, ale potom sú tam osvetľovači a technické zložky, ktorých to až tak nezaujíma úplne, že je to debut. Oni si počítajú tie nadčasy, takže ja som vedela, že producentovi nemôžem spôsobovať nejaké problémy, ale samozrejme on sa to snažil ako neprenášať na mňa ten stres. Keď videl, že pretekáme, tak snažil sa mi to nejako naznačovať a držať to v nejakej zdravej rovine, aby som ten stres úplne necítila, ale boli tam samozrejme situácie, kedy som nemohla niečo natočiť úplne tak, ako som chcela, a tak som si to radšej nechala do iného obrazu, že takto tam vopchám inde. No.
0: Lukáši, skutečne sú profese, ktoré sú, řekneme, nemilosrdne pragmatické ve filmovém prostredí, takže je im úplne jedno, jestli to je debit nebo ne. Proste není debit hájenejší.
2: V našem prostredí je potreba mysleť i na bezpečnosť. A když máte proste naplánovaných 5 natáčecích dní po sobě, a hned v prvním dni naberete nějaký časový sklus, tak to třeba znamená, že ty lidi budou o 2-3 hodiny méně spát a to jim nechcete dělat. Takže v tomhle je to jako problém a je dobře, že si zatím občas stojí ty osvětlovači, protože oni jsou na tom place o 2 hodiny dřív, pak o 3 hodiny později, než to všechno zbalí, a opravdu se musí vyspat, zvlášť když ještě třeba řídí auto, nikdo nechce, aby někdo usnul za volantem. Takže ono je to důležité vnímat i z tohohle úhlu pohledu. A je potřeba říct, že právě tak, jak se říká, čas jsou peníze, tak ve filmu to platí dvojnásob. Za těch míň peněz je takzvaně míň natáčecích dní a to znamená, jak říká Kateřina, všichni musí pracovat rychleji, není čas, musí se jít dál a dál. A to se občas prostě projeví na té kvalitě, no. Takže je potřeba to vnímat, že i ten čas je potřeba někde vyboxovat prostě a tak dál.
0: Teď už řekněme, že film je natočený a když všechno dobře dopadne, tak se dostane do distribuce. Jenže mají zájem české kinařky a kinaři o debity? Není to pro ně vlastně stejně jako pro producenty, risk? Kateřino, setkali jste se s tím, že jste měli radost, že vlastně distributora máte, ale že ten film třeba není tak uváděný. A proč není tak uváděný?
1: Mne prišlo, že nám celkom pomohlo to, že sme mali festivalové úspechy, takže vlastne na tom sme sa tak viezli, že sme mali tú premiéru aj v Tokiu, aj v Karlových Varoch, a že sme tak vlastne cestovali aj vlastne v rámci Európy.
0: Takže sme mohli dať vienečky na plakáty,
1: áno,
0: a to funguje.
1: A to funguje, a to funguje. A hlavne si to tak medzi sebou akože povedia a potom tí ľudia, ktorí sa pohybujú proste v tom filme, že na niečom boli, ja si tak odkážu. Samozrejme, my sme sa aj bez toho nejakého veľkého, silného PR fakt snažili s našimi ľuďmi, ktorí sa o to starajú, ten film proste tlačiť a myslím si, že sa nám to viac podarilo teda práve tu v Čechách ako na Slovensku, že sme tu dostali naozaj ten priestor a že ľudia naozaj vnímajú ten film, takže ich zaujíma, že ich to naozaj reálne zaujíma a chodia na ňo zo zaujímavosti, ako to u nás je. Na tom Slovensku je to také slabšie.
0: A čím si to vysvetľujete? Možná proto, že to je príliš krutá pravda?
1: Myslím si, že ľudia si radšej pôjdu na nejakú komédiu, ako si pôjdu pozrieť vlastne nejak to, čo žijú.
0: To u nás také, nebojte, Kateríno. Když se člověk podívá na nejúspěšnější, na nejnavštěvovanější české filmy za uplynulý rok, tak všechno jsou to komedie.
1: Ano, ale myslím si, že stále tu máte takovou ještě verejnost, kterou zaujímá i ta kultura a je násobně jako větší jako ta u nás, lebo myslím si, že u nás sice ju máme, ale je menší a ta menší na ňu přišla, ale tak víte, nie je to úplně vysoké číslo.
2: No já bych k tomu dodal, že podle mě kinaři hrajou filmy, na který chodí diváci, takže bych to otočil do apelu. Pojďte diváci chodit na debity, i když je to riskantní podnik. Je to riskantní vlastně i pro diváctvo. Vybírají si film od tvůrců, o kterých nikdy neslyšeli a neví, co to bude. Ale to riziko se může vyplatit a když kinaři vidí, že i na tyhle ty debitový vlastně velmi těžko komunikovatelný filmy, protože i na to PR je omezený množství peněz a času hlavně, i na něj chodí diváci, i na něj jsme schopní přilákat prostě zajímavou skupinu cinefilů, tak to budou hrát a to nám samozřejmě hrozně pomůže.
1: Ja by som len dodala, že to nám naozaj, že presne toto, čo hovorí, že presne tak, pretože napríklad v Bratislave sme si mysleli, že nás stiahnu oveľa už skôr vlastne z kín a v Bratislave nás stále hrajú, pretože tam sú tí ľudia, ktorí na to kino chodia. V tých menších mestách nás vlastne stiahli. Takže určite to platí.
2: A ja bych ešte chtěl dodať, že my sme s týmhle trochu počítali, tak třeba náš režisér Dušan Duong točil různý videovzkazy adresovaný konkrétním kinařům v konkrétních lokalitách, nabízel jim pomoc, že osloví vietnamský menšiny, vietnamský večerky a prodavače
0: prostě v jejich městě, komunitu ve městě.
2: A že tam prostě ty lidi dotáhne a častokrát se to podařilo, takže my jsme ready pomáhat kinařům oslovovat jejich diváky.
0: Pokud máte za sebou debit, řekněme, že ne třeba tak úspěšný, jako jsou případy vašich dvou filmů, kdy prostě je spoustu nominací nebo i cen, ale prostě máte už debit. Je to pro vás jednodušší? Je jednodušší už vlastně jakoby žádat o ten druhý film, i byť třeba za cenu toho, že člověk ten debit má, ve vašem případě Kateríno, věřím tomu, že to jednodušší bude, protože máte těch nominací a cen už teďko dost, ale... Myslíte, že ta cesta je jednodušší?
1: No, tak tým, že teraz pripravujem druhý film a pokúšam sa o nejakú podporu, tak vidím, že ta cesta tam je. Či bude jednoduchšia, ešte uvidím, lebo naozaj som len vo fáze vývoja toho filmu. Takže ak mi schvália naozaj dobrý budget, tak môžem potom povedať, že to bolo jednoduchšie a určite mi tieto ceny pomohli, ale ešte to tak nemôžem zhodnotiť. Ale cítim, že určite je to lepšie.
0: Lukáši?
2: Já si o tomhle často povídám s kolegou Tomášem Hrubým a vlastně jsme dospěli k tomu, že každý film je jako založit nový startup nebo novou firmičku. Vlastně začínáte vždycky od znova. Můžete mít větší ambice, můžete mít víc argumentů, můžete s nás přesvědčit ty investory, aby vám třeba dali víc peněz a ten budget byl vyšší, ale v zásadě ta práce začíná vždycky od nuly a vždycky musíte přesvědčovat nějak. Musíte si nachystat ty argumenty nějak. Musíte mít materiál nějaký, který ty argumenty podpoří. Takže bych řekl, že v něčem to může být jednodušší, ale vždycky člověk začíná od nuly, ale to zároveň je vlastně na tom hezký, bych řekl.
0: Co by z vašeho pohledu dnes debutantům ve filmu pomohlo nejvíce? Čas, peníze nebo důvěra?
2: To jsou docela spojitý termíny, bych řekl. Důvěra přináší možná ochotu vyšší investice a to znamená, že si koupíte víc času při výrobě toho filmu a všechny tyhle tři věci by rozhodně pomohly. A možná odvaha zariskovat když ty instituce uvidí, že ten projekt zaštiťuje někdo prověřený třeba na té producenské, v té producenské pozici, někdo relevantní, tak ochota zariskovat, to by se mi líbilo.
1: Asi ten risk a celkovo podľa mňa by sa, ja vidím veľa tvorcov, ktorí strašne nad tým dlho premýšľajú, čo bude ten ich debut a strašne nad tým lamentuje. Ja som teda všetkých predbehla a mne začali niektorí režiséri, ktorí predo mnou ešte chceli spraviť film, úplne sú z toho hotoví a teraz si už aj oni podávajú, takže ja úplne odvahu pre producentov, aj pre režisérov, aj pre hodnotiteľov toho fondu určite.
2: Role model seš takový, takže za tebou teď všichni půjdou, super.
4: Jak to ta Katarína udělala? Dnešní pořad Akcent jsme věnovali natáčení tuzemských celovečerních debutů. Ve studiu s námi byly slovenská režisérka a střihačka Katarína Gramatová. Moc děkujeme a držíme palce na českých lvech.
1: Děkujeme, velmi krásně.
4: A producent, scenárista, kameraman, režisér Lukáš Kokeš, kterému samozřejmě také držíme palce na českých lvech.
2: To je strašný pořadník těch rolí, ale děkuju moc a přeju hezký den.
4: Od mikrofonu se loučí Saša Michailidis.
3: To byl Akcent. Další díly můžete poslouchat na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.
5: To byla repríza pořadu Akcent z letošního února. Mluvili jsme o tom, jaké to je natočit filmový debut.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Vltava. Zprávy.
0: Velká Británie navýší výdaje na obranu o dodatečných 15 miliard liber, oznámil to odcházející premiér Keir Starmer. Modernizace počítá s hybridním námořnictvem i s novými drony. Jak řekl premiér Starmer, Británie nenavyšuje výdaje na armádu, protože by chtěla válku, ale protože ji chce předejít. Podle předsedy britské vlády musí stát země pevně na svých nohou. Do roku 2035 by měla Británie zvýšit náklady na obranu na 3,5% HDP. Členské státy Evropské unie musí do listopadu zrušit národní daně z dovozu levných balíčků ze zemí mimo Unii, informovala o tom Evropská komise. Zítra končí evropský bezcelní režim pro zboží z internetu, dovezené v malých zásilkách v přepočtu do 3640 korun. Nový celní poplatek činí v přepočtu zhruba 73 korun. Bude účtovaný za každou odlišnou kategorii zboží obsaženou v zásilce. Od listopadu se bude v Evropské unii také vybírat manipulační poplatek. Podle Evropské komise musí členské země vlastní opatření zrušit, aby platilo pouze evropské clo a byl zajištěný jednotný trh. Dnes začíná festival Lutkářská Chrudim. Přehlídku amatérského divadla hostí Měsíc město už 75 let. V hlavním programu bude soutěžit 18 inscenací, dalších 30 nabídne doplňková část. Festival potrvá týden a soubory budou vystupovat na několika místech ve městě, například v divadle Karla Pipicha nebo v Šapito za divadlem. Počasí. Zítra bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku polojasno, v Čechách občas déšť nebo přehánky, místy bouřky i silné. Odpoledne se budou další i velmi silné bouřky vytvářet na Moravě a ve Slezsku. Později večer budou od západu srážky ubývat, na západě i oblačnost. Nejvyšší zítřejší teploty v Čechách 20 až 25 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 25 až 30, na jihovýchodě kolem 32 stupňů Celsia, na horách kolem 17 stupňů Celsia. Více zpráv najdete na webu irozhlas.cz.

0: Art Café. Dnešní Art Café má název Lovci pokladů. Bude řeč o celosvětové hře na pomezí zábavy a sportu, o hledání ukrytých schránek pomocí satelitní navigace, o platformě pro aktivní trávení volného času, o místo, kde se lidé poznávají, nebo o aktivitu, u které se lidé poznávají, u které lidé cestují a u které se také lecos dozvídají. Budeme tu mluvit také o mezinárodní komunitě, kde se vlastně propojují nejrůznější lidé z nejrůznějších míst. Neboli tématem dnešního vltavského Art Café bude geocaching, z čehož mají největší radost moje děti, které tímto zdravím. A také tady zdravím ve studiu své hosty. Vítám tady houslistku, vyznavačku dálkových pochodů a geocacherku Markétu Dobešovou. Dobrý den, Markéto.
1: Dobrý den.
0: Vítám tady předsedu České asociace geocachingu Slávka Hoblíka. Vítejte v Art Café, nebo vítej, Slávku. My jsme si všichni potykali před dnešním Art Café. A také tady do třetice vítám dalšího vášnivého kačera. Tady o těch termínech bude za chvilku řeč. Člena asociace a spolupořadatele velkých geocachingových eventů Josefa Vandera. Ahoj Josefe, ty si říkám, jestli se nevyslovuješ nějak jinak?
2: Ne, takhle.
0: Tak to říkám dobře. Dobrý den, úvodní otázka, jak se vy tři znáte?
1: Tak my bychom se zřejmě vůbec neznali, nebýt právě toho geocachingu. A já jsem teda začala v roce 2012 a vlastně kluky jsem potkala na spoustě eventů, na spoustě setkání a tak dále.
0: A pamatuješ si, Markéto, jako která byla ta první keška, nebo spíš co byl ten první impuls, jako zakopla si o nějakou krabičku cestou v lese, nebo...
1: Já jsem dostala podnět od svého kamaráda, že tahle hra je zajímavá, ale dlouho jsem ten podnět jako nechávala ladem. Říkala jsem si, to je asi nějaká hra pro děcka, to mě nebude bavit, jo, běhat po lese, hledat nějaké poklady. A pak teda jednou jsem se tak třeba nudila na výletě a říkala jsem si, tak to zkusím zapnout, jako jestli je to dobrý. A vlastně mě to strašně chytlo a zjistila jsem, že to není hra jenom pro děti, ale že je to hra prostě pro úplně všechny, že je strašně pestrá a to mě na ní strašně chytlo.
0: Tak to byla Markéta. Slávku.
3: Já jsem se dostal ke geocachingu v roce 2006, takže teďka někdy budu slavit 20. narozeniny geocachingové. A ten první zážitek byl naprosto příšerný. Ty navigace tehda byly jako nekvalitní, hledali jsme to v takovém komáry zamořeném lese a nerozvedli jsme se a geocaching děláme od té doby a jsem za to nesmírně rád, protože jsem se podíval na místa, kam bych se jinak nepodíval a potkal jsem lidi, který bych jinak nepoznal, protože geocaching je hrozně, jak říkal Markéta, pestrý a dělá ho spousta lidí napříč společností a jinak bych neměl šanci potkat první houslistku, jako Markéta.
0: A tehdy někde v tom močálu, kde byly všude ty komáři, to jsi měl ještě nějakou speciální GPS navigaci, nebo jsi měl už telefon?
3: Mobilní? No, telefon s GPS-kou to v té době jako bylo jenom ve sci-fi časopisech.
0: Jo.
3: Ale kamarád si za těžké peníze přivezl někde z Dubaje navigaci, která byla velká, těžká, nevydržela dlouho a ukazovala jenom šipčičku zhruba tam, zhruba tolik metrů, takže hledání dneska, když si někdo jako na tom webu stěžuje, že to je nepřesně zaměřené, že mu to ukazuje o 7 metrů vedle, tak pro nás tehda jako 70 metrů, to jsme za to byli rádi.
0: My jsme tuhle navigaci zdědili po mým tatínkovi a právě můj mladší syn s tím keškuje a je to strašně vtipný. Mezi vysokýma stromama nemá šanci. A teď, Josefe, zeptám tebe, jak se tady znáš se Slávkem a s Markétou a jak dlouho se znáš s geocachingem?
2: Tak s obouma se znám taky právě díky geocachingu. Se Slávkem jsem se poznal, no, to už je pár let, ale geocachingem jsem se poznal prvně v roce 2010, když jsem se o něm dočetl na nějakém zájmovém webu. Zaujalo mě to, ale protože GPSky tehdy nebyly zrovna tím artiklem, který by se prodával všude, aby levný, takže svůj první cache jsem našel poctivě s pomocí vytištěné papírové mapy, A dlouhý roky jsem sledoval, jestli aktivní, už bohužel není. Nicméně já se aktivně věnuju vlastně hledání keší od roku 2012. Mm-hmm. To jsem si pořídil svůj první telefon, který uměl právě fungovat s GPS-kou a od té doby se ze mě stal aktivní hráč.
3: Ty vytištěné mapy, to jsme zažili všichni, to je super, to si vytisknete na mapách CZ a ve městě, když třeba je takéžka na rohu budovy Českého rozhlasu, tak ji najdete snadno, ale třeba v Jizerských horách, kde je několik čtverečních kilometrů lesa, najít ten správný strom, to je výzva.
1: To je třeba zajímavé, když se teda bavíme o tom, jak se známe, že já jsem se s kluky potkala vlastně teprve nedávno, ale já mám pocit, jako kdybych je znala už spoustu let, protože my se právě z toho geocachingu známe, jednak z těch kešek, z těch zápisů, z těch logů, takže mnohdy máte pocit, že ty lidi znáte prostě od jak živá a přitom jste třeba nikdy neviděli.
4: V těch logbucích, což jsou teda zápisničky, kam vlastně, když člověk najde tu kešku, tak se tam nějak podepíše, podepisuje se nějakou přezdívkou často, tak vy vlastně asi jste třeba znali ty svoje jména nebo ty svoje
1: niky.
3: No, u nás to je jako ve vězení. My se známe jenom přes dívkama.
4: Tak mám říct, kdo teda dneska je s námi ve studiu.
3: To už bylo řečeno.
4: No ale těm přezdívkama, víš, že mě to tak jako přišlo hrozně roztomit. A já to nebudu prozrazovat, kdo chce zjistit, jaké jsou přezdívky mých dnešních hostů. Nechť začne.
3: Já se přiznám, já se jmenuji Slávek Hoblík a s takovým jménem těžko dostanete jinou přezdívku než Hoblík. To se snadno pamatuje.
1: Tak já jsem Čtyřhranka.
2: Ano, a já jsem Kulíček 2TV.
4: Tak jo, děkuji vám. A ještě když si pustíme první hudební skladbu dnešního Art Café, která celý ten hudební playlist Pavel Zelinka teda nádherně tady nasadil na téma geocachingu. Máte se na co těšit. Tak ještě mám poslední takovou otázku na vás, že bychom si mohli udělat takový malý slovníček těch základních pojmů. Už jsme teda říkali, že ten, kdo hraje geocaching, je geocacher anebo po česku kačer. Jo, je to, říkám to správně.
3: To je taková zpomalení na toho anglického výrazu, která se chytla.
4: Pak to máme cache neboli kešku, to znamená, to je ten poklad, ta schránka, kterou najdu. Pak jsem tady narazila na výrazy jako třeba tradička.
2: To je základní typ cache, úplně nejjednodušší záležitost. Plastová krabička umístěná na souřadnicích, které jsou zveřejněné. Žádná složitost, nic tom není, kam přijdu, tam se nachází ta cache.
4: Pak a máme ale multi-cache, že jo?
1: No, multi-cache je vlastně cache pro jejíž zdolání musíte absolvovat nějakou trasu a vyřešit nějaké úkoly nebo nějaké indicie zhromáždit a na základě toho si spočítáte, kde ta cache je.
4: Misterka?
3: Misterka to je záhada. To zadání může být složité, může to být třeba rentgenový snímek s nějakou zlomeninou a musíte ji správně určit, nebo to může být vypočítat most, anebo to může být nějaká jako trivialita, jenom spočítat sloupky, vyřešit nějakou šifru. Tam je to zadání velice pestré a všem to doporučuji, procvičí to šedé mozky buňkové.
4: Jsme vlastně u nějakého nějakého edukativního parametru toho geocachingu.
2: Ale nemusí být jenom edukativní ve smyslu řešení složitých hádanek. Jsou i různé technické záležitosti, využívání NFC čipů, poslouchání například rozhlasu. Taky na to je jednak ještě tady při budově rozhlasu a spousta dalších věcí, které spolehají na různé technické vybavení.
3: My Češi máme velkou tradici turistickou a kutilskou. A to se v geocachingu potkává naprosto fantasticky. A české geocache mají ve světě skutečně jako výbornou pověst, co se týče kvality.
4: Ještě se k tomu dostaneme, to je jedna z mých otázek naplánovaných později, ale prosím, pojďme ještě jenom dojet ten slovníček, protože je tam ještě něco, co se jmenuje biltema.
3: Biltema jsou cache, které jsou umístěny někde třeba v 6, 7, 8, 10 metrech vysoko na stromě a vy si musíte přinést sebou dostatečně dlouhý klacík, což je nepraktické, takže spíš nějakou teleskopickou tyč. A Biltema je takový obecný název pro tyhle tyče.
4: Který ale vznikl, jsem se dočetla z názvu nějakého švýcarského řetězce hobbymarketu.
2: Švédský hobbymarket.
4: Švédský, pardon.
2: A ten název se vlastně uchytil tady u nás, tak se používá.
4: Který se prodávají ty teleskopické tyče. No a sbírání dřívek?
3: My máme zase takový český patent, kterým říkáme Czech Wood Geocoin. A to je taková vlastně jakoby, představte si turistickou známku, tu klasickou dřevinou, ale je menší, na jedné straně má logo geocachingu, na druhé mám já tu svoji přezdívku, hoblík, v mém případě obrázek hoblíku, a je to taková vizitka, kterou pak vyměňuji se svými kamarády nebo ji dávám do keší. A jako spousta věcí v geocachingu se tohle rozšířilo z Čech do celého světa.
4: Tak to je krásný. Tak snad jsme si udělali základní slovníček, abychom se nestráceli v tom tématu. A teď si pustíme první písničku. I geocaching má své písničky. Teď uslyšíme single, který je přímo pojmenovaný geocaching. Je to ukázka tvorby amerického indie písničkáře Van Ripera.

0: Posloucháte Vltavské Art Café, které přináší prázdninové téma. Umění hledat a taky schovávat poklady, neboli geocaching. Na začátku června proběhly v Praze oslavy 25 let geocachingu v České republice. Stalo se to vlastně rok poté, co se slavilo výročí vůbec první založené kešky na světě. I tahle oslava byla v Praze, jestli jsem to dobře chytla. Takže to jenom potvrzujeme, že Česká republika je velmocí geocachingovou. Tak pojďme jenom krátce připomenout teda, jak ten geocaching vzniknul. Jestli jsem to dobře nastudovala já, tak docela zásadní bylo vlastně vypnutí toho záměrně zkreslovaného GPS signálu 1. května v roce 2000, což byla nějaká praxe americké armády, která ve chvíli, kdy teda se to přestalo, tohleto, tenhle ten nepřesný signál vysílat, tak se otevřely dveře tomu přesnému zaměření pokladu.
1: Já jsem poprvé viděl GPSku na moři u kamaráda ve Švédsku, kde je spousta ostrovů, a vyjeli jsme tou lodí mezi těmi ostrovy a ta GPSka nám ukazovala, jak projíždíme přes ty ostrovy a přes ty domy a takovéhle. Ta přesnost byla plus minus nějakých 150 metrů. A ten trik byl v tom, že oni do toho signálu přimíchávali chybu, kterou vojenské GPSky uměly odstranit a ty civilní ne. Mm-hmm. Takže v okamžiku, kdy vypnuli to přimíchávání té chyby, tak se ze všech GPSek civilních najednou staly přesné.
0: Jo, díky Slávku, že jsi to upřesnil, protože já jsem si doma říkala, že jestli to byl signál s chybou, tak co ta americká armáda s tou chybou dělala?
1: No to je dobré jako si připomenout, že ji kdykoliv můžou znova zapnout.
0: Jo,
1: ale tím došlo k tomu, že všechny GPSky, což tehda GPSka stala 20 000 tehda, to byla jako drahá legrace, tak ale najednou všechny začaly být přesné. A v Americe byl jeden jako tvůrčí člověk, který říkal, no to je zajímavý, tak já vemu k belík, dám do něj nějaké drobnosti, schovám ho v lese, dám to na nějaké fórum, dám tam souřeci a uvidíme, jak to funguje ty GPSky. A to byla první keška před 26 lety. Dneska jich je na světě 3,4 milionu.
0: To je neuvěřitelný a taky je neuvěřitelný, že ten princip vlastně je pořád stejný a ta hráčská vášeň, jako budí to pořád stejně silnou hráčskou vášeň, prostě touha najít něco podle nějakých indicí. To je 3. května v roce 2000 se tohle stane, ta úplně první keška na světě a ta úplně první česká keška.
2: Úplně první česká keš byla založena rok a měsíc po, necelý rok a měsíc po té první na světě. 1. června roku 2001 se Američan s tými dvěma syny pohyboval u Štamberka a přišlo mu jako krásný nápad uložit první českou keš právě tam. Keška tehdy byla v podobě černého plastového pytle s nějakým notýskem, ale chytilo se to. A do dneška je na místě, dneska už tedy v mnohem lepší kvalitě. Komunita se o ní poctivě starala celé roky, dnes má adoptivního majitele, který o ní pečuje a jedná se o důležitý milník v historii geocachingu pro nás tady ve nejenom Česku, ale i střední Evropě. Je to de facto nejdůležitější objekt geocachingového charakteru u nás.
0: To se mi moc líbí, jak jsi teď popsal, že se o něj ta komunita, o tu kešku postará, protože ta keška, když někdo založí, tak je jejím majitelem, ale ve chvíli, kdy by ji přestal nějak opečovávat, provozovat, tak ta keška buď může zaniknout, anebo ji teda může někdo adoptovat, říkám to dobře, Markétu.
3: Může ji někdo adoptovat a mně se třeba líbí, a tím je právě česká komunita, hodně specifická. Já tomu říkám kultura geocachingu. A myslím tím to, že vlastně, když je nějaká keš v nepořádku, vy jdete po lese, najdete kešku a zjistíte, že je v ní třeba voda, tak u nás je prostě běžné, že ten člověk, který ji najde, tak se o ní nějakým základním způsobem postará, vysuší ji, vyleje vodu, dá tam třeba nějaký náhradní sešítek. Uděláte zkrátka něco pro to, aby ten člověk po vás tu kešku našel v lepším stavu. A to právě třeba z mého pohledu dělá tu českou komunitu jako jednak soudržnou a jednak to dělá právě tu kvalitu keší, kterou naznačil Slávek.
1: Ono totiž slovo komunita se hrozně nadužívá. Jo. Komunita to je typicky někde na Facebooku nějaká skupina lidí, kteří jako společně něco nenávidějí a nadávají na to. Jo. Geocaching je komunita jako definice toho, termínu, jak to popsala Markéta, jako máme nějaký společný zájem a bez nějakých velkých formálních pravidel, bez členských příspěvků se tady udržuje něco, co má skutečně jako světovou kvalitu. Funguje to 25 let a já se těším na dalších 25.
0: Takže ta skutečnost je, ta zkušenost je opravdu taková, že se ta nepsaná pravidla, jako třeba postarat se o kešku, když není v dobrém stavu, že se vlastně dodržují nějak
3: sama. To není jako povinností, ale bývá to zvykem. Já to třeba dělám úplně běžně, že třeba přijdu ke kešce, já třeba mám doma i raznice, jako kterými můžu třeba vyrazit štítky a doplnit třeba nějakou můtenu. Já třeba dělám to, že už s přípravou domácí, že třeba se chystám na nějaký výlet, podívám se, které kešky bych chtěla lovit a zjistím třeba, že je nějaká v nepořádku nebo že chybí, napíšu tomu vlastníkovi té kešky, tomu ownerovi, jestli chce třeba něco opravit, ten člověk mi odepíše, jo, já bych tam třeba chtěl dát to a to, takže to vezmu třeba sebou, nebo úplně je běžné u nás, že třeba nosíte takzvanou náhradní výbavu na kešky a prostě po cestě nějakou opravíte. Není to samozřejmě povinností, není to v žádných pravidlech, ale je to takovým dobrým zvykem.
0: Mm-hmm. Asi bude záležet, jestli je člověk opravdu takovým už jako, jak to říct, profesionálním kačerem, anebo jestli je takovým víkendovým kačerem.
1: To je o Kinderstube. Jo, jako... Já bych řekl, moje zkušenost je taková, že samozřejmě v každé komunitě jako jsou pozitivní příklady a negativní případy, ale moje zkušenost s geocachingem je taková, že ten pozitivní přístup k věcem převládá.

0: umisťování schránek, ale i o péči o to prostředí. Jako země naše hřiště, se říká v geocachingu, ale my se o to hřiště staráme.
1: Už to je krásný. To je krásný, tak na to navážem krásnou hudbou. Na portálu geocaching.com můžete najít takový top list 10 stylových skladeb, které se hodí ke geocachingu. A na stříbrné příčce sedí hit kapely U2 I still haven't found what I'm looking for. Neboli stále jsem nenašel, po čem jsem pátral.

0: Art Café Hanky Malaníkové o lovcích pokladů, neboli o geocachingu. Mluvili jsme tady před písničkou o tom, že geocaching vnímá zemi jako takové hřiště a ta komunita se o to svoje hřiště vlastně hezky stará. A vy už jste to jednou říkali, že to postavení té české geocachingové komunity je ve světě, dejme tomu, výjimečné, nebo že jsme taková velmoc. Můžeme ještě jednou možná trochu shrnout, v čem to je, anebo čím se třeba liší české kešky, nebo čím se liší se to chování té komunity při hraní, při lovení pokladů?
1: My Češi a Němci, jak jsme si kulturně blízký, jsme v geocachingu prosulí, řekl bych, posledný.

0: Lostí. Jakože když už to děláme, tak to nebereme jakože jenom koníček, ale bereme to jako koníček doopravdy. Takže česká komunita má několik jako zlatých, řekněme, hřebíčků a to je nejnavštěvovanější keš na celém světě, ta, která má nejvíc nálezů, je v České republice.
1: A ty, Slávku, nemůžeš říct vlastně přesně kde, protože to jsme si říkali ještě před vysíláním, že když se bavíme o geocachingu, tak vlastně nikdy neříkáme to přesné umístění těch kešek, aby
0: ano,
1: je nebylo snadné
0: lokalizovat.
1: Ano, my dělíme
0: svět na geocachery, to jsou ty, kteří vědí a namudli. To jsou ty, kteří zatím ještě nejsou geokačeři.
1: Což se
0: ale je to jednoduché, stačí se zaregistrovat a keš je nedaleko Karlova mostu. Není to tak triviální najít jen na základě toho popisu. Ale a na tom žebříčku nejnavštěvovanějších keší hned na začátku jsou tři.
2: První tři nejnavštěvovanější keše na světě jsou tady u nás v Praze.
1: Ty jo.
0: Co se týče akcí, které zmiňoval Kulíšek, že pořádáme, teď jsem prozradil tu přezdívku.
1: A to už řekl před chvilkou sám.
0: Tak i v tom my jsme jako Češi naprosté hvězdy. Jako v posledních jako 10 letech všechny největší akce na světě geocachingové byly u nás. Až letos. Letos po dlouhé době nás trhnou Němci.
1: Aha. A ta loňská oslava 25 let geocachingu ve světě, která se konala v Praze, jenom kdybyste mohli stručně popsat, jak teda ten megáč, neboli mega event vypadá, co se tam vlastně všechno může stát. Předpokládám, že se tam musí nějak hledat nějaké poklady.
0: Je to taková velká pouť.
1: Aha.
0: Sejdeme se tam, aby jsme potkali kamarády, užili si nějaké atrakce, nakoupili nějaké suvenýry a
1: geocachingové suvenýry vypadají, Slávku, jak? Co nakupují kačeři za suvenýry?
0: Jsou to třeba ta CVG zmiňovaná.
1: Mm-hmm.
0: Jo, chci mít nějakou památku, tričko.
2: Jo. Oblíbené jsou také geocoiny, to jsou speciální kovové mince, které mají na sobě takzvaný trackovací kód. To znamená, že dají se sledovat pomocí toho kódu, jak putují po keších nebo po eventech. A tyto mince jsou velmi oblíbený sběratelským artiklem, jsou dostupné vlastně na každém velkém eventu nebo k nějaké významnému výročí. A ještě k tomu loňsku já bych doplnil, že nešlo pouze o mega event, ale o takzvaný giga event, to znamená, že největší možnou akci, jakou lze vůbec pořádat.
1: Mm-hmm.
2: Takže v tom bylo i to významné.
1: Kolik tady bylo lidí?
0: Nějakých 8 tisíc, 9 z celého světa, jako z Nového Zélandu, z Austrálie, abych jmenoval ty bližší. Dneska, nebo letos nám přijel chlapík z Norfolk Islandu, což je ztracený ostrovek v Tichém oceánu.
1: Je na něm nějaká keška?
0: Je tam řada keší. Keši jsou všude na celém světě. Ale ještě k těm eventům, jestli můžu, jednou jako z důležitých součástí eventů je setkávání se zajímavými osobnostmi z geocachingu. To jsou jednak nějací naši dobrovolníci a jednak lidi, kteří dělají geocaching, ale jsou zajímaví i něčím jiným. To je třeba Markéta. Jo, Markéta je typický příklad geocachingové celebrity.
1: Markéto, já ti budu věnovat další vstup, neboj. Mám Děkuji. To tady vstup s celebritou, mám to tady ve scénáři. Já jsem se ještě chtěla, klidně, Slávku, ještě dořekni, protože to byla jedna z mých otázek, tak teda kešku najdu úplně kdekoliv, na kterémkoliv kontinentu, najdu ji na Antarktidě.
0: Kešky jsou na všech kontinentech, já jsem si tady vypsal nějaká čísla, zatímco v Čechách je zhruba aktivních 80 tisíc keší. Bylo jich více, ale některé zanikly. Teď aktivních je zhruba 80 tisíc. Na světě necelých 3,5 milionu a v Antarktidě jich je 59.
1: Tyjo.
0: A našlo je těch 59 keší, navštívilo v loňském roce 150 lidí, což je mnohonásobně víc než třeba v Afghánistánu, kde mají 7 keší a v loňském roce je našlo 22 lidí a je jediný stát, kde žádná keška není, a to je naše oblíbená země, kterou chceme nějak jako v tomhle smyslu jako posunout A to je Severní Korea.
1: Ne, možná nejen v tomto smyslu. Ještě poslední otázka před další písničkou. Už jsme se toho několikrát vlastně dotkli, že když zmiňuje Slávek třeba nějaké žebříčky, nějaká data, že mně přijde, že ten princip soutěživosti je tam vlastně docela jako důležitý, nebo je tam dost přítomný. Můžu najít nejvíc keší, můžu najít nejvzdálenější kešku, můžu toho strašně moc, to já ani teď nebudu schopna rychle uvíct dobrý příklady. Tak mě vlastně zajímá, Markéto, jak je ta soutěživost, jak moc je to důležitý motivační faktor?
3: Tak určitě jak pro koho. Já mám oblíbené heslo, že geocaching není soutěž, ale hra. A tím se řídím já, ale pro mnoho lidí ta soutěživost je jako takovou hrou ve hře. Hodně sledují statistiky a snaží se vést třeba nějakou statistiku určitého druhu, mít nejvíc kešek v nějakém státu nebo mít obecně nejvíc kešek. Já osobně to hraju prostě pro ty jako zážitky, pro to objevování nových míst a to je ta moje motivace a skoro bych řekla, že většina lidí se v těch statistikách až tak úplně nezhlíží a mají to prostě jako koníček.
1: A kolik teda máte ulovených kešek?
2: Aktuálně něco přes 11 000, což není mnoho v porovnání s některými skutečně vášnivými lovci, kteří mají mnoha desítky tisíc nálezů za mnoha let, kterou to hrají. Ale jak už podřejmenala Markéta, není to jenom o dosahování nejvyšších čísel, jsou různé druhy statistik, například statistiky věnující se citoeventům, tak z 10 nejaktivnějších návštěvníků citoeventů na světě obsahuje 5 pozic, je obsazen 5 pozic českými kačery. Takže dokonce i první místo obsahuje českého kačera, takže naše komunita je skutečně velmi aktivní na světové úrovni v rámci této environmentální činnosti.
1: Jste krásný. Slávku, kolik máš ulovených kešek?
0: Vratru 3 500.
2: Jsi takový začátečník.
0: Ale to ukazuje, že to přesně, co říkala Markéta, jako já to skutečně nevím, já teď jako se netvářím, jo. Můj cíl je trochu jiný, my zatímco Kulišek hodně cestuje, já tolik necestuju, ale zase se soustředím na keše, které jsou, řekněme, v náročnějších terénech, jsou někde vysoko na stromech, nebo něco takového, takže tam jich ani jako technicky není možno odlovit stovky, protože jednak jich ani tolik není a jednak je to jako náročný, jsou to často jako několika denní výpravy, aby ta jedna keška se zapsala, ale naše několika denní výpravy jsou triviální ve srovnání s tím, co podniká Markéta.
1: To už mi tady Slavek podruhý dělá oslý bustek k tomu, abych spustila interview s celebritou.
3: A ne.
1: A já to udělám hned po písničce. Je to, protože ona nám vlastně taky, Markéto, myslím, hezky otevře ty otázky, které mám směrem k tobě, protože už jsme to taky zmínili, že geocaching není jenom nějaká hra, nebo nějaká, není to jenom hra s GPS souřadnicemi, ale je to vlastně také nějaký zvláštní, nějaký způsob speciální, kterým můžeme procházet krajinou, nebo kterým se můžeme koukat na krajinu. A to inspirovalo Pavla Zaninku, když dělal hudební playlist a vzpomněl si na Petra Linharta jako někoho, kdo umí v české písni velmi citlivě vlastně rozeznít tohle téma krajiny. A my si teď z jeho čerstvé desky Šénau zahrajeme skladbu Vysoký les.

začalo jaro. Ve vysokém lese sněženky bílé lesem voda nese.

lesní klam. Mora noviny nesou zas k nám.

0: Café.
1: Já už se obracím na Markétu Dobešovou, kterou jsme se tady interně označili jako celebritu geocachingu. ale vlastně budu ráda, když mi třeba i Slávek nebo Josef ještě jako doplní, odkud, jako, že máš tohle význačné postavení, Markéto. Protože to asi nebude...
2: To je všechno trochu přeceněné. Já se jako celebrita jako necítím.
3: Není to přeceněný. Rozhodně ne.
1: Tak to řekněte.
4: O tom, kdo je celebrita, nerozhoduje ta celebrita. Já se omlouvám, jestli v tom Markétě je nepříjemné
2: ne,
4: to označení, ale jsou prostě v rámci té komunity lidi, kteří jsou viditelnější, protože dělají něco zajímavějšího než ti ostatní. A Markéta je viditelnější v té komunitě, protože je aktivní, vytváří a loví kašky, které jsou opravdu zajímavé. A je schopná o tom poutavě vyprávět a psát.
1: Je to tak, Markéta je zároveň vyznavačkou dlouhých pochodů.
2: Já si říkám trekařka. No.
1: Trekařka, přesně tak, trekařka, které loni vyšla kniha, takový autobiografický cestopisný román Trek pod a slzy, který vlastně líčí tvoji cestu po tom nejtěžším evropském treku, asi těch 880 kilometrů přes Pyreneje. Předpokládám, že si během toho treku hledala kešky.
2: Určitě.
1: A vlastně člověka hned napadne, jestli v tvém životě byl nejdřív geocaching a pak trekaření, nebo vlastně zároveň, a nebo z opačného směru?
2: Tak já jsem skutečně nejdřív začala hledat ty kešky a já se kolikrát říkám taky, jako jestli bych vůbec jako tuhle disciplínu dělala, kdybych k ní nepřišla přes ten geocaching, nevím samozřejmě, protože ta cesta byla právě nejdřív geocaching a pak ty dálkové treky. A vlastně my jsme se bavili o tom, že ten geocaching je strašně širokospektrální zábava. Mně se na tom líbí to, že si každý tam může najít tu svoji disciplínu a těch disciplín je tam pro každého nějaká. Jo, takže Slávek tady loví ty terénní extrémy a Josef hodně cestuje. Tak mojí takovou disciplínu, které prostě já jsem se chytla, tak to byly ty dlouhé multikešky. Mě bavilo, najednou jsem zjistila, že mě baví to putování a když jsem se dívala taky do nějakých statistik, tak jsem našla kešku, která byla vlastně v té době nejdelší keškou asi zřejmě na světě, určitě v Evropě a i na světě. A byl to přechod Alp z Mnichova do Benátek. Bylo to přechod Alp asi 700 kilometrů dlouhý a já si říkám, je, to by bylo jako úžasný tohle se dát, já bych tu kešku hrozně chtěla mít. Takže jako nemůžu říct, že by to byla jako moje jediná motivace, to jako na tohle člověk potřebuje fakt jako mnoho motivací.
1: A minimálně během cesty zjistí, že potřebuje mnohem silnější motivaci.
2: Ano, ano. Zvlášť, když to chce každý den vzdát, ale nicméně právě ten... To, co mi řeklo, že vůbec tahle možnost je, tak je právě ta keška. Mm-hmm. Takže můžu říct, že prostě k tomuhle mě přivedl ten dálkový geocaching. No.
1: A ty jsi ještě také profesionální houslistkou. Možná ne, ale možná ta hudba, jak do toho vlastně nějak zapadá, nebo...
2: Překvapivě to s tím souvisí víc, než by si člověk myslel. A sice já, jak jsem houslistka, já jsem zvyklá na obrovskou dřinu v tom životě. Prostě já jsem byla zvyklá od malička denně cvičit mnoho hodin a vlastně mě ta dřina svým způsobem jako naplňuje a beru ji jako takovou výzvu prostě zdolávání nějakých překážek. A tohle jsem vlastně našla i tím zdoláváním té obtížné přírody těch přechodů hor a tímhle já jsem se k tomu dostala, že to vlastně, jsem zjistila, že to jako je taková součást mé osobnosti.
1: No. Jak vnímáš, nebo jak, no, jak vnímáš tu krajinu, když putuješ vlastně, že to je nějaký ještě trošku jiný nastavení než jenom to putování, je tam vlastně zároveň ta hra, kterou člověk pořád trochu vnímá, tak třeba co za nový zážitky ti otevřelo, jako to, že tu krajinu procházíš a zároveň u toho lovíš kešky, nebo kam tě to všude zavedlo? Nebo...
2: Tak Zajímavé je, že ten geocaching, byť mi dal ten prvotní motiv, tak já myslím, že kdybych pak po určitých dnech, po určitým počtu dnů vypla tu GPSku a dal ty kešky vůbec nahrát, že by mi to bylo vlastně úplně jedno, ale je to, já říkám, že to je prostě pro mě taková přidaná hodnota jako té turistiky a prostě ze všeho nejdřív mě zajímá ta turistika, až potom jako ty kešky, jo, takže takhle já to mám nastavený.
1: Já jsem si vzpomněla, jak jsem ráda, že moje děti jdou krajinou, pro mě, jak jsem ráda, že moje děti jdou krajinou, protože tam jsou kešky, ale zároveň pro toho koukají do toho mobilu.
2: A tak jsou vlastně dva typy výletů a jeden je jako výlet s keškami a jeden je výlet za keškou. Jo? Tak já to jako rozlišuji, že někdy si řeknu, tuhle keš bych chtěla mít a jdu za ní.
1: A jdeš přímo za ní.
2: Ano. Co jsi chtěl, Slávě?
4: Já jsem chtěl jenom říct, že to, co říká Markéta, přesně, když to tak poslouchám, odpovídá tý mý zkušenosti. S kamarádama rádi vlezeme na vysoké stromy. Bojíme se o stromech 40-50 metrů, což je jako specifická disciplína.
2: A mě říká, že dělám extrém.
4: A teď, když to Markéta říká, tak jsem se domnil, že my už na ty stromy vlastně lezeme, i když tam ta keška není. Jenom pro ten pocit toho pohledu do krajiny, který je úplně jiný než ze zdola.
2: A to je právě strašně hezký, že vlastně tím spouštěčem byl třeba ten geocaching, ale člověka to vyhodilo jako na úplně jinou kolej, nebo to otevřelo člověku nový rozměr zážitků a pokračuje v tom dál, i když už třeba kešky vlastně ani k tomu nepotřebuje.
1: Teď pustíme předposlední skladbu dnešního Art Café. Bude to ukázka z tvorby kapely, která asi mohla vzniknout jenom uvnitř geocachingové komunity. Kapela Baxi Travels a And the Emo Boxes. Oni berou známé popové a rockové hity a vlastně je přepisují do takových geocachingových parafrází. To spousta vtipků, slovních hříček a situací, které zná každý, kdo loví kešky. No a tak co si zahrát jiného než skladbu Cash on Fire?

0: Vltavské Art Café nám pomalu končí. Dnes jsme ho věnovali geocachingu. Vlastně jsme dnešním Art Café trochu oslavili 25 let geocachingu v České republice. A je tady poslední otázka. Na těch v těch začátcích před těma 25 lety nebo 26 lety bylo jasné, že na to každý neměl, aby mohl geocaching dělat. Je to dneska věc, které se opravdu může věnovat každý. Můžeme o tom mluvit jako o nějakém inkluzivním
1: koníčku.
0: Já jsem chtěla říct fenoménu, aby to znělo jako náležitě odborně.
2: Já bych opravil ten úvod, jestli můžu. Upřesnil.
0: Slávku, upřesnil.
2: Někdy to nebylo drahé a nákladné. Mm-hmm. Mohl to dělat skutečně každý, protože, jak tady zmiňoval Josef,
0: šlo to s papírovými
2: mapami. Mohl jsem si vytisknout mapu na papír v nějaký internetový kavárně. Tak to bylo.
0: Ale to potěšení třeba ze hry nebylo takový, anebo nebylo
2: bylo
0: tak snadný
2: velký,
0: se
2: sítěvat. Bylo velký, protože jestliže to, co vy v tom nacházíte, je ten pocit z toho hledání a ta radost z toho nalezení a z toho podívat se na nějaký zajímavé místo, tak na to ten přístroj skutečně není potřeba. Mm-hmm. Jo? Zjednoduší to, zrychlí to, ale není potřeba. Takže jako peníze nikdy nebyly bariéra. Jo? A co se týče nějakých jako třeba fyzických aspektů. Bavili jsme se o tom, že Markéta chodí ty 100-kilometrové treky, my lezeme na stromy, jiný se potápějí, ale máme kamaráda, který je na vozíku a jezdí za námi na všechny akce a do lesa. Jo, tak jako je to skutečně pro všechny. A jako lidi na vozíku, maminky s kočárkama.
3: Přesně tak, jak říká Slávek, vlastně ta vstupní bariéra je jenom o tom se dneska zaregistrovat. A hlavně to zařízení pro hledání dneska nosíme každý v kapse. Je to chytrý telefon, samozřejmě GPSky tady s námi pořád jsou jako samostatná zařízení, ale ten chytrý telefon má v sobě ten modul dneska taky pro tu GPSku a najít cache vlastně v terénu je dneska poměrně snadné a zvládne to i malé dítě, kterému rodiče svěří jejich telefon na chvíli. Případně to zvládne i člověk, který vlastně s technologiemi vůbec předtím nepřišel pořádně do styku. Jsou lidé, kteří objeví geocaching až v důchodu a mají z toho zábavu prostě na podzim života a není vůbec potřeba, aby předtím měli jakoukoliv zkušenost s počítačem a je to prostě pro ně úplně nový svět.
0: To je vlastně hezký, že ta technologie, Markéto, ne, že nás opravdu, že nás láká do té přírody.
1: Tohle se za těch 25 let vlastně strašně změnilo a vlastně to, jak je ten geocaching díky těm technologiím a díky obecnému pokroku a zpřesnění map a tak dále vlastně dostupný úplně všem, nejenom třeba těm, kdo byli nastaveni na to dobrodružné hledání s tou papírovou mapou. Takže vlastně ty zážitky jsou díky tomu mnohem přístupnější.
0: Já vám děkuju, víc toho nestihneme. Ještě jednou děkuju Markétě Dobešové, Slávku Hoblíkovi a Josefu Vanderovi za návštěvu.
1: Děkuju za pozvání.
3: Děkujeme za pozvání.
0: A pomalu už zní poslední hudební zastávka dnešního Art Café Into the Magic Land od Boards of Canada. Samozřejmě s tématem geocachingu a lovení a hledání pokladů. Já vám přeju hezký poslech a úspěšný lov pokladů všeho druhu.

0: o keškách a geocachingu mluvila dnes v Art Café Hanka Malaníková se svými hosty. Netuším, kolik je mezi vámi takových, kteří jste propadli této zábavě a vášni, ale počítám, že méně než kolik je vás, kteří obzvláště v těchto parnech vezmete za vděk ochlazení v Kornoutku. O zmrzlinách, o sorbetech a také touze po chladu bude zítřejší Art Café, které vám snad v tomto ohledu udělá radost. V jakém historickém kontextu se utvářela láska ke zmrzlině, kde se dařilo experimentům s ledem a jaké způsoby servírování zmrzliny vlastně známe, to se dozvíte v prvním červencovém Art Café s Terezou Liškovou, tedy zítra po 17. hodině. A teď v 18 osvěžení hudební nabízí Ondřej Konrád.
1: Jazzový podvečer.
2: Od mikrofonu stanice Vltava zdraví Ondřej Konrád, dnes s malou procházkou novým albem světoznámého amerického bubeníka Petra Erskina, které začíná, řekl bych, velmi pěkně.

Peter Erskine je především známý jako člen kapely Weather Report nebo Steps Ahead, posléze Steps, a spolupráci za obrovskou spoustou významných hudebníků a samozřejmě i autorem, respektive hlavní postavou mnoha svých desek vlastních v nejrůznějších sestavách. Tohle natočil primárně v triu s pianistou nebo hráčem na klávesové nástroje Alanem Paskou a skvělým kontrabasistou Scottem Coolim. Slyšeli jsme skladbu Gumball Time, kterou napsal Alan Paska, která je oslavou New Orleans, protože gumbo je pokrm, který se v této kolébce jazzu vaří a je zde vlastně takovým synonymem New Orleans, ale album obsahuje i materiál ze úplně jiného světa, například verzi písně God Only Knows, která pochází z dílny skupiny Beach Boys, z jejich slavného, vlastně takového revolučního alba Pet Sounds, jehož hlavním tvůrcem byl už bohužel nežijící Brian Wilson.

Album ovšem obsahuje i interpretace vysloveně jazzových skladeb, prakticky už dnes standardů, jakým je například Bobby Keys a Jarretta.

jak slyšíte, tak kterého Peter Erskine, Alan Paska, Scott Cooley je tady hodně uvolněné a samozřejmě zní zcela mistrovsky. Album, které s názvem Peregrine odkazuje k čemusi, co je stále, nebo ke komusi, kdo je stále v pohybu, se točilo v chicagském studiu Real Sounds, které založil Mark Brunner, už nežijící, a jeho vdova Josephine Pellington to zařízení stále vede, podílela se také producensky na tomhletom albu společně s Peterem Erskinem a autorsky i na té následující skladbě, která je právě věnovaná Marku Brunnerovi, jmenuje se Poetry Man a uslyšíme v ní tři hosty, zpěvačku Kate Lemontovou, saxofonistu Boba Shepherda a perkusistu Briana Kilgora.

ještě jedna připomínka. Peter Erskine v 90. letech absolvoval velké koncertní turné s Chickem Coreou, který, jak asi všichni posluchači jazzových podvečerů ví, už bohužel mezi námi není. Skladba se jmenuje Dear Chick a opět uslyšíme jenom čistě trio, to znamená Peter Erskine za bicími, Alan Paska u piana a Scott Cooley na basu. A já se těším, ale až v září opět naslyšenou, protože v létě je éra různých repríz.

Americký bubeník Peter Erskine vydal se svým triem desku Peregrine, což znamená v angličtině sokol stěhovavý, který s roztaženými křídly také vévodí žluto-modrému obalu této desky, kterou dnes představil Ondřej Konrád. A na němž také hrají důležitou roli, tedy na tomto obalu schody vedoucí až do

0: nebe. My také vystoupáme do nebe za půl hodiny do 7. nebe, tam nás dnes bude hostit Milan Zais, to bude ale až po 19. Teď, dalo by se říci, míříme směrem opačným.
1: Radioservis představuje audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Četba na pokračování.
0: A my v ní už po 13. míříme do Jáchymova, města lázní i lágrů, stříbra i uranu, města s historií slavně krásnou i neslavně strašnou. V knize, kde se mísí všechny jeho paradoxy, osudy i chování lidí, ovlivňující jevy normální i paranormální, ve střízlivém lázeňském domě s přísným řádem se dějí nepochopitelné věci a všechny nitky vedou do jáchymovského podzemí, jak toho skutečného, tak pomyslného. Poslechněte si další část četby z románu Lenky Elbe Uranova.

Hlavou třískl o tvrdý povrch. Bolelo to dost i ve stavu minimálního vědomí. Studený proud vody, tlak v obličeji. Snažil se tomu bránit, ale nemohl se pohnout. Neměl tušení, že právě leží vedle vany, doktorka ho sprchuje studenou vodou a vtlačuje mu prameny jeho živoslizu zpátky dovnitř. Přicházel k sobě. Pomalu se mu vracel i zrak. Klečela nad ním a soustředěně se zaobírala stlačováním úst a nosních dírek. Henry nevěděl, kdo to je, ale byl si naprosto jistý, že ji zná. Když přestala a zastavila proud sprchy, už ji viděl naprosto zřetelně. Bylo mu zvláštně. Nebyl si vlastně vůbec jistý, v jakém stavu se nachází. Cítil potřebu ujasnit si, zda ještě vůbec žije, a pokud ano, tak jestli je jeho tělo celé, zda drží pohromadě, zda mu nechybí nějaké končetiny. Zajímavé, jak tyhle zdánlivě prosté vědomosti o sobě samém může člověk ztratit v jedné vteřině. Pozbírat je a urovnat zpět trvá o dost déle. Udělal pár drobných pohybů. Posadil se. Tělo naštěstí vypadalo ve stejném stavu, v jakém do koupelny vešel. Promiňte, ale musím se přiznat, že asi vůbec nerozumím tomu, co se tu stalo. Pronesl Henry, co nejzdvořileji uměl. I když poté, co mu z většiny tělních otvorů vytékal živosliz, to popravdě nešlo úplně lehce. Přiznávám, že mě napadlo nechat to dojet až do konce. Mohla jsem vám dát možnost žít napořád. Jenže ona to totiž není možnost. Je to nevratná volba. A to mi nepřišlo fér. Nejde to udělat na zkoušku nebo na dobu určitou. Je to na věky. Takže jste to zastavila? Ujišťoval se Henry, zda ji správně pochopil. Proč si teda pamatuju, že ze mě něco vytékalo a to něco jsem byl já? Dostal jsem se mimo svoje tělo. Vy jste asi nic nezastavila. Jsem nesmrtelný? Ne, celý jste tělo neopustil. Aby to fungovalo, váš živoslis by se musel venku spojit v jeden celek, v jednu entitu. A to jsem mu překazila. Henry se začal podrážděně otírat hřbetem ruky kolem úst, nosu a očí, aby se přesvědčil, že ta děsivá hmota už nikde není. Ale jediné, co mu na prstech ulpělo, byla troška krve. Stehy na hlavě nejspíš praskly. Vidíte? Namázla si jeho krev na prst. Kdybych vám teď podřízla tepnu, jako jsem to udělala sobě, tak mi tady vykrvácíte. Henry smířlivě pokýval zakrvácenou hlavou. Na dlažbě pod měděnou vanou seděli jen oni dva. Žádní další svědci. Jen zubní fragmenty 13 politických vězňů, nitě z mundůrů 5 z nich, mikročástice kostí a tkání 20 z nich. Jen čísla, jen historie, jen něco, o čem by spousta lidí pochybovala. Dva lidi, koktejl zla, šílenství, smutku a bezmoci. Přináší blízká přítomnost smrti až trapně smradlavou a lepivou touhu po životě? Nejspíš ano. Jinak by ji jen těžko po tomhle všem chytil za ruku a uvěřil jí. Byla to Angela. To byl přesně ten magnet, který Henryho k doktorce celou dobu přitahoval. Henry už vůbec nepochyboval. Měl jenom nutkavou touhu všechno podrobit racionalizaci. A k tomu potřeboval informace. Jak si vlastně poprvé přišla na to, že jsi nesmrtelná? No, to bylo potom, když jsem zjistila, kým Estella Hansová je a co mě v jejím těle čeká za život. Poté, co se mě bezvýsledně pokoušeli zabít, zkusila jsem to udělat za ně. Výslechy, násilí, ta bezmoc, už jsem toho měla pokrk a chtěla jsem s tím skoncovat. Ale taky bez úspěchu. Jeden dozorce mě nutil, abych se sama oběsila a já to udělala. Ale nic,
Prostě nic. Počkej, ale když jsi byla v roce 68 v těle 40leté ženy, nemělo by ti teď být 70? S takovýmhle obličejem ti tvůj věk přece nemůže nikdo věřit. Máš pravdu. Estelle Hansové by mělo být 70. Proto už se skoro 10 let vydávám za její dceru, Estelu Hansovou mladší. Musela jsem toho dost změnit. Datum narození, vymyslet si příběh jediného dítěte, které žilo s otcem v zahraničí, sfalšovat dokumenty. Nebylo to snadné, ale zas ani tak obtížné, jak by sis mohl myslet. Tehdy, v tom roce 90, to bylo těsně po revoluci, se takovéhle věci poměrně lehce ztratily. Odmlčela se. Trochu jako by litovala, že toho na sebe prozradila až moc. Můžu ti pořád věřit, Henry? Na oko se zamyslel a pak s úšklepkem pokrčil pravým ramenem. No, já nevím. Je to pro mě nová situace. Jsem smrtelný Angličan, užívající si dovolenou v jednom z nejmrtvějších měst světa. Celkem nebezpečná kreatura. Nikdo z nesmrtelných by mi raději neměl důvěřovat a moje zesnulá přítelkyně, která žije v těle někoho jiného, předstírajíc navíc, že je dcerou toho někoho jiného, tak ta už vůbec ne. Doktorku to bohužel nepobavilo. Po pár vteřinách se jí ale koutky úst přece jen lehce nadzvedly. A pak vybuchla smíchy. Řechtala se víc a víc. Hýkala. Úplně jako jiný člověk. Smála se totiž jako Angela.

Jehněčí kolínko a bramborové pyré. Silná vůně masa, která vítala Henryho při vstupu do restaurace, se po půl hodince slasti nakonec proměnila v pečlivě okousané kosti na úplně vymeteném talíři. Podobně dopadly i talíře pod bradami profesorů a německých důchodců. Henry mu bylo skvěle. Přivíral oči a plul na vlně z mozku se vyplavujících hormonů. To nemělo chybu. Jediná věta, kterou Henry při večeři pronesl. Suzanne mu na to neřekla vůbec nic. Jen si ostentativně olízla rty a pousmála se. Vypadala nejspokojeněji za několik posledních let a proto na ní raději nepromluvil až do té doby, než usnula. Zvedl se z postele. Zastavil se až na chodbě u zašupovacích dveří, na kterých visela cedulka s nápisem Staff Only. Nevěděl, že se tyhle dveře taky zamykají. Zkusil zatlačit ještě jednou, ale ani se nehnuli. Vypadalo to, že se bude muset s nepořízenou vrátit do pokoje. Něco cvaklo. Otočil se. Jen lehce odsunula vysoké křídlo dveří, aby proklouzl dovnitř. Došli k vitrážovým dvířkům bez kliky. Odemkla a z druhé strany se nejmíň třikrát ujišťovala, že za nimi skutečně opět zamkla. Pod třemi zámky se jí zřetelně ulevilo. Konečně se usmála. Díky tobě mi došlo, že musím být mnohem víc ostražitá. Víš, kvůli... Nedopověděla a jen mávla rukou. Kvůli němu? Jde zas o toho chlapa? Ano, tedy ne tak úplně. Nejde jen o něj, ale kvůli němu se cítím tak nějak... Víš co, pojďme se o něm nebavit. Zavrtěla hlavou a ukázala k jedné z lékárenských skříní. Chci ti něco ukázat. Zavři oči. Neodporoval. Cítil, jak ho jemně vzala za ruce a dlaněmi je otočila vzhůru. Slabé ťuknutí. Dál už jen vnímal, jak se dotýká... Těžko říct, čeho? Můžeš oči otevřít. Špitla. Poslechl. S úsměvem sklopil hlavu, aby odhalil to velké tajemství. Byla to kost. Mohutná kost, kterou držel v dlaních jako bájný Excalibur. Bercová, řekla a nespustila z ní oči. Neměl ani zlomek ponětí o tom, co se tam v tu chvíli vlastně děje, ale rozhodl se, že se nechá unášet přirozeným tokem událostí a nebude nic hrotit. Pamatuješ? Zeptala se a trochu zklamaně svraštila obočí. Na co? Hodila po něm nevěřícný pohled. Se špetkou podměšilosti nutno podotknout. Počkej, chceš říct, že je tvoje? Zarazil se Henry. No jistě, tady, podívej. Vyhrkla s nebývalým nadšením a prstem ukázala na konkrétní místo uprostřed kosti. Nevzpomínáš si, procedila na půl pusy a trochu otráveně. Zlomená noha, pomalovaná sádra, pořád nic. No ano, pamatuju si to z rentgenu, tu spirálovitou zlomeninu, vykřikl. Co ti to tenkrát řekl ten doktor, že je to, a něco divného to bylo, že jsem si to uměla zlomit hezky a že, a taky, že jsi zkušená lamačka kostí, doplnil ji. Estela s úsměvem přikývla. Užívali si to oba dva. Ano, to bylo přesné, i nohu si zlomila dobře. Všechno si dělala správně. Správně a krásně. Nech toho, utnula ho a skoro se zarděla. A tak raději sklopila hlavu, protože ruměnce opravdu nebyly její styl. Ten doktor tím myslel, že taková zlomenina se rychle hojí. Šel jsem koupit pletací jehlici. Ano, přitakala, protože pod tou sádrou to strašně svědělo. Chtěl ji pohladit. Chtěl ji obejmout s tou samou samozřejmostí jako dřív.
Jenže něco ho drželo zpátky. Prostě to nebyla ona. A Estela jeho váhání moc dobře vnímala. Omluvila se a odešla do koupelny. Pozoroval každý její krok, než mu zmizela ze zorného pole. Nejspíš jen předstírala, že něco hledá, aby mohla být na chvíli sama. Henry si to myslel, protože sám by to tak udělal. Jistý si ale nebyl. V rukou stále svíral kost a nedokázal se rozhodnout, zda je lepší vyčkávat, nebo jít za ní a pokusit se o něco, co by mohlo vypadat jako utěšování. To druhé ale nebyl styl ani jednoho z nich. Zůstal stát. Otevřel dveře skříně, aby se konečně zbavil té obludné kosti. Když v tom to celé začalo být ještě obludnější. Na jedné z polic ležela lidská lebka. Bercovou kost opatrně položil. Na půl oka vykoukl zpoza dvířek, aby zmonitoroval, zda se Estela nedívá. A pak lebku opatrně chytil do dlaní. Držel ji pevně oběma rukama. Přesně tak, jak se očekává, že by člověk lebku držel. Nechal se vcucnout vírem vzpomínek a procitl, až když mu po krku přejelo ostří upřeného pohledu. Estela už stála vedle něj. Vidíš ty zuby? Ty moje špičáky. A ty osmičky jsem v té době vůbec neměla prořezané. Byla jsem tak mladá. A taky ta plochá zadní část. Tehdy to nebylo tak poznat, protože se nosily velké drdoly, ale s rozpuštěnými vlasy jsem měla hlavu vzadu úplně rozpláclou. Prosím tě, to jsem si nikdy nevšiml, zalhal, protože to bylo zrovna něco, na co si vzpomněl. A prsty se zmiňované plošky dotkl. Estela mu lebku náhle vytrhla z ruky a položila ji zpátky do skříně. Obou ruč popadla jeho dlaň a přitáhla si ji ke svému temenu. Prsty jí zajel do vlasů a jemně prohmatal její v současnosti používanou mozkovou schránku. Vidíš, Estela ji má vzadu pěkně zakulacenou. Nemohl než souhlasit. Trochu odevzdaně vzdychla a rozhodila rukama. Na já, myslím, že jsme měli začít spíš s prohlížením fotografií. Chtěl na to něco říct, ale místo toho se rozesmál. Teď už vyprskli oba. Jsem s nima, zavelel a snažil se zastavit chechot vibrující celým jeho tělem. Ten absolutně nejpravdivější smích. Ten, který přichází v zoufalství. Posadili se na divan. Štos desítky let starých fotografií v sobě ukrýval tváře lidí, které ani jeden z nich neznal. A jednou z těch tváří byla i mladá, pohledná dívka. Tělo si, musím uznat, vybrala dobře, zažertoval, i když ve skutečnosti chtěl říct, že je překrásná, ale bylo by to, jako by se otáčel za jinou. Nesmysl, sykla a nesouhlasně zavrtěla hlavou. Široko daleko nemohlo být to horší. Proč to říkáš? Vždyť když si představíš jiné možnosti těl, mohlo to být, já nevím. Henry, já vím, jak to myslíš, přerušila ho. Říkáš si, kulatá lebka, dobré zuby, pěkný obličej a kdo ví, co ještě, ale pochop, že nic z toho ti nepomůže, když po tobě a celý tvojí rodině jde tajná policie a nevíš dne ani hodiny, kdy budeš zbitý nebo skončíš za mřížema. Mlčel. V bytě, kde Estela bydlela, jsem našla dokumenty z roku 50 o obvinění z velezrady a rozsudku smrti. Takhle to tu chodilo. Tváře z fotografií začaly v Henryho mysli pomalu ožívat. Natolik, aby se mohl alespoň minimálně vcítit do toho, co musela Angela ve svém novém těle zakusit. A Estela by nejspíš také umřela, kdybych se tenkrát nenasoukala do jejího těla. Jsem přesvědčená, že se jí tenkrát na té zahradě snažili zabít. Kdo? No, kdo?
Ti, co si pak jezdili i pro mě. Ti, co mi nasadili do bytu štěnice. Státní bezpečnost. Pokusili se mě připravit o život ještě mnohokrát. Tyhle fotky byly jediné vodítko, podle kterého jsem se mohla zorientovat v Estelině životě a pokračovat ve vztazích, které udržovala. Takže si žila její život, poznala její přátele. Jistě, z toho nešlo uniknout. Bylo mi 22 a žila jsem v těle 40leté ženy. Lidé ji znali, oslovovali ji doktorko. Neuměla jsem jazyk, nevěděla jsem nic o medicíně, o téhle zemi, o dizentu, o výsleších, odposleších, tajných agentech, vězení, prostě o ničem. Naskočila jsem do rozjetého vlaku jejich vztahů. Nevěděla jsem, kdo ti lidé kolem ní jsou, ale prostě jsem dělala to, co všichni ostatní. A podle toho to taky vypadalo. Většina z nich trávila obrovské množství času ve vězení. Třeba tenhle, přiklepla prst na lehce rozmazaný obličej muže stojícího vedle ní na fotografii. Teď je prezidentem. Henry se podíval blíž. Tvář muže mu přišla trochu povědomá, nejspíš ho znal z televizních zpráv. Jedna věc mu ale vrtala hlavou už od chvíle, kdy jí všechno uvěřil. Ale jak si mohla fungovat jako lékařka? Správná otázka. Za to bych měla dostat cenu BAFTA, zasmála se. Začalo to tak, že jsem předstírala poúrazové trauma. Když Estelu Hansovou našli zuboženou v zahradě, byla na tom špatně. I přesto, že jsem uvnitř ní byla já, rekonvalescence trvala dlouho. A na to jsem mohla svést všechno možné. Nejen to, že jsem si nepamatovala základní věci z anatomie, ale i třeba to, že jsem neuměla svůj mateřský jazyk. No a když jsem se konečně naučila česky, role psychiatričky už mi tak těžká nepřipadala. Asi rok jsem poslouchala pacienty, prohlubovala si tím znalost jazyka a předepisovala jim psychofarmaka, která po mně chtěli. Oni už věděli přesně, co chtějí. Když jsem pak šla do vězení za nějakou tu takzvanou protistátní činnost, zakázali mi lékařskou praxi. A pak už jsem byla střídavě dělnicí nebo jen vězeňkyní. A na to, jak víš, diplom nepotřebuješ. Ale pořád mluvím jen o sobě. Pokračovala. Musíme něco udělat s tebou. Ty jsi si ještě pořádně nezařval. Našel jsem tě. Hotovo. End of story. Zařvat si už nepotřebuju. Jak jednoduše a rázně najednou uzavřel 30letou pouť za instantním řešením své prázdnoty. Ale potřebuješ, trvala na svém. Věř mi, přece jen alespoň trochu, psychiatr jsem.

Venku nebyla taková tma, jak by člověk čekal. Díky jasné obloze plné hvězd zářila tahle noc třpitivě modře. Bylo něco málo po půlnoci a město mlčelo. A ohlušující ticho svíralo i Henryho duši. Toužil po zvucích, lomozu, který by mu pomohl uniknout od jeho myšlenek. Tohle je ten dům, kam jsem tenkrát v létě přijela. Patřil otcovým příbuzným. Řekla tiše a ukázala na prázdný, zanedbaný dům se zarostlou zahradou. Volala jsem ti hned po tom, co jsem se na ně nedozvonila. Pamatuješ? Pamatoval. Měla hlad. Chtěla si koupit chleba. Chleba. Pamatuju. A proč vlastně nebyli doma? Co se s nimi stalo? Teď už vím, že emigrovali do USA. Nikdy se tu už neukázali. Ani po revoluci. A to už je to 10 let. Všechno tu nechali. Nevím, jestli naschvál využili toho, že jsem měla přijet, aby zmátli estébáky. Ale dávalo by to smysl. Čekali návštěvu a tudíž by přece neodjeli. Pravdu se asi nedozvím, leda, že bych se potom pídila v archivu tajné policie. Jenže potom, co jsem se musela probrat s Vaskem, který vedli na mě, nevím, jestli mám sílu a chuť na další, jestli víš, co tím myslím. Nevěděl. Kdyby sílu a chuť měla a do spisů státní bezpečnosti nahlédla, zjistila by, že teta Kurcová 2 dny před jejím příjezdem nakoupila lázeňské oplatky a becherovku, navařila guláš, ustlala čisté povlečení, dala kytky do vázy, zkrátka udělala přesně ty věci, které by lidé dělali, kdyby čekali návštěvu příbuzného ze zahraničí a nechtěli, aby někdo nabyl podezření, že plánují emigrovat. Ovšem, už by se z toho nedozvěděla, že okno do zahrady, kolem kterého zrovna s Henrym prošli, nechala tenkrát její teta otevřené. To, aby se její neteř z Anglie mohla dostat dovnitř a dobře se najíst. Smůla. Mladičkou Angelu by ani v nejmenším nenapadlo lézt oknem do cizího domu. A proto se hladová vydala k pojízdnému obchodu, aby si koupila chleba. Pech. Někdy je možná lepší znát místo odpovědí jen otázky. Zanořili se mezi stromy. Vyšli do kopce po jakýchsi přírodních schodech obrostlých trávou. Jejichž stupínky tvořily klády a z obou stran byly obehnané ostnatým drátem. Masivní dřevěné sloupy, které ho kdysi držely perfektně napnutý, už ale byly částečně vyvrácené. Některé jen lehce, některé ležely úplně sražené k zemi. Henry by si toho drátu v takovém šeru normálně nevšiml, kdyby ovšem o 1 stupínek nezakopl a při pádu si málem nezarazil osten rezavého uzlu do dlaně. Měl takové tušení, že tento lesní monument bude jistě vyznačen na mapě s červeným pruhem. Uranové peklo. Její studium asi zanedbal, jinak by totiž věděl, že ty schody jsou označovány jako Mauthausenské a kdysi tvořili uzavřený koridor, kterým se vězni přesouvali z lágru do uranových dolů. Estela nekomentovala ani jeho zakopnutí, ani hrozivé kulisy, v nichž se ocitli. A Henry neměl sílu se ptát. Zvedl se ze země a mlčky ji následoval. Znovu se zastavila až uprostřed lesa. Rozsvítila baterku a Henry se rozhlédl. Řeklo by se nic zvláštního, ale něco tam přece jen bylo jinak. Kolem dokola je obklopovaly křoviny a nepříliš vzrostlé stromy a slyšet bylo jen lehké šustění listů. Ale no tak, to všechno je v lese přece naprosto normální. Tak o co tady jde? Estela Dupla. Ano, to bylo ono. Dupl si taky. Jednou. 2x pro potvrzení. Pod nohama zřetelně ucítil pevný povrch. Botou odhrnul vrstvu mechu a trávy a došlo mu, že není les jako les.
To, na čem stáli, byl obrovský betonový pás. Nikdo mu nemusel říkat, že šlo o základovou desku jedné z budov pracovního tábora. O to tady neběželo. Hlavní roli tu hrála černá roura o průměru zhruba 15 centimetrů, která z betonu trčela do výšky asi 1 metru. Estela zalovila v kapse pláště a do jejího hrdla vhodila minci. Nic. Dost dlouho nic. Až teď. Cink. Chtěl jsi zařvat? Tak tady mě máš. Řvi!

S námětem nesmrtelnosti si mimo jiné pohrává Lenka Elbe v příběhu z Jáchymova 90. let plného tajemství a záhad. Její knihu připravila pro rozhlasové vysílání Klára Vyčíková. Celkem 21 dílů má tato četba, v níž účinkuje Marie Štípková v režii Dimitrie Dudíka. Pokračovat budeme v této četbě zase zítra, 14. částí od 18.30. Další četba pozdě večer, příběh služebnice Margaret Atwoodové a za hodinu rozhlasová adaptace slavného amerického snímku Válka Rouseových, tedy případ velké lásky, která přerostla v totální nenávist. Je to jeden z příspěvků do našeho filmového léta na Vltavě. Za hodinu, jak bylo řečeno, teď minutu po 19. je tady repríza jednoho ze sedmých nebí Milana Zeise.

0: Sedmé nebe.
1: Krásný dobrý večer vám od mikrofonu přeje Milan Zeiss. Týden uběhl a já jsem si říkal, že úsměvu není nikdy dost a proto se dneska zaměříme na z Brusu novou kapelu s názvem The Smile. I když skupina má k úsměvu blízko hlavně spíš tím názvem, než atmosférou hudby, kterou vytváří. Kapela je to sice nová, jinak je ovšem tvořena velmi zkušenými a ostřílenými hudebníky. The Smile jsou totiž projekt, za kterým se skrývá Tom York a Johnny Greenwood z kapely Radiohead a skvělý jazzový bubeník Tom Skinner. Společně s dvorním producentem Radiohead i solových desek Toma Yorka Nigelem Godrichem se jim opět podařilo vytvořit velmi takovou vrstevnatou nahrávku plnou skvělých nálad a progresivních postupů a já se s vámi o ní v dnešní hodince podělím, takže hnedka si můžeme vychutnat první dvě písně. Na tu první bych vám doporučil se zaměřit, to když jsem slyšel vůbec jako první tóny, tak mě v podstatě ta skladba hned uchvátila a je nádherná, jak se na těch 4:20 rozvíjí, až se rozvine jak poupátko, tak si ji užijte společně s písničkou The Opposite, která bude hnedka následovat, ale teď už The Same, The Smile.

The Smile se dali dohromady v roce 2021 a jak už zaznělo v úvodu, kromě Toma Yorka jsou dalšími členy souboru velmi nadaný kytarista Johnny Greenwood a jazzový bubeník Tom Skinner. Dneska si budeme víc povídat o tom Johnny Greenwoodovi, protože solový pořad o Tomu Yorkovi už jsem tady měl, takže o něm zas tolik se rozvíjet v debatách nebudu a bohužel o Tomu Skinnerovi, skvělém bubeníkovi, který jste měli možnost slyšet v předešlý skladbě hnedka od začátku, jak krásně nasadil pattern, tak se mi nepodařilo zjistit tolik informací. O produkci kapely se opět postaral dvorní producent geniální Nigel Godrich a samozřejmě mastering Bob Ludwig, takže ta nejvyšší liga vůbec, co si můžete představit. Projekt vznikl v době pandemie covidu a pro Greenwooda i Yorka to byl způsob, možná stejně jako pro spousty dalších jiných muzikantů, jak se z toho nezbláznit. The Smile debutovali jako překvapení v online vysílaném Glastonbury festivalu 22. května 2021 a potom jeden kritik z listu Guardian napsal, že Smile zní jako kastrbatější a zauzlenější verze Radiohead, zkoumající progresivnější rockový vlivy s neobvyklým taktem, komplexními riffy a tvrdou motorickou psychedelií. Oni to vždycky, ty kritici, musí tak pěkně popsat všechno, že jo. Takhle já bych to zdaleka nebyl schopen vám předestřít, ale rozhodně vám chci předestřít další dvě skladby a ještě předtím říct, že album, který se jmenuje Light for Attraction, Attention, je velmi čerstvé, neboť vyšlo v květnu 2022 a teď máme květen 2022, takže je to úplně čerstvá novinka a možná někteří z vás taky byli minulý čtvrtek na koncertě The Smile ve Foru Karlín. Já bohužel jsem měl něco jiného na práci, tak jsem se nemohl účastnit, ale kamarádi, kteří tam byli, tak říkali, že to bylo nádherný, že to bylo skvostný, že vlastně hráli jenom ve třech a krásně to obsáhli. Tak teď už si pustíme další dvě skladby z tohoto povedeného alba.

Právě nám dozněla skladba Panavision z brusu nového alba kapely The Smile, které se jmenuje Light for Attraction Attention. Já když jsem se poprvé dozvěděl o téhle kapele, což byl myslím nějaký únor 2022, tak vyšly dva singly, oba dva jsem si poslech a vlastně mě nějak úplně neoslovili, musím říct. A říkal jsem si, tak tahle kapela má dvě písničky a vyráží na evropský turné a už byl jasný známý termín ve Fóru Karlín a říkal jsem si, no tak to je vlastně drzost, jako s dvěma písněma, pravděpodobně se teda očekávalo album, ale nikdo začaly se prodávat lístky na koncert na kapelu, kterou v podstatě nikdo pořádně neslyšel. A tak jsem k tomu měl takový despekt, trochu musím říct, ale potom, co jsem si poslechl tohle album na sluchátka velmi důkladně večer a dal jsem tomu plnou pozornost, tak jsem musel jsem sklapnout paty, nebo jak se to říká, a říct si, že teda jsou fakt skvělí ty kluci. Umějí to prostě vytvořit a krásně vykrystalizovat náladu, která je všeobjímající a to umí málo kdo. Já jsem mluvil o tom, že vám povím něco o Johnu Greenwoodovi, který je takový mužem v pozadí kapely Radiohead a vlastně velmi důležitou personou, protože to je opravdu geniální kytarista. Narodil se 5. listopadu 1971 v Oxfordu v Anglii a má o dva roky staršího bráchu Colina Greenwooda, který teda mimochodem shodou okolností taky hraje v kapele Radiohead na basu. A dočetl jsem se, že jejich tatínek sloužil v armádě jako expert na likvidaci bomb. Tak to nevím, jestli má nějaký vliv na jejich skládání nebo pojetí hudby, ale je to každopádně zajímavá informace. A když byli kluci malí, tak poslouchali Greenwoodovi v autě pořád dokola pár kazet, včetně Mozartových koncertů pro Lesní roh, muzikálů Flower Drum Song a My Fair Lady a cover verzi písní Simona a Garfangla, takže to jsou tam někde počátky toho hudebního ovlivnění kluků. A když ty kazety nehrály, tak aspoň poslouchali hluk motoru a snažili se vybavit si každý detail hudby, kterou poslouchali z těch pásek. Ale já si tyhle ty cesty autem pamatuju taky. My jsme poslouchali doma Abu. A malý John byl vděčný svýmu staršímu bráchovi, který ho bral na koncerty kapel jako Beat nebo New Order, takže tam samozřejmě pak se to upravovalo ještě ten jejich hudební vkus a první koncert, kterýho se Greenwood zúčastnil, tak byly The Fall a jejich turné Friends Experiment v roce 1988, které považoval za ohromující a já se mu teda nedivím, protože já když jsem viděl The Fall živě v Edenu, byly nějaký 90. leta, nebo nevím, no tak nedostanem, vzpomenu si přesně kdy, ale byl to fantastický koncert, tak mu musím dát jenom za pravdu. Tak my si teď už přestaneme dlouze povídat a pustíme si hned tři skladby na jednu. První se jmenuje The Smoke, druhá Speech Bubbles a ta třetí Tin Tink.

Zajímavě smíchaná byla tahle skladba Thin Thing, kterou jste měli právě možnost slyšet. Bicí vpravo, v podstatě kytara Johna Greenwooda vlevo. Takhle se dělali dřív nahrávky, tak když byli inženýři očarovaní stereem, tak dávali prostě bubny na jednu stranu, některý solový nástroj na druhou stranu, ale vlastně to dodává zajímavou hloubku té skladbě a musím říct, že ještě tak víc vyzní Greenwoodová skvělá typická hra na kytaru. I když on jako jeho první nástroj byla zobcová flétna, kterou dostal ve 4 letech nebo 5 letech, to je jedno. Bral ten nástroj velmi vážně, hrál na něj až do dospělosti a jako teenager dokonce hrál barokní hudbu v různých skupinách na zobcovou flétnu i ve škole potom. A mimo jiné Greenwood trávil taky hodně času jako dítě programováním počítačů a experimentováním se základním strojovým kódem pro počítačové hry. Podle něj, čím blíže se blížil k holým, jak on říkal, holým kostem počítače, tím více vzrušující mu to připadalo. Myslím si, že vlastně o tomu tak trochu jde při té hře na kytaru. Když se do toho zaposloucháte, tak tam je cítit taková, jak já vždycky říkám, taková ta cesta až na dřeň. My si teď pustíme další 2 skladby a na tu první bych vás chtěl speciálně upozornit, jmenuje se Open the Flute Gates. Je nádherná, má nádhernou atmosféru. Trošku mi to, když jsem ji slyšel poprvé, tak mě to připomnělo francouzskou kapelu Air a hnedka za ní potom skladba Free in the Knowledge.

Právě dohrává skladba Free in the Knowledge, ve které jste měli možnost slyšet, jak jazzový bubeník Tom Skinner nehraje vůbec jazzově a hraje pěkně na kapelu, jednoduše, přesně to, co ta písnička potřebuje. To si myslím, že je úkaz velkých hráčů, který se umějí podřídit té písničce a zbytečně neexibujou, i když jejich by jim to dovoloval. Když se vrátím zase k Johnnymu Greenwoodovi, o kterém dneska si povídáme hodně, protože o tomu Yorkovi jsme si toho už řekli v minulém díle, nebo před minulém, nevím, kolikátý to byl díl, víc než dost, tak on je známý svým agresivním herním stylem a dost možná i následkem toho se mu v 90. letech rozvinulo opakované stresové zranění, což si vyžádalo ortézu na pravé paži. A on to přirovnával vždycky k tejpování prstů před boxerským zápasem, takže on si musel vždycky před koncertem vzít bandáž, aby ten koncert byl schopný odehrát. O tom teda já něco vím, protože jsem taky párkrát už tohle zažil. V roce 2010 New Music Express jmenoval Greenwooda jedním z největších žijících kytaristů, tak to je velká pocta. A v tom téže roce byl zvolený 7. nejlepším kytaristou všech dob v anketě, kde hlasovalo víc než 30 tisíc posluchačů BBC 6 Music. Tak je to samozřejmě anglická taková domácí anketa, ale už to o něčem svědčí. A také v roce 2008, aby toho nebylo málo, tak Greenwoodovo kytarový solo v velmi slavný písničce Radiohead Paranoid Android byl jmenováno 34. nejlepším solem kytarového světa. Doporučuji si tuhle písničku poslechnout a zaměřit se na to solo, opravdu je velmi zvláštní a je to ale daný, bych řekl, i tou produkcí, protože je prostě to celý zajímavě smíchaný. My si teď už pustíme další dvě skvělé skladby a první se jmenuje Hairdryer a druhá Waving a White Flag.

Takhle klidně doznívá skladba Waving a White Flag od kapely The Smile a desky A Light for Attraction Attention z roku 2022, přímo z května 2022, takže současná velmi čerstvá novinka, kterou jsme si dneska představili. Bohužel si nestihneme zahrát poslední skladbu z alba 13, Skirting on the Surface, tak doporučuji si ji vyhledat a dopustit potom, abyste měli ten zážitek komplexní. Já se s váma už teď jenom rozloučím a popřeju vám hezký večer a budu se těšit zase příště za týden naslyšenou. A teď si pouštíme poslední skladbu tohoto večera, ovšem předposlední skladbu alba, která se jmenuje We Don't Know What Tomorrow Brings. Tak se mějte hezky.

0: V roce 2022, ještě v dozvuku pandemie covidu, vyšla deska tehdy nově vzniklé formace The Smile, která se stala vedlejším projektem členů Radiohead, Toma Yorka a Johnnyho Greenwooda. Z celé kolekce Light for Attracting Attention je cítit čistá muzikantská radost a je na ní prý poznat, že vznikala v pohodové atmosféře, soudí znalci. Milana Cej se tehdy deska zaujala také a představil vám ji v tehdejším Sedmém nebi, které jsme dnes reprízovali. V pohodové atmosféře se ale neponeseme v dalším čase vltavského večera. Pokud řekneme Válka Rouseových, je vše jasné. Tento případ velké lásky, která přerostla v totální nenávist, vám dnes nabízíme v rozhlasové adaptaci slavného amerického snímku. Tímto zahajujeme filmové léto na Vltavě. Právníka Goldsteina, kterého ve slavném filmu stvárnil Danny DeVito, si pamatujeme všichni. Chtěla jsem v té rozvodové bitvě vyrovnat síly, aby Barbaru Rouseovou zastupovala podobně silná osobnost, a tak se z nevýrazné postavy právníka Turmota stala mladá právnička, která se staví do opozice vůči staré škole reprezentované Goldsteinem, vysvětluje autorka rozhlasové adaptace a zároveň nového českého překladu Marie Špalová. Klidu nepřidá ani noční četba, čeká nás třetí část četby z románu Margaret Atwoodové Příběh služebnice, to bude po 23. hodině, ale akademie věnovaná hudebnímu chameleonovi Lalo Schifrinovi by snad mohla požadavek na klidný vltavský večer splnit, co říkáte.
1: Český rozhlas Vltava.
2: Umění slyšet.
0: Takže ještě jednou si to zrekapitulujme. Večerním dramatem bude Válka Rouseových, Warrena Adlera. Dále nabízíme akademii věnovanou Lalo Schifrinovi, průřez tvorbou i jinými hudebními aktivitami americko-argentinského skladatele nabídneme v 21.15. Dále četba s hvězdičkou ve 23 hodin, Příběh služebnice Margaret Atwoodové. No a dnešní poslední červnový večer roku 2026 uzavře svým rozhlasovým vzpomínáním Jaromír Šofr. Tak dobrý poslech a tedy klidný večer se stanicí Český rozhlas Vltava vám přeje Daniela Čermáková.
1: Večerní drama.
0: A dnes to bude vyhrocená rozvodová bitva o vysněný dům, která nabývá obludných rozměrů, až se z hluboké lásky stane naprostá nenávist. Vasil Fridrich, Jana Striková, Aleksandr Rašilov, Eliška Křenková, Dana Batulková a další hrají v tomto rozhlasovém dramatu.

0: No, podívejte, tohle je strašně...
1: Trapný. Strašně trapný.
0: Barbaro.
1: No co? Je to trapný, ne?
0: Ocenil bych, kdybys mi chvilku neskákala do řeči,
1: No,
0: ano?
1: prosím, tak mluv.
0: Děkuju. Nikdy by mě nenapadlo, že to takhle dopadne. Ne, ne, opravdu ne. Věřil jsem, že to je na celý život.
1: Prosím tě, na celý život, to je nereálný.
0: Proč by to mělo být nereálný?
1: Chtít po dvou dospělých lidech, aby spolu strávili celý život, prostě není přirozený, Jonathane.
0: Ale zvířata to tak mají, tak proč ne lidi?
1: Který zvířata?
0: Nevím. Ne, tučňáci třeba. Tučňáci spolu vydržejí celý život.
1: Tak asi proto, že jim je zima.
0: No, každopádně, chtěl jsem říct, že měl jsem pocit, že jsme všechno dělali správně.
1: Tak to si asi nedával pozor.
0: Dobře, možná jsem nedával pozor, ale dělali jsme všechno podle pravidel. Tvrdě pracovali, máme dvě krásné děti. No tak, Barbaro, neříkej, že jsi představovala, že to takhle skončí.
1: Ne, to jsem si teda opravdu nepředstavovala.
0: Tak vidíš, na začátku to přeci takhle nevypadalo, ne?
1: To ne,
0: No,
1: ale...
0: dobrý, já vím. Postupem času se objevila spousta drobných věcí.
1: Ne, tady nejde o spousta drobných věcí. Jsme tady z jednoho prostého důvodu, Jonathane, a tím je...
0: Náš dům!

0: Nesnáším rozvody.
1: Vždyť je to vaše dojná kráva, Goldsteine. Měl byste je milovat.
0: Co pak jsem řekl, že nemám rád peníze? Řekl jsem, že nemám rád rozvody.
1: A.
0: Je to špinavej biznis. Víte, Jonathane, kdysi jsem býval rabínem.
1: A proč ta změna?
0: Hodinová sazba. Co dělá rabín? Lidi za ním chodí se svýma problémama a chtějí rozřešení. Stejně jako za právníkem. Akorát teď jim za to můžu fakturovat. Já mám 3 děti, Jonathane, a ani jedno nechce jít na státní školu.
1: A? Chápu.
0: Všechno je to o penězích. Co kdybychom vás s Barbarou posadili k jednomu stolu a společně byste si promluvili?
1: Ne, díky, to už jsme zkoušeli.
0: Jak myslíte? Snažil jsem se. Takže, kdo je její právník?
1: Právnička Turmontová.
2: Goldstein. Tak to není dobrá zpráva.
3: Proč ne?
2: Stará škola. Ten chlap dokáže ohnout systém tak, aby se mu to hodilo. A jde mu primárně o peníze, ne o právo. Musíte počítat s obrovskými náklady.
4: Turmontová. Tak ta z vás bude chtít vytáhnout balík. To je taková mladá dračice, víte?
0: Co na nás bardy svýho oboru chrlí genderový rovnosti, toxický maskulinity, cancel culture a další ty svý novátorský nesmysly. No, ale není důvod, abych si s touhle dravou šelmičkou nedokázal hravě poradit.
1: Podívejte, chci, ať to proběhne rychle a v klidu. Méně času, menší výdaje.
0: Přesně.
3: Chci to mít co nejrychleji za sebou.
2: Naprosto chápu. Ale s Goldsteinem to nebude snadné. Oko za oko, to je jeho životní filozofie.
1: Nechci dělat problémy. Ona touží po svobodě, má k tomu svý důvody, jsem z toho zaskočený, ale chci se chovat civilizovaně. A rozumně.
0: Civilizovaně. Rozumně? Tohle je rozvod. Válka. Poteče krev.
1: Potkali jsme se na aukci.
3: Ten den hrozně pršel.
1: Sbírám sošky.
3: To je sranda. Kdyby tehdy nepršelo, nikdy bychom se nepoznali.
1: Představte si, oni tam tehdy dražili 2 sošky. Jsou soší. A oni je dražili každou zvlášť.
3: A já jsem mu tu druhou vyfoukla.
1: Nikdo nerozdělí pár jen tak pro nic za nic.
3: No, ale zaujala jsem ho. A on mě... Když jsem ho poprvé uviděla, chtěla jsem, já nevím, no, měl na sobě takovej sepranej svetr, divnej účes, byl takovej vyhublej, bledej, prostě jsem se o něj chtěla starat.
1: Když jsem ji poprvé uviděl, chtěl jsem se s ní vyspat. Chci říct, moc

0: studuje práva na Yale. Takže právník. Mm-hmm. Ale nejde mu o peníze. Chce pracovat v neziskovkách.
1: Jsi ještě moc mladá.
0: Mami, prosím tě, já vím, co dělám.
1: Ale ve tvým věku nikdo neví, co dělá.
0: Miluju ho a on mě.
1: Tak proč se svatbou ještě nepočkáte?
0: A proč?
1: Proč? Chtěla jsi přeci na univerzitu.
0: Vrátím se do školy, až Jonathan dokončí práva.
1: Jonathan. Milovat někoho neznamená, že se na všechno ostatní vykašleš. Potřebuješ něco sama pro sebe, něco svýho, vlastního.
0: Chceš tím jako říct, že láska nestačí?
1: Barbaro, láska. Láska lže.

0: Vaše matka měla na tu dobu osvícené názory.
1: A já ji samozřejmě neposlechla. Když je člověk v tomhle věku, myslí si, že jeho matka je úplně mimo. Stejně jako si to teď moje dcera myslí o mně. Začarovaný kruh.
0: Mezigenerační vztahy bývají složité. Především mezi matkou a dcerou. Odborníci hovoří o principu zrcadlení. Aha. Ale je to jedno z nejsilnějších pout. Jde totiž o první citovou vazbu. Věřím, že vás vaše dcera miluje.
2: Slovo láska u mě v kanceláři neříkáme.
3: Jak to?
2: Příliš subjektivní. Já třeba miluju hovězí stejky, ale určitě se s nima nebudu ženit, chápete?
3: Jo, já jen... Zkrátka, myslím, že jsme měli dobrý manželství. Nikdy jsme se nehádali.
2: První chyba. Hádky jsou zdravé.
3: To nechápu.
2: Hádka je jedinou upřímnou formou komunikace. Nebojíte se něco říct. Nevážíte každý slovo. Křičíte, řvete, ječíte. Očišťuje to krev. Čistí játra. No nic, pokračujte.
3: No a pak?
1: Tak nějak se to nabalovalo.
3: Svatba.
1: Děti.
3: Kariéra. Víte, jak ve filmech, když ukazují plynutí času, vítr jemně odfoukává stránky kalendáře? No tak u nás to bylo, jako by na něj někdo použil fukár na listí.
1: Víte, když máte děti, léta utečou strašně rychle. No, jenže pak děti vyrostou a už vás nepotřebujou.
0: Syndrom prázdného hnízda pociťuje podle průzkumu 98% rodičů. A v naprosté většině se dotýká právě žen. Kolik je vašim dětem?
1: Tak Evě, naší dceři, je 15. To je komplikovaný věk.
2: Jejeje, 15. Já mám 3 dcery. A nejradši bych je poslal na opuštěný ostrov, ať se vrátí, až jim bude 20. Nebo radši 30.
3: Moje dcera je naprosto úžasná.
1: Začala kouřit trávu a ve skříni jsem jí našla láhev vodky.
3: To je to pořád moje malá princezna, no. A Joshovi je 12, skvělej kluk, párťák.
1: Vychovávat kluky je o hodně snazší. Když se naučí masturbovat, je to hračka, už je nezajímá nic jinýho. Je to legrační. V téhle chvíli naprosto nesnáším všechny chlapy.
0: Tak tomu naprosto rozumím. Ženy v sobě mají potlačenou nenávist a vztek vůči mužům. Manipulování nás vyčerpává. Kolik přirozenosti ženy v běhu dějin potlačily a co se s takhle potlačenou energií dál děje, že?
1: No to nevím. Já jen chtěla říct, že všechny chlapy sice nesnáším, ale svýho syna miluju.
0: Aha, no. Jistě, to je pochopitelné.
1: Tak svoji dceru samozřejmě taky. Jenom si teď tak trochu jdeme po krku. Já to s mámou měla stejný.
3: Barbara je dobrá matka.
1: Jonathan je dobrý otec.
3: Někdy je trochu panovačná.
1: Někdy je trochu moc benevolentní.
3: Ale oba chceme pro naše děti to nejlepší. Ohledně péče o děti mezi námi panuje naprostý soulad.
1: Chci, aby Jonathan byl součástí jejich života.
0: To je dobře. Ha. Ale budu k vám upřímná, Barbaro. Teď se nacházíme, a promiňte mi ten výraz, v líbánkové fázi rozvodu.
1: Aha. A co to znamená?
0: Fáze 1. Každý se snaží dělat správnou věc. Nicméně, čím déle bude tento proces trvat, tím to bude, řekněme, bolestivější.
1: Aha.
2: Je tu nějaký jiný muž?
3: Nemyslím si.
0: Je tu nějaký jiný muž?
1: Ach, kéžby.
2: Jiná žena?
3: Ne.
2: Myslel jsem Barbary, ne vaše.
3: Na začátku to bylo...
2: Skvělý.
1: Hezký.
3: Dělali jsme to v jednom kuse.
1: Ale postupně to opadalo, díky bohu.
2: Víte, co se říká? První rok manželství dáváte korunu do kasičky pokaždý, když máte sex. Po prvním roce manželství si za každý sex z kasičky vždycky 1 korunu vezmete. A až budete ležet na smrtelný posteli, pořád ještě bude pár korun zbývat.
1: Paní Turmontová, Sex není problém, tedy alespoň ne ten hlavní problém. Myslím, že problém našeho manželství je, že se naše ideály, no dejme tomu, se trochu posunuli.
3: Možná jsme se soustředili na špatný věci.
1: Touha pomáhat chudým a potřebným se nějak vytratila. Jonathan dostal nabídku do lobistické firmy.
3: Vzali jsme si hypotéku.
1: Byl hodně úspěšný, začali jsme, no jak to říct, veškerý svůj čas.
3: Čas.
1: Energii.
3: Peníze.
1: Lásku.
3: Jsme soustředili do jediný věci.
1: Do našeho domu.
3: Do našeho domu.
0: Kdybyste ho viděla, dech beroucí. Dvě patra plný starožitností, obrazů, soch a žádnej bytový designér. Celý jsem ho zařídila já sama.
3: Vybudoval jsem saunu a vinej sklep.
1: V hale podlaha z ručně leštěnýho italského mramoru. Schodiště s mahagonovým zábradlím do patra se čtyřma ložnicema. Trvalo to roky.
3: Klimatizovanou garáž pro mý milovaný Ferrari.
1: Ale vrcholem všeho byl křišťálovej lustr. Naprosto dokonalý. Dominanta vstupní haly. Kdykoliv k nám přišla návštěva, což teda byli většinou Jonathanovi klienti, úžasem lapali po dechu. Třem chlapům trvalo den a půl, než ten lustr nainstalovali. Byl tak těžký, že ho museli ukotvit až v podkroví.
3: Do toho domu jsme dali všechno, co jsme měli. Stálo mě to strašný prachy. Moje těžce vydělaný prachy.
1: Ten dům je celý můj život.
3: Ten dům je celý můj život.
1: A do téhle krásy si pak přivedl...
4: Jenny, kamaráde.
1: Máte domácího mazlíčka, paní Turmontová?
4: No jo, já vím.
0: Počítej se i koně?
4: Mrzí mě to, ale pravidla znáš. Já tě můžu pustit teprve, až přijdou děti ze školy. No.
3: Věřil byste tomu, Goldsteine? Musel jsem psa zavírat ve sklepě, když nikdo nebyl doma.
1: Ten čokoliv je vážně nechutnej. Jenom pouští chlupy a slintá a obskakuje všechno, co se hejbe.
3: Zatímco její kočka má volný pohyb podobně.
1: Za to moje kočička Mercedes je úžasná malá dáma. Vždycky používá svůj kočičí záchůdek a nikdy neleze na nábytek.
3: Je to strašná mrcha. Její nejoblíbenější činností je proklouznout do garáže a brousit si drápy o moje Ferrari.
2: Jestli to správně chápu, tak bitva o opatrovnictví vašich domácích mazlíčků nehrozí.
1: Takže? Co si o tom myslíš?
5: Stanovisko mého klienta vůči ztrátě, vůči finanční ztrátě způsobené...
1: Jonathane.
5: Pracuju zlatí.
1: Takže jsi mě celou dobu neposlouchal?
5: Ale samozřejmě, že jsem tě poslouchal.
1: Tak co si o tom myslíš?
5: A o čem?
1: O tom mém nápadu rozjet cateringovou firmu.
5: Ale zlatí, cateringová firma, to je strašný práce. Jako ty večírky, které u nás doma pořádáš, to je jedna věc, ale...
1: Ne, počkej tu svoji, paštiku dodávám do toho francouzského lahůdkářství už víc než rok.
5: Já vím, je to moc hezký koníček, ale...
1: Koníček?
5: Já nechápu proč. Vydělávám přece spoustu peněz.
1: Ale nejde o peníze. Jde o mě. Já chtěla bych dělat i něco jiného, než jen vychovávat děti, starat se o dům a nechat se předvádět před tvejma budoucíma klientama. Musím se smát jejich debilním vtipům a nechat je koukat se mi do výstřihu, ale zase ne moc, abych nenaštvala jejich manželky. Je to vyčerpávající a ponižující. Vystavuješ mě jako luxusní děvku.
5: Nebuď směšná, tohle je business, Barbara. Takhle to funguje. Manželky jsou součástí hry té
1: dcery. No a já tu hru už odmítám dál hrát.
5: Aha.
1: Budu prostě dělat to, v čem jsem dobrá.
5: Promiň, a ty myslíš, že nás ty tvoje paštiky uživí, jo? Že zaplatí účty? Ne, naopak mě to bude stát další peníze.
1: Ale to se brzo změní.
5: Ale prosím tě.
1: Tak aby bylo jasno, nežádám tě o svolení. V tom, co dělám, jsem vážně dobrá, vím to. Chtěla jsem po tobě jenom trochu podpory, abys mě povzbudil.
5: Nebudeš mít dost času na mě, na dům, na děti, všecko ostatní. Zničí nás to.
1: Ne nás, tvůj biznis. O to tady celou dobu jde. A teď mě omluv. Musím do kuchyně. Vrátila jsem se do kuchyně a začala vařit večeři a Vlastně až další den mi to došlo, že po všem. Že konec. Nechápu, proč jsem byla tak překvapená, část. Mě to přece musela vědět už dávno.
3: Vůbec jsem to nečekal. Nic jsem netušil. A navíc se to stalo v předvečer mýho velkýho dne. Vždycky měla všechno dokonale načasovaný. Goldsteine, přemýšlel jste někdy o dní, kdy zemřete?
2: Vy teda máte morbidní představy, Jonathane.
3: Druhý den jsem odjel do New Yorku na důležitý jednání. Prezentaci mám připravenou, tabulky, grafy, už chci začít, když najednou... A
4: v takovém případě bych doporučil.
6: To je součást prezentace.
4: Já myslím, že ne. Pane Růži, jste v pořádku? Povolte mu kravatu. Sundejte mu sako.
7: Záchranku volejte, záchranku!
4: Bude v pořádku.
7: Víte, to dýchání jsou z douz?
4: Ne, já umím jen Heimlichův manévr.
7: Co jsem mal? Já se nedusím. Já
8: mám infarkt.
7: Tak ho položíme. Na stůl, na stůl.
4: Výborný návod.
7: Tak, pomalu, tak.
4: Strašně bledej.
7: Nebojte se, pane Růzi. Budete v pořádku.
3: Proč tohle lidi říkají? Budete v pořádku. To je přece šílený. Ne, ne, nebyl jsem v pořádku. Umíral jsem.
1: Jonathan bývá trochu teatrální.
3: Život se mi nepromítnul před očima Goldsteine, jak praví známý klišé. Víte, co se mě honilo hlavou? Proč jsem neuzavřel životní pojistku? Kdo bude venčit Bennyho? A co bude s úbohou Barbarou? Vdova v 38. Bože, jediný, na co jsem myslel, byla ona. Určitě se zhroutí, až se to dozví. Jsem celý její život. Jsem středobodem jejího vesmíru.
5: Pane Rosie?
3: Zavolejte moji ženu.
5: Poslechnu si vás. Jak se cítíte?
3: Volal někdo mojí ženě?
5: Mm-hmm. Ano, volali jsme jí.
3: Díky bohu. Už je na cestě?
5: Ne, ale chce, abychom ji průběžně informovali.
3: Abyste ji průběžně informovali?
5: Mm-hmm.
3: Tohle řekla?
5: Mm-hmm.
3: Pro boha živýho, vždyť já umírám.
5: Neumíráte.
3: Ale ano, umírám.
5: Pane Rosie, jsem v téhle nemocnici primářem, věřte.
3: Mám infarkt.
5: Ne, máte pouze příznaky infarktu. Ve skutečnosti vás trápí brániční kýla.
3: Ale vždyť mě bolí na hrudi.
5: No to je v pořádku. To je jeden z příznaků brániční kýly.
3: Takže tohle to není infarkt?
5: Ne. No počkejte, zníte zklamaně.
3: Tak já to nechápu. A kde je moje žena?
5: Pane Rosie, vaše žena tu není.
3: To je šílený. Vaše žena by přece přišla, kdyby věděla, že ležíte na smrtelný posteli, ne?
5: Ne, ne, ne. Moje první žena tedy rozhodně ne. Ta by si šla koupit nějaký elegantní smuteční kostým.
3: Dobře, dobře, ale moje žena by tu bejt měla.
5: Nevím proč. Budete v pořádku.
3: Tohle prosím neříkejte.
5: Pane Rosie, brániční kýla může způsobit reflux. Pokud by se to znovu stalo, vezměte si Malox.
3: Malox? Já jsem na smrtelný posteli a vy mi předepisujete Malox?
5: Nejste na smrtelné posteli, pane Rosie. Klidně můžete jít domů. Za ženou.
3: Dokud nás smrt nerozdělí, co?

0: Jsem doma.
1: Jak se cítíš?
0: Je mi slabo.
1: Máš hlad?
0: Barbaro, doktoři měli podezření na infarkt.
1: Ale infarkt to nebyl. Budeš v pořádku.
0: Barbaro, proč jsi za mnou nepřijela, když jsem ležel na smrtelný posteli?
1: Neležel jsi na smrtelný posteli.
0: Ale já jsem myslel, že umírám.
1: Budeš v pořádku.
0: Přestaň to opakovat. Jsi moje žena, měla jsi tam být se mnou.
1: Fajn. Chceš vědět, proč jsem za tebou nejela až do New Yorku?
0: Ano.
1: Prostě protože...
0: No.
1: By to bylo jedno.
0: Cože?
1: Bylo mi to jedno.
0: Bylo ti jedno, že umřu?
1: Mhm. Vím, zní to drsně.
0: Počkej. Tohle jako fakt myslíš vážně?
1: Naprosto vážně. Bylo mi to jedno a je mi to jedno už hodně dlouho. Jsi mi jedno už hodně dlouho.
0: Jo, jasně, já to chápu. Teď vlastně kvůli mě si nechala školy, že jo? Jo. Udělal jsem z tebe otrokyni a teď se cítíš, jak se to říká teďka, nenaplněná, viď?
1: Jestli tomu tak chceš říkat, prosím. Každopádně se chci nechat rozvést.

0: co nejrychleji vypadnout.
1: Do toho domu jsem hodně investoval. Aha. A nejenom peníze, hodiny a hodiny práce.
0: No, dobře, dobře.
1: Moje Ferrari tam má svoji oblíbenou klimatizovanou garáž. A Benny, co? Co? Benny je tam taky doma.
0: Ne, chápu, pejsek. Nebudete se stěhovat.
1: A co jako? Je to problém?
0: Záleží na Barbaře.
2: Já se nikam nestěhuju. Ať jde on. Muži se přece stěhujou. To je nepsané pravidlo, ne?
3: Takhle to nefunguje, Barbaro.
2: Ale ty...
3: Nepsané pravidlo se nedá vymáhat, proto je nepsané. Takže máme problém. Má nárok na polovinu všeho.
2: Kromě kuchyně, ta je moje. Na kuchyni nárok nemá.
3: Bohužel, kuchyň je považována za součást domu.
2: Ale ne ta moje. Až se moje cateringová firma pořádně rozjede, najdu způsob, jak ho vyplatit.
3: To bude chtít hodně paštěky, Barbaro. Nevadí. Na dům určitě musíte vznést nárok. Mm-hmm. Celý život jste obětovala Jonathanovi.
2: No ano.
3: Starala se o něj.
2: Ano.
3: Aby on mohl budovat tu svou kariéru. Rodila jste mu děti, vychovávala je. Oběť, Barbaro. Jste oběť.
2: Oběť.
3: Je na čase přejít do další fáze. Rozvodové řízení je tak trochu psychologická hra. A jak je známo, ženy se v psychologii vyznají lépe než muži. Dokážeme bleskově zhodnotit situaci a reagovat správnou taktikou. Chápete?
2: Asi ne.
3: Prostě mu znepříjemněte pobyt v domě, co nejvíc to půjde.
2: Aha. Ti dám relax. To víš, že jo? Takovýhle sounový rituál jsi ještě nezažil, miláčku.
4: Barbaro?
2: Co asi děláme? No slyším tě, miláčku. No víš, že jo. Si pomáš sám jednou.
1: Pokusila se mě zabít. Zatloukla zvenčí dveře sauny. Byl to pokus o vraždu, jinak se to nedá nazvat.
0: Můžeme to dokázat? Nebyli tam žádní svědci.
1: Kdo jiný by to mohl udělat?
0: Spekulace.
1: Málem jsem umřel.
0: Snažil jste se být milý, ale to evidentně nefunguje.
1: Potřeboval jsem se uklidnit, skočit do svého milovaného Ferrari, do svého červeného kočáru, prostě nasednout a jet.

0: Mercedes, kde pak si zlatíčko moje? No tak, zlatínko. Tak kde pak si? No doufám, že jsi nevlezla do garáže. Co tady děláš?
1: Já? Nic.
0: Neviděl jsi Mercedes?
1: Ne, neviděl.

0: Nech mě to prosím vysvětlit,
1: ano? Pane bože! Jak jsi mohl, ty jsi... Ty sadistický maniaku!
0: Byla to nehoda, byla pod autem, asi mi zase drápala pneumatiky, neviděl jsem ji, fakt!
1: Ty jsi zavraždil nevinnou kočičku! To jsou zákony, rozumíš? Zákony týrání zvířat! Za to zaplatíš!
0: Byla to nehoda, Barbaro, přísahám! Já bych se nikdy nesnížil k tomu, že bych zabil tvoji kočku!
2: Zbyl jsi jenom ocas!

0: Já jsem volal na veterinu, udělaj kremaci a příští týden nám pošlou popel. V krásný urničce.
1: Jenom ocásek.
0: Připlatil jsem.
1: Ocásek.
0: Jí už je dobře, je v kočičím nebíčku.
1: Drž hubu! Zabil moji kočku. Zabil mi Mercedes. Tady. Podívejte.
2: Co to pro boha je?
1: No, zachránila jsem kousek jejího ocasu a nechala ho vycpat. Na památku.
2: Pěkné.
1: No. A taky ho můžeme použít jako důkaz.
2: Vaše ztráta mě mrzí, Barbaro. Jak se cítíte?
1: A teď už líp.
3: Barbaro? Barbaro? Odemkni ty dveře! Co tam děláš?
4: To
5: auto za nic nemůže, krucinál! Pust mě dovnitř! Nech toho! Herkot, Barbaro! Ne!
4: Červený auto! Máš za mojí malou! Mercedes!
6: Moje! Ferrari, ne! Prosím! Prosím, přestaň! Nedělej to!
2: Vzala jste kladivo a rozmlátila jeho Ferrari?
1: Jo. Rozmlátila jsem mu auto. Tak on mi zabil kočku, ne?
2: Já chápu, že to je jistý druh zadosti učinění, ale tohle poškozování soukromého majetku musí skončit, Barbaro.
1: Chci soudní příkaz, že nesmí být v domě, až budu pořádat svou degustační večeři.
2: Degustační večeři?
1: Ano, pořádám degustační večeři pro řeckého velvyslance s jeho manželkou a dorazí taky food critic spoustu.
2: Food critic? Impozantní.
1: To doufám. Je to velký krok pro mě a pro moji firmu. Proto nechci, aby se kolem motal Jonathan. Potřebujeme soudní příkaz nebo něco takového.
2: To nepůjde.
1: Ale jenom na pár hodin.
2: Předběžná opatření se nevydávají na konkrétní časy a navíc ne tak rychle.
1: Jak myslíte? Snažila jsem se. Jste můj svědek. Nenesu žádnou zodpovědnost za to, co se může stát.
2: Barbaro?
1: Ano.
2: Zapomněla jste si tu ocas.
1: Jistě.
6: Moje Ferrari. Moje milovaný Ferrari.
7: Ve válce dochází vždycky k vedlejším ztrátám.
6: Můj život je vzhůru nohama, Goldsteine. Stěží můžu pracovat, přijdu domů, vyvenčím Bennyho. Díky bohu za Bennyho. Mojí jedinou radostí bylo projet se při západu slunce v mým Ferrari a to už teď taky nemůžu.
7: Podívejte, Jonathane. Ve vašem případě, už se to řekl bych, vymklo kontrole. Musíte zaútočit na Solar.
6: Cože?
7: No, musíte ji naštvat tak, že už si nebude moct představit bejt s váma pod jednou střechou. Musíte ji donutit, aby odešla jednou provždy. Musíte zaútočit na její nejslabší místo.
6: Její nejslabší místo.
7: Myslím to obrazně, pochopitelně.
6: Degustační večeře.

0: My. Ahoj zlatí.
1: Ty brďo, tady to krásně voní.
2: Co tady děláš?
0: Já? Co tady dělám? Já tady překvapivě bydlím.
2: Dneska večer ne, ano?
0: Chceš pomoct? Hele, můžu míchat.
2: Ne, nesahaj na to, hele. Jonathane, mluvili jsme o tom.
0: Ne, zlatí, ne, ty jsi o tom mluvila. Ty jo, to jsou pěkný skleničky, jsou nějaký nový?
2: Zajdi si do kina, ano.
0: Když oni nedávají nic, co by mě zajímalo.
2: No, tak vezmi Bennyho na 4hodinovou vycházku.
0: Ah.
2: Prostě do prdele vypadni, ano? Za chvilku jsou tady, Jonathane.
0: Zlatí, já jsem ti dovolil využít moji polovinu stolu.
3: Nikdy jsem neřekl, že vyklidím prostor. Ups.
2: Příměří. Aspoň na jeden večer. Jonathane, prosím.
0: Fakt, prosíš?
2: Fakt.
0: Dobře. Budu ve svém pokoji.
2: Díky. Už věřím.
0: Čau, zlatí. Já dobrou.
4: Pane velvyslanče, madame, vítejte.
3: Seděli jsme s Bennym u dveří a poslouchali. Bože můj, Goldstein, ty byli tak nudný.
5: Jsou to papaláši, Jonathane, nemusí být zábavný.
6: Už se u vás politická situace uklidnila, pane velvyslanče?
7: To je těžká otázka. Stále musíte mít na mysli,
4: tak, že... Tady jsou eklérky s mou vlastní speciální čokoládovou pěnou.
8: A věděli jste, že bylo vědecky dokázáno, že čokoláda snižuje krevní tlak?
4: Opravdu?
8: Představte si.
7: Když se podíváte na politickou situaci v Řecku, musíte vzít do úvahy, že již...
9: Barbaro, jídlo bylo vynikající.
4: Díky, volici.
9: Kaž by mi Poušt dovolil recenzovat soukromé večeř.
4: Díky, díky.
9: V tom hovězím Wellingtonu ale bylo něco navíc, nemýlím se.
4: Ano, kromě tymiánu jsem přidala i trochu rozmarinu.
9: Rozmarinu, já to věděl.
8: Prosím, berte si.
7: Jak jsem říkal, tedy politická stabilita v regionu je...
0: Dobrý večír ve spolech.
4: Bože, Jonathane.
0: Ahoj, zlatí.
4: Ano.
0: Tak o čem pak je řeč, co?
8: O Řecku.
0: Vy budete jistě paní velvyslancová pana Porsová, že?
4: Těší mě, Jonathane.
0: Mě tež. Řekněte mi, je vážně pravda, co se říká o řeckých mužích?
4: Já tedy obávám se, že nevím, co se říká. Co tu děláš, Jonathane?
0: On hlad, zlatí, no, tak jsem si... Přišel pro večeři. Ty mě neseznámíš se zbytkem našich hostů?
4: Ale jistě. Jeho excelence velvyslanec Řecka.
0: Pane, pana polici, dáte si víno? Dejte, a můžete normálně zlávat. Já to tak dělám.
7: Ne, asi ne, děkuji vám, pane Jonesy.
9: Vypijete šatone dipab z lahve?
0: Jo.
7: A kde je tenhle ten?
4: To je pan Wolis Niemeyer.
9: Moc mě těší.
4: Píše do Poustu kritiky na restaurace.
0: Fakt? No. Vy jste studoval kuchařinu?
9: Ne, nestudoval.
0: Ne, nestudoval. On nestudoval.
4: Jonathane.
0: A jak se to přihodilo, že jste zrovna vy food expert?
9: No já jsem kritik.
0: Aha.
4: Jonathane, měl by se zvrátit do postele, miláčku. Miláčku.
0: Tak. Dá si někdo hranolky z mekáče, co?
4: Ne, díky.
10: Jsou teda trochu stují. Páče mám už několikátý den. Ale tady pan Niemeyer jistě mile rád potvrdí, že hranolky z mekáče jsou prostě nejlepší. Nebo si?
9: To snad.
4: Jonathane.
10: Jo, jste za to. Já ujdu.
4: Ano.
10: Tak, dobrou noc ve spolek.
9: Dobrou noc.
10: A bylo mi potěšením. A užijte si desert!
4: Dobrou noc, Jonathane. Omlouvám se, není mu dobře už několik dní bereň. Léky a pochopitelně by na ně neměl pít, ale...
2: To je v pořádku, drahoušku, nedělejte si starosti.
4: Děkuji.
7: Tedy, jak jsem říkal, politická situace v Řecku je poněkud...
2: Vrahy, jsi v pořádku?
9: Je tu trochu horko, nezdá se vám.
4: Otevřu okno.
9: Ano, máte pravdu, je tady trochu
11: Kriste, pane.
2: Děje se něco, prosím.
11: Omluvte mne, já musím. Kde máte toaletu?
2: Jistě hned vedle kuchyně.
11: Tam?
2: Ano, tam.
11: Díky.
2: Je v pořádku.
12: Netuším.
2: Vaše excelence, děje se něco.
13: Drahý. Obávám se, že...
11: Drahá, já se taky obávám.
2: Ano, krásný.
13: Ano, děkuji. Kolik máte koutele?
2: No, prosím, řekněte, že máte ještě jednu
13: koutele. Ano, ano. Tak máte?
2: Ano, vedle mého pokoje.
13: A to jak jde?
2: Nahoru, po schodech a doleva. Jste v pořádku?
13: Ne.
2: Co se děje, pro boha?
11: Demeter? Jsi v pořádku, drahá?
14: Ano. Vyžijte někdo, potřebuju papír.
2: Jistě, holici, hned vám ho donesu.
13: Drahý! Drahý, je tu zamčeno. Sežen klíč.
11: Jistě, drahá.
7: Barbaro, omlouvám se, zdá se, že toaleta v patře je zamčená.
2: Cože, nikdy ji ale, jistě, jistě, hned vám dám klíč.
14: Papír!
2: Hned jsem u vás, klíč! Mohu
14: vám nějak pomoci, paní Vladislavcová?
13: Potřebuju na vaši toaletu, ale je zamčená.
14: Zamčená? Povídejte.
11: Volisi, jste už hotový. Taky bych potřeboval.
14: Polici, otevřete.
13: Půjdejte ho za mě.
14: Je to jenom pes. Není nebezpečný.
13: Skáče na mě. Sudejte mi ho z nohy. Prosím.
14: No tak to víte, Benny má taky svoje potřeby.
2: Tak našel jsi ten klíč?
12: Klíč? Klíč máš pravdu, lásko. Klíč má... A tady
2: je klíč. Jonathane, a to jsi udělal ty?
12: Co?
11: Paní Růžová.
2: Tohle všechno.
11: Paní Růžová, prosím. Paní Růžová.
13: Jste všichni umy.
2: Pane Bože. Bože.
3: Gratuluju, zlatí. Právě si způsobila mezinárodní ostudu.
2: Pane velvyslanče, omlouvám se. Já, paní Panapolisová, už běžím. Nesu klíč. Klidně toho čokoláda kopněte.
3: Pane velvyslanče.
11: Potřebuju toaletu.
3: Obávám se, že jsou asi všechny obsazené.
11: Je to stav nouze.
3: Já to chápu. Tak tedy garáž. Můžete využít garáž.
7: V garáži je toalet.
3: Ne, ale můžete použít kybl.
7: Kyblík?
3: No, víc pro vás nemohu udělat.
11: Já jsem velmi slený. Pro boha!
2: Hejzle.
14: Ale no tak, běhni se, zlato, máme hosty.
2: Přizám, já přizám.
3: Co pak mám?
2: Bože, pro boha!
3: No, musíš na zahradu. V garáži je pan velvyslanec.
2: V garáži,

0: Když jsem vám říkal, abyste přitvrdil Jonathane, nemyslel jsem, abyste otrávil její hosty.
1: Říkal jste zaútočit na Solar.
0: Co kdyby někdo z nich zemřel?
1: Na co jako? Na trapnost?
0: Poslyšte, Jonathane, po všech těch letech, co dělám tuhle práci, musím uznat, že ve vašem případě se poprvý v životě cítím být v koncích.
1: Tak, co uděláme dál?
0: Čemu přesně jste nerozuměl? Říkám, že jsme v koncích. Ve slepý uličce.
2: Kdybychom měli důkaz.
3: Tohle jsem našla v koši.
2: Projmadlo.
3: Extra silný.
2: Nepředpokládám, že jste z něj sejmula otisky prstů.
3: No, to ne.
2: Takhle to nefunguje, Barbaro. Bojovat ohněm proti ohni vede jen k většímu požáru. Nyní bude potřeba využít ženské rafinovanosti.
3: Takže co teď?
2: Možná je na čase ukázat vlídnější tvář. Jen jako návnadu.
3: Vlídnější tvář? Říkáte? Jonathane.
4: Aha.
3: Je na čase se promluvit.
4: Promluvit?
3: Jo. Nekřičet, nevyhrožovat, prostě si promluvit.
4: No.
3: Tady. Dáš si paštiku?
4: Jo, děkuji. Chceš taky nalít trochu vína?
3: Jo, díky. To je milý.
4: A o čem teda chceš mluvit?
3: O dětech. Dáš si trochu paštiky?
4: Jo.
3: Příští týden se děti vrací z tábora, víš?
4: Já vím. To je dobré.
3: Jo, díky. Prostě nemůžeme takhle pokračovat dál. To by je zničilo.
4: Jo, to souhlasím.
3: Koukni, jak to tady vypadá. Jak na bitevním poli.
4: Máš pravdu. Ne, musíme myslet na děti.
3: Přesně tak.
4: A cením si toho, Barbaro.
3: Ani nevíš, jak se mi ulevilo.
4: A jestli budeš potřebovat pomoct se stěhováním, jsem ti zcela k dispozici.
3: Se stěhováním?
4: No.
3: Já.
4: No.
3: Děláš si srandu?
4: Tak já jsem myslel, že mi chceš oznámit, že...
3: Že by ses měl odstěhovat.
4: A proč já, jako?
3: Budeš dětem vařit? Dělat jim svačiny, prát prádlo, kupovat Evě tampony? Budeš to dělat? Budeš tohle všechno dělat? Budeš?
4: No, pěkný pokus, Barbaro, ale... Já se stěhovat nebudu.
5: A děkuju za paštiku.
3: Mě neděkuj. Poděkuji Bennymu. Já vím.
5: Benny? Osem, jdeme na procházku. Benny, kde tě mám, kamaráde?
3: Tady jsem.
4: Cože?
5: Ty zase mrcho.
3: Polož ten pohrabáč, Jonathan.
2: Zvrni si!
3: Toho ne?
5: Tě zabiju!
3: Do toho, Jonathane, no, co? Budeš hvězda vězeňskej čtvrt, co?
5: Svině!
3: No, pojď pro mě, Jonathane!
2: Barbaro, neprovokujte ho. Vy nemáte strach?
3: Ne, nemám. Klidně by mě otrávil, přejel autem nebo zastřelil, ale mlátit ženskou, to by Jonathan neudělal. Znám svýho manžela dobře.
4: Ty myslíš, že to neudělám?
3: Pojď, ne? Tak pojď!
5: Svíňa! Klid, Jonathane.
4: Zabila Bennyho.
5: Vedlejší ztráty.
4: Udělala z něj paštiku.
5: Bude to v pořádku.
4: Musí za to pikat.
3: Normálně na to nemáš. Nemáš na to!
5: Počkej!
2: Zautočil na vás. Můžeme dosáhnout soudního zákazu přiblížení. To by ho definitivně mohlo dostat z domu.
3: To nebude potřeba. Myslím, že už to všechno brzo skončí.
4: Mě neutečeš, ty mrcho jedna!
3: Pojď se pro mě, ne? Pojď si pro mě.
5: Uvidíš.
3: Pojď si pro mě.
1: Klid, musíte se uklidnit.
4: Já jsem naprosto klidnej.
1: Zlatí, musíme si promluvit.
3: To určitě.
1: Pojď ven, Barbara, prosím.
3: Ani náhodou.
1: Ty jsi mi odpustila Mercedes, já ti odpouštím Bennyho.
3: Tak já jsem ti teda nic neodpustila.
1: Zítra se vracej děti. Musíme myslet na děti.
3: Děti, do toho netahej.
1: Jsem unavenej, Zlatí. Pojďme to ukončit.
3: Tak už si stoupni pod ten lustr. A ukončíme to raz, dva.
1: Pomoz mi uklidit ten nepořádek a pojďme si...
3: Bože.
1: Pojďme si promluvit, prosím.
4: Barbaro. No tak. Pojď ven, prosím.
6: Nějaký tvůj další trik, nebo co?
4: Ale ne, prosím tě, už žádný další triky. Já jsem připravený se normálně dohodnout. Fakt. Vyhlásit příměří.
6: Takže odejdeš?
4: Jo, řekněme, že jsem otevřený věcný diskuzi.
6: A jak ti můžu věřit?
4: Kdy jsi si mě věřila? A já tobě.
6: To už je minulý století.
4: Pojď ven. Normálně si promluvíme.
6: Tak, dobře.
4: Ahoj, zlato. Pojďme to ukončit, jo? Pojď sem.
3: Počkej.
7: Tleskám! Úplný akrobatický výkon, Zlatí! Ty to sluší na tom našem křišťálovým lustru.
4: Benny?
0: To je Benny.
4: Počkej, tak ty jsi ho nenamlela do té paštiky?
3: Samozřejmě, že ne. Myslíš, že by Benny chutnal takhle dobře? Pomoc mi dělej.
0: Benny, kamaráde, půjšem ke mně do ahojou.
6: Přivítáte se později.
0: Půjšem, paníčko, my ho půjšem onem.
6: Proč jsi tak laskavej a pomohli?
0: Řekni mi jeden jediný důvod, proč bych měl.
6: Mám hned dva. Eva a Josh. Proboha, Jonathan.
4: Dobře. Podám ti ruku. Nehýbej se.
6: Já se snažím.
4: Já tam nedosáhnu.
6: Já rozoupu ho a ty mě chytíš, jo?
4: Dobře, ale opatrně, no.
6: Podej mi ruku. Dělej.
4: Tam nedosáhnu, kruci.
6: Tak se snaž.
4: Nejde to.
6: Děláš.
3: Co blázníš? Oba nás to neunese.
4: Ale unese, neboj. Vždyť ho přece tři chlapi den a půl instalovali do podkroví, jak všem vykládáš na potkání.
3: Nařízla jsem ho.
4: Cože?
3: Nařízla jsem ten lustr.
4: Proč, proboha?
3: Doufala jsem, že na tebe spadne.
4: Ty jsi mě chtěla zabít.
3: A ty mě snad ne.
4: Nehýbej se, kouči, ale... Počkej, já se zkusím natáhnout blíž ke zábradlí.
3: Čekáte, ne, já mám strany.
4: Neboj, lásko, jsem u tebe.

0: Nesnáším rozvody.
1: Je to špinavý biznis.
2: Špinavý biznis je přece vaše parketa, Goldsteine.
0: Drahá kolegyně, vy o mě máte jen to nejhorší mínění, že?
2: V oblasti strategického vyjednávání se od vás mám stále co učit.
0: Nepovídejte. To rozmlácený Ferrari byl váš nápad? Hraniční řešení, ale efektivní.
2: A ta přejetá kočka? Ta nebyla hraniční. Z toho jejího ocasu mám doteď noční můry.
0: Vás nepobavilo, že Ferrari zdolalo Mercedes?
2: Musím uznat, že mě pobavilo to projímadlo ve velvyslancově večeři.
0: Tak to jsem rád.
2: On paštika ze psa, to už bylo trochu moc. Taky se vám občas děje, že jste přesvědčený o tom, že váš klient je v právu a při smyslech, ale po pár schůzkách zjistíte, že je to ještě větší magor než protistrana?
0: No je, je. Jednou jsem dělal rozvodový řízení manželů, který se hádali o popelník, co šlohli během líbánek v hotelu v Los Angeles. Mm-hmm. Strávili jsme hádkou o ten popelník skoro 40 hodin. To už by je vyšlo levnějc, kdybych jim do LA doletěl ukrást jiný.
2: Ale je fakt, že Roseovi jsou celkem extrémní případ.
0: To teda. Vůbec bych se nedivil, kdyby se v tom svém baráku pozabíjeli.
2: Ani já? No nic. Tak zpátky k práci.
0: No.
2: Ohledně domu Barbara za žádnou cenu neustoupí.
0: Byla to naše poslední nabídka. Berte nebo nechte bejt.
2: Neopovažujte se nám vyhrožovat.

Americký spisovatel Warren Adler napsal svůj nejslavnější román Válka růží, nebo chcete-li Válka rouzeových, v roce 1978. Nápad mu vnukla večeře s přáteli. Jeden z nich tehdy chodil s jinou mou kamarádkou. Ve 23:30 se podíval na hodinky a řekl: musím se vrátit domů, jinak mi žena zamkne dům. Rozvádíme se, nenávidíme se, ale domluvili jsme se, že budeme bydlet spolu, dokud nebude rozvod pravomocný. Takže když nepřijdu včas, zamkne mi. Mám polovinu ledničky, spíme v oddělených zamčených ložnicích a střídáme se u pračky a sušičky. Máme vlastní jídlo a bydlíme spolu, dokud nebude rozvod platit. A napadlo mě, že by to mohla být opravdu zajímavá studie lidského chování, vyjádřil se kdysi autor. Nepochybně Válku rouzeových spolu polarizovala filmová adaptace v roce 1989. Režisér Danny DeVito natočil tento film, ve kterém si střihl roli právníka, který tento příběh vypráví svému mladšímu kolegovi. No a samozřejmě Michael Douglas a Kathleen Turner excelovali v rolích rozvádějících se manželů Roseových. Naše rozhlasová adaptace, ta je z roku 2024 a jak už jsme řekli před jejím uvedením, postavu nevýrazného právníka Turmonta nahradila mladá právnička Turmontová, která se staví do opozice vůči staré škole reprezentované Goldsteinem, aby byly v rozvodové bitvě vyrovnané síly, uvedla autorka této rozhlasové adaptace a zároveň nového českého překladu Marie Špalová. Rozhlasová Válka Roseových vyniká dynamičností, hravostí a rychlými střihy. Jak jste se mohli přesvědčit, vznikla tak napínavá slovní bitva, při které je třeba vážit každé slovo, protože každá věta je jako odjištěný ruční granát. Do role Goldsteina se režisér Petr Mančal rozhodl obsadit Sašu Rašilova, Turmontovou stvárnila Eliška Křenková, Vasil Fridrich a Jana Striková v rolích manželů Roseových a dále účinkovali Dana Batulková, Lubor Šplíchal, Luboš Veselý, Pavel Tesař, Jitka Ješková, Kajetán Písařovic a Krištof Krhoviak. Z filmového světa můžete znát také příští rozhlasovou hru. Vlčí jáma je v pořadí druhý román Jarmily Gralazarové, který se odehrává ve Slezsku, které autorka poznala nejprve jako studentka internátní školy, později co by žena venkovského lékaře. Inspiraci čerpala právě z pobytu ve slezských Klimkovicích. Žila tu se svým manželem, kterého často doprovázela při obchůzkách pacientů. Také tyto zážitky později zužitkovala při psaní Vlčí jámy, která vyšla v roce 1938. Je to příběh mladé dívky uvězněné v dusivém světě žárlivosti a nenaplněných citů. Filmová adaptace vznikla v roce 1957 v režii Jiřího Weisse v hlavních rolích s Jiřinou Šejbalovou, Janou Brejchovou a Miroslavem Doleželem. No a rozhlasová, ta byla natočena o 20 let později v roce 76, tehdy s Vlastou Vlasákovou, Taťanou Medveckou a Františkem Vicenou. A je to rozhlasová adaptace Vlčí jámy Jarmily Glazarové, kterou uvádíme v sobotu v 15 hodin na našem rozhlasovém jevišti. A do světa filmové hudby tam míříme teď. V Akademii vám představíme dílo a nabídneme portrét Lalo Schifrina, skladatele, od jehož úmrtí uplynul právě teď jeden rok. Máme ho zafixovaného jako autora filmové a seriálové hudby, ale tuto škatulku překročí právě v Akademii, která začíná za nějakou čtvrt hodinku a do té doby bude znít Schifrinova etída v rytmu.

0: Tohle byla rytmická etída, která předznamenala náplň následujícího pořadu, tedy Akademie. Autorem této hudby je Lalo Schifrin, skladatel, od jehož úmrtí 26. června uplynul jeden rok. A my jsme poslouchali Lalo Schifrina, který hrál na klavír, Jamesa Morrisona na trubku, Pierre'a Boussageta na baskytaru, Toma Gordona na bicí nástroje. A Český národní symfonický orchestr dirigoval autor Lalo Schifrin a také Krištof Marek. A ten bude jedním z hostů této akademie, kterou připravil v roce 2022 Zdeněk Havlíček. A věnoval ji právě Lalo Schifrinovi, autorovi, kterého máme spojeného hlavně s filmovou a seriálovou hudbou. Zdaleka nejznámější je jeho znělka k seriálu a posléze i filmové sérii Mission Impossible. A Lalo Schifrin, že je tento skladatel mnohem víc než jenom autorem jednoho chytlavého tématu, to se pokusí ukázat právě tato akademie, kde kromě Krištofa Marka bude hostem také trumpetista a manažer Jan Hasenerl.
1: Akademie. Dnešní akademie, u jejíhož poslechu vás vítá Zdeněk Havlíček, zase jednou nebude věnována takzvané vážné hudbě. I když vlastně bude, ale jenom z části. Z další části se zaměří na hudbu jazzovou a latinskoamerickou, dílem pak bude patřit hudbě filmové a televizní. Zkrátka a dobře, bude tato akademie rozkročena tak, jak je žánrově, druhově i stylově rozkročen skladatel Lalo Schifrin, který bude jejím ústředním tématem. A opět, řekl jsem skladatel, ale Lalo Schifrin není jenom to. Má špičkové renomé také jako aranžér, dirigent a v neposlední řadě jako jazzový pianista.

Hudební podpis Lalo Schifrina, hlavní téma z televizní a posléze i filmové série Mission Impossible, jsme slyšeli tak, jak roku 1995 vyšlo na albu Firebird, tedy na třetí desce fusionového projektu Jazz Meets the Symphony, o kterém dnes ještě bude řeč. Symfonický svět tu zastoupil londýnský filharmonický orchestr. Na klavír hrál Lalo Schifrin a ve svém sole citoval druhé nejslavnější téma na pět dob, tedy Take Five Paula Desmonda. Trubkové solo patřilo Jamesi Morrisonovi. I o něm dnes ještě uslyšíme z úst našich hostů, kterými budou Jan Hasnerl, trumpetista a zakladatel Českého národního symfonického orchestru, a Krištof Marek, skladatel, klavírista a dirigent. Oba měli tu čest se s Schifrinem setkat a úzce spolupracovat. Za vrchol Schifrinovy spolupráce s Českým národním symfonickým orchestrem lze označit začátek druhé dekády tohoto století. Vezměme to ale hezky po pořádku. Lalo Schifrin, rodným jménem Boris Claudio Schifrin, přišel na svět 21. června 1932 v Buenos Aires jako potomek židovských emigrantů z Ruska. Prostředí, ve kterém vyrůstal, bylo nadmíru muzikální. Každý člen rodiny, a to i té široké, hrál na nějaký nástroj. Jeho matka byla klavíristka, jeho otec Louis Schifrin pak houslista, a to dokonce koncertní mistr vyhlášeného orchestru Teatro Colón. Mezi Lalovi první učitele patřil vedle přísného otce také ještě přísnější Enrique Barnboim, který ho při hodinách klavíru, se kterými začal v pěti letech, byl přes prsty, kdykoliv udělal chybu. Jestli vám to jméno zní povědomně, tak jste asi na správné stopě. Jedná se skutečně o otce Daniela Barnboima, dalšího slavného rodáka z Buenos Aires. Schifrin na svá nejmladší hudebně učednická léta vzpomíná jako na velmi drsná, drsnější než Harry. Je ale vděčný za vybudování pevné disciplíny, bez které by se později neobešel. V jednom rozhovoru se vyjádřil v tom smyslu, že disciplína je předpokladem svobody, že svoboda bez disciplíny, a to i svoboda tvůrčí, je anarchie. Jako dalšího zásadního argentinského pedagoga je třeba jmenovat Juana Carlose Páze, přezdívaného Schoenberg Jižní Ameriky. Ten Schifrina učil harmonii, zásadně v kavárně a zásadně bez klavíru. Hudební partitury by měl být skladatel schopen číst tak, jako se čtou knihy, tvrdí od té doby Schifrin. Otci se ale někdejší zázračné dítě vzepřelo, a to když Lalo už jako teenager objevil současný americký jazz, tedy především bebop, Thelonia Monka, Charlieho Parkera a jiné. Jejichž technika si podle něj v ničem nezadala s technikou klasických virtuózů. Otec s tímto názorem příliš nesouhlasil, ale především ho krajně odpuzoval životní styl s jazzem spojovaný. Alkohol, tvrdé drogy, lehké děvy. A tak, když mladý Schifrin doma sdělil, že bude pianistou jazzovým, musel alespoň na práva. Jejich studium ale vzalo za své, když byl roku 1951 přijat na stipendium na pařížskou konzervatoř. Tam studoval u Charlese Keklána, na jehož učebnici instrumentace nedá dodnes dopustit, ale také u Oliviera Messiaena. Ten údajně poté, když zjistil, že se jeho žák v noci potlouká po pařížských jazzových klubech, přestal s Schifrinem hovořit. Jako důkaz, že si Schifrin z lekcí u Messiaena něco odnesl, slouží přinejmenším téma ze seriálu Mission Impossible. Tedy ne to hlavní, které už jsme slyšeli, ale to, jež nese název The Plot. Systematicky totiž staví na jednom ze sedmi messiaenovských modů omezených transpozic. Konkrétně uplatňuje ten druhý, zvaný také oktatonická nebo v terminologii jazzu zmenšená stupnice. Ta střídá vždy malou sekundu, se sekundou velkou.

To bylo téma The Plot ze seriálu Mission Impossible, melodicky postavené na druhém ze 7 messianovských modů omezených transpozic. Noční hraní po jazzových klubech, ale také jazzová a zvláště populární latinsko-americká aranžmá na zakázku přinesla Schifrinovi po dobu jeho pařížských studií velice slušný přivýdělek a vedle toho možnost roku 1955 oficiálně reprezentovat svou zemi na Mezinárodním jazzovém festivalu v Paříži. Po návratu do Argentiny se stavil první jazzový big band v zemi, který se uplatnil v Buenos Aireské televizi. Ale především se roku 1956 natolik zalíbil trumpetistovi Dizzymu Gillespiemu, který tam byl tehdy na turné, že Schifrina oslovil, aby pro něj napsal rozsáhlejší kompozici. 1958, tedy ve stejném roce, kdy získal argentinského Oscara za hudbu k filmu El Jefe, dokončil svitu Gillespiana, původně pro pouhý kvintet, později přepracovanou pro jazzový orchestr. Z této verze si teď poslechneme úvodní preludium.

Preludium, blues, pan americana, afrikána a tokáta. Tak zní názvy pětivěté svity ve formátu Concerta Grossa, jak Šifrinovu Gillespianu nazval Gunter Schuller, ústřední osobnost takzvaného třetího proudu. My jsme teď slyšeli úvodní preludium. Roku 1961 hrál takto orchestr Dizzyho Gillespieho, postavený okolo jeho tehdejšího kvintetu s Leo Wrightem na saxofon a flétnu, Šifrinem u piana, Artem Davisem za basou a Chuckem Lampkinem u bicích. Na základě kompozice této svity tedy Gillespie nabídl Šifrinovi místo ve své kapele, což Lalo ochotně přijal a emigroval do New Yorku, kde vedle hraní s Gillespiem i jinými jazzovými velikány také aranžoval v lehčím stylu pro taneční orchestr Xaviera Cugata.

Roku 1963 přišla první nabídka na hudbu k hollywoodskému filmu. Tím byl dobrodružný snímek o afrických nosorožcích nazvaný Rhino. Ještě téhož roku Schifrin vyslyšel volání divočiny i stříbrného plátna a přestěhoval se se svou ženou do Hollywoodu, kde potom v rychlém sledu vznikají partitury pro filmy a seriály, z nichž nejeden se stal později ikonickým. A její hudba jak by smet. Za všechny jmenujeme seriály Mission Impossible, Menix nebo Starsky a Hutch a filmy jako Sin City Kid, Bulletův případ, Friar Luke, Drsný Harry nebo Brubaker. Lalo Schifrin je po dvě následující dekády, tedy 60. a 70. léta, zásadní postavou, která spolu třeba s Henry Mancinim pomohla ospravedlnit nebo spíše spopularizovat jazzovou hudbu pro svět filmu a televize. Zvláště kriminálky a detektivky jsou v těchto letech bez cool jazzu nebo jazz roku takřka nemyslitelné. Tady je úvodní titulková hudba k Bulletovi z roku 1968. Režisérem byl Peter Yates.

To byla titulková hudba k filmu Bulletův případ z roku 1968. Cool jazz ke cool filmu s asi nejvíc cool hercem v historii, Stevem McQueenem. Nesmíme si ale myslet, že jinou než jazzově zabarvenou hudbu Schifrin pro filmy a seriály psát nechtěl nebo neuměl. V atonální hudbě pro Peklo v Pacifiku se třeba nebál experimentovat s golfovými míčky vhozenými do klavíru. Pro režijní debut George Lucase THX 1138 stvořil avantgardní směs rámovanou rekompozicemi barokních mistrů Pergolesiho a Bacha. A frajeru Lukeovi roku 1967 ušil hudební kabátek z motivů country, bluegrassu a hillbilly. Poslechněme si dvě úvodní čísla ze soundtracku k tomuto kultovnímu filmu s Paulem Newmanem.

Hudba k filmu Friar Luke, Cool Hand Luke, byla první, která Schifrinovi přinesla šanci na cenu Filmové akademie. Přestože nominován byl za svého života celkem 6krát, řádného Oscara se mu nikdy získat nepodařilo. Když roku 2018 přebíral Oscara čestného z rukou Clinta Eastwooda, pravil Mission Accomplished, tedy mise splněna. S cenami Grammy má bilanci úspěšnější, těch má na kontě, jestli se nepletu, celkem 5 a nominací ke 20. První dvě sošky s gramofonkem si odnesl v letech 1965 a 66 v kategorii nejlepší původní jazzová kompozice. Těmi byly dva poměrně nesrovnatelné útvary. Roku 65 zvítězil s pouhým tématem The Cat, kočka, z filmu Once a Thief a roku 66 s rozměrnou jazzovou mší, nebo tedy celým názvem, jazzovou svitou námešní texty. V tomto druhém případě se jedná o umělecky velice ambiciózní až avantgardní dílo, které v některých pasážích nijak nezaostává ani za tehdejšími trendy hudby vážné, viz například Credo, kterému dáme zaznít. Ještě před ním si ale poslechneme úvodní Kyrie, tedy Pane smiluj se. Improvizacemi proplétá flétnista a saxofonista Paul Horn.

To byla ukázka z části Kyrie a Credo z jazzové svity na mešní texty, kterou Lalo Schifrin dokončil roku 1965. Vedle této jazzové mše, která by spíše než za jazz šla označit za třetí proud, má Schifrin na svém skladatelském kontě ještě rockové requiem. To zase v některých částech nezapře stejnou dobu vzniku, jako rocková opera Jesus Christ Superstar, tedy rok 1970. Poslechneme si opět dvě ukázky. Budou to části z Introitu a podmanivého Agnus Dei s více než kapkou latinsko-americké krve.

Zazněly ukázky z Introitu a Agnus Dei z rokového Requiem. Průřez tvorbou a jinými hudebními aktivitami Lalo Schifrina. To je náplň dnešní akademie. A my se po aktivitách skladatelských, aranžerských a pianistických dostáváme k dalším, dirigentským. A nemyslím tím dirigování vlastní hudby nebo aranží. Mám na mysli dirigování skladeb klasického repertoáru, kterému se Schifrin od 80. let také průběžně věnoval. Poslechneme si část z pohádkové baletní svity Má matka husa Maurice Ravela, část v českém překladu zvanou Šeretka císařovna pagod. Lalo Schifrin diriguje Pařížský filharmonický orchestr.

Šeretka, císařovna Pagot z pohádkové svity Má matka Husa dozněla v podání pařížského filharmonického orchestru pod taktovkou Lalo Schifrina. Ukázku z díla Maurice Ravela jsem do tohoto pořadu nevybral náhodou, stejně tak, jako se náhodou nedostala na album představující Schifrinovo nejen skladatelské, ale také dirigentské umění. Album Lalo Schifrin diriguje Stravinského, Schifrina a Ravela vyšlo roku 1998, je ale reedicí snímků z roku 1988. Vedle Ravelovy svity Má matka Husa, na něm pařížská filharmonie hraje ještě Stravinského Petrušku a Schifrinův kontrabasový koncert, solistou je Gary Carr. Maurice Ravel je celoživotní láskou Lalo Schifrina a mnohé z něj, jako třeba šarm, rafinovanost, elegance nebo smysl pro barvitost orchestrace, přišlo i do Schifrinova díla. Roku 1995 napsala na objednávku Eakenova klavírního tria Omáš a Ravel, poctu Ravelovi. Není to napodobenina Ravelova stylu, ale spíše dílo, které kombinuje prvky, kterými by se asi Ravel nechal oslovit a inspirovat, kdyby žil dnes. Jazz, blízkovýchodní stupnice, africké a jihoamerické rytmy nebo nové zvukové kvality vznikající nezvyklými kombinacemi klavíru a smyčcových nástrojů. Tak alespoň soudí houslista John Eakin v bukletu CD, z něhož si pustíme ukázku z klavírního tria Pocta Ravelovi. Uslyšíme finále, které zahrnuje všechny zmíněné prvky. V koncertantním stylu dává také vyniknout všem třem nástrojům a dokonce každému dopřává vlastní kadenci. Hraje Eakin Piano Trio.

0: Introdukce, tango, elegie a finále. Tak zní názvy čtyř věd klavírního tria Pod Staravelovy, které Lalo Schifrin zkomponoval roku 1995. Poslední větu nám zahrálo Eaken Piano Trio. Máme za sebou letmý a tak trochu i namátkový pohled do Schifrinova tvůrčího i interpretačního portfolia z 20. století. Zcela stranou jsme například nechali fenomén tří tenorů, kde měl Schifrin zásadní aranžerskou a dirigentskou roli. Dostáváme se tedy do století našeho a také do našich zemí, kam jeho hudební kroky vedou. O tom nám ale už povypráví první z hostů dnešní akademie. Vítám ve studiu Jana Háznerla, trumpetistu, ale také zakladatele Českého národního symfonického orchestru i letního festivalu Prague Proms. A dalo by se říci jakousi českou spojku Lalo Schifrina, protože v minulosti se skladatelem a jeho hudbou zrealizoval několik projektů, koncertů a CD, o kterých si řekneme něco více později. Jak začala vaše spolupráce s Lalo Schifrinem?
1: My jsme byli osloveni německou agenturou v roce 2007, abychom právě s tehdy ještě pro mě neznámým Lalo Schifrinem, ale známým trumpetistou Jamesem Morrisonem, absolvovali asi 3 nebo 4 koncerty v Německu. A na to jsme se pečlivě připravovali s tím, že pak přišly noty, přijel pan Schifrin, přijel James Morrison, aby jsme pochopili, že jsme se dostali do úplně jiné dimenze, protože ty jeho aranžma jsou prostě ujedinělá, to je bez debat. Ale koncert se povedl, jeden, druhý, třetí, a Lalo si nás potom, můžu takhle lehce familiárně, ale skutečně mi o to požádal. Pan Schifrin mě požádal a orchestr, abychom se potkali ještě několikrát. A potom na základě našich koncertů společných, myslím, že jeden z nejslavnějších byl na Prague Proms, kde jsme spolu dělali i Hollywoodskou noc a potom ještě s Jamesem Morrisonem, úplně skvělý, to se jmenovalo Symphony Meet the Jazz, Jazz Meet the Symphony. A natočili jsme i to CD tady v Praze. A ten koncert, myslím, že má několik už dneska milionů zhlédnutí, mimo jiné, i jeho skvělá úprava Mission Impossible. Pak následoval můj požadavek, možná lehce nestřídný, jestli by pan Schifrin byl tak laskav a napsal koncert pro mě. A on byl velice ochotný, okamžitě prostě poslechl si mě, znal vlastně ještě z koncertu, které jsme spolu dělali, a napsal Delta koncertu, které jsem posléze natočil.

0: To byla první věta Allegro moderato z trubkového koncertu Lalo Schifrina v podání Jana Hasnerla a Českého národního symfonického orchestru. Dirigoval Krištof Marek. Poslouchali jsme ji z alba Lalo Schifrin a Vince Mendoza Trumpet Concertos Dedicated to Jan Hasnerl. Trubkové koncerty věnované Janu Hasnerlovi.
1: Vy jste říkal Delta Concerto od Lalo Schifrina.
2: On ho tak nazval, nevím proč, a bylo to v podstatě při jednom rozhovoru a my jsme to potom, myslím, že to tam je napsané, nechali jsme to tam nebo nenechali.
1: Tady právě na tom
2: tam
1: to
2: není.
1: Nevidím,
2: ne? Jo, tak on ho vlastně měl jenom na Facebooku nebo prostě na YouTube, že tam je to nazvaný Delta Concerto, ale to vzniklo od něj během jednoho rozhovoru, ale není to asi.
1: Líbilo se vám to.
2: On jiný trupetový koncert nemá, jmenuje. Takže přesně tak. Takže...
1: Když se něco tak nějak jmenuje, tak jo, je to hned zajímavější, že osudová pastorální.
2: Přesně,
1: eroika. Předpokládám, že by to mohlo být možná narážka, je tam druhá věta Andantino Blues, že by to bylo třeba jako Delta Mississippi, že kolébka blues, to by mohlo být ono, těžko
2: říct. Tam je zvláštní na tom to, že mi vyšel vstříc a vlastně nechal mě zahrát na malou barokní trumpetu, na křídlovku i na trumpetu vlastně. Nevím, jestli jste to slyšel ten koncert, ale je to hezky napsaný, že i ty tři styly, že se tam vlastně vystřídá, je to docela hezky chytře napsaný prostě podle mě.
1: Ano, na to jsem se chtěl rozhodně taky zeptat, že tam jsou vlastně tři nástroje během tří věd. To musí být náročný vystřídat.
2: No, já si pamatuju, že jsem dělal premiéru, že ono, když jste ve studiu, tak to tak náročný není samozřejmě, protože máte chvilku, můžete si porazit, připravíte se na ten další nástroj a tak dále. Ale když to hrajete naživo, tak trumpetisti vědí, že prostě když hrajete na pikolo, tak si tu pusu trošku utáhnete. A potom má přijít vlastně uvolněná věta na křídlovku, tak to si pamatuju, že bylo trošku náročnější, ale tak jsou tady hráči, kteří by to dali v klidu.
1: A máte třeba stejný nátrubek nebo stejný typ nátrubku?
2: Ne, to jsou všecko, každý nátrubek je jiný právě. Mm-hmm. To je to, že na každou větu je jiný nátrubek, jak na pikolo, tak na křídlovku, tak potom na trumpetu.
1: A pokud vím, tam ani není vlastně B trubka v tom. Tam je pikolo trubka barokní, křídlovka a pak C
2: trumpeta. Ano, přesně tak. On to psal pro C. Dalo se to hrát i na B, ale bylo to lepší hrát na C trumpetu. No.
1: Vy jste teda požádala Lalo Schifrina o koncert, nebo Lalo Schifrin vám nabídl?
2: Ne,
1: že...
2: ne, já jsem ho poprosil. Protože jsem si říkal takovou možnost prostě takhle stylově a jazzově neskládá vlastně. A samozřejmě potom jsem se seznámil s Vincem Mendozou a to si myslím, že určitě minimálně adekvátní tomu géniu prostě Lalo Schifrina. Vince Mendoza dneska, víte sám, že to je úplně, to už je hvězda absolutní v dnešní době.
1: Ale nebylo to album koncipováno od začátku, že tam budou teda dva?
2: Ne, to byla náhoda, že jsme se k tomu pak vlastně vznikly ty dva. A ještě vlastně v tu dobu, jestli se nepletu, teď abych to nepoplet, ale 10 let, 12 let, je Zdeněk Lukáš, můj velice dobrý přítel, tak ten napsal taky koncert, hrozně krásný, trumpetovej, tak ten se k tomu ještě, tak to ještě nebylo hotový vlastně, tak proto to je takhle. Mm-hmm. My jsme vešli tři, ten jsem vydával minulý rok.
1: Čili původně to měly být tři koncerty?
2: Ano, ano.
1: Tři moderní koncerty?
2: Ano.
1: Pokud se nepletu, tak ten Lalo Schifrin zazněl v premiéře ve společnosti barokních skladatelů.
2: Ano, ano, přesně tak.
1: Byl tam Bach, Pachel byl Torelli.
2: Ano, ano, ano, ano.
1: K tomu se velmi hodila ta první neobarokní věta přesně koncertu tak. Lalo Schifrina. Ano. Pak je teda bluesová věta a na závěr Afro-Cuban Prayer, afrokubánská modlitba. A obtížností byste třeba ten koncert přirovnal k nějakému koncertu repertoáru klasického nebo i novějšího trubkového?
2: Já bych to možná nepřirovnával k jiným koncertům, ale řekl bych, že to je 8 z 10 obtížnost. Možná hrál jsem toho poměrně dost, Tomasiho, Žolivěta, všecko, to jsou těžké věci, ale jsou třeba na jednu trumpetu, nestřídáte tam nástroje a nejsou až tak dlouhý zase, no. Ale tak jsou těžké koncerty, co jsou ranaři dneska, no. To je prostě generace nová.
1: A konzultoval jste tu skladbu, když jste ji připravoval s Lalo Schifrinem?
2: Na dálku jsme ji konzultovali, myslím tu druhou větu. To jsme dělali spolu, on se ptal právě, jestli není moc dlouhá, jestli to si pamatuju přesně, jestli to má být. A já jsem říkal, ne, je to naprosto na tobě, to musí být jenom z tvé hlavy. Jediný, v čem mi vyšel vstříc, že bylo to, že jsme chtěli použít tři nástroje. Různé. To byl leitmotiv.
1: Čili to byl váš.
2: Ano, ano, ano.
1: Váš nápad. A ten koncert Vince Mendozy je těžší než Schifrin?
2: No, jak řekl, že je těžší. Ten je těžší.
1: Ta druhá věta, Andantino Blues, tam v té úvodní melodii nelze neslyšet podobnost s Round Midnight, se Standardem. Byl to záměr nebo náhoda?
2: To nevím, to si netroufám dokonce říct. Ne, to nebylo ani z mý hlavy.
1: Že byste se vyjádřil taky v rozhovoru, že cvičíte zásadně v noci nebo večer, tak jsem si říkal,
2: pravda, no,
1: jestli to nebyla vaše objednávka.
2: Ne, to je opravdu náhoda, je to hezký, že jste to v tom našel, to je hezký.

0: Druhou větu Andantino Blues z Delta Concerto Lalo Schifrina hrál Jan Hasnerl a Český národní symfonický orchestr pod taktovkou Krištofa Marka. Nahrávka na CD je čistě studiová, nebo je tam použito...
1: Ne, studiová, čistě kompletně. A existuje ještě jedna live a to je z koncertu, ale tam myslím, že jenom na YouTube, že není nikde jako použita jako zvuková nahrávka, jenom z videa. V obojí je, myslím, studiový, určitě i ten Vince Mendoza. Já jsem to teda přitáčel ještě jednou, ten koncert Mendozův. Ten se právě objevil na té desce, co dostala Grammy letos a tam je ten koncert.

0: koncert udělaný tak, že je k tomu basa, ale hlavně bicí tam hraje Antonio Sanchez. To je prostě nádhera. Nevím, jestli to slyšel ten koncert, tu novou verzi, ale tam ty bicí dělají strašně moc. To není žádný rachot nic, ale prostě teprve to udělá tu atmosféru.
1: Vrátili bychom se k vašemu společnému albu Jazz Meets the Symphony z roku 2011. To byla, pokud vím, je tam sedmička, šťastná sedmička u toho, že to je ano. Už jakoby sedmý projekt ano. Téže řady.
0: Přesně tak.
1: A mohl byste tu řadu nějak přiblížit?
0: Myslím, že to dělal komplet, celý komplet s Jamesem Morrisonem, mám ten dojem já. A oni se potkali, to už vlastně bude dneska možná 25, možná i 30 let. A Lalo Schifrin reagoval právě na tu neskutečnou virtuozitu a tu možnost vlastně multiinstrumentalisty Jamesa Morrisona. A myslím si, že to byla ale poslední z té řady. Myslím, že sedmička byla poslední, že to CDčko, který jsme dělali my, už bylo poslední z řady.

0: To byla část skladby Invocations, která dala podtitul sedmému albu Jazz Meets the Symphony Lalo Schifrina.
1: My jsme potom ještě točili jedno CD a to byly jeho filmovky. Od Bolitův případ a Mission Impossible a další. A to byly vlastně filmy z 70. let většinou.
0: A to CD vyšlo tady?
1: Ne, to vyšlo jenom v Americe.
0: Mm-hmm.
1: To vyšlo jenom tam. Bohužel nemáme ani jedno. Doteďka máme jedno nebo dvě CDčka, co se týče Jazz Meets the Symphony, ale ty filmovky nemáme, bohužel.
0: A nahrávali jste taky, protože vy jste samozřejmě známý tím, že nahráváte filmovou hudbu skladatelů zvučných jmen. Vzpomeňme například Ennio Morriconeho, který s hudbou, kterou jste mu nahráli, získal svého prvního a bohužel už také posledního Oscara za hudbu k Tarantinovu filmu Osm hrozných. Měli jste šanci nahrát nějakou filmovou hudbu nebo televizní hudbu?
1: Televizní.
0: Lalo Schifrinovi?
1: Ano, Lalo Schifrinovi jsme dělali, myslím, dva televizní filmy. Ale moc se omlouvám, kdyby jsem zabil, tak si nevzpomenu. Ale dělali jsme pro něj, myslím, takových 10 projektů dohromady. V průběhu těch 10-12 let. Mm-hmm. Potom naposledy jsme se vlastně viděli, to už bude dneska možná 8-9-10 let, bohužel. Pak už vlastně on lehce onemocněl, ale už nesměl lítat, takže ale dál skládal všecko, ale už jsme spolu vlastně nespolupracovali, bohužel. No. Poslední byla ta premiéra toho koncertu.
0: Jak byste popsal tu dramaturgii, teda toho sedmého vydání, toho Jazz Meets the Symphony?
1: Tam jsou skvělé nápady v tom, že on vlastně, nejenže převzal si myslím, že dvě nebo tři klasické skladby, které aranžoval po svém, ale on se pustil, myslím, že i do skládání, to znamená, on i tu pseudoklasiku udělal sám. A jedna z těch věcí, myslím, že je zrovna i na tom CD tady, a jmenuje se to Trumpet Fantasy, Lalo Schifrin. Mm-hmm. On to dělal, tam je křídlovka, a on to dělal vlastně pro křídlovku a trombon.
0: Mm-hmm.
1: To hrál James Morrison a já jsem to natočil vlastně jenom na křídlovku s Českým národním symfonickým orchestrem.
0: Jo. Já jsem viděl Jamesa Morrisona, že střídá trubku i trombon v rámci jednoho sóla, že v jedné ruce má trubku, v druhý trombon. Takže tady vás pustil k trubce a sám se držel z trombonu. Já jsem si to samozřejmě teda proposlouchal taky, to Jazz Meets the Symphony.
1: Ano.
0: Jsou tam moc hezký skladby, moc hezký
1: věci, no.
0: I ty aranže.
1: A poměrně náročný, teda musím říct, i na hraní se pamatuju. Že... Já si je pamatuju, při tom nahrávání jsme točili, tak jsme to vzali, naskoušeli, pak jsme ji natočili a z režie se ozvalo, takže ještě jednou to dáme. A James Morrison se takhle otočil, říkal, proč? To bylo to prostě přirozený, když tam někdo udělal někde nějakou malou chybu, nevadí, ale ta nahrávka byla prostě živá. A proč? Ale ne, to bylo to nafoukaný, nebo prostě on to nechápal. Proč se to má hrát znova? Prostě kvůli čemu? To bylo poučný pro nás, protože my vždycky si děláme, aby se to udělalo prostě detailně, a pak to nemá, že jo, grády, no. Tak to je.
0: A vy jste trumpetista rozkročený, stejně jako Lalo Schifrin, mezi žánry, jste trumpetista klasický, jste i trumpetista jazzový, ale pamatuju si, že jste se vyjádřil na plovárně u Marka Ebena, když se vás na konci ptal, co byste rád dělal, tak jste říkal, teď potřebuju cvičit jazz, nebo víc pracovat. Nevzal jste si třeba nějakou lekci od Jamesa Morrisona?
1: Ne, já jsem si vzal lekce od Bobbyho Shua a od Randyho Berkera, vlastně, s kterými jsem měl to štěstí hrát, ale potom jsem odjel do Ameriky právě za Bobby Shuem, který je vynikající prostě lektor a učitel, do dneška učí přes internet, když už sám nemůže jezdit. Má stovky žáků po celém světě a já jsem u něj absolvoval právě nejdřív ve Philadelphia, jsem hrál přes ITG, International Trumpet Guild, tak jsem tam měl možnost zahrát ten koncert Vince Mendozy zase a potom jsem byl 10 dní u něj na kurzech vlastně u Bobbyho, což bylo docela intenzivní, musím říct. No. Ale i nejen proto, že se hrálo, ale i proto, že vám prostě ozřejmí některé přístupy a nakonec je ta jeho filozofie prostě, že nejhorším nepřítelem trumpetisty je jeho vlastní ego, tak to prostě, tak to je. To byla škola asi, myslím si, pro mě, co se týče jazzu, nejlepší.
0: A zpátky teda k Lalo Schifrinovi, jaký jako člověk, jaký je Lalo Schifrin jako člověk?
1: Úžasný. To je tak prostě něco zvláštního s ním pobývat, protože víte, že tam máte mega hvězdu, ale ona se prostě k vám přitočí, začne vyprávět, prostě jako když jste kamarád někde od piva, tak nám vyprávěl krásný historky ještě z Argentiny, když byl mladý, prostě jak on nám vyprávěl třeba, jako, nevím, asi to víte, možná, že ho Gillespie vlastně přetáhl, že jo, v té bedně, prostě jak to bylo, jak tam byl strach, prostě jak to vůbec nikdo nevěděl, že jo, v té době, že se takové věci dějou. Takže oni si ho propašovali vlastně ten band, Gillespieho si ho propašoval do Ameriky, no, takže on potom se dostal k těm filmovkám čirou náhodou, protože to odmítl někdo, nepomněl jsem to jméno, ale odmítl to někdo z jeho kolegů, že nemá čas, tak to dali jemu a on udělal muziku k nějakému normálnímu filmu, který si nepamatuju, ale potom udělal Bolitův případ. Najednou šlo nahoru všechno, že jo. Se Steve McQueenem byli přátelé, no, mimochodem.
0: O tom, že ho Dizzy Gillespie přetáhl v bedně, jsem popravdě řečeno nevěděl. Já myslím, že to je metaforický, že ho Dizzy Gillespie...
1: Ne, oni ho museli opravdu propašovat z Argentiny, protože tam byl, že jo, ten režim, který tam byl v té době a ten jazz tam se vlastně skoro nesměl hrát. Ale oni hráli v Teatro Colón, tenkrát mi vyprávěl, a že normálně prostě ho hlídali, že to bylo jak v Rusku pomalu, teda, a že ho normálně propašovali prostě do státu jako v rámci autobusu, no.
0: Tak to je.
1: Tak to je. A už se nikdy nevrátil, že? Až po změně režimu teda, no. A on se postavil na nohy díky Dizzy Gillespie mu. To řekl naprosto očividně. Zajímavý.
0: To teda, o tom by se taky mohl natočit nějaký film a Lalo by si k tomu mohl napsat hudbu.
1: Ano, přesně tak. No moc vás mimochodem tady pozdravuji, já jsem to ukazoval, Český rozhlas Zdraví, a moc si váží toho, že se mu věnujete.
0: Potěším na naší straně.
1: Hrozně, hrozně hodný člověk a prostě i to, jak na to piano hrá, ten styl, ten je strašně zvláštní, jak jsi nikdy nedělal čáku, být nějaký úplně Oscar Peterson, ale hrál ty správné noty a hrál si v pohodě. Maloval prostě, no. Co se pamatuju, tak my jsme byli nadšený. Občas prostě je genius, no, podle mě. Takže tím toho zdravím na dálku a přeju všechno nejlepší k narozeninám.
0: A oblíbená vaše filmová třeba hudba Lalo Schifrina?
1: Miluju právě Bolitův případ, no. A nebo některé ty Eastwoodovky, vlastně Harryho, že jo, Dirty, tak to jsou taky skvělý, no, ty big bandy, to je prostě, to je tak jiný.

0: Slyšeli jsme The School Bus, téma uneseného školního autobusu z filmu Drsný Harry skladatele Lalo Schifrina. Jeho osobnost a odkaz, ten skladatelský, aranžérský i interpretační, stojí v centru dnešní akademie. O Schifrinových českých stopách jsem hovořil s trumpetistou, šéfem a zakladatelem Českého národního symfonického orchestru Janem Hasnerlem. A s mikrofonem jsem se vypravil také za Krištofem Markem. Pod jehož dirigentskou taktovkou jsme slyšeli některé ukázky tohoto pořadu. S českým skladatelem, klavíristou a dirigentem jsme se sešli na Vyšehradě v půlhodinové pauze mezi zvukovou zkouškou a představením muzikálu Starci na chmelu, který dirigoval. A protože letní počasí nejen v San Francisku, ale také v Praze bývá někdy nevyspytatelné, rozhovor, věnovaný především Schifrinovu koncertu na Prague Proms 2010, se nakonec uskutečnil v automobilu, kam jsme se uchýlili před bouří a deštěm, jehož patrný zvukový otisk předem omlouvám.
1: Když jsem vám psal e-mail s žádostí o rozhovor, tak vy jste řekl, že rád, pokud bude postačovat emoční stopa, spíš než nějaké analýzy, že koncert s Lalo Schifrinem je pro vás především nezapomenutelným příběhem. Mohl byste nám ten příběh přiblížit?
2: Velice rád a pokusím se to nějak zkrátit, protože těch momentů toho, jak jsem se vlastně dostal na pódiu a do živého vysílání České televize, která ten koncert přinášela, těch tam byl bezpočet, ale v krátkosti mi zavolal šéf Českého národního symfonického orchestru Jan Hasnerl a řekl mi, že je nějaký problém, že panu Schifrinovi, který snímat zkoušel ten den, se neudělalo dobře a že by potřeboval vlastně někoho, kdo by to trošku jistil. No já jsem říkal, tak pane, jo. Bylo léto, že jo, prázdninový mód, prostě klid, nic se nedělo. Tak jsem přijel druhý den ráno na zkoušku a šoupil mi partitury a Lalo Schifrin dirigoval. Tak první dvě pecky jsem si tak jako hryzal nechty a furt jsem všechno sledoval. Říkal jsem si, jak tohle to bude, jak to udělám. A on byl úplně v pohodě a tu zkoušku vlastně vedl, jako, že tak že jsem si říkal, tak už je jako mu dobře, už to bude v pořádku. Tak jsem během té čtyřhodinové frekvence vlastně začal tak jako koukat do stropu a poslouchat tu muziku spíš z jiného hlediska, než abych jako si to kontroloval nebo vlastně studoval jako v reálném čase z těch partitur. No byla pauza a přijela Schifrinova manželka a řekla, ne, Lalo, ty se musíš šetřit. Ty budeš dirigovat jenom tři pecky prostě a zbytek budeš hrát na piano a ten zbytek těch dalších nevím kolik, 14 věcí bude dirigovat tady ten člověk. Že? No tak jo, tak jsem odirigoval nějak odpolední zkoušku, o těch věcech jsem nevěděl skoro vůbec nic a pak jsem měl vlastně noc na to, abych se v tom nějak zorientoval a generálku a koncert. No. A musím říct, že to nebylo jednoduchý. Hlavně třeba v tom smyslu, že tam byly otevřené formy, sola, prostě návraty, seňa, různý jako ukázání orchestru, kdy má vlastně nastoupit do těch sol a tak dále. A na té generálce to nějakým způsobem proběhlo a ten večer byl pro mě už naprosto nezapomenutelný, protože to bylo fakt z voleje a v životě jsem nezažil tak soustředěný orchestr, takhle bych to chtěl vždycky. A ta doprovodná kapela plus teda samozřejmě James Morrison hráli fantasticky a byli takový jako kámoši v tom, že jsme tím propluli úplně, já nevím, jestli bez ztráty kytičky to netuším, ale jako takřka bych řekl, úplně úžasný životní zážitek.
1: Takže den a noc jste na to měl se zorientovat v partiturách?
2: Den a noc a hodně jsem ty partitury Lalovi počmáral. Chtěl je pak hned zpátky, tak se asi divil, co jsem si tam všechno namaloval.
1: A nezlobil se?
2: No, on už pak. My jsme vlastně ještě, ale to je fakt, my jsme ještě druhý den potom vlastně točili desku. Takže po koncertě, nebo nevím, jestli tam byl nějaký odstup malej, ale tak mě pozvali i do studia, takže pár věcí jsem natočil vlastně i studiově.
1: Jste dirigoval teda?
2: Dirigoval, no, ale to už jako tolik, takový nářez, jaký to byl při tom live koncertu, to už samozřejmě trošku jiná práce a tak, no, ale bylo to úplně neuvěřitelné.
1: Takže vděčíte za to vlastně ženě Lalo Schifrina za tenhle zážitek?
2: No, já si myslím, že hlavně asi vděčím Janu Hasnerlovi, protože on prostě na mě vsadil jako divokou kartu a já jsem se mu snažil odděčit, jako co nejlépe to šlo, ale v tom jako mikročase, kterým jsem se tím mohl zabývat a tak dále, tak to byla určitě, nebo byl to svým způsobem velký risk. Ale opravdu jsem za to vděčný, protože to byl úžasný zážitek.
1: A ten program, když se takhle zeptám, to bylo, dá se říct, i zkouška na to CDčko Jazz Meets the Symphony No. 7.
2: Ano, pokud si to dobře pamatuju, ono už to taky pár let zpátky, tak hodně těch věcí, které se dělaly na tom koncertě, tak se potom točily na to CDčko, no, ale samozřejmě ne všechno.
1: A znal jste nebo sledoval jste blíž hudbu Lalo Schifrina ještě před tím koncertem?
2: No, jako úplně do hloubky ne, nebo tak, tak vím, že to je skladatel filmové hudby, vím, že to je slavný skladatel, dobrý skladatel a pianista, že, který hrával jako s velkýma jazzmenama. Ale že bych jako vyloženě o něm věděl od A do Z vše, to jsem teda rozhodně nevěděl. A taky jsem byl jako ve velkém šoku právě s Jamesem Morrisona, protože to je jako fenomenální, prostě fenomenální šílenec, který hraje na všechno. A právě potom, když jsme točili tu desku, tak už byla taková uvolněná atmosféra, tak tam popad kontrabás, pak hrál na piano a tak dále. Takže nemá asi smysl to dál rozvádět.
1: Jak už jsem řekl, to byl teda koncert Jazz Meets the Symphony, vlastně tam je v jádru jazzový kombo a vedle je vlastně svět úplně jiný. Řekněme teda, že to je rytmická preciznost jazzového komba versus symfonická hudba, která má určitou vláčnost. Nakolik je problém tyhle dva světy sjednotit?
2: No asi jak s kterým orchestrem, ale Český národní je jako hodně flexibilní a pohotový orchestr. A navíc já jsem mluvil předtím i o určité výjimečnosti toho večera a to v tom, že nikdo nevěděl, co se bude dít, jestli to skutečně jako dám nebo nedám. A ta pozornost toho orchestru byla neuvěřitelná prostě. Takže i takové věci, jako že hrajeme jakoby v timeu na dobu, prostě vůbec nebylo třeba řešit. Prostě to bylo takové napětí a napružení a pozornost, že to šlo úplně samo.
1: Vy jste skladatel, dirigent, aranžer, klavírista, vlastně dá se říct podobně rozkročený jako Lalo Schifrin. Když jste měl takhle příležitost proniknout do jeho hudebního jazyka hloubš, čím je pro vás Lalo Schifrin výjimečný?
2: No, já jsem si především vlastně vychutnal tu syntézu, že, toho symfonického zvuku a ty aranžerské jeho práce a toho jako živého spojení s tím nádherným jazzovým projevem té rytmiky jeho i Jamesa Morrisona. A je to krásný, prostě ty aranže jsou skvělý, jsou osobitý, jsou rozpoznatelný, bych řekl, snad i. Což je velká devíza každého skladatele. To báječně, tam já prostě miluju ten jazzový přístup k tomu. A to samý mám třeba u Bernsteina, že, prostě, který je nedostižný v mnoha momentech a v mnoha svých kompozicích.
1: Jaká je vaše oblíbená hudba z pera Lalo Schifrina, ať už filmová nebo koncertní?
2: Já možná neřeknu oblíbená, ale spíš nejvíc vlezla. A to je hudba z filmu Mission Impossible, a kterou samozřejmě taky hrál Lalo živě na tom krásném koncertě.
0: Tolik dirigent, skladatel a pianista Krištof Marek. Napsat vlezlé téma. Ano, téma, které vám doslova vleze do domácnosti, chytí vás a po následujících 50 minut nepustí. Tak znělo roku 1966 zadání Bruce Gellera, tvůrce původního televizního seriálu Mission Impossible. Chci téma vzrušující, slibující akci, ale ne příliš zatěžkané. Když je divák v kuchyni a připravuje si svůj oblíbený večerní drink, musí to téma slyšet a okamžitě si říct, a to je Mission Impossible. Takže ano, i v tomto případě můžeme s Lalo Schifrinem konstatovat Mission Accomplished. Náš pořad zakončíme skvělou verzí tohoto tématu. Verzí nikoli originální, ale originálu blízkou, a to i datem vzniku. Roku 1968 jej takto nahrál na albu Living It Up brilantní hamondkář Jimmy Smith. Pokud vás, milí přátelé, dnešní akademie zaujala a rádi byste si ji nebo třeba její část poslechli znovu, vězte, že je to možné ve vltavském audioarchivu. Pokud ovšem...
3: This tape will self-destruct in 5 seconds. Good luck, Jim.

0: Jako hudební chameleon nám byl představen Lalo Schifrin, americko-argentinský skladatel nejen filmové hudby. Sledovali jsme také jeho české stopy. Hosty pořadu byli trumpetista a zakladatel Českého národního symfonického orchestru Jan Hasenerl a dirigent, skladatel a pianista Krištof Marek. A tuto akademii věnovanou Lalo Schifrinovi připravil v roce 2022 Zdeněk Havlíček a uzavřelo ji téma ze seriálu Mission Impossible, jak se roku 1968 objevilo na albu Living It Up jazzmana a hráče na Hammondovy varhany Jimmyho Smise.
1: Popmese 2026. Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmanov, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnapptem. Mediálním partnerem je Český rozhlas Vltava.
2: Četba s hvězdičkou.
0: Do poslední hodiny posledního červnového dne jsme vstoupili před pár minutami, ale jsme teprve na začátku této četby s hvězdičkou z proslulého románu kanadské autorky Margaret Atwoodové Příběh služebnice. Knihu přeložila Veronika Lásková a z tohoto překladu připravila celkem 16-dílnou četbu na pokračování Petra Hinčíková. V režii Radima Nejedlého účinkuje Barbora Goldmanová.

Noc patří mně. Je to můj vlastní čas, s nímž si můžu dělat, co chci. Pokud jsem potichu. Pokud se nehýbu. A tak ležím v pokoji přímo pod štukovým oknem na stropě za bílými závěsy, pod peřinou, úhledně složená jako ona. Krůček stranou ze svého vlastního času. Mimo čas. Jenže tohle je čas. A já neexistuju mimo něj. Noc je však můj volný čas. Kam bych tak šla? Někam, kde je příjemně. Moira se uvelebila na kraji mé postele, na sobě fialové lacláče, jednu rozhoupanou náušnici, zlatý nehet, který nosila jen proto, aby vypadala výstředně, cigaretu v buclatých prstech se zažloutlými konečky. Pojďme na pivo. Sypeš mi popel do postele, upozornila jsem ji. Kdyby si si ustlala, bylo by po problému, ocekla Moira. Za půl hodiny, povídám. Měla jsem druhý den odevzdat nějakou práci. Co to bylo? Psychologie, angličtina, ekonomie. Takové předměty jsme tenkrát studovali. Na podlaze pokoje se válely otevřené knihy hřbetem nahoru, bez ladu a skladu. Pojď hned, naléhala Moira. Nemusíš se malovat jako já. O čem píšeš? Já nedávno napsala práci o znásilnění partnerem. Vem si kabát. Pak ho vzala sama a mrskla ho po mně. Půjčím si od tebe bůra, jo? Nebo někde v parku s mámou. Kolik mi bylo? Mrzlo, z úst nám šla pára. Řekla, že půjdeme krmit kačeny. Ale byly tam ženy, které pálily knihy. Kvůli tomu tam ve skutečnosti šla. Aby se viděla s kamarádkami. Lhala mi. Sobota měla patřit mně. Trucovitě jsem se od ní odvrátila a vydala se ke kachnám, ale oheň mě přivábil zpátky. Mezi ženami bylo i pár mužů a nepálili se knihy, ale časopisy. Někteří skandovali hesla a kolem se schromáždili zvědavci. Ve tváři měli šťastný výraz, téměř extatický. Takovou moc má oheň. Vzpomínám si na jednu paní v pletené oranžové čepici. Chceš si taky hodit, maličká? Zeptala se mě. Kolik mi to bylo? Paní mi podala jeden časopis. Byla na něm hezká slečna bez šatů, přivázaná řetězem za ruce ke stropu. Ať se na to nedívá, ozvala se máma. No tak, povídá mi, hoď to tam honem. Hodila jsem časopis do plamenů. Síla ohně mu rozvlnila stránky. Vzlétly z něj velké papírové vločky, vznášely se ve vzduchu a přitom hořely. Části ženských těl se mi před očima ve vzduchu měnily v černý popel. Ale co pak? Co bylo pak? Vím, že jsem ztratila pojem o čase. Museli mi dát injekci, prášky, něco takového. Nemohla jsem přece být tak dlouho mimo sama od sebe. Prodělala jste šok, vysvětlili mi. Vzpamatovala jsem se v řevu a zmatku, jako v rozbouřeném příboji. Pamatuju si, že jsem byla docela klidná. Pamatuju si, že jsem křičela, nebo jsem měla pocit, že křičím, i když to možná byl jenom šepot. Kde je? Co jste s ní udělali? Venku nebyla noc ani den, jenom mihotání. Po nějaké době se opět objevily židle, pak postel a časem okno. Je v dobrých rukou, oznámili mi. U lidí, kteří jsou způsobilí. Vy nejste způsobilá, ale jistě pro ní chcete jen to nejlepší, nebo snad ne? Ukázali mi její fotografii, jak stojí venku na trávníku, obličej neproniknutelný ovál. Vlasy měla vyčesané. Za ruku ji držela žena, kterou jsem neznala. Máma sahala té druhé jenom po loket. Vy jste ji zabili, vykřikla jsem. Vypadala jako anděl, vážná, kompaktní, vzdušná. Měla na sobě šaty, které jsem nikdy neviděla, bílé a sahající až na zem.

Ráda bych věřila, že je to příběh, který jsem si vymyslela. Potřebuju tomu věřit. Musím tomu věřit. Ti, kdo dokážou věřit, že podobné věci jsou pouhé příběhy, mají větší šanci. Ale jestliže to vyprávím jako příběh, pak můžu zároveň ovlivnit, jak to skončí. Příběh skončí a začne skutečný život. Budu moct začít tam, kde jsem přestala. Tohle není příběh, který vyprávím. A zároveň je to příběh, který vyprávím v duchu tak, jak probíhá. Vyprávím ho. Nepíšu, protože nemám čím psát a psaní je tak jako tak zakázané. Ale jestli je to příběh odehrávající se třeba byt jen v mojí hlavě, pak ho musím někomu vyprávět. Člověk nevypráví příběhy jen sám sobě. Vždycky existuje někdo druhý, i když tu nikdo není. Příběh je jako dopis. Milý ty. To bude oslovení. Jenom ty, člověče bez jména. Kdyby totiž ty mělo jméno, přešlo by rázem do světa faktů, který je nebezpečnější, riskantnější. Kdo ví, jakou bys tam měl šanci na přežití? Ty se může týkat více lidí. Ty může označovat kohokoliv. Řeknu ti, že mi nehrozí bezprostřední nebezpečí. Budu dělat, že mě slyšíš. Ale k ničemu to není, protože vím, že mě neslyšíš.

Dobré počasí se drží. Je to skoro jako kdysi v červnu, kdy jsme vytahovali letní šaty a sandály a vyráželi na zmrzlinu. Na zdi visí nová těla. Jedno patří knězi v černé sutaně. Druzí dva mají na krku pověšenou fialovou ceduli zrada pohlaví. Ještě na sobě mají strážcovskou uniformu. Nejspíše někde nachytali, ale kde? V kasárnách ve sprše? Těžko říct. Měli bychom se vrátit, říkám Glenově. Vždycky to řeknu já. Někdy mám pocit, že kdybych to neřekla, zůstala by tam civět na věky. Truchlí nebo se pase? Pořád to nedokážu určit. Odcházíme od zdi a vracíme se v teplé sluneční záři stejnou cestou. Je krásný májový den, ozve se Glenova. Spíš cítím, než vidím, jak obrací hlavu ke mně a čeká na odpověď. Ano, přikývnu. Budiš chvála, dodávám automaticky. Májový den. Mayday. To přece býval za starých časů nouzový signál v jedné z těch válek, co jsme se o nich učili ve škole. Ale o Mayday mi řekl až Luke. Víš, z čeho to pochází? Ptal se Luke. Mayday? Ne, přiznala jsem. Je to z francouzštiny, poučil mě. Medi, pomozte mi.

Projdeme kolem obchodu a na rohu poblíž domu, kam jsem přidělená, se Glenova zastaví a obrátí se ke mně. Pod jeho okem, říká, patřičné rozloučení. Pod jeho okem, odpovídám a ona mi lehce pokývne. Váhá, jako by chtěla ještě něco dodat, ale pak se otočí a odchází pryč. Sleduju ji. Je jako můj odraz v zrcadle, od kterého se vzdaluju. Na příjezdové cestě Nick opět leští auto. Branka za mnou zaklapne. Nick vzhlédne a začne si pískat. Pak prohodí příjemná procházka? Přikývnu, ale neodpovím. Neměl by se mnou dávat do řeči. Někteří to samozřejmě zkoušejí. Varovala nás teta Lidie. Všichni lidé jsou slabí. Bůh je tak stvořil, ale vás ne. Vás stvořil jinak. Musíte si sami stanovit hranice. Později se dočkáte vděku. Na zahradě za domem sedí velitelova manželka. Serena Joy. Takové uhozené jméno. Zní to jako název nějakého tužidla na vlasy, které se dřív prodávalo. Ve skutečnosti se jmenovala Pam. Četla jsem to v jednom časopise, kde o ní vyšel článek. Musel to být Time nebo Newsweek. Tehdy už nespívala, ale přednášela. To jí šlo výborně. Vykládala o posvátnosti domova a o tom, jak by se ženy měly držet doma a neměly chodit do práce. Přitom sama se doma nedržela, místo toho jezdila přednášet. Ale toto své selhání prezentovala jako osobní oběť pro dobro celku. Zhruba v té době se jí někdo pokusil zastřelit a netrefil se. Zahynula místo ní její sekretářka, která stála hned za ní. Pak jí zase někdo nastražil do auta bombu, ale vybuchla příliš brzy. Říkalo se, že si ji tam dala sama, aby vzbudila u lidí soucit. To už muselo jít do tuhého. Někdy jsme ji s Lukem sledovali ve večerních zprávách. V županu se šla v trunkem. Pozorovali jsme její nalakované vlasy a hysterii, její slzy, které pořád uměla spustit podle potřeby. Připadala nám legrační, nebo aspoň Lukeovi. Já jsem však smích jenom předstírala. Ve skutečnosti mě trochu děsila. Myslela to vážně. Teď už neřeční. Došla jí řeč. Je doma, ale očividně jí to nevyhovuje. Jak teď asi zuří, když sama musí dělat to, o čem kázala? Dívá se na tulipány. Hůlku má položenou vedle sebe v trávě. Neotočí hlavu. Nedá nijak najevo, že mě vidí, přestože cítím, že o mě ví. Nemusíte si dávat pozor ani tak na manžely, zdůrazňovala teta Lidie, jako spíš na manželky. Musíte se vždycky snažit představit si, jak jim asi je. Musíte si uvědomit, že jsou to poražené ženy. Nedokázali. Tady se jí zlomil hlas a nastalo ticho. Nebylo by rozumné v těchto odmlkách hlučet nebo se vrtět. Teta Lidie sice vypadala zasněně, ale vnímala každičký záchvěv. Budoucnost máte ve svých rukou, zakončila. Zvedla k nám dlaně v starodávném gestu. Byly prázdné. To naše ruce měly být plné budoucnosti, sice neviditelné, zato hmatatelné.

Dnešní chléb, čerstvě upečený, chladne na plechu. Kuchyň mě vítá nostalgickou vůní. Připomíná mi jiné kuchyně, které kdysi bývaly moje. Voní matkami, i když moje matka chleba nepekla. Voní po mně za starých časů, když jsem byla matkou. Je to zrádná vůně a vím, že ji musím z mysli vypudit. Rita sedí u stolu, škrábe a krájí mrkev. Mají pomeranče, říkám, v mléku a strdí. Nabízí mi tu informaci jako obětinu. Chci se zavděčit. Mohla bych je zítra koupit, když mi na ně dáš lístky. Podám jí kuře, jde ke dřezu, zběžně si umyje ruce a osuší si je do utěrky. Kdo jí připraví koupel? Ptá se Rita Cory, ne mě. Já se musím pustit do toho kuřete. Udělám to pak, slibuje Cora. Nejdřív utru prach. No hlavně, aby to bylo. Ucedí Rita. Mluví o mně, jako bych tu nebyla. Pro ně jsem jen domácí práce, jedna z mnoha povinností. Vydám se po schodech nahoru. V chodbě u dveří do pokoje, kde bydlím, někdo postává. Stojí zády ke mně a hledí do pokoje. Tmavá silueta proti světlu. Teď vidím, že je to velitel. Nemá tady co pohledávat. Zastavím se. On váhá. Nevidím mu do tváře, dívá se na mě, co mi chce. Pak ustoupí stranou, aby se mě nedotkl. Skloní hlavu a je pryč. Něco mi dal najevo, ale co? Jako vlajka neznámé země zahlédnutá na okamžik nad oblinou kopce. To může znamenat útok. Může to znamenat vyjednávání nebo vytyčení nějaké hranice, něčího území. Co si sakra myslí, že dělá? Nikdo ho přitom neviděl. Doufám. Přestoupil hranice? Byl v mém pokoji? Řekla jsem můj. Tak tedy můj pokoj. Nakonec musím mít nějaký prostor, který můžu nazvat svým. Dokonce i v téhle době. Čekám ve svém pokoji, který je v tuto chvíli čekárnou. Když jdu spát, stává se ložnicí. Závěsy se nepřestávají vlnit v slabém vánku. V tomhle pokoji bydlel někdo přede mnou. Někdo jako já. Přišla jsem na to 3 dny poté, co jsem se sem nastěhovala. Měla jsem spoustu času. Rozhodla jsem se tuhle místnost prozkoumat. Ne ve spěchu, jako se prohlíží hotelový pokoj, kdy nečekáme žádné překvapení, jen otvíráme a zavíráme zásuvky, nahlédneme do skříně, rozbalíme malinké mýdlo, mačkáme polštáře. Budu ještě někdy spát v hotelu? Jak jsem ty pokoje promarnila a s nimi svobodu, kdy na mě nikdo neviděl? Pronajatou svobodu. Ta odpoledne, kdy Luke stále prchal před svou ženou, kdy jsem pro něj byla ještě nereálná. Předtím, než jsme se vzali a já se stala skutečnou. Vždycky jsem dorazila jako první a ubytovala se. Nebylo to tolikrát, ale teď mi to připadá jako celé desetiletí, jako celá éra. Přecházela jsem z kouta do kouta, čekala na něj, zapnula televizi a zase ji vypnula. Ťukla si za uši trochu parfému, jmenoval se Opium. Byla jsem nervózní. Jak jsem si mohla být jistá, že mě miluje? Možná jsem pro něj jen bokovka. Proč jsme vůbec říkali jen? Ale tenkrát si muži a ženy jeden druhého zkoušeli nezávazně jako šaty a co jim nepadlo, nechali být. Pak se ozvalo zaklepání. S úlevou a touhou jsem šla otevřít. Leželi jsme pak spolu v té odpolední posteli v obětí a všechno jsme probírali. Mysleli jsme si, jaké máme problémy. Jak jsme mohli vědět, že jsme šťastní? Tak, prozkoumala jsem tedy pokoj. Rozdělila jsem si místnost v duchu na několik částí a každý den jsem si dovolila prohledat jednu. Skříň jsem si nechala na 3. den. Napřed jsem si důkladně prohlédla dveře zvenku i zevnitř a pak stěny s bronzovými háčky. Jak mohli přehlédnout ty háčky? Proč je neodstranili? Jsou moc nízko? Ale stejně stačila by přece punčocha. A tyč s umělohmotnými ramínky, na kterých visí moje šaty, červená vlněná kápě pro chladné dny a šál. Klekla jsem si, abych prozkoumala dno, a tam to bylo. Drobná písmena, která vypadala docela čerstvě a která kdosi vyškrábal špendlíkem, nebo možná jen nechtem do rohu, kam dopadal nejhlubší stín. Nolite te bastardes carborundorum. Nevěděla jsem, co to znamená, ani jakou řečí je to psáno. Napadlo mě, že by to mohla být latina, ale latinsky jsem neuměla. Byla to však zpráva, písemná a už proto zakázaná a nikdo ji dosud neobjevil. Jen já a mě byla konec konců určená.
byla určená té, která sem přijde po ní. Dělá mi dobře přemítat nad tou zprávou. Dělá mi dobře myslet si, že takhle komunikuju s tou neznámou ženou, neboť je neznámá. A i kdybych ji znala, nikdo mi o ní neřekl. Dělá mi dobře vědět, že její zakázaný vzkaz se dostal až ke mně, alespoň k jednomu člověku, že ho vyplavily vlny na stěnu mé skříně a já ho otevřela a přečetla si ho. Představuju si ji jako Mojru, když jsme chodili na vysokou a ona bydlela na koleji vedle mě, osobitou, čilou sportovkyni na kole nebo s batohem na výlety. Byla pihovatá, řekla bych, neúctivá a vynalézavá. Přemýšlím, co byla nebo je zač a co se s ní stalo. V den, kdy jsem zprávu našla, jsem to zkusila na Ritu. Kdo byla ta žena, co bydlela v mém pokoji? Zeptala jsem se. Která? Ozvala se. Řekla to nabručeným, nedůvěřivým tónem, jako vždycky. Takže jich bylo víc. Některé nevydržely dokonce období předepsaného pro jedno umístění, tedy 2 roky. Některé z nějakého důvodu poslali pryč předčasně. Nebo je možná nikdo neposlal. Prostě zmizeli. Ta čiperná, zkusila jsem to. Pihovatá. Ty jsi znala? Zeptala se Rita ještě nedůvěřivěji než obvykle. Znávala jsem ji, zalhala jsem. Doslechla jsem se, že tu byla. Rita na to skočila. Ví, že musí existovat šeptanda, nějaké neoficiální informace. Nedopadlo to s ní, řekla. V jakém smyslu? Zeptala jsem se a pokusila se o co nejneutrálnější tón. Rita však sevřela rty. Jsem tu jako dítě. Některé věci se mi zkrátka nesmějí říkat.

Na tuhle roční dobu je nezvykle teplo. Brzy si budeme smět vzít letní šaty. Ačkoliv i v nich se člověk v dusném, červencovém a srpnovém počasí potí. Za to se nemusíte bát, že se spálíte, zdůrazňovala teta Lidie. Jen si vzpomeňte, co ženy předváděly za scény. Natírali se olejem jako maso na roštu a promenovali se na veřejnosti s nahými zády i rameny, s odhalenýma nohama. Není divu, že se tehdy stávaly takové věci. Úspěšný život byl podle ní ten, v němž nedocházelo k věcem, z něhož byly věci vyloučeny. V parku, pokračovala teta Lidie, polehávali na dekách, někdy i s muži. A přitom se dala do pláče, přímo před námi všem na očích. Dělám, co můžu, vzlikla. Snažím se vám nabídnout tu nejlepší šanci. Nemyslete si, že to mám jednoduché. Posteskla si teta Lidie. Moira vtrhne ke mně do pokoje. Jeanovou bundu hodí na podlahu. Nemáš cigára? Ptá se. V kabelce, povídám, ale nemám sirky. Moira se mi hrabe v kabelce. Pořádám děvkovskou nákupní párty. Cože? Vytřeštím na ní oči. Nemá cenu zkoušet se učit, Moira to nedovolí. Je jako kočka, která si vleze na rozevřenou knížku, když se člověk snaží číst. Rozumíš, jako když se prodává kosmetika, jenže já budu prodávat děvkovský prádlo, krajkový spoděry, podvazky a tak. Pod prdy, co ti nadzdvihujou kozy. Seš cvok, jak jsi na to prosím tě přišla, ptám se. To víš, musím si nějak vydělat na školu, vysvětluje Moira. Mám konexe. Jedna matčina známá, v lepších čtvrtích je to teď hit, jakmile se jim začnou dělat stařecký pyhy, myslej si, že musí vyřadit konkurenci ze hry. Chechtám se, vždycky mě rozesměje. Ale tady, namítám, kdo přijde? Na učení není nikdy moc brzo, prohlásí. No tak, bude to super, všechny se počuráme smíchy. Tak jsme tehdy žili? Ale žili jsme přece jako obvykle. To znamená, že jsme lecos ignorovali. Ignorování není totéž, co ignorance. Vyžaduje úsilí. Nic se nezmění naraz. V postupně se ohřívající koupeli se člověk uvaří, aniž si toho všimne. Jistě, tu a tam se objevovaly zprávy v novinách. Mrtvoly nalezené v příkopech nebo v lesích, umlácené k smrti nebo zmrzačené, poškozené, jak se tehdy říkalo. Jenže se to týkalo jiných žen a muži, kteří to spáchali, byli jiní muži. Nikdy to nebyli muži, které jsme znali my. Ty zprávy v novinách nám připadaly jako sen, zlý sen, který se zdá někomu jinému. To je hrůza, říkávali jsme. A byla to opravdu hrůza, ale nedalo se tomu uvěřit. Ty historky byly příliš melodramatické, obsahovaly rozměr, který byl našemu životu cizí. My jsme byli lidé, o nichž se v novinách nepíše. Obývali jsme bílá místa na okraji stránek. Měli jsme tak větší svobodu. Žili jsme v mezerách mezi zprávami. Z dola z příjezdové cesty je slyšet, jak startuje auto. Přejdu k oknu a usednu na lavici. Leží na ní tvrdý polštářek s vyšitým hranatým nápisem Víra, obklopeným liliovým věncem. Je to polštářek, který se kdysi používal na jiném místě, opotřeboval se, ale ne dost na to, aby ho vyhodili. Dovedu se celé minuty, desítky minut dívat na ta písmena. Víra. To je to jediné, co mi dali ke čtení. Kdyby mě přitom nachytali, počítalo by se to? Já jsem sem přece ten polštářek nedala. Motor vrčí a já se nakloním k oknu, tvář zahalenou bílým závěsem. Nikdo tam není, ale po chvíli spatřím Nika, jak kráčí k zadním dvířkům, otvírá je a stojí v pozoru vedle nich. Čepici má teď rovně a rukávy srolované a zapnuté. Velitel kráčí k vozu. Nemá na hlavě klobouk, takže nemíří na žádnou formální akci. Má šedivé vlasy. Stříbrné, dalo by se říct, kdyby se člověku zachtělo být vlídný. Nemám chuť být vlídná. Ten předchozí byl plešatý, takže teď jsem na tom asi líp. Kdybych mohla z okna plivnout nebo něco hodit, třeba ten polštářek, možná bych ho trefila. Já a Moira, igelitové sáčky naplněné vodou. Vodní bomby. Nakláníme se z okna mého pokoje na koleji a házíme je na hlavu klukům pod námi. Byl to Moirin nápad. O co se tehdy snažili? Vyšplhat po žebříku, něco po nás chtěli. Naše spodní prádlo. Ta kolej bývala kdysi smíšená, ale v době, kdy jsem tam začala bydlet já, už rozmístili muže a ženy zpátky do původních budov. Velitel se schýbne, nastoupí do auta a Nick za ním zavře dvířka. Za chvíli auto vycouvá na ulici a ztratí se za živým plotem.
Měla bych k tomu muži cítit nenávist. Vím, že bych měla. Ale já cítím něco jiného. Cítím něco komplikovanějšího. Nevím, jak to nazvat. Láska to není.

0: No, Artura C. Clarka. Příběh služebnice byl přeložen do více než 40 jazyků. Do češtiny ho převedla Veronika Lásková. Byl předlohou pro film, operu, balet i grafický román. Novou vlnu popularity předloze získal úspěšný televizní seriál oceněný 8 cenami Emmy a Zlatým glóbem pro herečku Elizabeth Moss. My vám nabízíme premiérovou rozhlasovou četbu románu, celkem 16-dílnou. Z nich čtvrtou část budeme na Vltavě číst zítra po 23. hodině. Četbu připravila Petra Hinčíková z překladu Veroniky Láskové a v režii Radima Nejedlého účinkuje Barbora Goldmanová. A samozřejmě odvysílané části si můžete poslechnout na našem webu vltava.rozhlas.cz.
1: Osudy.
0: Vltavský 30. červnový den uzavře rozhlasové vzpomínání filmového kameramana a pedagoga Jaromíra Šofra. Jeho pětidílné osudy připravila Lenka Kopecká. My vás tedy zveme k poslechu druhé části. A Daniela Čermáková vám přeje od mikrofonu stanice Vltava klidný čas, dobrou noc anebo dobrý poslech dalších pořadů stanice Český rozhlas Vltava.

50. léta patří samozřejmě už k mým méně šťastným obdobím, poněvadž rodina byla zbavena původní živnosti lékárnické a to se projevovalo i menšími možnostmi pro mě tedy investovat do svých zálib. A samozřejmě, že to přineslo větší stísněnost než samotná doba protektorátní. Protektorátní doba byla dobou velkých nadějí. Například jsem zažil průjezd německých armád, které utíkaly před Rudou armádou. Naší ulici, která byla jedna z hlavních, takzvaná Stařečka v Třebíči, tak tudy se hnali samozřejmě Němci, aby se pokud možno dostali co nejdříve do zajetí amerického a aby tedy unikli před Rudou armádou, poněvadž jejich zajetí často končilo odesláním na nucené práce na Sibiř. A v zápětí na to tedy se prohnala vojska Rudé armády. Průjezd vojsk naší ulici mě zastihnul v době kolem mých 10 let. Průjezd armád byl nezapomenutelný už i tím, že například s třeskem na ulici dopadl protektorátní název naší lékárny Apotéke na dlažbu a objevil se tam tedy už název český lékárna. To byl zvláštní zlom, poněvadž nikdo tehdy z mých rodičů zvlášť netušil, jaký to vezme obrat. Ta 50. léta byla rozhodně více ponurá než ten předešlý život v protektorátu. Aspoň tak si to mohl člověk srovnat a zapamatovat. Čili nebyl tak tísnivý jako potom, kdy to tedy vyhráli průvody rudých a zvlášť v Třebíči, poněvadž Třebíč byla městem poměrně chudých ševců, chudých lidí, kde se ideologii komunistické bylo dopřáno hodně sluchu a pozornosti. Moje budoucnost se ubírá jiným směrem, než do té doby bylo mými rodiči i prarodiči předpokládáno. Tak pro mě nejvýznamnějším byl můj únik z tehdejší Třebíče. Já jsem si

Za studijních let na 11 let se tedy jakoby gymnáziu zvolil určitý obor, který neměl v oblasti třebičského obyvatelstva žádné předchůdce. Já jsem si to zvolil na základě četby významného historika, filmového teoretika a historika, dokumentaristy a kameramana Jana Kučery. Jsem se seznámil s jeho knihou, kniha o filmu. Vyšla mu ještě za protektorátu. Mě to učarovalo natolik, ten teoretický vklad, že jsem se chtěl stát původně filmovým střihačem. Nakonec filmový střih neměl samostatnou katedru na filmové fakultě, ale já jsem se s takovým diagramem o možnostech studia na vysokých školách, o existenci a možnosti studia na Akademii muzických umění. Nejzajímavější pro mě se mě jevila fakulta filmová. Nebyl jsem ani příliš významným fotografem, ale stačilo to, poněvadž v té době už jsem fotografoval cíleně takové jakoby fotografie jako záznam okénka z filmu. Takže s tímhletím jsem celkem u těch přijímacích zkoušek obstál, i když přijímací komise obsahovala některé osobnosti tehdejší filmové praxe, které moje přijetí nebyly schopni nijak podporovat. Spíš se jim to jako nezdálo. Ale působením některých jiných osobností, například profesora Ilji Bojanovského, pozdějším tedy profesor Akademie muzických umění, v té době přijímací zkoušek to byl pouhý asistent na té škole, na filmové fakultě. Zásluhou některých těchto lidí, kteří pocházeli z podobných poměrů maloměstských, pan profesor Bojanovský, tedy z Kutné Hory, jako fotograf a původem dokumentarista, kameraman a výborný samozřejmě pedagog. Zásluhou těchto lidí se to obrátilo v můj prospěch, ta zkouška dopadla dobře a byl jsem přijat. To byl rok 56. Poněvadž v 57. podle záznamu v indexu studentském jsem byl už studentem filmové fakulty. A to bylo to nejvýznamnější a nejšťastnější, co mě mohlo potkat. Vybral jsem si obor filmové fotografie a televizního obrazu, krátce řečeno obor kamery.

Já jsem se do Prahy dostal ještě před 17. svým rokem. Moji rodiče z toho měli radost, poněvadž i když nebyly žádné představy a zkušenosti s tím, co znamená takové to povolání, ale samozřejmě film a život ve filmařské profesi prostě něco znamená. Nejenom ve městě, ale něco znamená i v představách mých rodičů. Je pravda, že před nástupem na filmovou fakultu jsem zájem o toto řemeslo projevil i tím, že jsem docházel do promítací kabiny, kde promítal můj učitel fyziky, velmi dobrý profesionál, a tam jsem tedy se dostal k filmu přece jenom skrze tedy tu projekční kabinu, přece jenom jako blíž, že jsem toho hodně viděl, poněvadž tam jsem za ním jako docházel. To pro mě bylo jaksi kouzelný prostředí. Mně se tímto způsobem podařilo z tísnivých poměrů Třebíči uniknout do Prahy. A následovala velmi šťastná léta, poněvadž po prvních ročnících na filmové fakultě už, řekněme, v takovém třetím ročníku jsem měl postavení, které i mými pedagogy bylo respektováno. Měl jsem postavení na základě fotografických prací, kterým se říkalo, tehdy dělali se takové diascénáře, takový jakoby teda film, kde každý záběr reprezentoval jakoby tedy záběr z nějakého budoucího filmu. Tak to se mně podařilo na základě toho získat dobré postavení v tom, že jsem se dostal poměrně brzy k natáčení filmu na filmové fakultě. To byly už spolupráce s režiséry. A v mém případě to byla už první spolupráce s Jiřím Menclem. To je zajímavé, ale tomuto režisérovi, který byl o rok nižší v studijně, tedy na filmové fakultě, bylo tehdy takovým praktickým ustanovením, že kameramani o rok vyšších ročníků mohli obsluhovat režiséry o rok nižších ročníků. Řemeslo kameramanské, dá se říci, jaksi umělecké řemeslo, vyjadřovací možnosti mě lákaly z té strany jako výtvarné víc než ta technická stránka věci. Ale věděl jsem, že to je v takovém sepětí, že je to neoddělitelné od sebe, takže já jsem musel nakonec přijmout i to vzdělání ryze technické, jehož základem je i samozřejmě matematika a fyzika, zejména optika. Tak to už jsem byl jako na půdě, kde jsem se cítil jako doma. Stalo se tedy, že už na škole jsem měl příležitost spolupracovat s později velmi významnými osobnostmi studentskými, například Evaldem Šormem, například Janem Němcem a s podobnými lidmi, a takže jsme se znali a šlo jenom o to, abychom prorazili na půdu tehdejšího Barandova, kterážto jaksi ty hranice zaměstnanecké v tom Barandově byly velmi neprůstřelné pro nás, pochopitelně. I když významní tvůrci v oboru třeba právě kamery byli mnohdy našimi profesory, nebo mým vedoucím profesorem byl Václav Hanuš, který měl dost významné postavení mezi kameramany Barandova. V 60. letech jsem byl v pražských poměrech a při studiu spíše pozorovatelem toho, co se děje v oblasti kultury vůbec a v oblasti filmu zejména a v oblasti i
tedy politické, co se děje. Zejména pozorovatelem toho, co předznamenávalo přece jenom významný obrat ve filmovém tvoření, který bylo stále více a zřetelněji poznamenáno iniciativou takzvané Nové české vlny. Tato vlna byla utvářena mými spolužáky z významnější katedry režie a scenaristiky. Jako scenarista tam samozřejmě se už uplatňoval Miloš Forman, který skrze scenaristiku se dostal brzy k té režii. To všechno mělo své úzké vazby na tehdejší velice progresivní trendy jako divadlo Semafor i Činoherní klub a podobně. A to všechno bylo příslibem tedy něčeho, co bylo pro nás velmi přitažlivé a důležité mít možnost rozvinout a pokračovat. Zásluhou šťastných tedy okolností, zejména tedy i těch politických, jsme se stali účastníky tohoto všeho. A já jsem k tomu chtěl přispět takovou českou verzi francouzské nové vlny, Cinema Verité. To jsem sledoval už i při všech cvičeních, které jsem mohl na škole absolvovat. Už tato cvičení jsem se snažil podpořit tou novou formální vizí kameramanskou a tak jsem vešel v jakési povědomí. No.

Profesoři filmové fakulty v těch dobách byli většinou organizovaní ve straně tehdy, požívali určitou důvěru ze strany kruhů vládních, ale byli to významní profesionálové, takže věděli, že ideologické tendence nejsou tak všemocné, aby mohly poškozovat iniciativu a směřování té české nové vlny. Samozřejmě všechny tyto tendence české nové vlny filmové byly přijímány osobnostmi z oblasti politiky a vedení státu byly přijímány poměrně příznivě, poněvadž ten se potřeboval něčím prezentovat, to znamená účasti na festivalech filmových. Byli tam lidé velmi profesionálně zdatní a například jedním z takových samozřejmě původních prvorepublikánských agrárníků byl například náš pan profesor A.M. Brousil. Takže to byl jeden z profesorů, který byl natolik dobře zapsán jako host významných světových filmových festivalů, že nám umožnil přístup k nejvýznamnějším dílům tehdejší kinematografie. Pan profesor Brousil měl kontakty s vyslanectvími a s velvyslanectvím italským, stejně jako francouzským a jinými. Skrze ta vyslanectví se jeho zásluhou mohli u nás na filmové fakultě v podzemí, tam bylo kino, z toho později ateliér, ale dříve tedy kino významné, kde se promítaly ty nejvýznamnější filmy, které se v Evropě tehdy natočily. Zaujalo mě samozřejmě ta kameramanská tehdy škola, ty metody filmařů Cinema Verite, Francouzů. Měl jsem tam své takové guru a idoly, což byl kameraman Henri Deca třeba, který mě zaujal v Chabrolových filmech a Louis Malle. No, Chabrol to byli bratranci a Louis Malle natočil Milence. Mně se dost dobře dařilo na to navazovat takovou tou českou příbuznou formou těmto metodám, což není žádné plagiátorství, ale v tom řemesle filmovém je to prostě vždycky jenom velmi užitečné a čestné předávání toho štafetového kolíku z jednoho teritoria, z teritoria francouzského, tedy do toho našeho teritoria české nové vlny. Tak tohle to byla pro mě velmi dobrá zkušenost a start práci pro film.

Francouzská nová vlna, zejména svými kameramany, byla pro mě velmi inspirativní a přitažlivá právě pro novátorský způsob práce se světlem. Práce se světlem byla nevšední v tom, že se pracovalo především s přirozeným světlem, anebo se světlem sice umělým, ale difuzního charakteru, které navazovalo na světlo přirozené, tak jak ho známe ze života. A navazovalo to tedy tou neobyčejnou autentickou přirozeností. Rok 61 mě přinesl šťastnou spolupráci s Věrou Chytilovou, která o moji spolupráci dlouho usilovala, což nebylo jednoduché, ale podařilo se jí to tak, že já jsem se stal kameramanem jejího absolventského filmu Strop. Tento film nás oba dva katapultoval, vymrštil jak si k pozdější velmi významné kariéře. Poněvadž po natočení filmu Strop se ozývali vedoucí představitelé krátkého filmu, z oboru krátkého filmu, kteří vyžadovali podobný styl vyprávění filmového, jako byl použit při absolventském filmu Strop. Takže my jsme měli hned v oblasti krátkého filmu jsme měli o práci postaráno. I Chytilová využívala potom svých kontaktů s krátkým filmem. Jsme natočili třeba v dobrých podmínkách v Pytelblech. Režiséři nové vlny zpravidla vyžadovali natáčení synchronní, tedy zvuk současně s obrazem. Na to nebyla dobrá anebo vůbec vhodná kamerová technika tehdy u nás. U nás se dal dělat kontaktní zvukový záznam zvukového filmu jenom s velmi těžkopádnou kamerovou technikou. Byly to obrovské kamery o váze přes 100 kg. Zas na druhé straně to byl velký handicap z hlediska kameramanské profese se s těmito kamerami vypořádat při natáčení kontaktního zvukového filmu. Já vím, že třeba právě ten Pytelblech byl natáčen kontaktní českou kamerou Cinefon BT, zvukovou kamerou o této obrovské váze, ale Chytilová byla schopna tím, že kamera často měla pro delší scény stabilní postavení a vychytávala fragmenty a významné okamžiky dialogové a výpovědi v těch dokumentárních filmech dokázala využívat ke svému prospěchu, a tedy prospěchu celé té metody nové české vlny.

poslední ročníky mě přinesly velmi výhodné postavení, jak ve volbě filmů, na který jsem chtěl pracovat, a přinesly mi dobrý start právě na poli profesionálního filmu i hraného. Byl to slavný a známý Karel Kachyňa, který spolu s panem spisovatelem Janem Procházkou mě zlanařili, vlastně oslovili mě ke spolupráci na Kachyňově filmu Procházkově scénáři Ať žije republika. Tento velkofilm jsem s radostí přijal, ale samozřejmě nebyl jsem natolik ve svých soudech, v různých scénářích jsem nebyl natolik jako suverénním hodnotitelem, že jsem se chodil přece jenom poradit s některými spřízněnými dušemi mezi profesionálními režiséry, jako byl František Vláčil. Tak tento František Vláčil mi ten film Procházkův a Kachyňův doporučil. Tím bylo rozhodnuto. My jsme se do toho pustili s takovou klukovskou vervou a radostí a hravostí. Takže ten film byl s tou novou českou vlnou opět v těsném kontaktu a byl rukou už slavného tehdy režiséra realizován. No, já jsem v případě spolupráce s Kachyňou byl a pracoval ve velmi dobrých podmínkách, poněvadž Karel Kachyňa byl původním absolventem katedry kamery také, takže to byl člověk, který na té obrazové stránce kameramanské tvorby velice tomu přál, rozuměl a podporoval to. Takže já jsem si mohl vymyslet, co jsem uznal za nejvhodnější pro tu spolupráci s ním na tomto scénáři, který byl také výjimečný od pana Jana Procházky. A tak jsem se toho mohl ujmout opět s dobrým svým druhým kameramanem. Jirka Macháně to byl později samostatný kameraman. Režiséři to se mnou neměli jednoduché zcela, ale byl jsem z těch lidí, kteří se na projekci denních prací takzvaně těšili. Mně se zdálo, že při projekci denních prací to, co jsem viděl, bylo většinou velmi blízké tomu, co jsem už na place chtěl, o co jsem usiloval.

0: Pořad Osudy poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava vždy v 11.30 a pak v repríze půl hodiny před půlnocí. Kdykoliv pak na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Italská filmová noc uzavře festival Smetanova Litomyšl ve velkém stylu.
2: Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Tomáše Braunera rozezní slavné melodie italské filmové hudby.
1: Zazní svity z filmu Kmotr, Sladký život nebo Tenkrát na západě.
2: Přímý přenos ze zámeckého nádvoří v Litomyšli poslouchejte v neděli 5. července od 20 hodin.
1: Na Vltavě. Český rozhlas D-dur na vlnách Vltavy.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Programem stanice vás bude následující čas provázet autor výběru hudby Rafael Brom. Posloucháte speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia listinných pramenů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů, včetně důvěrného zblížení s originálními hudebními nástroji nebo jejich novodobými replikami. Úvodní skladbou speciálu od Claudia Kludvigovi bude první kniha skladeb pro čembalo od Jeana Philippa Rameaua. Cyklus 9 barokních tanců hraje Christophe Rousset.

To byla první kniha skladeb pro čembalo od Jeana Philippa Rameaua. Hrál Christoph Russe. A následuje koncertantní skladba od Josefa Haydna. Katalog jeho skladeb, který sestavil a je stále doplňován, nizozemský muzikolog Antony van Hoboken, byl zveřejněn v letech 1957 až 1978 ve třech svazcích. Najdeme tam 106 symfonií, přes 20 instrumentálních koncertů a mnoho dalších skladeb, včetně 83 smyčcových kvartetů. Pro tento pořad je zajímavá zmínka o počtu symfonií, neboť sám Haydn mezi ně zařadil svou koncertantní symfonii B-dur, Hoboken číslo 105, pro hoboj, fagot, housle, violončelo a orchestr. Počet jeho symfonií díky dalším objevům dosáhl už počtu 108, ale stále se používá čísla 106. Z té 106. se zachovala jen jedna věta, 107. je známá z úpravy pro smyčcové kvarteto a 108. je známá jako symfonie B-dur bez katalogového čísla. Koncertantní symfonii Hoboken číslo 105 napsal v Londýně mezi únorem a březnem 1792, kam se Haydn vydal na pozvání impresária a houslisty Johanna Petra Salomona, aby v jeho koncertech dirigoval s orchestrem své nové symfonie. Mladý kníže Esterházy totiž v roce 1790 rozpustil kapelu svého předchůdce kvůli obrovským dluhům a uvolnil Haydna, který už neměl nic na práci, třeba že zůstal u Esterházyů. Kapelník přesídlil do Vídně a v roce 1792 odjel do Londýna, kde byl široce populární a jeho hudba se hrála snad na každém koncertě. Pro Salomonovy koncerty napsal Haydn 12 londýnských symfonií. Prameny naznačují a badatelé se domnívají, že tato koncertantní symfonie byla reakcí na podobná díla Ignáce Pleyela, bývalého Haydnova studenta, kterého londýnské noviny propagovaly jako Haydnova rivala. Ba dokonce byl zinscenován konkurenční koncertní podnik k Salomonovu projektu, ale sami skladatelé kompoziční zápas odmítli a navzájem si hráli na obou koncertech skladby jeden druhého. Sinfonia Concertante je dílo se čtyřmi nástroji v solové skupině – housle, violončelo, hoboj a fagot – a v orchestru jsou instrumentovány flétna, dva hoboje, dva fagoty, dva lesní rohy, dvě trubky, tympány a smyčce. První provedení se konalo 9. března 1792, přičemž Salomon hrál jako hlavní houslista v solové skupině. Jeho kolegové zůstali známí pouze pod svými příjmeními. Harrington hrál na hoboj, Holmes fagot a Mennell violončelo. Představení bylo náležitě úspěšné a symfonie byla hrána hned následující týden a také znovu během druhé Haydnovy návštěvy Londýna v roce 1794. Koncertantní symfonii B-dur číslo 105 hrají Guy Ebbinghe, hoboj, Danny Bond, fagot, Lucy von Dahl, housle, Wouter Mella, violončelo a orchestr 18. století. Řídí Franz Brichen.

To byla Sinfonia Concertante B-dur pro housle, violončelo, hoboj a fagot od Josefa Haydna v Hobokenově katalogu číslo 105. Hráli Key Ebine, hoboj, Danny Bond, fagot, Lucy von Dahl, housle a Woutem Mela, violončelo a orchestr 18. století, který řídil Franz Brichen. Další skladbu jsem vybral z odkazu Johanna Sebastiana Bacha z cyklu 6 sonát a partit pro solové housle. Nejprovozovanější je druhá partita s populární šakonou. Na barokní housle hraje Giuliano Carmignola podle časopisu Gramofon princ mezi barokními houslisty. Byl jmenován akademikem Královské filharmonické akademie v Bologni a akademikem Santa Cecilia. Hraje na housle Stradivarius Bello z roku 1732, kterému propůjčila spořitelna Casa di Risparmio v Bologni pro jeho osobu a umělecké angažmá v orchestru Mozart. Tady je partita číslo 2 pro solové housle D-moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův katalog číslo 1004. Hraje Giuliano Carmignola.

0: Giuliano Carmignola hrál partitu pro solové housle číslo 2 D moll Johanna Sebastiana Bacha, Bachův katalog číslo 1004.
1: Český rozhlas D dur.
0: Posloucháte speciál staré hudby v originálním provedení se snahou o věrné vystižení pravděpodobného dobového znění. A to na základě studia literárních dokumentů, kritik a historických hudebně teoretických traktátů a s využitím originálních hudebních nástrojů nebo jejich novodobých replik. Hudbu vybral Rafael Brom a dalším skladatelem v programu je Franz Danzi. Narodil se v rodině mannheimského violončelisty a patřil do rodinného hudebního klanu, který kurfiřt Karl Theodor zaměstnával vedle rodiny Stamiců nebo Wendlingů. A v orchestru působil i Francův otec a dva sourozenci, houslista Johann Baptist a zpěvačka Franciska. Po přestěhování mannheimské kapely do Mnichova převzal Franz Danzi post sólového violončelisty po otci. A po roce 1800 odchází do Stuttgartu, kde působil jako dirigent Královského dvorního divadla. V závěru svého života byl dirigentem Bádenské dvorní kapely v Karlsruhe. Dnes je na programu Danziho koncert pro klavír a orchestr S-dur. Solistou je Christoph Hammer, který se začal věnovat hře na historické klávesové nástroje, zejména na hammerklavír, fortepiano, roku 1989. Získal si záhy renomé jako solista v doprovodu písní renomovaných pěveckých osobností a jako komorní hráč. Pravidelně spolupracuje se soubory Concerto Köln, barokní orchestr Orfeo, nizozemský komorní orchestr a pražský komorní orchestr. Natočil řadu nahrávek pro OEMS, Classics, Bavorský rozhlas a Rakouský rozhlas. V roce 1996 založil soubor Neue Hofkapelle München, se kterým uvádí dosud neznámou hudbu 17. a 18. století z bavorských sídel a kostelů, například z Mnichova a z Řezna. Christoph Hammer, který hrává na fortepiano od Josefa Hippa, postavené kolem roku 1800 v Innsbrucku, a Neue Hofkapelle Mnichov, budou hrát koncert pro klavír a orchestr S-dur od Franze Danziho.

Christoph Hammer, fortepiano, nejspíše od Josefa Hippa, postavené kolem roku 1800 v Innsbrucku, a Neue Hofkapelle Mnichov hráli koncert pro klavír a orchestr Esdur od France Danciho. Program speciálu Staré hudby pokračuje hudbou Georga Filipa Telemana. Bude to drobná sonáta prima pro flétnu, housle a baso continuo a dur. V katalogu jeho skladeb číslo 43 A1 hraje soubor Florilegium.

Komorní soubor Florilegium hrál sonátu primu pro flétnu, housle a basso continuo A-dur od Georga Filipa Telemana v jeho katalogu skladeb číslo 43 A1. Komorní ansámbl vystřídá trochu objemnější těleso. Salzburger Hofmusik. V roce 1992 soubor založil pianista Wolfgang Brunner. Soubor hraje na originální nástroje a věnuje se převážně hudbě 17., ale také i 19. století, přičemž ústředním bodem repertoáru je hudba dvorní kapely salzburských knížat, arcibiskupů. Ve výběru repertoáru není ale ortodoxní. Pod jménem Wolfgang Brunner jsou uváděny cenné nahrávky a rozhlasové přenosy, stejně jako první nahrávky skladeb s klavírem od Antona Brucknera, E.T.A. Hoffmana, písně Karla Orfa a opery Arminio od Heinricha Ignáce France von Biebra. Wolfgang Brunner se kromě hudby zajímal o historii tance, studoval hudební umění, divadlo a folklor v Mnichově a v Salzburku. Brunner byl také učitelem dějin tance a publikoval několik článků a encyklopedických hesel. Dnes bude hrát Salzburger Hofmusik Koncertino pro lesní roh a orchestr D-dur od Michaela Haydna. Solo na klavír má Johannes Hinterholzer.